0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Kup mi den, kup mi noc.

k pořadu Na cestě vrátíme už po osmé na loňský šestý ročník Mohelnického folkfestu. A začneme kapelami, které začínaly sobotní program na obou scénách. Nejprve se vydáme na scénu velkou do Mohelnických sadů, kde zahajovala kapela Hluboké nedorozumění. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková.

Kapela Hluboké nedorozumění měla úkol docela nevděčný, protože muzikanti se páteční noci prohráli až skoro k sobotnímu ránu a hned na velkou scénu. Ale na druhou stranu zase byli rozehraní.

Posloucháme vystoupení kapely Hluboké nedorozumění, které zaznamenal Český rozhlas Olomouc na loňském Mohelnickém folkfestu. Tato kapela není našim posluchačům neznámá, protože koncertovali i v našem studiu v rámci koncertních střed živě. A domluvili jsme se právě v Mohelnici.

0: Děkujeme. Ahoj.
1: Po hlubokém nedorozumění patřila velká scéna folkfestu kapele Cymbal Classic, kterou sleduju už dlouhá léta. Vlastně slaví třicetiny. Mám je ráda, dlouho jsem je živě neslyšela a nejenom proto mě jejich vystoupení potěšilo. Začneme těžkým životem muzikanta.
2: Vlezl jsem do pěkné pasti, čekají mne samé strasti. Šláp se mezi hudebníky, opilce a milovníky, šláp se mezi hudebníky.

0: pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc posloucháme vystoupení cymbal klasiku z loňského Mohelnického folkfestu. Cymbal klasik je kapelou nadžánrovou, vytvořenou kolem Katky a Dalibora Štruncových, které možná znáte z jejich působení se sourozenci Ulrichovými anebo na brněnských divadelních scénách.
1: Potkal jsem pastýře, který tě znal. Daleko od lidí, na cestě někam. Byl pro mě cizí muž, on se však smál. To ti to trvalo, léta tě čekám. Byl pro mě cizí muž, on se však smál. To ti to trvalo, léta tě čekám. Znal tvoje jméno, tvůj žár i tvůj chlad. Vyprávěl o noci stříbří tě šedé, kterou si kreslíš, když sama jdeš spát. Zatímco já v horách trhám kus nebe, kterou si kreslíš, když sama jdeš spát. Zatímco já v horách trhám kus nebe.

moji milí. Kdo ví, kdy najdem chvíli správnou k dalšímu setkání. Všechno je najednou tak dávno a nejsme k sehnání. Vnoření do starostí, žijem jen budoucností.

0: do nebe zahledění,
1: do nebe zahledění,
0: dočkat se rozednění,
1: dočkat se rozednění,
0: dočkat se rozednění,
1: dočkat se rozednění,
0: do nebe zahledění.

Morava Scéna je v areálu Mohelnického kempu a diváci tady můžou sledovat program bez vstupného. Příležitost dostávají mimo jiné kapely, které si pořadatelé vybrali z konkurzu s názvem Šance, anebo taky kapely málo známé či začínající. A muzikanti pozor, do Šance se máte možnost ještě přihlásit, a to do konce května. Začínající kapela to je případ následujícího se skupení Krua. Jde o místní kapelu 3 dívek a jednoho chlapce z Mohelnické školy vodní, která je líhní mladých muzikantů.

0: Mohelnický folkfest navazuje na dlouholetou tradici dostavníků. Pořadatelství se ujala místní kapela Madalen v čele s dramaturgem Honzou Štajglem. Organizace je skvělá, hraje se na dvou scénách. Součástí je tradiční osadní oheň, program pro děti. Třeba sobota začínala na Morava scéně divadlem Loutkadlo. Nechybí muzikantské workshopy, stanové městečko, dobré občerstvení a tak dál a tak dál. A nesmím ani zapomenout na noční jamování. Berte to třeba trochu jako pozvánku na letošní už 7. ročník. A pozor, předprodej vstupenek už začal. Info na www.folk-fest.cz. Ale zpět na Morava scénu, odkud si teď poslechneme duo René Matlášek a Vič Tajgl. Ti hráli písničky z autorské dílny Reného.
1: Natrhám ze zvyku.

0: A už nás čeká poslední písnička Reného Matláška s doprovodem Víti Štajgla v 8. pokračování poslechu záznamu z loňského 6. ročníku Mohelnického folkfestu, kam se budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ještě několikrát vracet. Pro dnešek se ale od mikrofonu pořadu Na cestě loučí Jarka Nosková.
1: Že jsi to ty,

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Začíná další díl typickou znělkou, kterou jste slyšeli. Patrik rozehnal, vítá Mirka Hanuše. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne.
5: Houpal jste se někdy v roli na lustru, když už to máme v ukázce ve znělce? Byl jste vším možným a dokázal jste všechno možné na lustru?
6: Já si myslím, že jo, že jsem se houpal na lustru. Ano. Houpal jsem se na lustru, houpal jsem se na kruzích.
5: Taky.
6: A ty kruhy se mnou jeli jako nahoru, protože byly jako pověšeny na jevištním tahu, což jako a ta tyč, co umí jezdit do vejšky, visí na ní kulisy. A já jsem se bál, ano, to si vzpomínám, když jsme jeli na zájezd do Plzně na festival s Boucharonem, to bylo, to, když jsem byl ve Švandově divadle před lety letoucími, tak tam ve Švandově divadle to není tak vysoký ten portál, že jo? Já jsem měl jakoby odjet kam si do nebe na těch kruzích.
5: Tak to nebylo tak vysoko.
6: No, no, a stejně to bylo dost vysoko, jo. A v té Plzni je prostě, to bylo ve starém divadle. Ano. A to divadlo fakt je veliký, že jo? A má vysoký portál. A já jsem se chytil těch kruhů a měl jsem jako vyjet a když jsem byl ve výšce toho portálu, tak měla svět opona. A to, jak jsem to teď říkal, úplně se potím na zádech strachy. Tam totiž je taková kabina na tom jevišti, ale to je třeba, já nevím, v 7 metrech. A tam je ten strojník takzvaný, který ovládal odtamtať ty tahy, protože tam byly tahy motorový. A tak já jsem se držel a teď už jsem byl mnohem vejš než v tom Švandáku, tedy původně realistickým nebo úplně původně Švandově divadle. A teď jsem stoupal a ty ruce se mi úplně zaťaly do těch kruhů a říkala, tak to bude můj konec. Já tady teď strachy spadnu, uzrehu spadnu. A teď ono to pořád jelo. A jak jsem jel, tak jsem se dostal do výšky té kabiny, kde byl takovej strojník v monterkách, který měl otevřený okýnko, takový v tom kovovém rámu, takový okýnko. Úplně leda byl a na mě koukal, jak kdyby okolo jel nějaký kosmonaut nebo co. Ten strach můj v očích, jsem říkal, kurva, jeď už s tím dolů, bože, můj konec se blíží. A on vůbec koukal z okna, jak kdyby byl okolo vlak. Já jsem vyjel snad do 12 metrů nebo co. To můžete být rádi, že tu dneska vůbec jsem. To bylo strašný. A od té doby jsem to už nechtěl dělat. Já mám jako závrať trochu. Taky jsem mohl jet bůh ví kam. To bylo strašný.
5: Že jste to vůbec dohrál. A jste tady. Jsem moc rád. Tak začínáme.
0: Humoriáda.

0: první historku od Miroslava Hanuše máme za sebou už v úvodu a teď je třeba vybrat něco, možná i nějaké povídání nebo scénku z archivu, co to bude?
1: Tak asi tady šáhnu, to je taková výhoda, že já si můžu vybírat, že jo, zadarmo z archivu. Tak já bych si vybral třeba tady Bolka polivku, to je z Bolkovin, protože já to miluji, jak Bolek vypráví takovým podobným způsobem jako pan Menčík, že on vykládá často úplnou blbost, jako to není nic, jo? A on
0: není to nic tak zvláštního, ale
1: no
0: on to
1: nic, ale
0: podat.
1: On to vypráví tím způsobem, ano. Protože výborný vypravěč, že a když by to člověk slyšel třeba zase až po čtyřikrát to řekne a po pátý, tak už to bude polojiná historka, že jo? To se to vyvíjí. A to se mně líbí, když je někdo vypravěč. A to je Bolek.
0: A bude tam i s Václavem Havlem a povídání o tom, jak se Václav Havel učil jezdit na koni.
2: Učil se s panem prezidente jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
3: Tam bylo...
2: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam se jako statkář.
3: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési družstvo.
2: Zatím družstvo nejsme.
3: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kuň se rozešel a já jsem nic nedělal, ani tak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách, kolem. Jsme běhali a potom, a já jsem tak tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakým si způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
2: Já bych to chtěl vidět, tuhle historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým v Maštali, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa. Já jsem myslel napřed, že nic neumí, on se mě držel jako klíště. Tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme odsválali domů, rozumíš. Tak, co říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dramatika v sobě nezapřela, tedy Václav Havel vyprávění o koních, tak probrali jsme tedy ty kruhy, tu výšku, co koně, Mirku?
1: No koně taky, já vím, že jsem trochu jako nešikovnej, jo, já se poměrně hodně naučím, ale když se v tom skrývá nebezpečí, jo, třeba jsem se naučil docela dobře stepovat, jo.
0: V tom není ale tolik nebezpečí.
1: No je to na zemi, že jo, můžete uklouznout nebo ztratit rytmus, jo, ale vás nezabije.
0: Se strašíte dopředu.
1: No, ale to je, já bych potřeboval kaskadéra, teď třeba mě bolí koleno, tak teď bych potřeboval kaskadéra i na chůzi, jo, protože to jsem belhavec teďka. No, ale já se třeba těch konů bojím, mám několik kolegů, kteří si natloukli na koni, spadli a hodně se polámali. Jo. Takže já, tam je potřeba splynout s tím koněm.
0: No jo.
1: Což si představuji toho Václava Havla, jak splýval s tím koněm rytmem. Tak, a on, když nesplynete, tak vás to jako nadhazuje ten zadek.
0: Ano.
1: Strašně to
0: ono
1: dělá...
0: Ono by to mělo, ale ne při každém tom zvednutí té páteře toho koně nebo těch zad.
1: No ono to se musí s ním splynout. Že? A ano. Když chytíte jakoby protirytmus, jo? Takovou synkopu, řekl bych, hudebně, tak s každým tím dosedem ten kůň jde proti vám a je tak, když vás někdo
0: praští.
1: Nakopne, jo? Co krok, to kop. Jo, a takhle on objel chudák ty lány. Takže já se do těch konňů neženu.
0: Třeba.
1: Jo. Já myslím, že ten kůň, jako tak, jako já, kdybych se měl učit na koni, tak spíš ten kůň by se měl jako naučit se mnou, ale oni ty koně, oni jsou trošku jako hajzlové, já bych řekl. Jo. Oni to poznají, že ten člověk, co na nich visí, tam nedrží. A oni třeba řeknou, to je hodnej kůň, ten bude dělat, co chcete. Ale já vím, že on by dělal, co chce on. Já na ně radši jako nelezu. Jo. Od té doby, ještě co mi řekli, že z toho koně mám slejzat, tak ne, že se postavím do toho třmenu, ale že tu nohu vizuju. A pak prostě se opřu o tu hrušku, vidíte, jak odborně o tom hovořím, že jo, což je ten předek toho sedla, že jo.
0: Ano,
1: vzepřu
0: ten výšní lek tam.
1: A prostě přešvihnu, že jako takovým nůžkama ten zadek od toho koně doskočím a ještě bych se měl tak po sokolsku, nebo co to dělají ty gymnasti, nebo kdo chce, tak přihlásit, že jo, když dopadnou, jakože... Docvičili. A já jsem říkal, proč to mám dělat, když tady mám, takhle vysím, je to jako schod, že prostě vysednu. A on říká, no pač ten každý kůň to jako nemá rád. A on se ten kůň někdy rozběhne, no, popoběhne a pak se vám ta noha zasekne v tom třmenu a ten kůň vás jako táhne sebou. Jo?
0: Ano.
1: A teď jsem si vzpomněl na ty, já mám rád westerny a tam co chvíli jede někdo za nohu, táhne ho splašený kůň, kaskadéra, jo. A já hned vidím, jak mám tu bujnou fantazii, jak už jedu po zádech hlavou, drkotám od dlažbu a kůň mě někam veze.
0: Ale já vás úplně vidím v tom westernu, Mirku. Byste tam šel do toho.
1: Já to mám rád, ale... A třeba teď jsem četl, že John Wayne spad kolikrát spad.
0: Ano.
1: A třeba se zlámanýma žebrama to hrál dál, strašně to bolelo, on furt lezl na ty koně. Tak já vím, že nejsem John Wayne, ale mám rád westerny.
0: Mirek Hanuš, náš host, vybral Volka Polívku, můžeme s ním pokračovat další vyprávění, tentokrát anekdot a z manéže. A nebo si dopřejeme scénku, to nabízím proti. V prodejní jízdních kol se můžeme ocitnout s Uršulou Klukovou a Miroslavem Šimkem.
1: No tak teď já zkusím to, co já vždycky zkusím ovlivnit.
0: No,
1: já zkouším, jaký mám vliv na ty posluchače.
0: O to jsme tady.
1: No jo, to právě ne. Tady nejste o to, abyste dělali vliv. Pak se s tím politici, tohle říkají, oni dělají vliv. Ne, to právě ne. Tady dělám vliv jenom já a já vám říkám, že bych chtěl ještě Volka Polívku.
0: Ačko tedy. Humor mezi ráči B90 01 04 pro SMS-kaře a volání do studia na telefon 731 800 900. Je to na vás. Hlasujte a vybírejte si v Humoriádě.

0: učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírejte dál, tu šanci ještě máte na telefonu 731 800 900. Výběr buď Bolek Polívka anekdoty, anebo Scénka Miloslav Šimek a Uršula Kluková. Telefonní číslo sem 731 800 900. Zvedá ho i dnes se mnou Miroslav Hanuš. Kdo je tam na telefonu?
2: Tady pejskar ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím oba humoristy do humoriády.
3: Dobrý den.
2: A dáme si na zařátí polévku.
1: Dobře, ano. Varianta A tím pádem. Píšu a děkuju. Kdo další po telefonu?
4: Dobrý den, tady je Kateřina. Zdravím oba pánové a prosila bych Ačko.
3: Správně,
4: pěkný den.
3: Správně,
1: vám, ať se vydaří.
3: Je Kateřina, hura.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Marie Sugezda u Vizovic. A já bych si prosila pana Polívku.
1: Dobře, správně. Tak jo, tak jo.
5: Zdravím kvalitního člověka.
3: Ano, ano, jsem kvalitní člověk, děkuju.
1: Kvalitní člověk vybral Bolka Polívku, vybral dobře, protože i vy jste vybrali pokračování s ním a anekdoty tady jsou.
6: Já bych se chtěl zeptat, máte, prosím, chci se jenom zeptat, máte rádi anekdoty? Máte rádi anekdoty, vtipy?
7: Ano.
6: Já ne. Já ne, protože znáte to, když někdo přijde k vám až domů. Rozumíte, já nemám, ne kvůli tomu, že kvůli tomu nebezpečí, které číhá za některými spojent. To ne. Já nemám rád proto, rozumíte, přijde někdo k vám domů, posadí se, mu něco nalijete a on říká, ty znáš to, člověče, ten folek, přijede parní válec. Normálně zajíca, jo? Přede parní válec a kolem běží liška, jo? Tak úplně má ten ohon tak očesaný, víš? A ptá se to z toho parního válca tomu, jak se tomu říká tomu. Tomu, no z toho parního válce, znáš to? A vy řeknete, člověče, ne. Tak on řekne, no, ne, je prostě normálně parní válec přijel zajíca, jo? A normálně placka z něho, kolem letí liška, odsaz voholený, víš? Plně to a říká tomu z toho parního válca, fakt to neznáš? Znáte to, jak ten chlap plave a plave a nemůže vydržet a už je strašně vysílený a myslí si už na smrt, na svůj konec? Tak chlap plave a plave a už je hrozně vysílený a myslí už na smrt, na svůj konec a najednou vidí světýlko, víc světel, potom mu hodí záchranný pás, on se toho chytne, od něho vytáhnou na palubu, kolem je ten kroužek pasažérů a námořníků a kapitán vystoupí a říká, vítám vás na palubě Titaniku.
1: Humoriáda. Mirko, taky znáte takovéhle vypravěče anekdot?
3: No, taky je znám, ale já obdivuju ty vypravěče anekdot, co na to mají tu hlavu. Jo. Já třeba patřím k těm, co milují fory a nepamatujou si je. Jo. A když si říkám, to si musím zapamatovat, to hnedka někde řeknu a nedonesu to. Takže když mě teď řeknete, jestli znám nějaký for, tak ho neznám prostě.
1: Nebudu chtít nic takového, nebudu dusit.
3: Jo, ale jsou lidi, kteří to jako si pouzrukávají.
1: No.
3: To nevím, jestli je zrovna Bolek, ale Ale Bolek je prostě strašně vtipný sám o sobě, jo? Takže když jsme spolu točili třeba, tak on mluví o obyčejných věcech, ale vypadá to, že furt vykládá nějaký fóry. Že?
1: On má dar té kombinace, on umí i ty anekdoty, i ty historky ze života vyprávět prostě a dát tomu ten...
3: A to je z Brna, že? To má jamu. Kdo by nevěděl, tak to je takové oblíbené pošťuchování mezi komedianty.
1: Pořád se to drží.
3: No, to se pořád
1: funguje
3: drží.
1: To pořád.
3: A já jsem si vždycky myslel, že je to sranda a pak jsem potkal nějaký kolegy z Brna, který to brali úplně vážně, jako. Jo, a přitom oni si dělají se srandu z nás, jo. Že to, no, to jsou takový...
1: Byli mladší nebo stejného věku?
3: No, to je otázka, co jsem já. Jo, teď mi bude 63, tak...
1: No oproti vám, jestli to byli, já nevím, třicátníci třeba, nebo...
3: Ne, ty byli vše generací, to stále zůstává, tohleto. Jo.
1: No, kteří to třeba nepochopili, že jenom důkaz toho, že třeba ta mladší generace už to tak třeba nemá.
3: Ne, ta mladší generace to má ještě víc.
1: Ještě víc, jako, jo. Se to vrací.
3: No, já jsem to zkoušel i trochu na svý studenty, když jsem učil, měl jsem tam některý od Brna a... Oni tak jako zahořkli, když jsem udělal nějaký vtip, takový, třeba je takový vtip známý, jaká je platnost diplomu z JAMU, tedy Janáčkovy akademie, že my máme DAMU tady v Praze, JAMU, a říká, to platí až k 9 křížům. Ten diplom, což je teda motorist,
1: kousek.
3: Já nevím, 10 kilometrů od Brna. Že jo, to jsem jim řekl hned na úvod a oni se vůbec nesmáli, ale oni teda nevěděli ještě, jak byli začátečníci, tak neznali tuhle tu hru mezi divadelníkama.
1: Takže to se učí na škole už takhle?
3: No, já jsem to učila, možná proto už jsem to nechal, ale možná zase začnu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miroslav Hanuš, náš dnešního z Humoriády, Patrik Rozehnal teď vybízí k tomu, aby vybral další ukázku.
2: Tak zase můžu vybrat. To mám dneska štěstí. Tak vybírám, tak já šáhnu. Já jsem teď přijel z Třeboně, kde jsem byl kousek chvíli v lázních se svou ženou a tam mi pořád vyprávěli na těch procedurách, říkali, teď tu byla paní Bohdalová, já nevím, 14 dní, 3 týdny, to měla snad nějaký dárek, těm svým narozkám nebo co. Aha. A říkali, ona pořád mluví, ale ne jako, že furt mluví, no taky, ale že ona je strašně vtipná a pořád vykládá.
1: Baví pořád někoho.
2: I prostě u té masáže, i to je to komediantský duch, jak tam přijde jeden masér, no a ona má prostě diváka. Jo? A už se to koná.
1: No, říká, no nevím, jestli má v tu chvíli diváka. Při představě, že Jiřina leží zabořenou hlavu v té podložce.
2: Jo, ona mluví do té díry.
1: A mluví.
2: A říká ty fory.
1: A ten
2: masér prostě nemůže masírovat, se tam klátí u toho, že jo. No. Tak ta patří taky k těm velkým vypravěčům jako Bolek. Tak proto bych volil paní Jiřinu.
1: S Karlem Šípem, inzerát, Kohout, silvestrovské setkání a vlastně záměna některých inzerátů. Určitě tuhle scénku znáte.
3: Podívejte se, vážená paní.
4: Ano.
3: Asi takhle.
4: Asi tam.
3: Podívejte se, my jsme solidní firma.
4: Jo.
3: Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat jo. Na nás. To. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte, ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby, teda.
4: No prosím vás, když chci vymalovat ložnici, tak to jsou pro vás erotický služby.
3: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nadstandard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
4: No to já vám teď vůbec nerozumím, Hrko, kde mám ty noviny, no, teď tady, no, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde, drahý pane, konkurence je velká dneska, no, no, prosím, no, tady toho je, no, tenhleten, helejte, tenhleten nabízí dokonce i auta spravuje, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no, se podívejte.
3: Helejte se, máte pravdu, auto tady no, sice no, je, jo?
4: No, tak.
3: Ale není tady elektrika, ale erotika.
4: No. No ale to jste to nemohli hned, když jste vešel, čím se živíte? Ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, když už tady jsou. Tadyhle, ukažte. No, to Ješkovi oči. No jo. No to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Je. Já se stydím.
3: Co byste se...
4: No to je...
3: Pani, co byste se stydila?
4: Ne, to...
3: Hlavně, že se to vysvětlilo.
4: Ne, to...
3: Helejte se mě vám spad kámen ze srdce.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co Karel Šíp neozval se zase, že by pozvání do Všechno party?
2: Já jsem tam byl už čtyřikrát,
1: vím,
2: nebo
1: no,
2: možná
1: vždycky
2: pětkrát.
1: S velkým úspěchem.
2: Byl jsem tam na Silvestra, že dvakrát. A Vlastně musím Karlovi poděkovat, že velká část mojí popularity vznikla jako u něj, protože je řada lidí, kteří se nedívají třeba na některé pořady, ale on má tu sledovanost velkou, že jo?
1: Ano.
2: Protože on to prostě umí dělat a uvede vás do takového stavu jistoty, že se uvolníte a prostě tam povídáte. Že? Všimněte si, že on se staví za toho blbýho. Jo? Takže vy máte tu jistotu, že jste ten chytřejší a hnedka vám kohoutek naroste a hned jste jako vtipnější, ale některé ty moje vyprávěnky tam jsou prostě
1: legendární
2: na YouTube a lidi mi řeknou, já když jsem smutný, tak si to pustím, jak jste byl s tou Kvitovou, no, nebo ano. Jak jste Věru Nerušilovou na skutru, takže no, ale ono je to zas potom takový třeba na toho Silvestra, tak se očeká

0: po druhý, že jo?
1: Ano. A nabídnu já proti tentokrát tedy snad také silné jméno, Ivana Mládka.
0: No, tak teď je to, tak to je těžký. Když jsem byl v těch lázních, že teda jedu z té Třeboně.
1: I Mládek.
0: Tak Ivan Mládek mi říká, tady Ivan Mládek, tady má výstavu. Tam byly zrovna výstava tři na šňůře, se to jmenovalo. Jsem říkal, to bude nějaký zájezdový představení, cirkusový nebo něco. A to byli tři výtvarníci, kteří viseli
1: na těch šňůrách,
0: viseli ve výstavní síni. Jo. A nebyl to teda cirkus. A předevčírem jsem hrál v Lipníku nad Bečvou a paní mi říkala, teď jedu z lázní, ta pořadatelka, mám plný auto obrazu Ivana Mládka, protože zítra tady otvíráme výstavu obrazu, takže Ivan Mládek mě pronásleduje i s celou tou výstavou z Třeboně.
1: A mimochodem
0: v Třeboni jsem byl i v cirkuse, byl tam i cirkus. Ano, cirkus bude se jmenoval a bylo to, já to mám rád, byl takový malej rodinný cirkus, co se teď toulá tam asi po jižních Čechách. Táta, syn, dcera a maminka vlastně.
1: Jak velké mají to šapito?
0: Šapito mají docela velký.
1: Jo?
0: Docela velký, jsou to dva synové, jeden, nevím, jestli ten dělal tam technické věci, pouštěl muziku a tak. Ten dělal nějakou takovou akrobu, takový udělaný jako chlapík, pak slečna, která dělala všelijaký věc, jaký pejska cvičila, jo, že tam psali, že nebudou žádná zvířata, najednou přijel jako malej pejsek a pobíhal, dělal takový věci a ona dělala na kruzích. A pak
1: taky?
0: Jsem, no, však, taky, ale na takovýmto velkým kruhu.
1: Jo.
0: Visela různě ano. Tam to a ten táta, s kterým jsem si povídal, říkal, jsem říkal, to je cirkus bude, to je ten film jo, z 50. let.
1: A říká,
0: no to je proto, že tam je takový ten vstup do toho areálu cirkusového, což vždycky bylo, když byly velký cirkusy, že tak byly dvě maringotky, byly pokladny a nad tím byl takový oblouk, to byla ta brána. On říká, ta brána patřila mýmu dědečkovi, než mu ji znárodnili. Tak to je vzpomínka na ten film.
1: Fíha.
0: No, no, a hned jsme si povídali, říkal, já jsem dělal prostě kousky s manželkou, jsme dělali na tyči, jsem jí měl na hlavě, stál jsem na dvou židlích, jo, a ona, takový ty věci, co mě se tají dech, jo, a rád se na to dívám.
1: A bolí mě z toho kolena.
0: Jo, skupina Mistrál, artistická skupina Mistrál je tam napsáno. A mě to tak jako dojímá, že já na to vždycky jdu.
1: Jo.
0: Že pořád jsou ty lidi.
1: Nebudete jako Oldřich Lipský, milovník cirkusu, který no, měl tu tématiku tak rád, že ji dávali do filmu, že byste takhle dělali i představení?
0: Jo, ne, to
1: ne.
0: To nevím. To nevím. Já se svým kamarádem režisérem Honzou Bornou jsme říkali, že máme rád ten starý cirkus. My jdeme jako proti, jo. Je moderní ten nový cirkus. A my máme
1: chcete udržet tradice?
0: Ten, ne, to nevím, ale prostě ten nový cirkus se tváří tak víc divadelně, podle mě, ale prostě divadlo to není, jo? To se jenom tak tváří a některý umějí něco a tak se to spojí. A v tom starém cirkusu to je jako varieté třeba, to já mám rád. To jsou prostě čísla a mezi tím je nějaký borec, ten to spíkruje, pak je tam zpěvá, kouzelník, že jo. No a tyhle ty lidi prostě, ty cirkusácký, oni to musí postavit, to je docela velký šapit. Tak jsem hned zkoumal, jak to dělají, jak dlouho to stavějí.
1: Že bych si
0: a protože principál mě jako znal a diváci mě znali, tak o pauze, byla dlouhá pauza, pač my jsme si s principálem povídali všichni, ostatní byl nás třeba 80, a tak jsme si povídali a měli jsme vlastně takovou tam talk show, takovou nechtěně. Ale že on říkal, my jsme si mysleli, že už nevyjedeme po covidu, to všechno jako kleklo a nebylo možné to uživit. A oni žijou skromně a jsou pracovití, ale on říkal, stalo se to, co vždycky, že přišlo jaro
1: a
0: my jsme museli ven. My jsme jako museli ven a s nima tam byla taková starší dáma, třeba 80. tchýně, myslím. A on říkal, pejte se tady babička. Babička tam stála, bylo to kouzlo, protože prodávala světelné meče. Jo, takže tam stála dáma prostě a měla v rukou ten blikající meč, jo, od Číňanů takový, jo, a prodávala to a taky nějaký lístky do toho.
1: Mají to v sobě ten kočovný život,
0: prostě. A ona taky, ona by mohla být na důchod, jo.
1: Ale nechce.
0: Ne, prostě

0: přišlo jaro, ona si sama pořídila nějaký svůj přívěs, který jí to si taky táhnou. Neměli maringotky, měli jenom přívěs, byl to malý cirkus. A jeli teď, ani prouci nepřipojovali, měli agregát, jo. A takhle, a teď tady hráli třikrát třeba a pak jeli dál a někde hráli jenom jednou a vždycky ta strašná práce, jenom to postavit, říkali 7 hodin, že to staví s klukama, ale že tak si jako dávají na čas. A teď, no teď, když budu vyprávět, tak už nemůže nikdo nelosovat.
1: Musíme se dostat.
0: Zase jindy to řeknu.
1: Dobře. Vážení, tak ve hře Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Dokončíme tuhle scénku, kdy si spletla malíře s erotickými službami, anebo Ivan Mládek a povídání o večeři Zápisky Šílencovi. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednu ukázku musíte vybrat. Tu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem nebo s Ivanem Mládkem. Koho vybíráte po telefonu 731 800 900?
2: Dobrý den, Karel z Bojkovic. Zdravím vás, Patriku, i vašeho hosta.
3: Dobrý den.
2: A chtěl bych Ivana Mládka.
1: Dobře, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady je Honza. Zdravím vás, pánové, oba.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
4: Chtěl bych pozdravit pana Hanuše a zeptat se ho, jestli ví, když tak hovořil o tom Damu a Jamu, proč student Damu chodí do knihovny?
3: To ne, aby se dozvěděl něco o Brně?
4: Ne. Aby si půjčil knihu o tom, jak hrát, že umí číst.
3: Aha, no, já se...
4: Děkuji. A jinak jsem vám chtěl říct, že to je jako... I úžasně vtipnej, i úžasnej vypravěč.
1: Je to tak.
4: Tak ty z toho, že máte Damu, vůbec nic nedělejte. I tak to je dobré.
3: No jo, děkuji.
1: Ačko nebo Bčko?
4: A já bych dal Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Zklamu, ale ty, co hlasovali pro Bčko, vyhrála Jiřina Bohdalová a Karel Šíp.
5: Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
6: A proč?
5: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Tak se tady mějte pěkně a... Já jdu ještě na tu šilhavou, víte?
6: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Hlejte, pane Kohout. Víte, když už jste vešel, já vám to řeknu teda, já nevím proč, jo. Ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, víte, jak ženská trpí, když je sama. Jak čeká na to blídné pohlazení, na to blídné slovo. Moment! Teď já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Ještě mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
5: Prosím vás, vy věříte horoskopům?
6: No jo,
5: jsou to blbosti.
6: Dejte se, tady je to. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to jsem starý mládenec, že mě to hned nenapadlo. Chyťte svou šanci, zapače si a nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohl, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy, ale já jsem například v bejku. Čem jste vy?
5: Já jsem v prdeli.
1: Tak tímhle slovem končíme ukázky z archivu a taky dnešní humoriádu s Mirkem Hanušem.
3: A já jsem blíženec. Tak naschledanou.
1: Mějte se pěkně, bavte se a čekáme na vás i zítra u dalšího dílu humoriády a posíláme ještě písničky.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj podepíše memorandum o spolupráci s vězeňskou službou. Až na Chebsku se nechala zkontrolovat stromy akustickým tomografem. Krnap rozšiřuje svůj kamerový systém. Do roku 2028 by v Národním parku mohlo být 30 kamer. A dnes čekejte velkou oblačnost s přeháňkami teploty do 12 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje Lenka Poláková. Karlovarské hejtmanství chystá spolupráci s věznicemi při krizových situacích. V kraji jsou 3 věznice, které můžou nabídnout zhruba 100 vězňů, například na pomoc při požárech nebo povodních, kdy odsouzení v areálu věznice můžou třeba plnit pytle s pískem nebo vařit jídlo pro záchranáře a dobrovolníky. O dalších formách spolupráce informuje hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO.
2: Druhá nabídka pomoci je, že jsou schopni v nějaké míře nám zajistit pomoc třeba v příspěvkových organizacích, kde by mohli vězni provádět výmalby, úklidy a tak dále. A třetí varianta je zaměstnávání odsouzených. Nastavili jsme si formu komunikace, že to bude přes koordinátory, u nás to bude odbor bezpečnosti krizového řízení a za vězeňskou službu to bude pravděpodobně ředitel věznice v Horním Slavkově.
0: Pro kontrolu stromů se rozhodla až na Chebsku, využila k tomu techniku měření akustickým tomografem. Kontrolu provedli zaměstnanci lázeňských lesů a parků v Karlových Varech. Zkontrolovali celkem 6 stromů. Město za to zaplatilo asi 25 tisíc korun. Jak říká místostarosta Pavel Matala z Hnutí za až, některé stromy bude muset nechat radnice pokácet, protože jsou ve špatném stavu.
3: Když zhodnotím teda těch 6 stromů, tak zhruba třetina těch stromů skutečně vykazuje velké poškození té vnitřní struktury, kdy jsou napadené houbami a hnilobami, třetina je v pořádku a třetina vyžaduje nějaké sledování. Ty stromy samozřejmě, které dopadly nejhůř, tak budou muset být pokáceny samozřejmě s adekvátní náhradní výsadbou za ně.
0: Až bude v kontrolách stromů pokračovat, a to především v místech, kde je největší pohyb obyvatel. V Krkonošském národním parku přibývají další kamery kvůli pohybu aut. Správa parku kamerový systém rozšiřuje i přes kritiku některých boudařů. Přibyly kamery pod lesní boudou ve východních Krkonoších. Mluvčí správy Radek Drahný o tom informuje s tím, že systém má za úkol kontrolovat dodržování pravidel pro auta a chránit jeho nejcennější oblasti. V národním parku teď funguje 10 kamer, nejvíc jich je ve středních a východních Krkonoších. Do roku 2028 by pak mohlo Národní park střežit až 30 kamer. Evropská unie se v souvislosti s výskytem hantaviru rozhodla aktivovat unijní krizový mechanismus. Má usnadnit výměnu informací mezi členskými státy a institucemi 27. O opatření rozhodlo kyperské předsednictví, aby mohlo lépe monitorovat šíření nákazy. V prohlášení nicméně stojí, že riziko je v Evropě velmi nízké.
1: Sport.
0: České hokejisty do 20 let bude trénovat Jan Tomajko. Na lavičce reprezentačního výběru do 18 let ho vystřídá Jaroslav Nedvěd, který naposledy vedl pražskou Spartu. Podle původních plánů svazu měl juniorský národní tým vést Zdeněk Moták, který se ale po oznámení odchodu Radima Rulíka ze střídačky seniorské reprezentace posunul k Ačku.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte velkou oblačnost, na většině území přeháňky, výjimečně i slabou bouřku, večer ustávání srážek. Nejvyšší teploty 9 až 12, na horách 5 až 9 stupňů Celsia. Pomene slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré až dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se v této chvíli jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pěkné páteční ráno a příjemné vstávání přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Probudili jste se do 15. májového dne, posledního pracovního dne v týdnu, a tak proč si ho neužít spolu s naším hudebním proudem. Dnes spolu s písničkami Jež nestárnou od Karla Gotta a Petra Spáleného otevřeme naše ranní vysílání a neb dobré ráno, a u jeho poslechu vás vítá Jitka Brošková. No a na úvod ještě prozradím, že v anketě Ahoj rádio nám děti zodpoví otázku, co je to harampádí. A v prvním ranním příspěvku navštívíme filmový svět. Půjčuje si po kamarádech, místo ve filharmonii, hraje na pohřbech a přivydělává si zlacením náhrobků. Starému mládenci a samotáři se nečekaně změní život, když se musí postarat o malého ruského chlapce Kolju. Od premiéry Oscarového snímku Zdeňka a Jana Svěrákových dnes uplynulo 30 let a my si ho připomeneme už za pár minut v dobrém ráno, které právě teď začíná. Je 5:05. Dobré jitro.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: co je to harampádí?
1: Hodně věcí u sebe. Je to nějaká hromada?
2: Že je tam binec. Že tam je pořád binec a že je všechno naházen na sebe a že nikdo neuklízí.
3: Že to jsou starý krávy a na nic to není.
4: Že tam má hromadu oblečení.
5: Že to je hora kovů.
6: Že tam je hodně odpadu.
7: Že aby si mohl uklidit hračky, který tam poházel po celém pokoji.
8: Že má někdo na sobě hodně listů.
9: Že se někdo raduje.
10: Ahoj!

0: počasí.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 12:01, venku máme zataženo. Počítejte s četnými mlhami a teplotami mezi 1 až 4 stupni Celsia. A čeká nás velká oblačnost, odpoledne s přeháňkami. Po většinu dne bude oblačno, ráno ještě beze srážek, později dopoledne a zejména odpoledne pak čekejme přeháňky na většině území, výjimečně i slabou bouřku. K večeru a večer mohou srážky zvolna ustávat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 9 do 12 stupňů Celsia, na horách od 5 do 9 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Na rozjezd pátečního dobrého rána přispěla svou písničkou šumperská hudební skupina Opět a Radeček a za 10 minut bude 17:30. Česky staromilský, přesto mezinárodně srozumitelný. Takový je film režiséra Jana Svěráka Kolja, který měl premiéru přesně před 30 lety v pražském kině Blaník. Příběh stárnoucího violončelisty a malého ruského chlapce se stal okamžitě diváckým hitem. Pro Český rozhlas na vznik filmu zavzpomínal jeho scénárista a představitel hlavní role Františka Louky Zdeněk Svěrák.
1: Kolio, ty neboj sa, hlavně nikam neuběgaj a normálně zůstaň v metro, my si tě najdeme. Zdrav stvůj.
2: Já jsem rozepsal komedii o člověku, který byl vyhozen z harmonie a hrál na pohřbech. Protože jsem byl jednou na opravdovém pohřbu a tam zpívala zpěvačka nahoře na kůru. A najednou se v tom zpěvu zadrhla, jako by jí někdo něco udělal. A já jsem si představil, to asi nějaký houslista třeba jí nazvednul sukně nebo něco. To byl impuls k tomu, proč mě tohle téma zaujal.
3: Jak ale s nápadem naložit dál, Zdeněk Svěrák nevěděl. Tu přišel publicista a Svěrákův přítel Pavel Tausik s námětem o ruském chlapečkovi, ženě, která chce emigrovat a fingované svatbě.
4: Pane Brož, já bych to bral, ten váš nápad s tou papírovou svatbou, že bych bral.
2: Vzpomínám si, že mě nejvíc toho jeho námětu zaujalo, že ten nechtěný otec toho malého chlapečka je nucený jít do kina a koupit 5 lístků, aby se promítal, protože ten chlapeček chce vidět ruský film Počkej zajíci.
1: Nehrajou. Kolik musí být diváků, aby se hrálo?
5: Nejméně 5, ale je to ruský film, pane Louka, ruský grotesky pro děti. Angelika je až zítra.
1: 5x do 10. řady.
3: Zdeněk Svěrák pak oba příběhy spojil. Vztah stárnoucího starého mládence a 5letého ruského chlapečka udělal z filmu celosvětový hit.
2: Tam asi byly nejdojemnější pro mě okamžiky, kdy se to hraní proměnilo ve skutečnou soudržnost toho cizího chlapa s tím klukem, protože třeba když já jsem mu česky vyprávěl pohádku, tak on to do té ruštiny si překládal. Dál, aniž jsme to po něm chtěli.
1: Žili byli dědeček a babička.
6: Dědušky i babuška.
1: Ono nám to půjde.
3: V českých kinech Kolju vidělo přes 1 300 000 diváků a uveden byl i ve více než 40 zemích. Celosvětově na něj přišlo asi 15 milionů lidí. Získal Zlatý glóbus, 6 českých lvů a nakonec i Oscara.
7: The Oscar goes to the Czech Republic for Kolja.
8: Dear Oscar, I was not able to sleep because of you last night.
3: Kolja dodnes zůstává jediným ryze českým filmem v historii, který si odnesl zlatou sošku za nejlepší celovečerní neanglicky mluvený film. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 6:30.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj vypíše koncesní řízení na pronájem a provozování nemocnice v Sokolově. V současné době ji provozuje soukromá společnost Penta Hospitals CZ, která skončí smlouva v roce 2029. Rozhodnutí kraje by nemělo mít vliv na chod sokolovské nemocnice. Karlovy Vary pokračují v obnově sportovního areálu FC Slávie v městské části Drahovice. Po úpravách tréninkového hřiště a šaten má přijít na řadu rekonstrukce hlavní tribuny a haly pro míčové sporty. Práce na úpravách kabin v suterénu tribuny by mohly začít ještě letos. Stará voda na Chebsku chce obnovit pietní místo v blízkosti frekventované silnice. Torzo kamenného památníku, které kdysi připomínalo oběti první světové války, je ale poničené a postupně chátrá. Obec proto znovu požádá o dotaci ministerstvo obrany. Ministerstvo financí znovu nabízí státní dluhy. Lidi si budou moct nakoupit 3 různé druhy dluhopisu republiky podle výše výnosu a doby splatnosti. Ta se bude pohybovat od 3 měsíců do 5 let. Investovat je možné od 1 000 do 3 milionů korun. Nákup je možný i online. Hormuzský průliv musí podle prezidentů USA a Číny zůstat otevřený kvůli volné přepravě ropy a zemního plynu. Donald Trump a Xi Jinping se na tom podle Washingtonu shodli během jednání v Pekingu. Tenistka Kateřina Siniaková si na antukovém turnaji v Římě zahraje deblové semifinále. S Američankou Townsendovou porazili australsko-nizozemskou dvojici Perezová-Šursová ve 2 setech a zvítězili už po 17. za sebou. Dnes čekejte velkou oblačnost s přeháňkami teploty do 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Část silnice 3. třídy v úseku Kinžvart-Klacká u Mariánských Lázní je z důvodu stavebních prací zúžená na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Náš páteční ranní program nabídl první krátké zprávy s Lenkou Polákovou. No a s dalšími písničkami nás teď potěší Činasky a Václav Neckář, tak přejeme hezké dobré ráno. Je 6:30 a s vámi a pro vás rádio vašeho kraje. No a my vám za chviličku nabídneme výběr očekávaných událostí a nebudou chybět ani pozvánky za kulturou, tak zůstaňte s námi. Pěkný den.

Spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary vstáváte do 15. májového dne. A co se očekává? Tak sněmovnu dnes čeká hlasování o novele zákona o státní sociální podpoře. Předloha poslanců vládního hnutí ANO počítá mimo jiné se zavedením takzvané předrodičovské dávky. Tu by mohly nastávající matky čerpat 2 měsíce před porodem. Dál by se mělo odložit spuštění digitalizovaného vyřizování některých dávek, protože úprava systému by se v původním termínu nestihla. Poslanci budou znovu projednávat novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Koalice navrhuje upravit pravidla tak, aby se do povolených deficitů nezahrnovaly některé investiční výdaje, například na silnice a železnice. Opozice naopak varuje, že změna povede k vyššímu zadlužení a omezení kontroly veřejných financí. Hlasování se minulý týden kvůli dlouhým projevům přesunulo na dnešek. Někteří maturanti se dozví výsledky didaktických testů státní maturity. Školy můžou ode dneška zveřejňovat výsledky společné části zkoušek z češtiny, matematiky a nebo cizího jazyka. Testy se hodnotí procenty a také slovním výsledkem uspěl nebo neuspěl. Studenti, kteří neuspěli, mají možnost podat žádost o přezkum anebo si zkoušku zopakovat v podzimním termínu. A ještě jedna zahraniční. Americký prezident Donald Trump dnes zakončí návštěvu Číny. V Pekingu poobědvá s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Šéfa Bílého domu doprovázela velká skupina podnikatelů. S čínským prezidentem jednal Trump už včera, řešili Hormuzský průliv, Tajvan anebo ekonomickou spolupráci obou zemí. Za 4 minuty bude 6:15.

0: počasí.
1: Ranní obloha je zatažená, počítejte s četnými mlhami a teplotami mezi 1 až 4 stupni Celsia. Po většinu dne bude oblačno, ráno ještě beze srážek, později dopoledne a zejména odpoledne pak očekávejme přehánky na většině území, výjimečně i slabou bouřku a k večeru a večer se mohou srážky zvolna pak ustávat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 9 do 12 stupňů Celsia, na horách od 5 do 9. stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, rostylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná. Je 6:45, dobré ráno.
0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: Páteční dobré ráno nám před chvílí vyplnila pěkná písnička od Petra Muka a teď přijměte naše pozvání za kulturou. V rámci zahájení lázeňské sezóny ve Františkových lázních se od 15 hodin v hudebním pavilonu u Františkova pramene koná kulinářská show s Markétou Hrubešovou a od 19 hodin a 30 minut pak vystoupí kapela 100 zvířat. V prostorách galerie Marienbad v prvním patře hlavní kolonády v Mariánských lázních v 17 hodin dnes slavnostně zahájí výstavu obrazů Petra Maliny. Přednáška cestovatelky Lenky Galaras s názvem Všemi smysly Jihoafrická republika začne v 17 hodin a 30 minut v kulturním a kreativním centru v přízemí radnice v Jáchymově. Chebská galerie výtvarného umění láká na výstavu nazvanou Nedokončený autoportrét. V prostorách velké galerie představuje imaginativní tvorbu Veroniky Holcové, jedné z nejosobitějších současných tuzemských malířek. V Karlovarské galerii umění se dnes večer představí zpěvačka, pianistka a skladatelka Lucie Dlabalová. Koncert písní na pomezí folku a šanzonu s jemnými jazzovými přesahy začne v 7:30 večer. Kino Drahomíra v Karlových Varech zve na underground comedy na večer, kdy se směje úplně každý. Od 20 hodin se představí stand-up komici Jiří Charvát, Jaroslav Cerman a Honza Gerik, kteří slibují večer plný neotřelého humoru, tentokrát bez cenzury a bez scénáře. A na speciální komentovanou noční prohlídku se můžete vypravit do špitálního kostela všech svatých v Jáchymově. Začne ve 20 hodin a sraz všech zájemců je před hlavním vchodem do kostela.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
1: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Oprava nádražní budovy v Chebu bude stát 428 milionů korun. Český rozhlas zítra pořádá den otevřených dveří. Kriminalisté dopadli muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. A dnes čekejte velkou oblačnost s přeháňkami, teploty do 12 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Chebu začne do poloviny roku oprava nádražní budovy. Správa železnic vybrala firmy, které památkově chráněný objekt z roku 1962 zrekonstruují. Práce vyjdou na 428 milionů korun, zhruba o čtvrtinu míň, než byla předpokládaná cena. Rekonstrukce 7 podlažní budovy potrvá 2 roky, říká mluvčí správy železnic Dušan Gavenda.
6: Odbavovací hale se vrátí reprezentativní vzhled, přispěje k tomu i opětovné osazení historických hodin a dobový mobiliář. Ve druhém podlaží bude k dispozici zasedací místnost, umožňující výhled do odbavovací haly. V nejvyšším poschodí pak vznikne multifunkční prostor s vyhlídkou na město.
5: Český rozhlas zve na den otevřených dveří. Návštěvníci se můžou zítra podívat nejen do hlavní budovy na Vinohradské třídě v Praze, ale i do regionálních studií. V budově Českého rozhlasu Karlovy Vary v Zítkově ulici začínají komentované prohlídky v 10 hodin a lidé se podívají do redakce zpravodajství nebo do vysílacích a nahrávacích studií. Jak říká vedoucí vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary Radim Jehlík, připravený je i hudební program.
7: Hned dopoledne nám zaspívá muzikálová zpěvačka Petra Peterová, kterou můžete znát z muzikálu Děti ráje nebo Celine Show. Krátce popolední to bude Antonis Band ze základní umělecké školy Antonína Dvořáka v Karlových Varech a koncerty zakončí skupina Pološero, což je známá místní folková kapela.
5: Součástí doprovodného programu bude autogramiáda letošní vítězky Peče celá země Elišky Hlaváčové. Policie dopadla ve čtvrtek v podvečer muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Pachatel ukradl v úterý v podvečer z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku.
8: Českolipští kriminalisté podezřelého 35-letého muže zadrželi ve Středočeském kraji. Zároveň se jim podařilo překazit mu další plány, které s ním měl, říká mluvčí policie Ivana Baláková.
9: Případu se věnovali s maximálním nasazením, díky kterému se jim podařilo získat cenné informace o místě, kde se vzácná relikvie pravděpodobně nachází.
8: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl ocenil práci policistů. Katolická církev si podle něj událost připomene 30. května na diecézní pouti svaté Zdislavy.
10: Budeme pěšky z obce Zdislava do Jabloného, což je asi 11 kilometrů, a bude taková velká bohoslužba v bazilice.
8: Další podrobnosti k případu chce policie zveřejnit dnes. David Šalek, Radiožurnál.
5: Vztahy Číny a Spojených států budou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa silnější než kdy dříve. Napsal to na své sociální síti Truth Social. Trump je na návštěvě Pekingu, kde se sešel i se svým protějškem Xi Jinpingem. Podle čínského prezidenta se oba představitelé shodli na posilování stability. Spory kolem ostrova Tajvan, který Peking považuje za svou vzbouřenou provincii, ale mohou vést ke konfliktu. Spojené státy Tajvan vojensky i diplomaticky podporují.
0: Sport.
5: Čeští hokejisté se v úvodním duelu na mistrovství světa utkají ve švýcarském Friburgu s Dánskem. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut. Obě reprezentace se utkaly také na únorovém olympijském turnaji v předkole play-off v Miláně, kde národní tým zvítězil 3-2.
4: Počasí.
5: Dnes čekejte velkou oblačnost, na většině území přehánky, výjimečně i slabou bouřku, večer ustávání srážek. Nejvyšší teploty 9 až 12, na horách 5 až 9 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré až dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: V Karlových Varech je z důvodu rekonstrukce plynovodu zúžená vozovka v ulici Fričova, Jáchymovská a Krušnohorská.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Usnadnit a urychlit léčbu pacientů se vzácnými onemocněními má přinést propojení nemocnic napříč 27 zeměmi Evropské unie a Norskem. Průměrná doba stanovení diagnózy u vzácných onemocnění je totiž v Evropě i v Česku podle lékařů z Pražské všeobecné fakultní nemocnice okolo 5 a více let. My na toto téma budeme mluvit už za pár minut, krátce po 6:45, ale ještě předtím se zeptáme plzeňských meteorologů na dnešní předpověď počasí a taky budeme gratulovat všem dnešním oslavencům. No a na rozjezd dalšího hudebního proudu tu pro vás máme písničku od Petra Kotvalda, také se vám pěkně poslouchá. Máme 5 minut po 6:00.
4: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary, plné písniček a informací. Za 2 minuty bude 6:45 a v kalendáři 15. května. Velkou gratulaci posíláme vám, kteří máte dnes narozeniny. Připomeňme, že narozeniny má dnes také český písničkář, textař a skladatel Tomáš Klus, kterému je dnes 40 let. Dalším oslavencem je britský multiinstrumentalista, skladatel a zpěvák Mike Oldfield, který slaví 73. narozeniny. A bývalý britský tenista ze Skotska Andy Murray slaví 39. V tento den roku 1937 se v Praze narodila bývalá ministryně zahraničních věcí USA a historicky první žena v tomto úřadu Madeleine Albright, rozená Marie Jana Körbelová. Dožila se věku 84 let. Na dnešní den připadá Mezinárodní den rodiny, Světový den proti mozkové mrtvici a svátek mají Žofie a Sofie. Obě jména pochází z řečtiny, základem je řecké slovo Sofia a obě znamenají moudrost.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Vaším ranním společníkem je Český rozhlas Karlovy Vary, je 7:15 a dnešní předpověď počasí nám přináší meteoroložka Petra Polívková. Dobré ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak jak vypadá páteční ráno v celém našem karlovarském kraji?
2: Zatím máme relativně hodně oblačnosti, máme za to, že naše oblačno je to bez srážek, ale teploty stály poměrně nízko. V současné době jsou teploty většinou mezi 0 až plus 3 stupni Celsia.
1: Mm-hmm. A jaké počasí máme očekávat přes den?
2: Dnes bude spíše více oblačnosti, to ráno by se to mělo být ještě bez srážek, ale později dopoledne, bo kolem poledne a potom zejména odpoledne už srážky očekáváme. Měly by se vyskytovat na většině území přehánky a výjimečně se může objevit i nějaká slabá bouřka. Ale večer nám začnou ty srážky zase zvolna ustávat. Nejvyšší teploty by měly být podobné, jako byly včera, mezi 10 až 13 stupni, na horách tam někdy kolem 6 stupňů, ale nebude nám moc fouka, bude vát jen slabý proměnlivý vítr o rychlostech 1 až 4 metry za vteřinu.
1: Tak taková je předpověď počasí pro dnešní den 15. května a já děkuji meteoroložce Petře Polívkové. Hezký den přeji, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Jsme rádi, že jste si také dnes zapli rádio a našli si k nám cestu. S vámi je Český rozhlas Karlovy Vary a za 7 minut bude 6:30. Vzácná onemocnění se týkají 500 000 Čechů. Na diagnózu přitom pacienti čekají i roky. Upozorňují na to lékaři z Pražské všeobecné fakultní nemocnice. Zkrátit toto čekání pomáhají evropské referenční sítě, které propojují stovky specializovaných pracovišť napříč Evropou. Všeobecná fakultní nemocnice je jejich součástí a v oblasti dědičných onemocnění oka je v Česku jediným pracovištěm, které nabízí genovou terapii pro specifické onemocnění sítnice.
1: Když jsem byla malá, tak jsem neuměla dát ruku v pěst. Neuměla jsem držet pořádně lžíci, to mi dělalo problém. Špatně jsem si kresla, neudržela jsem tušky.
2: 16-letá Adéla žije s extrémně vzácným genetickým onemocněním, takzvaným Blauovým syndromem, kvůli kterému už absolvovala od svých 3 let asi 15 operací. Zároveň podstoupila cílenou léčbu, díky které kloubní a taky kožní problémy téměř vymizely. Dnes nemoc nejvíc ovlivňuje její zrak.
1: Nevidím níž, takže častokrát zakopávám o židličky, nebo potom, když je třeba šero, tak už vidím hůř.
3: Co se zatím nedaří úplně zvládnout, je oční zánět, který je velmi významný a který vlastně vedl už k poškození oka, ke kterému došlo už vlastně předtím, než se ta diagnoza udělala.
2: Vysvětluje Pavla Doležalová, vedoucí Centra dětské revmatologie a autoinflamatorních onemocnění kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice. Právě včasné rozpoznání nemoci je u vzácných onemocnění klíčové. Zkrátit dobu čekání by teď mělo propojení nemocnic napříč Evropou.
4: Oční klinika první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice je součástí Evropské referenční sítě pro vzácná onemocnění. Jsme tedy jediná klinika, jediné pracoviště, které je členem této sítě.
2: Říká primářka oční kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Marie Vajter. Evropská referenční sítě je virtuální platforma propojující stovky nemocnic napříč 27 zeměmi Evropské unie a Norskem.
4: Je potřeba vlastně centralizovat tu péči a zároveň tím, že jsou to vzácná onemocnění a často složitá, tak i my sami někdy musíme si žádat o konzultaci kolegy z zahraničí.
2: Známých vzácných onemocnění je víc než 8 000 a další neustále přibývají. A i proto se lékaři shodují, že lepší evidence pacientů a propojení péče zajistí včasné odhalení nemoci, které může pacientům zásadně zlepšit kvalitu života. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarské hejtmanství chystá spolupráci s věznicemi při krizových situacích. V kraji jsou tři věznice, které můžou nabídnout zhruba 100 vězňů, například na pomoc při požárech nebo povodních, kdy odsouzení v areálu věznice můžou třeba plnit pytle s pískem nebo vařit jídlo pro záchranáře a dobrovolníky. O provozování karlovarského kina Čas projevily zájem dvě soukromé firmy. Výběrové řízení na pronájem dočasně uzavřeného kinosálu v současné době vyhodnocují představitelé města. Výsledky tendru chtějí oznámit příští týden. V Aši na Chebsku na vrchu Háj vznikne takzvaný menhirový kruh. Jedná se o místo s několika kamennými lehátky, které jsou postavené do kruhu. Návštěvníci místa na nich můžou relaxovat. Chybět nebude ani informační tabule s textem o geologii. Sudetoněmecký sjezd by v Brně podle koaličních poslanců být neměl. Organizátory ke zrušení akce vyzvali usnesením, které sněmovna odhlasovala bez opozice. Ta se schůze nezúčastnila. Zástupci lotyšských parlamentních stran budou dnes jednat o nové vládě, svolal je prezident země Edgars Rinkevičs. Po jednání rozhodne, koho z nich pověří sestavením nového kabinetu. Dosavadní lotyšská premiérka včera rezignovala poté, co ztratila podporu většiny parlamentu. Po triumfu v maďarském Segedu postoupil kanoista Martin Fuchsa na druhé zastávce světového poháru v německém Brandenburgu do finále kilometrového závodu. Olympijský šampion na této trati zvítězil ve své rozjížďce i v semifinále. A dnes čekejte velkou oblačnost s přeháňkami teploty do 13 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Do 15. májového dne jste se probudili spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary a dnes slavíme Mezinárodní den rodiny. Bylo to v roce 1993, kdy valné shromáždění OSN rozhodlo, že počínaje rokem 1994 bude každoročně 15. květen vyhrazen právě tomuto dni. Rodina je totiž důležitým faktorem základu celé společnosti a důležitým prvkem pro výchovu budoucích generací. Měli bychom si z ní odnést příjemný, naplňující a nenahraditelný pocit a v tento den si ji připomenout, protože není samozřejmostí. Je 6:30 a Vrátka muzice nám teď otevře s písničkou Vítr, zpěvačka Lucie Vondráčková, a taky si počkejte na kalendárium. Hezké dobré ráno.

0: A vy posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary ve znamení pěkných pohodových písniček a také čerstvých zpráv a informací z našeho regionu. No a v něm nebude chybět ani pozvánka do Františkových lázní na zahájení lázeňské sezóny. Jaký bude ten letošní program a které lázeňské domy bude možné navštívit, tak o tom všem si budu povídat se starostkou města Františkovy lázně Lenkou Průšovou, krátce po čtvrt na osm, tak ať vám to neuteče. Stejně tak jako za chvíli, taky předpověď počasí. Buďte s námi.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pěkný pohodový den spolu s Českým rozhlasem. V našem regionu je zataženo, oblačno, s mlhami a teploty se pohybují od 0 do plus 3 stupňů Celsia. A čekejme velkou oblačnost odpoledne s přeháňkami.
1: Počasí.
0: Je 6:45 a po většinu dne bude oblačno, ráno ještě beze srážek, později dopoledne a zejména odpoledne pak čekejme přehánky na většině území, výjimečně i slabou bouřku a večer pak začnou srážky zvolna ustávat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 10 až 13 stupni, na horách mezi 5 až 8 stupni Celsia. Vane, slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, rostylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré a biozátěž to je dnes mírná na prvním stupni. Také se vám s námi pěkně vstává do pátečního rána.
1: Český rozhlas Karlovy Vary vás zve na Den otevřených dveří. V sobotu 16. května vám nabídneme jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěže, že peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Zítkově ulici v Karlových Varech.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Pátek 15. května. Svátek mají Žofie a Sofie. Tady je Petr Jungmann. Jubilejní zemská výstava v Praze začala před 135 lety v roce 1891. Hlavnímu městu dala mimo jiné Petřínskou rozhlednu, dvě lanovky, výstaviště, první českou elektrickou dráhu na Letné a třeba i Křižíkovu fontánu. Před 95 lety v roce 1931 poprvé v Československém rozhlasu vystoupil Dismanův rozhlasový a divadelní soubor dětí a mládeže. První záchytka na světě byla otevřena před 75 lety v roce 1951 v Praze u Apolináře. Jejím zakladatelem byl legendární bojovník proti alkoholismu Jaroslav Skála a prvním pacientem
6: maršál Malinovský,
5: ruský námořní inženýr.
7: Kolio, ty neboj sa, hlavně nikam neuběgaj.
5: Jeden z nejkrásnějších českých filmů měl premiéru před 30 lety. Jako první a zatím poslední český získal Oscara a Zlatý glóbus.
8: Čemodán?
7: Jo, čemodán.
5: 15. května 1996 vstoupil na filmová plátna úchvatný Kolia.
7: Dřív než si pro nás přijde zubata.
5: Před dvěma lety ve slovenské Handlové po výjezdním zasedání slovenské vlády zaútočil 71-letý Juraj Cintula na slovenského premiéra Roberta Fica 5 výstřely z pistole.
9: Útok na premiéra jednoznačně útok na vnútornú bezpečnosť Slovenska.
5: Kulatou 70 má dneska bývalý premiér.
7: Ve sněmovně je bordel.
5: Mirek Topolánek. V jeho případě přejeme hlavně hodně zdraví. A kulatou 40 má moderní pětibojář, zpěvák, herec Tomáš Klus. Já přeju hezký

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu Radiotika.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Karlovy Vary opraví další dva kamenné mosty. Husovy sady v Sokolově město letos obnoví. Přibudou i kovové sochy hmyzu. S mozkovou mrtvicí se stále častěji potýkají lidé mladší 50 let. A dnes čekejte velkou oblačnost s přeháňkami teploty do 13 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovy Vary připravují opravy dvou mostů ve Slovenské ulici. V obou případech jde o staré mostní konstrukce na silnici vedoucí k přehradě Březová. Stavební práce se odehrají za provozu. Začít by měly ve druhé polovině července a skončit mají v závěru letošního roku, říká náměstek primátorky Lubomír Kovář z Hnutí ANO.
4: Na Slovenské ulici budeme opravovat dva mosty, vlastně silniční. Možná ani si jich člověk nevšimne, když tam projíždí. Jsou to historické kamenné mosty s tím, že se opraví tedy ten povrch a izolace, aby mohly dál sloužit. Cena bude kolem 8 milionů bez daně, ale věříme, že se podaří vysoutěžit levněji.
3: Sokolov chystá další úpravy husových sadů, jak uvedla Lenka Benešová z odboru rozvoje města. V parku vzniknou nové cesty, lavičky, odpadkové koše a zelené bludiště z keřů. Park doplní také nové rododendrony a živý plot podél cyklostezky. Město plánuje v místě také instalaci 12 kovových soch hmyzu, například mravenců a vážek. Předpokládaná celková cena revitalizace parku je necelých 12 milionů korun. Pořízení kovových soch vyjde na zhruba 85 tisíc. Práce začnou v květnu a dokončení je naplánováno na listopad. Dnes je Světový den boje proti mozkové mrtvici. Ročně ji podle neurologů prodělá 23 tisíc Čechů. Ačkoliv se považuje za nemoc seniorů, stále častěji se s ní potýkají i lidé mladší 50 let. Za posledních 10 let se jejich počet zvýšil o polovinu. Cévní mozková příhoda se projevuje náhle vzniklou slabostí poloviny těla, pokleslým koutkem úst nebo poruchou řeči.
5: Daří se počty mrtvic zjevně snižovat tam, kde je efektivní prevence. To znamená, lidé středního a vyššího věku více chodí na preventivní vyšetření. Tam vidíme pokles.
6: Vysvětluje primář neurologické kliniky Fakultní nemocnice Motol a Homolka Aleš Tomek, podle kterého mladší pacienti naopak rizika mrtvice podceňují.
5: Rizikovým faktorem číslo jedna pro mrtvici v každém věku je vysoký krevní tlak. Na druhém místě máme neléčenou cukrovku, na třetím místě neléčený vysoký cholesterol.
6: V případě příznaků nemoci je nutné neprodleně volat záchranku. Andrea Skalická, Český rozhlas.
3: Americký prezident Donald Trump zahájil stahování amerických vojáků z Evropy. Pentagon zrušil dva klíčové přesuny amerických jednotek do Polska a Německa. Republikáni i demokraté v kongresu shodně varují, že o rozhodnutí dopředu nevěděli.
7: Americký ministr obrany Pete Hegseth zrušil přesun obrněné brigády 4,5 tisíce vojáků, která měla rotovat přes Polsko, Pobaltí a Rumunsko, a také přesun raketové jednotky do Německa. Spolu s květnovým oznámením o stažení dalších 5 tisíc vojáků z Německa jde o největší redukci americké přítomnosti v Evropě za poslední roky. V Německu zůstává zhruba 38 tisíc Američanů, v celé Evropě pak 80 tisíc. Krok kritizují republikáni i demokraté, podle nich vysílá špatný signál Rusku, Číně i Iránu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Dnes čekejte velkou oblačnost, na většině území přehánky, výjimečně i slabou bouřku, večer ustávání srážek. Nejvyšší teploty 10 až 13, na horách 5 až 8 stupňů Celsia, povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé. Během dne budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Sokolově je z důvodu prací na silnici uzavřená vozovka od sjezdu z kruhového objezdu z ulice Kraslická ve směru na Svatavu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Vystoupení, představení gastronomických specialit a nebo prohlídky provozního zázemí lázeňských domů. I tak bude vypadat doprovodný program k zahájení lázeňské sezóny ve Františkových Lázních. Mluvit o tom budeme už za čtvrt hodinky v Dobrém ránu, které vyplníme také anketou s dětmi Ahoj Rádio. No a dnes spolu s dětmi vezmeme nohy na ramena. A nejen to, další hodinku Dobrého rána nastartujeme hezky s písničkou od skupiny Buty. Tak ať se vám hezky poslouchá, je 7 hodin a 5 minut. Dobré jitro.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co to znamená, když vezmeš nohy na ramena?
1: Že někam rychle utíkáš.
2: Já ve svačinu nějakýmu šikanátory. Nikam utíkáš.
3: Že se něco děje a ty vezmeš nohy na ramena a odejdeš pryč a řekneš, to mě nezajímá.
4: Třeba když je bouřka, tak se musíš někam schovat.
5: A ještě, že dáš takhle nohu na mena,
6: že třeba utíkáš do školy.

0: počasí.
1: Je 7:45 a dnes je zataženo, oblačno a mlhavo. Teploty se pohybují mezi 0 až plus 3 stupni Celsia. A po většinu dne bude oblačno, ráno ještě bez srážek, později dopoledne a zejména odpoledne čekejme přehánky na většině území, výjimečně i slabou bouřku a večer pak začnou srážky zvolna ustávat. Denní maxima dosáhnou na 10 až 13 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 5 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale budou většinou dobré a biozátěž ta je mírná na stupni číslo 1. Přejeme hezký den spolu s Českým rozhlasem.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Dobrém ránu se blízkla svou písničkou hudební skupina Jelen. Za 10 minut bude 7:30 a teď přijměte pozvánku do Františkových lázní, které oficiálně otevírají novou lázeňskou sezónu. Související oslavy se odehrají v centru města i v nejbližším okolí. Program slavností by měl oslovit rodiny s dětmi, návštěvníky města i zahraniční hosty. A právě kvůli přesnějším informacím jsme se telefonicky spojili se starostkou Lenkou Průšovou z politického hnutí Františkovy lázně Sdružení místních. Já vám přeji hezké dobré ráno.
1: Hezké dobré ráno vám i posluchačům.
0: Tak paní starostko, historicky kolikátou lázeňskou sezónu Františkovy lázně zahajují?
1: Tak již v sobotu zahájíme 233. lázeňskou sezónu v pořadí.
0: Doprovodný program slavností začne už dnes odpoledne. Tak co jste pro návštěvníky připravili?
1: Ano, je to tak. Tak dnes od 15 hodin v hudebním pavilonu u Františkova pramene proběhne kulinářská show s herečkou Markétou Hrubešovou. Od 18 hodin potom v kolonádě solného a lučního pramene budeme zahajovat hned 3 vernisáže výstav. Mimo jiné i výstava prací žáků naší základní umělecké školy Járy Cimrmana ve Františkových lázních. No a jako takovou tečku v 19.30 opět v hudebním pavilonku u Františkova pramene čeká návštěvníky hudebně třaskavá show s koncertem kapely 100 zvířat.
0: Zítra, to znamená v sobotu 16. května, nabídnou oslavy hlavní program. Tak na které jeho důležité části byste naše posluchače upozornila?
1: Tak určitě bych upozornila na čas 9.30, kdy začíná slavnostní mše svatá v kostele povýšení svatého kříže. V 11 hodin potom prochází slavnostní průvod právě od kostela národní třídou až k hudebnímu pavilonku u Františkova pramene, kde proběhne slavnostní zahájení společně se svěcením Františkova pramene a Glauberových pramenů. No a odpolední program už je potom ve znamení hudby. Návštěvníci se mohou těšit například na Kamila Emanuela Gotta, Western Girls, kapelu I Love You Honey Bunny, nebo Olgu Lounovou, Michala Hrůzu, nebo zpěváka Raega s kapelou.
0: Tak a co dalšího ještě nabídne doprovodný program?
1: Tak připravili jsme toho velkou spoustu. Návštěvníci si u nás budou moci vyzkoušet naše přírodní léčivé zdroje. Máme nachystanou ukázku slatiny, včetně slatinné koupele. Mohou vyzkoušet společnou plynou uhličitou koupel zdarma a čeká je také obrovské množství různých poradenství, ať už je to nutriční poradenství, onkologická prevence. Můžou si určit krevní skupinu, nechat si zkontrolovat kožní znaménka, změřit oči, můžou se seznámit například i s vodíkovou terapií, kterou používáme u nás v lázních. Můžou si nechat změřit hladinu cukru nebo i cholesterol z krvi. Máme přichystáno i kolo štěstí a je toho obrovská spousta, takže jsou všichni srdečně zváni.
0: Říká v dobrém ránu starostka Františkových lázní Lenka Průšová o zahájení lázeňské sezóny. Já vám děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Proč se z Tondova kamaráda Matěje stal estébák a jak se v rodině Franců ocitla Jiřinka? Seriál vyprávěj. ČT2. Los Angeleský detektiv odkrývá dávná tajemství nacistů. Premiéra politického thrilleru Tajný vzorec. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu 18. ročníku pražských svatojánských slavností. Navalis 2026, koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem. Páteční večer s Českou televizí.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarský kraj vypíše koncesní řízení na pronájem a provozování nemocnice v Sokolově. V současné době ji provozuje soukromá společnost Penta Hospitals CZ, které skončí smlouva v roce 2029. Rozhodnutí kraje by nemělo mít vliv na chod sokolovské nemocnice. Karlovy Vary pokračují v obnově sportovního areálu FC Slávie v městské části Drahovice. Po úpravách tréninkového hřiště a šaten má přijít na řadu rekonstrukce hlavní tribuny a haly pro míčové sporty. Práce na úpravách kabin v suterénu tribuny by mohly začít ještě letos. Stará voda na Chebsku chce obnovit pietní místo v blízkosti frekventované silnice. Torzo kamenného památníku, které kdysi připomínalo oběti první světové války, je ale poničené a postupně chátrá. Obec proto znovu požádá o dotaci Ministerstvo obrany. Ministerstvo financí znovu nabízí státní dluhopisy. Lidi si budou moct nakoupit 3 různé druhy dluhopisů republiky podle výše výnosu a doby splatnosti. Ta se bude pohybovat od 3 měsíců do 5 let. Investovat je možné od 1 tisíce do 3 milionů korun. Nákup je možný i online. Hormuzský průliv musí podle prezidentů USA a Číny zůstat otevřený kvůli volné přepravě ropy a zemního plynu. Donald Trump a Xi Jinping se na tom podle Washingtonu shodli během jednání v Pekingu. Na kemp před mistrovstvím světa pozve kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek přibližně 30 hráčů. Příprava začne za 14 dní. Finální 26 členou nominaci pak národní tým oznámí těsně před odletem do Spojených států 31. května. Mistrovství světa se čeští fotbalisté zúčastní po 20 letech. A dnes čekejte velkou oblačnost s přeháňkami teploty do 13 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Se silnějším provozem počítejte v Sokolově v ulici Boženy Němcové.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Krátké zprávy s Lenkou Polákovou skončily v 7:30 a na dnešek připadá nejen Mezinárodní den rodiny, ale každoročně si 15. května připomínáme také Světový den proti mozkové mrtvici. Cévní mozková mrtvice patří dlouhodobě mezi nejčastější příčiny úmrtí v České republice. Ročně na ní zemře až 9 tisíc lidí a tisíce dalších mají po prodělání této nemoci trvalé následky. Důvodem těchto nešťastných konců je přitom ve většině případů čas, který hraje v případě cévní mozkové příhody hlavní roli. Včasná odborná pomoc je totiž to jediné, co dokáže zdraví ochránit. I proto 15. května tedy slavíme Světový den proti mozkové mrtvici, který má za cíl šířit osvětu o této nemoci. Je 7:30 a po našich frekvencích za vámi posíláme písničky od Ilony Čákové a Hany Zagorové. A pak už si otevřeme noviny. Dana Jelínková nám poví, o čem zajímavém se píše v těch regionálních. Tak ať vám nic neuteče. Hezké dobré ráno.

0: dnešní noviny.
1: Hezké páteční ráno přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Za 4 minuty bude 7:45, je tu závěr pracovního týdne a taky přehled tisku. Témata z pátečního vydání regionálních novin pro vás vybrala editorka vysílání Dana Jelínková, které přeji hezké dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak o čem píše regionální deník?
2: V případě obchvatu Karlových Varů bude prosazováno jedině tunelové řešení. Takové jsou závěry jednání představitelů města s náměstkem hejtmana Martinem Hurajčíkem z Hnutí ANO a vedoucí odboru regionálního rozvoje krajského úřadu Karlovarského kraje Janou Kaválkovou. Kritik této varianty a expert na dopravní stavby Ota Řezanka předtím varuje a upozorňuje, že v tomto případě nejde o žádný obchvat. Všechny tlačí čas kvůli nárůstu dopravy

0: že v tuto chvíli se čeká na vydání stavebního povolení na poslední úsek dálnice D6 mezi Olšovými Vraty a Karlovými Vary. Pokud bude vydáno v aktuální podobě, rychlostní silnice už napojení na obchvat neumožní. Podrobnosti najdete na titulní straně.
1: Co se dočteme v deníku Právo?
0: Právo připomíná, že v Plzni zavřelo poslední kasino. Zásadní regulaci hazardu schválili plzeňští zastupitelé už v prosinci 2023 a před pár dny se naplnila. Podle magistrátu v nákupním centru na Borech šlo o poslední provozovnu, která na území města ještě fungovala. Dočtete se, že velké ambice má radnice Severočeského mostu, který chce být atraktivní pro obyvatele i turisty. Plánuje, že zdejší jezero a hrad Hněvín spojí lanovka. K jezeru chce také vybudovat lávku pro pěší a cyklisty, vedoucí od zdejšího regionálního muzea. Projekt stavby o délce zhruba 400 metrů by měl být připravený do 2 let.
1: No a co na svých stránkách nabízí regionální příloha Mladé fronty Dnes?
0: Pokutu 70 tisíc korun za porušení zákona při zadávání veřejných zakázek na údržbu veřejné zeleně vyměřil městu Cheb Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jako důvod uvedl fakt, že město v letech 2023 a 2024 při zadávání zakázek opakovaně chybovalo. Ve zdůvodnění úřad píše, že město Cheb uzavíralo jednotlivé smlouvy a objednávky od 3 různých dodavatelů napřímo, tedy bez zadávacího řízení nebo jiného zákonného postupu. Nechybí ani informace, že zakázky byly rozděleny tak, aby hodnota jednotlivých objednávek nepřekračovala zákonné limity. Také se dočtete, že Karlovarský kraj plánuje využít část vězňů, kteří si ve zdejších věznicích odpikávají tresty, na pomoc při mimořádných situacích a živelných pohromách. Hejtmanství chce s vězeňskou službou uzavřít memorandum o spolupráci, například při povodních nebo požárech.
1: Tak to byl přehled regionálních novin a Dana Jelínková. Děkujeme a naslyšenou.
0: Naslyšenou a krásný páteční den všem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Uplynulé 3 minuty jsme si užili ve společnosti britského rockového zpěváka a skladatele Roda Stewarta a snad se vám i dnes hezky poslouchá. Společnost vám dělá Český rozhlas Karlovy Vary, který vás zve na Den otevřených dveří. Už zítra se můžete přijít podívat do naší budovy v Zítkově ulici, kde už v 10 hodin začnou komentované prohlídky a vy tak budete mít možnost nahlédnout do redakce zpravodajství nebo do vysílacích a nahrávacích studií. Připravený bude také hudební program, tak jste všichni zváni.
1: Počasí.
0: Je 7:45 a po většinu dne bude oblačno, ráno ještě beze srážek, později dopoledne a zejména odpoledne čekejme přehánky na většině území, výjimečně i slabou bouřku. Večer pak začnou srážky zvolna ustávat. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 10 až 13 stupňů Celsia, na horách zaznamenáme 5 až 8 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou během dne většinou dobré a biozátěž je mírná.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Ladu přejeme všude tam, kde ladíte rádio vašeho kraje. No a protože je pátek, tak nezapomeňte, že dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A oba nás přichází teď pozdravit a prozradit, o čem bude dnes řeč.
1: Jsme moc rádi, že posloucháte.
2: A oba vám samozřejmě přejeme pohodový den.
1: Téma zní dnes možná zvláštně, ale divili byste se, kolik lidí tím trpí a je v nepohodě. Budeme mluvit o tom, když má někdo na těle moc chlupů.
2: Nedivte se, jsou lidé, kterým rostou chlupy na celém těle, i tam, kde jiným ne.
1: Možná se vám stalo, že vám ochlupení začalo růst víc někde až teď.
2: Je zdravé se holit, zastřihávat? Nepodporujeme tím náhodou růst nebo naopak tvorbu vyrážek a ekzému?
1: Trápí vás najednou huňaté obočí, ochlupení na zádech, dámy třeba mají knírek?
2: Dejte nám o tom vědět. A to přes formulář na stránce našeho pořadu na internetu veseleazdravie.cz nebo se s námi spojte přes Facebook.
1: A klidně anonymně a jako vždy nám o svých problémech můžete povědět na záznamníku s číslem 221 553 770.
2: Opakujeme ještě jednou telefon pro vaše dotazy 221 553 770.
1: A dnes odpoledne po 13. hodině a v repríze po 20. hodině vám zkusíme poradit, co s přílišným ochlupením.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Tady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Osm hodin.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Benzin a nafta v Karlovarském kraji je od minulého týdne zlevnili. Nafta je nejlevnější v Česku. Sněmovna by se měla znovu vrátit k novele zákona o rozpočtové odpovědnosti. A dnes čekejte velkou oblačnost s přeháňkami teploty do 13 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Pohonné hmoty v Karlovarském kraji od minulého týdne zlevnily. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 42 korun a 48 haléřů. Před týdnem byl o korunu a 51 haléřů dražší. O 2 koruny 37 haléřů zlevnila nafta. Za ní teď řidiči dají průměrně 41 korun a 1 haléř. A je tak nejlevnější v Česku. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, zaplatí motor turisté v kraji za paliva nejméně na Karlovarsku. Za benzín dají nejvíc na Chebsku a nafta je nejdražší na Sokolovsku. České loutce Hurvínek je 100 let, připomene ho výstava v muzeu v Chebu. Vernisáž bude zítra od 17 hodin. Součástí expozice je taky připomínka řezbáře Gustava Noska, který v Chebu žil a právě loutku Hurvínka vyřezal, říká spolukurátor výstavy Michal Beránek.
6: Bude tady Hurvínku několik, bude tady originál Gustava Noska, budou tady právě Hurvínci zapůjčené z Německa, které dělal pro tehdejší východoněmecké scény a budou tady úplně i ty nejnovější, které se vyrábějí v současnosti.
4: Součástí výstavy bude taky krátký úvodní film, ve kterém Hurvínek návštěvníky provede místy, která jsou v Chebu spojená právě se jménem Gustava Noska. Sněmovna by se dnes měla vrátit k projednávání změn rozpočtových pravidel. K závěrečnému hlasování se ve středu nedostala. Zabránili tomu dlouhé projevy, hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Má obavy z nekontrolovaného utrácení. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
7: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
4: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Počet obětí po včerejším ruském útoku na Kyjev vzrostl na 24, včetně 3 dětí. Zraněných je na 50, informuje o tom server The Kyiv Independent s odkazem na záchranáře. Rusko v Darnické čtvrti ukrajinské metropole zasáhlo 9-patrový obytný dům. Část budovy se zřítila, vzdušné údery ale zasáhly i další civilní infrastrukturu.
5: Sport.
4: Stadion v Karlových Varech Drahovicích v sobotu vytvoří zázemí mezinárodnímu turnaji mladých evropských fotbalistů. V rámci takzvaného mini eura se představí hráči prestižních klubů. Jediným českým zástupcem bude tým pražské Sparty. Úvodní část turnaje je umístěna do Karlových Varů. Finálové zápasy se budou hrát v německém Rehau. Pokračuje předseda karlovarské Slávie Stanislav Štípek.
8: Budou tady prostě top značky světového fotbalu, Bayern Mnichov, Manchester United, FC Porto, Ajax Amsterdam, kluby z Austrálie, z Norska, prostě z celého světa. Velká akce, 11-letý děti, klidně se přijďte podívat, byla to skvělá akce a skvělý výkony sportovců.
5: Počasí.
4: Dnes čekejte velkou oblačnost, na většině území přehánky, nejvyšší teploty 10 až 13, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Pane, slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Se silnějším provozem počítejte v centru Karlových Varů a v Dalovické a Teplárenské ulici.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Napadlo vás někdy, kde se vzali sněhuláci? Odpověď budeme už za chvíli hledat v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. A taky navštívíme Jáchymovskou expozici knihovny latinské školy, kde mohou návštěvníci vidět nejstarší zachovalou sadu hornických karet na světě. Počkejte si na to a užijte si další porci pohodové muziky a písničky, co nestárnou, od Věry Martinové a Pavola Habery. Hezký poslech, je 8 hodin a 5 minut.
5: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stavění sněhuláků byla oblíbená zábava už v dávné minulosti? Neumíme přesně říci, kdo postavil prvního sněhuláka. S jistotou ale víme, že se kresbička postavy uplácané ze sněhu objevila už v holandské modlitební knížce z roku 1380, známé jako Kniha hodinek. Na samém konci 15. století vymodeloval, patrně pověřen vládcem Florencie, na nádvoří Medičejského paláce postavu ze sněhu sám slavný malíř a sochař Michelangelo Buonarroti. Sněhuláky najdeme i v díle věhlasného Williama Shakespearea. Psal o nich v dramatu Richard II. O lidech, jejichž oddanost je jen zdánlivá, se v něm říká, že jsou jako sněhuláci, kteří roztají na slunci. Pravé popularitě se sněhuláci začali těšit v 18. století. Často byli zobrazováni s hrozivým výrazem jako stělesnění zimy a třeskutého mrazu. V následujícím století se sněhulák stává sympatickým chlapíkem s příjemným úsměvem v dětských knížkách, na vánočních pohlednicích či ozdobách. Největšího sněhuláka na světě postavili v roce 2008 v USA. Měřil přes 37 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Je čtvrt na 9:02, poslední pracovní den tohoto týdne je na svém začátku a jaké přinese počasí, tak to nám teď poví meteorolog Tomáš Vejvoda. Já vás zdravím, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jakou máte pro nás předpověď počasí na dnešní den?
2: Tak po většinu dne očekáváme hodně oblačnosti, bude oblačno až zataženo, přičemž kolem poledne a hlavně odpoledne se pak na řadě míst vyskytnou přehánky, výjimečně se může objevit i bouřka a večer začnou ty srážky zvolna ustávat. Nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 10 do 13 stupňů Celsia, na horách to bude většinou od 5 do 8 stupňů Celsia.
1: Tak taková je předpověď počasí pro dnešní den. Zítra nás čeká v Českém rozhlasu den otevřených dveří, no tak samozřejmě, že nás zajímá, jaké bude zítra počasí a přidáme taky neděli. Jak bude?
2: Tak zítra bude převážně oblačno, byť ráno a pak opět večer bude méně oblačnosti. Odpoledne se mohou lokálně opět objevit přehánky a nelze vyloučit ani bouřku. A ty teploty po ránu klesnou na hodnoty od 5 do 2 stupňů Celsia a místy je třeba počítat i s přízemními mrazíky. A ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 11 do 14 stupňů Celsia. No a v neděli bych chtěl hlavně upozornit na velmi chladné ráno, kdy teploty klesnou na hodnoty od plus 3 do minus 1 stupně Celsia a k tomu se vyskytnou četné přízemní mrazíky. V noci a ráno bude totiž jasno nebo skoro jasno a právě ta bezoblačná noc umožní právě tomu výraznému poklesu teplot. Pak přes den bude více oblačnosti, bude většinou oblačno, jen přechodně až polojasno a odpoledne se zejména na horách mohou objevit i přehánky. A ty maxima v neděli vystoupí už zase o trochu víc, výš většinou budou mezi 12 a 16 stupňů Celsia.
1: O počasí jsem si povídala s meteorologem Tomášem Vejvodou. Moc vám děkuji, přeji hezký den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi.

0: Náš hudební proud nám vyšperkovala svou písničkou zpěvačka Eva Farná. A kam vás teď pozveme? Jak vypadá nejstarší kompletní sada hornických karet na světě, to mohou vidět návštěvníci expozice knihovny latinské školy na výstavě Karty s příběhem. Karty sice nejsou originály, ale díky pečlivé rekonstrukci, použité technice a materiálu vypadají stejně jako ty, kterými hráli horníci v 16. století. O vystavených exponátech si povídal s knihovnicí Evou Kochovou redaktor Josef Šorfa.
1: O těch kartách se píše, že jsou nejstarší na světě. Jak je to?
2: Přesněte. Nejstarší nalezené kompletní karty tohoto typu.
1: Ty karty pochází z knihy, která je z 16. století.
2: Tato kniha byla naší knihovně věnovaná roku 1521. To znamená, že nejpozději v tomto roce musela být svázána a karty v ní ukryty.
3: Popsala knihovnice Eva Kochová. A tady začíná dlouhý příběh. Karty jako odložené nedokonalé tisky sloužily coby vycpávka pod koženou knižní vazbu. Podrobnosti má sběratel a znalec historických karet Pavel Langer.
4: Bylo zapotřebí vycpat, aby měl vysokou vazbu, takže se vzali starý tisky nepovedený, šouply se pod kůži, zavázalo se to, zalepilo a tam přežili staletí.
1: Na mě ty karty působí lehce dětsky. Připomínají klasické prší a to, že jsou hornické, se pozná jak přesně.
2: Pozná se to především podle typického vyobrazení jednorožce a podle vyobrazení mlátku a želízka.
1: Najdeme na nich typicky krále, desítku, svrška, klasické kule, listy.
2: Srdce a žaludy, přesně tak.
1: Připomíná knihovnice Eva Kochová.
3: Zásadní součástí příběhu karet se stal jáchymovský patriot Jaroslav Ochec, který zjistil, že o jáchymovských hornických kartách se psalo ve Spojených státech.
5: Narazil jsem, že existuje článek Yale univerzity, kde je popsaný karty dělaný dřevolitem a jejich restaurování. A tak jsem psal na Yale univerzity do Spojených států, do Mexika i do Austrálie.
3: Díky jedné londýnské knihovně zjistil, že autorem článku je loketský knihař Jan Sobota, který žil léta ve Spojených státech. Od toho pan Ochec získal fotokopie kompletních archů s celkem 48 kartami, které sestavil z částečně poškozených originálů. Karty našel, když koncem minulého století restauroval knihy z Jáchymovské latinské knihovny. Další náhoda pak svedla na jedné z přednášek Jaroslava Ochce s restaurátorkou Michailou Ceranovou a ta vytvořila rekonstrukce hornických karet vystavených v Jáchymovské latinské knihovně.
6: Tyhle ty karty byly vytvářeny ruční cestou, ručně kolorované.
3: Připomněla restaurátorka Michaela Ceranová. Rekonstruované karty vypadají jako původní, 500 let staré.
6: I já jsem se zde snažila vytvořit ten zub času.
3: Dní 500 let staré.
6: I já jsem se zde snažila vytvořit ten zub času a vytvořila jsem zde i dobová poškození v podobě cestiček červotoče. Na některých místech to vypadá i poškozené třeba od ohně.
3: Výstava karet ve stále k expozici knihovny latinské školy tak uzavírá příběh spojený s výletem do minulosti. A jak je v pozadí slyšet, raduje se z něj a baví nejen Jaroslav Ochec.
5: Je to pro mě teď veliká radost tady, protože to je výsledek mý dvouleté práce.
3: Karbaníci a sběratelé kuriozit si mohou s hornickými kartami i zahrát. Kromě těch vystavených je tu mají i jako suvenýr. Z Jáchymova, Josef Šorfa, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarské hejtmanství chystá spolupráci s věznicemi při krizových situacích. V kraji jsou tři věznice, které můžou nabídnout zhruba 100 vězňů, například na pomoc při požárech nebo povodních, kdy odsouzení v areálu věznice můžou třeba plnit pytle s pískem nebo vařit jídlo pro záchranáře a dobrovolníky. O provozování karlovarského kina Čas projevily zájem dvě soukromé firmy. Výběrové řízení na pronájem dočasně uzavřeného kinosálu v současné době vyhodnocují představitelé města. Výsledky tendru chtějí oznámit příští týden. V Aši na Chebsku na vrchu Háj vznikne takzvaný menhirový kruh. Jedná se o místo s několika kamennými lehátky, které jsou postavené do kruhu. Návštěvníci místa na nich můžou relaxovat. Chybět nebude ani informační tabule s textem o geologii. Českolipští kriminalisté zadrželi muže, kterého podezírají z krádeže lebky svaté Zdislavy. 35-letého muže policisté zadrželi včera v podvečer ve Středočeském kraji. Zároveň získali informace, kde se vzácná relikvie pravděpodobně nachází. Mezi Izraelem a Libanonem druhým dnem pokračuje kolo mírových rozhovorů ve Washingtonu. Informovalo o tom americké ministerstvo zahraničí. V neděli má vypršet příměří, které trvá od dubna. Čeští hokejisté nastoupí ve 20 hodin a 20 minut poprvé na letošním mistrovství světa. Na úvod turnaje je ve Švýcarsku čekají Dánové. A dnes čekejte velkou oblačnost s přeháňkami teploty do 13 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na D6 se na 146. kilometru ve směru na Karlovy Vary pracuje na údržbě stromů a keřů. Odstavný pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Příjemný páteční den přejeme spolu s Českým rozhlasem. Je 15. května a na dnešek připadá Mezinárodní den rodiny, Světový den proti mozkové mrtvici a svátek mají Žofie a Sofie. Obě jména pochází z řečtiny, základem je řecké Sofia a obě tedy znamenají moudrost. Tak tedy přejeme k svátku vše nejlepší a už za 7 minut budeme soutěžit, tak buďte s námi. Hezké ráno.

0: písničku od Michala Tučného vystřídala Lady Soul zpěvačka Marie Rotrová. Jejíž koncert v Lokti už je za dveřmi. Fanoušci se mohou těšit na její vystoupení v lokeckém amfiteátru 30. května. Posloucháte Český rozhlas z Karlovy Vary a před námi teď slíbená soutěž. A o co to dnes bude? Tak dnes vás pozveme na muzikál Tucí do Karlovarského městského divadla. O dvě vstupenky si s námi teď můžete zahrát na čísle 221 55 37 37 a k ním ještě navíc přidáme postupové místo do zítřejšího slosování o dva poukazy na autobusový zájezd. 8.40 na hodinách a v pátečním dobrém ránu teď můžete vyhrát dvě vstupenky do Karlovarského městského divadla, kde je v úterý 19. května od 7:30 večer na programu představení Tucí. Americký muzikál podle slavné filmové komedie s Dustinem Hoffmanem nastudoval soubor Západočeského divadla CHEP a my nabízíme dvě vstupenky. A to není vše, jak jste slyšeli. Eurorando je největším evropským festivalem pěší turistiky, koná se jednou za 5 let a jeho cílem je podpora aktivního pohybu, přátelství mezi národy a poznávání přírodního i kulturního bohatství. 6. ročník festivalu se uskuteční 20. až 27. září v Krušných horách a podrobnosti o této akci se dozvíte na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu Karlovy Vary, to znamená zítra 16. května ve stánku Klubu českých turistů. A my v týdenní soutěži že nabízíme dva poukazy na autobusový zájezd, který proběhne v rámci Euroranda. Pokud tedy správně odpovíte na dnešní soutěžní otázku, tak postoupíte do závěrečného losování a to proběhne tedy zítra v sobotu 16. května. Ještě jednou opakuji, připomínám telefonní kontakt do soutěže, je to telefonní číslo 221 55 37 37. Telefonní linka už je obsazená, kdo pak se volal. Dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno přeju, Olga.
0: Paní Olga, odkud voláte, paní Olgo?
1: Mimořádně ze Žatce.
0: Ze Žatce, tak zdravíme do Žatce. Paní Olgo, významné výročí, kulaté, 40. narozeniny. Dnes oslaví český písničkář, textař, skladatel a herec Tomáš Klus. Znáte některé z jeho písniček? Vybavíte si je?
1: No.
0: Ano, tak než se začal věnovat hudbě, tak se věnoval od 18 let

0: sportu a my se vás ptáme, jakému sportu se Tomáško zvěnoval? Chcete na výběr možnosti? Dáme, vidíte.
1: Zkuste.
0: Zkusíme. Judo, kanoistika, motocross anebo moderní pětiboj?
1: Moderní pětiboj.
0: Ale vy jste to trefila, je to tak? Takže vy jste ty možnosti vůbec nepotřebovala, paní Olgo.
1: Já jsem chtěla vědět, co všechno tam máte schovaný v tom balíčku, nápověd.
0: Balíček nápověd byl velice pestrý, ale vy jste to trefila, vy jste to věděla. Je to tak, Tomáš Klus se skutečně věnoval modernímu pětiboji a byl úspěšný. V roce 2002 získal zlatou medaili v moderním pětiboji družstva na dorosteneckém mistrovství Evropy. Takže paní Olgo, vyhrám máte dnešní cenu a postupujete do zítřejšího slosování. Velká gratulace ode mě. Naslyšenou, hezký den.
1: Naslyšenou, moc děkuju.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8.47, posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary. A jaké bude dnes počasí? Tak po většinu dne bude oblačno, dopoledne a zejména odpoledne čekejme přehánky na většině území. Výjimečně se může vyskytnout i slabá bouřka a večer pak začnou srážky zvolna ustávat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 10 až 13 stupni Celsia, na horách mezi 5 až 8 stupni. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou stále ještě mírně nepříznivé, přes den ale budou většinou dobré a biometeorologická předpověď hlásí jedničku, tedy stupeň mírné zátěže. A jaké jsou naměřené teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den 15. května? Minimální teplotu minus 4,5 stupně zaznamenala Šindelová v roce 2012, zatímco maximální teplotu to naměřili Karlovy Vary v roce 1997 a bylo to 27,9 desetin stupňů Celsia.
0: Český rozhlas Karlovy Vary vás zve na Den otevřených dveří. V sobotu 16. května vám nabídneme jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěže že peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Zítkově ulici v Karlových Varech.

bluegrassová skupina, jejíž vznik je datován do roku 1970. Skupina Poutníci se usadila v pátečním dobrém ránu, ale už se k nám přibližuje 9. hodina, bude tu za 8 minut. V 9 hodin tedy konkrétně nabídneme čerstvé zprávy z našeho regionu, ze sportu i ze světa. Chystá je pro vás Lenka Poláková. No a po zprávách se pak můžete nachystat na dopolední program, kterým vás provede moderátorka Michaela Vondráčková. Tak tedy pro dnešek se s vámi loučí a zítra na viděnou na Dni otevřených dveří se na vás těší Jitka Brošková. Užijte si tedy dnešek, jak se sluší a patří, a mějte se krásně, mějte se fajn, naslyšenou.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu. Místopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
2: Devět hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj zahájí koncesní řízení na provoz nemocnice v Sokolově. Český rozhlas zítra pořádá den otevřených dveří. Elektronický systém DIPSY, kde se ode dneška zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. A dnes čekejte velkou oblačnost s přeháňkami teploty do 13 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovarský kraj zahájí koncesní řízení na provoz nemocnice Sokolov, rozhodla o tom rada kraje. Jak uvedl hejtman Petr Kubis z hnutí ANO, cílem řízení je zajistit dlouhodobý a stabilní chod nemocnice pro obyvatele Sokolova i širšího regionu od roku 2030. Nemocnice provozuje od roku 2017 zdravotnická skupina Penta Hospitals CZ, která má podle vyjádření jejich generální ředitelky Barbory Vaculíkové zájem v provozování nemocnice pokračovat. Koncesní řízení nijak nenaruší běžný provoz nemocnice ani dostupnost poskytované péče. Český rozhlas zve na den otevřených dveří. Návštěvníci se můžou zítra podívat nejen do hlavní budovy na Vinohradské třídě v Praze, ale i do regionálních studií. V budově Českého rozhlasu Karlovy Vary v Zítkově ulici začínají komentované prohlídky v 10 hodin a lidé se podívají do redakce zpravodajství nebo do vysílacích a nahrávacích studií. Jak říká vedoucí vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary Radim Jehlík, připravený je i hudební program.
3: Hned dopoledne nám zaspívá muzikálová zpěvačka Petra Peterová, kterou můžete znát z muzikálu Děti ráje nebo Celine Show. Krátce popolední to bude Antonis Band ze základní umělecké školy Antonína Dvořáka v Karlových Varech a koncerty zakončí skupina Pološero, což je známá místní folková kapela.
2: Součástí doprovodného programu bude autogramiáda letošní vítězky Peče celá země Elišky Hlaváčové. Elektronický systém DIPSY pro přihlášky na střední školy má výpadky. Radiožurnálu to potvrdila ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosulková. Systém je podle ní přetížený. Ode dneška se v něm totiž zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy. Přihlášku na střední školy podalo letos víc než 156 tisíc uchazečů. Spojené státy a Čína podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mají velmi podobný názor na to, jak ukončit současný konflikt na Blízkém východě. Šéf Bílého domu to řekl po dalším jednání se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Dodal, že obě země nechtějí, aby Teherán získal jadernou zbraň. Trump svou návštěvu Pekingu dnes ukončil. Součástí delegace byl taky například šéf automobilky Tesla Elon Musk nebo generální ředitel technologické společnosti Apple Tim Cook.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte velkou oblačnost, na většině území přehánky, výjimečně i slabou bouřku, večer ustávání srážek. Nejvyšší teploty 10 až 13, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlovarském kraji nemáme v této chvíli hlášené žádné dopravní nehody. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné páteční dopoledne, ranní vysílání se nám už po zprávách přehouplo do dopoledního a protože je pátek, těšíme se na Mirku Kuncmanovou. Do našeho studia dorazí už za chvilku a vypadá to, že dnes budeme vařit rybí filety s máslovým přelivem. Také pro vás máme několik tipů pro volný čas, rubriku Úsměv prosím a z muziky teď třeba Leona Machálková. Přejeme pohodové páteční dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Vaříte s Českým rozhlasem Karlovy Vary.
1: A ve studiu už je s námi Mirka Kuncmanová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A já už jsem tak trochu prozradila předem, že dnes budeme vařit rybí filety s máslovým přelivem. A jsme za to moc rádi, protože ryby to je zdravá a výborná záležitost.
2: Přesně tak. A už nějakou dobu jsme si vlastně ji tady nepřipravovali v dnešní relaci. Takže dneska to napravíme. Úprava dnešního receptu je sice na naše poměry neobvyklá, není však složitá, ale její chuť je výborná. Takto upravenou rybu jsem poprvé jedla v Dánsku. Přeliv nebo omáčka je jedno, jaké zvolíme pojmenování, kterou se ryba přelévá, se s úspěchem může použít i navařené nebo dušené maso. Má dokonalou máslovou chuť, ale je i pikantní díky použité citronové šťávě, koření a hořčici. Je velmi lahodná. No a jakou rybu použijeme, je vlastně lhostejné. Může to být mražené rybí filé třeba z tresky, nebo to mohou být porce čerstvé ryby i sladkovodní. Já jsem pro tentokrát použila filety z čerstvého duhového pstruha a bylo to výborné, lehké a hlavně rychlé.
1: Tak to se nám líbí, pojďme vařit, co potřebujeme.
2: 600 gramů připravených rybích filetů, jak už jsem říkala, buď to může být rybí filé, čerstvé mořské nebo i sladkovodní ryby. Dále jednu cibuli, jeden bobkový list, dva hřebíčky a sůl. A na ten přeliv nebo omáčku 125 gramů másla, jednu polévkovou lžíci plnotučné hořčice, cukr, sůl a citronovou šťávu.
1: A to je všechno.
2: To je všechno.
1: Tak toho není moc, to je dobře. Suroviny potřebujeme 600 gramů připravených rybích filetů, jak jsme říkali, rybí filé nebo čerstvé mořské či sladkovodní ryby, jedna cibule, jeden bobkový list, dva hřebíčky a sůl. A na ten přeliv pak 125 gramů másla, jedna lžíce plnotučné hořčice, sůl, cukr a citronová šťáva. Máme rychle připraveno a můžeme
2: ano,
1: vařit.
2: Ano, rychle uvaříme. Do oloupané cibule vpíchneme hřebíčky a spolu s bobkovým listem vložíme do mírně osolené vody. Chvíli povaříme, zhruba tak 10 minut. Poté vložíme do kořeněného vývaru porce ryby a pomalu vaříme několik minut. Uvařené vyjmeme, nejlépe takovou tou děrovanou lopatkou a přendáme na nahřáté talíře. Přelijeme omáčkou a obložíme plátky citronu. Postupujeme rychle, neboť přeliv by měl být teplý. Ještě si řekneme přípravu toho přelivu. Máslo rozpustíme, ale pozor, nepřepalujeme ho. Přidáme hořčici, podle chuti osolíme a osladíme. Za stálého míchání přivedeme téměř k vadu. I hned odstavíme a metličkou prošleháváme. Já bych tady zdůraznila tou metličkou, protože aby se nám to nesrazilo. Uh-huh. Když se to trošičku srazí, tak právě ta metlička to krásně vyhladí. Ano. Ten hotový přeliv ochutíme citronovou šťávou, kterou přidáváme po kapkách. No a jak už jsme říkali, ta výsledná chuť je opravdu pikantní. Ta celková doba přípravy se vším všudy 45 minut a z toho uvedeného množství máme 4 porce.
1: No tak zní to báječně, ještě se zeptám na nějakou vhodnou přílohu.
2: Tak jsou to brambory v různých úpravách, může to být pečivo, chléb nebo i bílé pečivo, jak kdo teda má rád. Já teda preferuju ty brambory.
1: Dobře, děkujeme za tip. Co mě překvapilo, že se to vlastně vaří
2: ano.
1: V uvozovkách jenom,
2: ano,
1: takhle
2: ano.
1: Jednoduše. A jak už jsme tady několikrát zdůraznili, výsledná chuť je pikantní, asi tady hlavně díky té omáčce, kterou
2: ano.
1: Přeléváme.
2: Na druhou stranu vlastně to maso je velmi jemné, chutné. Právě nasáklé tou kořeněnou vůní.
1: Se nám zbíhají chutě. Moc děkujeme za dnešní recept. Celý bude opět k dispozici na našich webových stránkách. A klasická otázka na závěr. Co bude příště?
2: Příště budeme mlsat, bude něco sladkého. Použijeme ořechy, použijeme tvaroh. A víc asi není třeba říct.
1: Přesně za týden. Budeme se těšit za dnešek. Děkujeme, s námi byla Mirka Kuncmanová. Naslyšenou.
2: Hezký víkend. Naslyšenou.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Několik anekdot pro nás teď má Ivan Mládek.
2: Někdo potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říkal, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on říká, ty jsi novinář. A ne, mám tasebnici, že jo? Tak je. Ten Ivan Ivanovič, že jo? Vytáh z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím tě, já jsem ti říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi prosím tě něco jednoduchého. A on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říká, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a cože jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě? Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou láhvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit takovou tu skleněnou láhvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejelo ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se optá, co se ti stalo, říká, nic ne, já jsem tak roztržitý, představ si, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon a jsem si tu žehličku přiložil na ucho, úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkal, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Je tady pátek a několik tipů, kam vyrazit. Základní umělecká škola Terezie Brskové zve na akci nazvanou ZUŠ Open. Jedná se o festival základních uměleckých škol ve veřejném prostoru. Akce proběhne od 15 do 19 hodin ve vnitrobloku ulice Karla Steinera v plzeňských Skvrňanech. V kinosále v Horšovském Týně pokračuje tradiční přehlídka ochotnických divadel Memoriál Václava Kuneše Divadelní máj. Od 19 hodin se představí divadelní soubor Teatr Horšťovice a hrát se bude Drákula, děsuplná komedie. V rámci slavnostního zahájení 223. lázeňské a turistické sezóny v Konstantinových lázních se na náměstí u Fontány dnes uskuteční od 18 hodin koncert tria Jiřího Vondráčka a ve Švihákově pavilonu pak vernisáž výstavy kreseb Josefa Černého s názvem Konstantinky mého srdce. Od 8 hodin večer je pak naplánován tradiční taneční večer v restauraci Piano. A v rámci zahájení lázeňské sezóny ve Františkových lázních se od 15 hodin v hudebním pavilonu u Františkova pramene koná kulinářská show s Markétou Hrubešovou. Od 19.30 pak vystoupí kapela 100 zvířat.

0: A teď ještě jednou připomeneme, že přesně před 100 lety se poprvé na scéně objevila legendární loutka Hurvínek. Ten si získal publikum nejen svým osobitým projevem, ale i typickým koulením očima. Spolu se Spejblem tak začali tvořit nerozlučnou dvojici, která baví generace dětí i dospělých i v dnešní době. Loutku Hurvínka vyřezal řezbář Gustav Nosek. Právě 100leté výročí vzniku loutky Hurvínka připomíná také muzeum v Chebu. Vernisáž s doprovodným programem bude v sobotu od 17 hodin.
1: Ahojda, kluci a dívky, ahojda, čtobrnice, čtobrnice, jsme přece v Chebu.
2: Tohle video s Hurvínkem přivítá návštěvníky na naší nové výstavě v muzeu v Chebu, věnované 100letému výročí vzniku slavné loutky Hurvínka.
3: Říká Alena Koudelková, spolukurátorka výstavy o Hurvínkovi. Jak dlouho to video trvá?
2: Video má asi 8 minut a vlastně skládá se ze dvou částí, z české a německé, protože tato výstava vznikla v partnerství s německým muzeem loutek v Bad Liebenwerda.
3: Se spoluautorem výstavy o Hurvínkovi s Michalem Beránkem a zaměstnancem muzea v Chebu, tak jsme teď v místnosti vedle nás vitríny, ty už jsou zaplněné loutkami. Pojďme říct, co všechno tady vlastně lidé uvidí a s čím se návštěvníci seznámí.
4: Předně tedy Gustavu Noskovi jako obyvateli města Chebu a jeho celoživotnímu dílu. Jeho nejslavnější loutkou je tedy přirozeně Hurvínek, který se stává světovým fenoménem, a tomu se věnujeme pak v těch následujících místnostech. V té první je tedy jeho průnik před televizní a filmové kamery a ten následní se věnuje štěrmu Hurvínkovi opravdu, který pronikl do světa od Mexika přes Evropu až po Tajvan, Japonsko.
3: Hurvínku tady bude několik.
4: Ano, bude tady Hurvínku několik, bude tady originál Gustava Noska, budou tady právě Hurvínci zapůjčené z Německa, které dělal pro tehdejší východoněmecké scény, a budou tady úplně i ty nejnovější, které se vyrábějí v současnosti.
3: Velká vitrína, Mánička, Spejbl, Hurvínek, Žerik, prostě zkrátka tak, jak známe z pohádek, tak všechny ty postavičky tady jsou v téhle velké vitríně.
4: Ano, to je vlastně ta velká vitrína připomenující to stoleté jubileum, ke kterému i tato výstava vznikla, a jak vidíte, vlastně všechny postavičky jdou přát Hurvínkovi k jeho narozeninám.
3: Po pravé straně a tady po levé straně Hurvínek drží s jiným Hurvínkem židli.
4: To je vlastně ten nejstarší a nejnovější. Tenhle je z roku 2025, tenhle je z těch 50. let.
3: V této vitríně mohou návštěvníci vidět takzvanou hmyzí kapelu, dodává Alena Koudelková, kterou původně kdysi vyřezal Jan Vavřík Rýs, což byl další významný plzeňský loutkář. A tato hmyzí kapela hrála ve slavné loutkové hře Hurvínek mezi broučky. Gustav Nosek potom v roce 45. vyřezal potom i tady v Chebu a patří vlastně mezi naše nejcennější sbírkové předměty v rámci pozbírky loutky. Vidíme tam čmeláka, komára, a všichni mají nějaký hudební nástroj.
5: Výstava, která připomíná 100leté výročí od vzniku loutky Hurvínka, bude v muzeu k vidění do 11. října. Z Chebu Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede prozrat tou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: screen. It's been a hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 15. května. Svátek mají Žofie a Sofie. Tady je Petr Jungmann. Jubilejní zemská výstava v Praze začala před 135 lety v roce 1891. Hlavnímu městu dala mimo jiné Petřínskou rozhlednu, dvě lanovky, výstaviště, první českou elektrickou dráhu na Letné a třeba i Křižíkovu fontánu. Před 95 lety v roce 1931 poprvé v Československém rozhlasu vystoupil Dismanův rozhlasový a divadelní soubor dětí a mládeže. První záchytka na světě byla otevřena před 75 lety v roce 1951 v Praze u Apolináře. Jejím zakladatelem byl legendární bojovník proti alkoholismu Jaroslav Skála a prvním pacientem
3: maršál Malinovský,
2: ruský námořní inženýr.
4: Kolio, ty neboj se, hlavně nikam neuběgaj.
2: Jeden z nejkrásnějších českých filmů měl premiéru před 30 lety. Jako první a zatím poslední český získal Oscara a Zlatý glóbus.
5: Čemodán?
4: Jo, čemodán.
2: 15. května 1996 vstoupil na filmová plátna úchvatný Kolia.
4: Dřív než si pro nás přijde zubata.
2: Před dvěma lety ve slovenské Handlové po výjezdním zasedání slovenské vlády zaútočil 71-letý Juraj Cintula na slovenského premiéra Roberta Fica pěti výstřely z pistole.
6: Útok na premiéra jednoznačně útok na vnútornou bezpečnost Slovenska.
2: Kulatou 70 má dneska bývalý premiér.
7: Ve sněmovně je bordel.
2: Mirek Topolánek. V jeho případě přejeme hlavně hodně zdraví. A kulatou 40 má moderní pětibojář, zpěvák, herec Tomáš Klus. Já přeju hezký

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Kraj vybuduje multifunkční hřiště u základní a střední školy závodu míru v Karlových Varech. Botanice opět počítali u komorní hůrky, u Chebu vzácné orchidie, přidala se i veřejnost. Řeku Moravu znečistily ropné látky, dostali se do ní zřejmě z kanalizace. A dnes čekejte velkou oblačnost s přeháňkami, teploty do 13 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovarský kraj postaví hřiště u základní a střední školy v ulici Závodu míru. Škola žádné sportoviště nemá a žáci musí využívat jiná hřiště a plochy v okolí. Multifunkční hřiště kraj vybuduje na pozemku školy a bude tam například i venkovní posilovna, říká krajská radní Hana Žáková z hnutí ANO.
2: K této škole náleží ještě základní školy, které jsou na náměstí Horákové, a tam taky vlastně není žádné sportoviště. Tam musí využívat i plochy, které jsou směrem tam do toho lesa. Takže opravdu tohle sportoviště bude hodně využíváno, protože těch dětí tato příspěvková organizace má hodně.
0: Výstavba hřiště bude stát 14 milionů korun. Muzeum Chebu letos opět pořádalo sčítání jedné z nejvzácnějších českých orchidejí, vstavače kukačky na komorní hůrce u Chebu. Právě bývalá těžební jáma je jedno z míst, kde se objevují ve velkém množství. Sčítání rostlin začal v roce 1995 a zatímco tehdy na místě bylo několik stovek rostlin, loni jich bylo téměř 10 tisíc, říká botanik muzea v Chebu Jiří Brabec.
3: Jeden rok může být ten počet těch kvetoucích rostlin přes tisíc. Další rok třeba spadne jenom na několik desítek. Tady zpočátku to fluktuovalo někde mezi pár stovkama a pak došlo k nějakému zlomu, který asi se dá i přičíst tomu jako dobrému obhospodařování, které tady dělá Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.
0: Se sčítáním pomáhalo asi 35 dobrovolníků. Na místě našli přes 7 tisíc orchidejí. Úterní znečištění řeky Moravy způsobily ropné látky, dostaly se do ní zřejmě výplachem z kanalizace, informovala o tom mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová. Ropa do řeky unikla mezi Kroměříží a Kvasicemi. Hasiči pořád nečistoty zachytávají pomocí norných stěn, které jsou natažené přes koryto řeky. Podle vodohospodářů kvůli znečištění neuhynuly ryby ani ptáci. Archeologové v Thajsku našli kosti dosud neznámého dinosaura. O objevu pozůstatků tvora, který údajně vážil třikrát víc než Tyrannosaurus rex, informoval vědecký časopis Science Reports. Vědci dinosaura pojmenovali Nagatitan. Žil před asi 100 až 120 miliony let a na délku měřil asi 27 metrů. Řadí se mezi takzvané sauropody, tedy bíložravce s dlouhým krkem.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte velkou oblačnost, na většině území přeháňky, výjimečně i slabou boušku. Nejvyšší teploty 10 až 13, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 13 se v úseku Chomutov Klášterec nad Ohří pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Zpevněná krajnice je uzavřená.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Po zprávách v 10 hodin pokračuje naše dopolední vysílání, ve kterém už za chvilku přivítáme dnešního hosta. Dnes jim bude zkušený kynolog Stanislav Beníšek. Také vám řekneme, že v Plzni absolvují 10denní rehabilitační pobyt ukrajinské děti, které přijeli z okupované Luhanské oblasti. No a stihneme ještě také navštívit dudáky Stejna. Přejeme pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: jak už jsme řekli, naším dnešním hostem je Stanislav Benišek, kinolog, zkušený kinolog. I z našeho vysílání ho určitě už dobře znáte. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeju všem hezký poslech a těšil jsem se na vás, na posluchače.
0: Tak vy jste svého času pravidelně tady chodil našim posluchačům radit, jak
1: 12 roků.
0: 12 roků dokonce, jak na čtyřnohé kamarády, ale my jsme si uvědomili, že vlastně nikdy asi nebyla příležitost si povídat o vás s vámi, o vás, o vaší práci, o kinologii. Tak ono je o čem mluvit, tak teď konečně to napravíme. Jak jste se vy osobně ke kinologii vůbec dostal? Jaká byla ta vaše cesta?
1: Moje cesta byla taková, že jsem v roce 72, už je to 54 roku, tak jsem začal navštěvovat kinologický klub Lovice. Vlastně ke kinologii mi přivedl můj kamarád, který bohužel není mezi námi, Petr Suchý, ten mi vždycky poučil jeho fenku astu. No a tak to byla taková chlupatá ovčanda. No a potom v podstatě tam byly zkoušky a přijel tam s pan rozhodčí z Klatov a tak jsem se ho ptal, jestli by nevěděl o nějakém pejskovi, no tak potom mi doporučil jednoho pejska, jel jsem pro něj za Nepomuk do Třepčic, na takovou polosamotu, no a ten se jmenoval Agar Vajar a chovatel byl pan Janda z Klatovska, no a toho jsem si koupil, když mu byl rok.
0: To byl tedy váš první pes?
1: To byl můj první pes, no ale já jsem nevěděl, že to je takový drsňák, jo. On jako, on opravdu to byl pes, který miloval rodinu jenom a s ostatníma nekamarádil, jo. Mm-hmm. Ale i přesto všechno jsem s ním udělal nejvyšší zkoušku v té době ze 2V3, no takže pak jsem šel na vojnu, z vojny jsem se vrátil a tam s tím, že teda půjdu s tím pejskem, s tím Agarem, že půjdu po hraniční stráži. Nakonec to dopadlo tak, když jsem byl tady ve svazáčku si pro povolávací rozkaz, tak jsem byl v tenkrát v Sušici, mi přeskušovali toho psa a s tím, že já jsem se na tu vojnu těšil, jo, protože pan kapitán Halas tenkrát ze Sušice mi vyprávěl, že tam budu s tím pejskem cvičit, že je budu reprezentovat a pak bývalo v té době by bylo psu asi 8,5 roku, tak by mu bývali vyřadili zase zpátky, takže já jsem se fakt na vojnu těšil, no ale dopadlo to tak, že jsem přišel do svazáčku, jsem si pro povolávací rozkaz a teď jsem koukal a vidím VU 3686 hlava, jo. Tak jsem říkal, no to asi to není pro mě, jo. Já jedu s Agárkem do Sušice na vojnu, tak tady takový nějaký pan soudruh major na mě zakřičel, že jsem byl vybraný k PTZD, přísně tajný zvláštní důležitosti a ze slovy odchod, tak jsem odešel.
0: Ajaj, ale nenechal jste se odradit.
1: Takže, no, pejska, nebo říkal jsem to neobrečel, že jsem se těšil, že na toho pejska, no po toho pejska jsem v podstatě neviděl, že jo, jenom když jsem se vrátil z vojny na opušťák, no tak jsem narukoval do Jihlavy, no a za 3 dny, když jsme vlastně, jsem v té době byl pod svazarmem, jsme byli registrovaní, takže takový vlevo v bok, pravo v bok, čelem za to jsme všechno uměli s pejskama, jo. Tak tenkrát tam jsem měl velet voják vojákovi, jo, tak jsem jenom jsem řekl vlevo, bok, pravo, jméno. Já říkám Benišek, teď mi vynadali, říkali snad vojín Benišek. No a za 3 dny jsem dostal velkou polní na záda a jel jsem na podůstojnickou školu do Prahy. Takže jsem byl půl roku v Praze v podůstojnické škole, pak jsem se vrátil do Jihlavy. No a pak jsem absolvoval všechny výcvikové prostory, které tady v České republice jsou a skončilo to na poušti Karakum Kizilkum. Takže jsem se vrátil z pouště, kde už jsem byl jako výkonný praporčík, no a takže jsem, takhle skončila moje vojna. No a pak jsem ještě rok dělal tady ve Škodovce na optických souřadnicových vrtačkách, no a přišli za mnou tenkrát od policie a říkali, hele Stando, ty máš ty psy, my bychom tě potřebovali, aby jsi šel k nám, jako dělat psovoda. No takže jsem nastoupil k policii, nastoupil jsem do Blovic jako na základní útvar, no ale v té době, když už jsem teda nastoupil, tak už jsem si koupil štěně, toho Normana. No a
0: čili to byl váš pes číslo 2?
1: No, to byl můj, jo, takže no ale v té době zase jsem narukoval do policejní školy do Brna, tam jsem byl rok a půl, no a v té době vždycky, když jsem přijel z Brna, tak jsem tam běhal po cvičákách, dělal jsem jim tam figuranta a všude, takže na Brno mám krásné vzpomínky. No a ze psa jsem si připravil mezi tím, udělal jsem s ním zkoušky, navštěvoval jsem ten kinologický klub v Lovicích, no a v podstatě potom jsem skončil školu v Brně a ani se, mezi tím jsem se oženil, ani jsem ženě neřekl, že v pátek skončila škola v Brně, rok a půl, no a v pondělí jsem rukoval na půl roku na speciální pátrací kurz pro psy kriminální policie do Bíchor u Kolína, takže tam jsem byl dalších půl roku s tím pejskem, no a prostě začala ta taková ta éra, že jsem byl normální policistou, no a toho psa jsem měl navíc, jakoby, jo, takže jsem s tím sem jezdil na výjezdy, na místočinu, takže jsem dělal jak pro okres Plzeňích, no tak jsem dělal i pro Blovice, no tak byla to práce, která mě bavila, byl jsem tam 10 let v Blovicích takhle, na tom obvodě, no a pak jsem šel na okres, na kriminální policii na Plzeňích a tam jsem dělal jako vedoucího kinologa, plus k tomu jsem měl nějakou další problematiku, co se týče kriminalistiky. No a v roce 1993 tak jsem nastoupil na krajské ředitelství policie tady do Plzně a dělal jsem do roku 2011, vlastně 18 let jsem dělal vedoucího kinologa v Západočeském kraji. Takže jsem kupoval psy pro policii, všechny psovody, měl jsem v té době asi 116 psovodů a okolo 128 psů, takže pro ně jsem zajišťoval veškerý servis, přeskušoval jsem ty psy, že jo, lidi jsem měl na starost, no, takže to byla taková práce, která mi bavila, nebudu říkat, že ne.
0: Tak tady co všechno odstartoval, jeden krátký dotaz. V podstatě jste shrnul veškerý váš profesní život. Čemu se věnujete aktuálně a stručněji, prosím?
1: Aktuálně už asi 11 let učím, takže chodím na církevní školu, jsem, která byla ve Spáně Poříčí, teď je tady v Plzni, tak tam učím etologii, chování zvířat. A pak chodím na bezpečnostně právní akademii sem do Plzně, takže tam učím kriminologii, penologii a kinologii. A pak ještě chodím na vyšší odbornou školu sem do Plzně, kde učím speciální kinologii a takovou komunikaci, média, takovou to, co se vytrácí mezi lidmi, taková ta slušnost, etiku, etiketu a malonko takový věci.
0: Komunikace, média, což se vám hodí právě
1: no,
0: dnes.
1: No, proto chodím k vám sem se studentama.
0: Naším hostem zůstává Stanislav Beníšek.

0: Hostem v našem dnešním dopoledním vysílání zůstává Stanislav Benišek, kinolog. Povídali jsme si před písničkou o tom, jak jste se ke kinologii jako takové dostal. A možná tady ještě nezaznělo, že kromě toho všeho, co už jste nám tady o sobě pověděl, působíte, nevím, zda pořád jako soudní znalec?
1: Ano, právě protože já jsem chodil, jako si mi zvali k soudům, jo, kde se jednalo o kinologii, třeba o metodu pachové identifikace nebo o další nějaké takové speciální věci nebo ty psy, pokud jak se chovali a podobně, takže jsem vždycky chodil k soudu a oni mi tam vlastně udělali soudním znalcem po dobu toho jednání. No až potom přišla jedna paní soudkyně tady z okresního soudu Plzeň Sever a přišla, která teda měla ráda pejsky, tak přijela za mnou na Psinec, já jsem měl Psinec vedle zoologické zahrady v Plzni tam, takže takový krásný prostředí, tak tam se za mnou přijela podívat a říkala mi, jestli bych nechtěl být soudním znalcem. No, tak nakonec to dopadlo tak, že jsem byl jmenovaný krajským soudem tady jako soudní znalec, no a už to vlastně vykonávám letos 21. rokem. No.
0: A také pracujete takže jako mezinárodní rozhodčí, to je zase jiná kapitola
1: vašeho života. No, to je zase života. Kapitola, co se týče pejsků, jak jsem rozhodčí první třídy a mezinárodní rozhodčí přes pejsky, takže vlastně chodím posuzovat zkoušky jak podle českého zkušebního řádu, tak i podle mezinárodního zkušebního řádu.
0: Co to znamená, chodím posuzovat zkoušky, co si konkrétně pod tím představí?
1: Třeba teďkou neděli pojedu do Zruče u Plzně, tam jsou zkoušky, takže tam budu mít asi 6 účastníků těch zkoušek, asi jeden bude podle českého zkušebního řádu, zbytek bude podle mezinárodního, takže tam jsou různé zkoušky, taková ta vstupní zkouška třeba je takový, říká se tomu doprovodného psa, podle toho mezinárodně, tak se jmenuje ta zkouška BHVT, jo. Takže to jsou takový jakoby slušně vychovaný psi, za který bojuju u soudu, že tu ty psy a ty taky ty organizovaný kinologové ty průšvihy nedělají, jo. Ale takový ty některý bývalí moji klienti, když jsem působil ještě jako policista, který mají ty psy, tak potom, nebo si toho psa pořídí lidi, kteří buď na něj nemají čas, anebo prostě jsou to lidi, kteří požívají alkohol, drogy, podobně, takže ty pejskové potom tam třeba někoho pokoušou a podobně, takže jako potom to, na to dělám posudky nebo oceňuju psa, pokud ten pes někdo, ten pejsek je, třeba se mu něco stane nebo někdo otráví, jo, takže chtějí vědět cenu toho psa, jo, nebo policie mi přibírá jako znalce, nebo soudy mi přibírají jako znalce, pokud tam, že ono vlastně v té kinologii to je tak úzká specializace, že tam jsme vlastně jako znalci tří v republice. Jo.
0: K té nedělní akci, o které jste mluvil, že se k ní ještě jednou vrátím, no. Ta je otevřená pro veřejnost.
1: Jo,
0: teď si říkám, že vlastně lidé se mohou přijít podívat nejenom na ty psy, ale i na vás,
1: veřejný
0: jak
1: zkoušky,
0: pískáte závody.
1: No. No,
0: co tam bude za plemena?
1: Já zruč určitě tam bude nějaký hovavart, to předpokládám. Nějaký německý ovčák. Takže
0: tam a ty konkrétní disciplíny?
1: My pojedeme napřed na stopy, takže jsou tam některé stopy, poslušnost a potom obranný práce.
0: Mm-hmm. Jo, čili takové to skákání na ty rukávy, nebo jak tomu
1: no,
0: říkáte, to vypadá tak děsivě.
1: Figurant, no. Takže
0: tak to tam bude probíhat.
1: Ale říkám, to je sportovní kinologie, takže ty psy nekoušou jako z agresivity, jako třeba může, za zákona může používat městská policie, státní policie psy k tomu, aby prováděli zákroky na lidech, jo, takže ty mají výjimku ze zákona, takže sportovní kinologie se zabývá vyloženě, ten rukáv, ochranný rukáv je pro toho psa taková kořist, jo, kterou v podstatě ten pes loví, jo, hodně se tam dbá na poslušnost toho psa, takže musí na povel pustit, střežit toho ulumpa, jo, nebo toho figuranta, no, takže je to celkem zajímavý, no, a je to vlastně můj celoživotní to moje povolání, nebo ten koníček se stal mým povoláním, takže ten kinologický pánbůh mi to tak nadělil, že mi to takhle v podstatě baví do dneška. No.
0: Tak jak to říkáte, tak já si pořád představuji taková ta takzvaně velká plemena,
1: ano.
0: Ale také se třeba někdy staráte o ty, nevím, malinká Yorkshireky,
1: jo,
0: třeba
1: jo,
0: ty
1: určitě,
0: nejmenší.
1: Určitě. Takže tady ty Yorkshireové třeba, nebo malí kníračí, nebo Jack Russellíčkové, nebo tuto, takže existuje podle českého zkušebního řádu, zkušební řád malých plemen. Takže ty malý plemena tam, dokonce jsem měl tu čest, že jsem asi 5x posuzoval mistrovství republiky malých plemen. Bohužel teď to dopadlo tak, že tam v současné době to mistrovství se nepořádá. Je to škoda, protože některé ty malé plemena tak přešly na jiné sporty, kinologické, třeba, já nevím, na agility nebo na nose work, teď se to jmenuje, jo, takže to tam vyhledávají třeba kafe, jo, rozemletý nebo kůru z pomerančů a podobně, někdo jim někam sková, ty pejskové to hledají, jo, a podle toho zase rozhodčí, no tak, tak, ale zase je to fajn, že ty psi jsou nějakým způsobem, ten jejich mozek je zaměstnaný a že jsou slušně vychovaný.

0: Mikuláš dospíval a hostem v našem dopoledním vysílání stále zůstává Stanislav Benišek. My jsme si povídali i během písničky a já mám pocit, že vy jste taková studnice příběhů a vyprávění. Neuvažoval jste někdy, že byste to třeba vydal knižně?
1: No, materiálů mám hodně doma. Jo, zatím jsem napsal takový dva příběhy, který občas nechám studenti, když chtějí něco si přečíst o pejskách, tak jim to dám přečíst, takže to celkem hodnotí kladně. Ale jediný můj problém je čas. Jo, takže až budu mít trošku víc času ještě a pokud mi to bude ještě drobet myslet, tak bych samozřejmě chtěl něco takového napsat, protože opravdu těch materiálů mám doma hodně a těch příběhů a těch věcí, které se staly s těma pejskama, tak určitě je to zajímavý a lidi by si to rádi, nebo aspoň kinologové, nebo někoho, kdo má blíž třeba k policii, nebo k té policejní práci kinologické, tak si myslím, že by si to rádi přečetli a jsou to pravdivé věci, nejsou to věci, které jsou nějakým způsobem vymyšlený. No.
0: Tak tady ještě trochu času máme, tak můžeme třeba nějaký konkrétní příběh
1: připomenout. Já si vzpomínám třeba teďko, no, a kolegu z Klatov, který už je taky v civilu, tak tenkrát tam bylo nějaké vloupání do banky v Klatovech a věděl se popis toho pachatele, ten pachatel jako utek, že jo, z města. No a tu ten kolega, který byl doma, který byl bydlel vedle Klatov, tam byl takový malinký vesničce, tak šel venčit psa policejního svýho. No a teď samozřejmě on je policajt každým coulem, tak teď viděl chlapa jak jde a popis, tak nebo si to pamatoval, že když ráno skončil službu, tak viděl, jak tam jde chlap, no a teď ten chlap mu někam zmizel, jo. Když viděl, že tam ze psem, no tak vzal psa a začal tam, tomu říkáme, prorevírovával tam to okolí toho stohu, no a teď pes tam označil toho člověka, že tam je v tom stohu skovaný, no tak kolega dával, představil se, že je policistou, že jo, dával výzvy, nic, jo, nikdo nechtěl opustit ten úkryt, no teď nevěděl, že jo, jestli je ozbrojený nebo není ozbrojený, když udělal banku, no tak nakonec tam teda toho psa použil, pes proved zákrok do toho člověka, kouzlo v podstatě, on říkám, já to řeknu, jak to řekl ten Jirka, viděl jsem akorát ocas, jak tam vrtí a jak vrčí, jo, tak prý jsem chyt ocas a teď jsem začal tahat psa ven z toho stohu, no a na konci pes zakousnutý v ruce toho pachatele a teď on měl ty peníze u sebe, tenkrát to bylo asi 250 tisíc, to bylo hodně peněz, jo, v té době, to bylo někdy 90. leta, no tak ho vytah ven a tak říkal, jak jsem vytah napřed psa, potom jsem vytah toho lumpa a potom tam všude hledali jak z něj ty peníze padaly, aby se ty peníze, takže nakonec se to skutečně dohledalo všechno, že žádný peníze nechyběly, takže to byl takový, jenom jsem to uvedl jako příklad, že i my, jako já se pořád myslím, že jsem pořád psovod, pořád už 15 let nesloužím a pořád mám policejní sny, jak mi to postihlo. Takže my jsme jako takový, který ty pejskaři, že jsou schopní i mimo službu s tomu dát, že to srdíčko mají prostě takový, že jsou těma policistama pořád, no.
0: Tak já bych se hlásila, že bych ještě nějaký ten další příběh si chtěla poslechnout a nebo přečíst, takže nám možná slíbíte, že pokud kniha vyjde, tak se tady sejdeme,
1: no,
0: a
1: nebo
0: budou další
1: něco,
0: příběhy.
1: Něco přinést a nějaký příběh si tady můžeme říct.
0: Dobře,
1: no.
0: Tak bereme vás za slovo.
1: Jo.
0: Ještě nám povězte, kdo na vás dneska, který čtyřnohý kamarád čeká.
1: Čeká na mě Colt doma. To je holandský ovčák, Colt de Alphaville Bohemia. A teď mu bude 14. června, mu bude 10 roků a mojí vnučce bude 5 roků, takže to budeme 14. června spolu slavit.
0: Tak už vás nebudeme zdržovat, ale věříme, že se nevidíme,
1: ještě,
0: neslyšíme
1: jedno
0: naposledy.
1: Přání mít.
0: Ano, určitě.
1: Já bych chtěl naší věrnou posluchačku, paní Šestákovou, do domova seniorů do Žinkov, bych ji chtěl pozdravit moc. Chtěl bych jí popřát pevné zdraví a aby ještě dlouho vydrželo nás poslouchat.
0: My také zdravíme do Žinkov, děkujeme za to připomenutí a vám děkujeme za návštěvu. Byl s námi Stanislav Benišek. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Roky žijí ve válkou zasažené Ukrajině, teď tráví několik dní v Plzni. Jedná se o děti z Kyjeva nebo z Lvova, které město Plzeň spolu s partnery pozvalo na 10denní rehabilitační pobyt. Během něj mladí Ukrajinci odpočívají, sportují, jezdí na výlety nebo se setkávají se svými vrstevníky. Dnes ráno se vydali do 13. základní školy v Plzni na Slovanech a byl u toho i náš reportér Lukáš Milota, kterého zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den, a stále u toho jsem, tady na 13. základní školu, která je vedle bazénu na Slovanech, dorazilo ráno 23 návštěvníků v rozmezí od 9 do 15 let v doprovodu učitelek, no a setkali se tady v jídelně s dalšími Ukrajinci. To jsou ti Ukrajinci, kteří už tady žijí několik let, přišli třeba po vypuknutí války, nebo možná i ještě před válkou se svými rodinami a tvoří tady v té škole takovou teď už ukrajinskou komunitu žáků a potkali se právě s těmi návštěvníky, kteří přijeli z té jejich domoviny, tedy z té válkou zasažené země. No a proběhla taková beseda, kdy si sdělovali své dojmy, své zážitky. Ukrajinci, co přijeli z Ukrajiny teď, tak vyprávěli spolu s učitelkami, co teď oni zažívají, jak oni chodí nebo nechodí do školy, jak například musí, když hrozí nějaký nálet nebo mají strach z toho, co se bude dít, tak že přespávají například v koupelně, nebo že zkrátka je děsí ty alarmy, které se tam neustále ozývají. No a děti, které žijí už tady nějakou dobu v Plzni, chodí sem do školy, tak zase těm svým krajanům sdělovali, jaké to je chodit třeba sem do české školy, jak se ta česká škola liší od té ukrajinské, co je třeba tady baví, co je nebaví a tak dále. Takže vzájemně se tady tak nějak seznámili, poznali se, no a v tuto chvíli tak už mají další aktivitu a to hrají společně pexeso s různými motivy, třeba s plzeňskými památkami a zkrátka poznávají se. No a ještě je čeká jedna aktivita tady ve škole a to bude taková jazyková aktivita, kdy se budou vzájemně učit, nebo vzájemně ty děti, které už tady jsou nějakou dobu, tak budou ty, které sem přijeli na návštěvu, učit nějaká česká slovíčka.
0: Už si něco naznačil, co víme o účastnících tohoto rehabilitačního pobytu?
1: Tento pobyt organizuje náměstkyně primátora pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorová z hnutí ANO. Ona dostala žádost, požadavek, zda by bylo možné nějaký takový pobyt pro děti uspořádat a vyčlenilo to tedy město na to 216 000 a uspořádali tedy tento pobyt pro 23 dětí, které jsou původem z Luhanské oblasti na východě Ukrajiny, nicméně tam odsud museli po vypuknutí války odejít, uprchnout a v tuto chvíli tak žijí v oblasti Kyjeva nebo Lvova a právě odsud tyto děti přivezl autobus poměrně za dramatických okolností sem do České republiky na 10denní pobyt a děti tedy bydlí tady na ubytovacím zařízení, které je v bazénu na Slovanech, no a mají během těch několika dnů tady takový zážitkový odpočinkový program, aby si zkrátka mohli trochu vydechnout a nějakým způsobem na chvilku alespoň zapomenout na válku a také, aby dali prostor svým rodičům, kteří zůstávají na Ukrajině, aby zkrátka nějakou dobu třeba neměli takový strach o své děti.
0: Ten pobyt trvá 10 dní, co všechno už mladí Ukrajinci v Plzni stihli, nebo co je ještě čeká? A poprosím o stručnost.
1: Ano, přijeli 11.

0: 15. tedy v pondělí. Od té doby měli možnost prohlédnout si památky v Plzni, měli možnost už také být v bazénu na Slovanech a v tuto chvíli jsou tedy ve 13. základní škole, kde se i v pracovních dnech stravují, ale ještě je čeká spoustu zážitků. Je pro ně připravena návštěva Techmánie, Tektauru. Podívají se také do farma parku Utoma, do zoologické zahrady a čeká je také ukrajinská večeře. Připojilo se k této aktivitě několik partnerů, kteří nabídli třeba zdarma, že pro děti uspořádají nějakou aktivitu, exkurzi, návštěvu, že je pohostí, dokonce se o tuto návštěvu zajímá i ukrajinské velvyslanectví v Praze. Takže je to taková společná aktivita, která má zkrátka pomoci těm dětem z války.
1: A nám se do vysílání přihlásil reportér Lukáš Milota. Děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Bahno, odpadky, schátralé kotce a psy bez základní péče. Veterináři společně s pracovníky útulku odebrali ve svaté Kateřině na Tachovsku několik psů, kteří žili v nevyhovujících podmínkách. Další případ řešili také ve Strážově na Klatovsku, kde byl pes více než rok uvázaný na krátkém řetězu. Podrobnosti teď přidá regionální stopař Jiří Trnka. Dobrý den.
2: Přeji dobré dopoledne. Veterináři a pracovníci útulku v uplynulých dnech zasahovali u několika případů zanedbaných psů v plzeňském kraji. Ve svaté Kateřině na Tachovsku odebrali vietnamským majitelům 10 psů a 2 štěňata. Zvířata sice nebyla podvyživená, ale podle veterinářů žila v mimořádně nevyhovujících podmínkách. Psi byli umístěni v provizorních kocích a ze sítí a dřevěných latí v prostředí plném bahna, odpadu a nečistot. Kontroloři popsali velké množství trusu, moči i kosti, kterými byla zvířata živena. Psi neměli suché místo k odpočinku, většina nebyla ani označena mikročipem a chybilo také platné očkování proti vzteklině. Část odebraných zvířat skončila v útulku u Šmudliny Tachov. Další přivezl, nebo spíš převzal útulek Tlapky v Naději v Horšovském Týně.
1: A to bohužel nebyl jediný případ.
2: Další případ řešili veterináři ve Strážově na Klatovsku. 3letý pes tam podle zjištění žil víc než rok uvázaný na krátkém řetězu v zanedbané garáži. Ani zde podmínky neodpovídaly základním požadavkům na chod zvířat. Pracovníci útulku, se kterými jsem dnes dopoledne o případech mluvil, zmínili, že vedle zdravotního stavu byla velkým problémem také psychika odebraných psů. Zvířata jsou často vystresovaná a na nové prostředí si zvykají jen velmi pomalu. A co z toho plyne? Nebýt lhostejný, pokud víte o týraném psu nebo o nevyhovujících podmínkách pro jakékoliv zvíře, obraťte se na krajskou veterinární správu.
1: To byl náš regionální stopař Jiří Trnka. Díky,
2: naslyšenou. Tentokrát o psech, naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary vyhodnocují výběrové řízení na pronájemky na čas. Na vrchu Hive až i na Chebsku bude další relaxační zóna. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo víc než 93% deváťáků. A dnes čekejte velkou oblačnost s přeháňkami, teploty do 13 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. O provozování karlovarského kina Čas projevily zájem dvě firmy. Výběrové řízení na pronájem dočasně uzavřeného kinosálu v současné době vyhodnocují představitelé města. Výsledky tendru chtějí oznámit příští týden. Hlavním cílem je udržet nejstarší karlovarské kino v provozu a zajistit pro něj další využití. Pokračuje náměstek primátorky Martin Dušek z Hnutí ANO.
2: Jsou dvě nabídky, jedna karlovarská a jedna pražská firma. Ta výběrová komise se chce seznámit s těma koncepcemi, které byly předloženy nebo byly součástí té nabídky a příští týden by se mělo to vyhodnotit. Přičemž tam byla stanovená minimální výše toho nájemného ve výši 18 800 korun bez DPH.
0: Až i na Chebsku na vrchu Háj vznikne takzvaný menhirový kruh. Jedná se o místo s několika kamennými lehátky, které jsou postavené do kruhu. Návštěvníci místa na nich můžou relaxovat. Chybět nebude ani informační tabule s textem o geologii. Pokračuje místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš.
3: Na radě jsme schválili podání žádosti o dotaci a předpokládáme tu realizaci buď na konci tohoto kalendářní, ale spíše v příštím kalendářním roce. Tak ten předpokládaný výdaj je kolem 1 000 000 korun a ta dotace hradí vlastně 100% způsobilých výdajů.
0: U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo v prvním kole víc než 93% deváťáků. Je to podobně jako loni. Informovala o tom státní organizace CERMAT. Na preferovanou školu se dostala většina 75,7% z přijatých. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola zkoušek. To otevírají školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa. Přihlášky je možné podávat od 19. do 25. května. Přihlášku na střední školy podalo letos víc než 156 tisíc deváťáků. Ukrajinské drony zaútočily na rafinerii v městě Ryazaň v Rusku. Potvrdil to velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdy. Gubernátor tamní oblasti Pavel Malkov tvrdí, že útok zasáhl i dva vícepodlažní obytné domy a hlásí 3 mrtvé. Zraněných je nejméně 12. Ryazaň leží asi 200 kilometrů jihovýchodně od Moskvy. Tamní rafinerie byla terčem útoků ze strany Ukrajiny už několikrát. Ukrajina se už 4 roky brání rozsáhle ruské agresi, téměř denně čelí vzdušným úderům.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte velkou oblačnost, na většině území přehánky, výjimečně i slabou bouřku, večer ustávání srážek. Nejvyšší teploty 10 až 13, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jedenáct hodin a 4 minuty, s vámi je stále rádio vašeho kraje a v následujících minutách pro vás máme třeba další díl seriálu Místopis západních Čech. Dnes navštívíme obec Rovná na Sokolovsku. Také vám povíme, že dnes probíhá Den s linkou 155, který nabídne ukázky práce call centra záchranářů i práci dispečerů. No a přidáme třeba i babské rady týkající se dnes chřestu, tak zůstaňte s námi, přejeme pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: počasí.
1: A před blížícím se víkendem podrobnější předpověď počasí. V sobotu nás ráno a dopoledne čeká ještě hodně oblačnosti. Na jeho východě s možností deště. Během odpoledne se bude oblačnost od severozápadu protrhávat a lokálně se mohou objevit přehánky a nelze vyloučit ani výskyt bouřky. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách 7 až 10. No a v neděli nás čeká postupné vylepšování počasí a pozvolné oteplování. Zpočátku na jihu a jihovýchodě s možností deště. Odpoledne a večer očekáváme protrhávání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 7 až 3 a výjimečně přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů a povane mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: Obec Rovná na Sokolovsku leží v nadmořské výšce téměř 800 metrů ve Slavkovském lese nedaleko Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny. To se promítlo i do znaku obce, která český název Rovná používá teprve od roku 1947. Původní německá ves byla po druhé světové válce prakticky srovnána se zemí a historické záznamy o ní téměř se nedochovaly. Více už nezávislý starosta Rovné Tomáš Vimr.
2: Víme, že se vesnice jmenovala Ebmet, patřila pod Vranov, který byl vlastně na druhé straně za letištěm. První zmínky z nějakého 1371, tak nějak jsou první zmínky tady o okolí hradu Plichtenštejn, který byl tady, no Plichtenštejn, který byl tady kousek, tak to byly první zmínky o té vesnici tady.
3: Když se dívám na znak obce Rovná, vidím smrk, lva.
2: Je na něm český lev, jakože patříme pod české země. Mlýny, protože všude okolo vlastně jsou potoky, kde byly mlýny. Byla to taková vlastně zemědělská oblast tady. A ty lesy sem tak nějak patří.
3: My stojíme uprostřed nádherné krajiny Slavkovského lesa. A tady je sídliště. Jak se to stane?
2: No, stane se to tak, že někdy v 60. letech plánovali postavit vlastně na místě staré vesnice, která tady byla v dobu sudeckých a posudeckých. A pak tady byl vlastně vojenský prostor. Tak se naplánovalo postavit tady vesnici městského typu, zemědělskou, která měla být vlastně soběstačná. Bylo tady zemědělství, bylo tady učiliště, byla tady škola v přírodě a veškeré zařízení, které mělo fungovat tak, aby tady vlastně všichni lidi, co tady budou bydlet, byli soběstační a stačilo jim žít vlastně tady a nemuseli nikam dojíždět.
3: Říká mi nezávislý starosta obce Rovné Tomáš Vimr. Když se řekne vesnice, člověk nečeká panelové domy. My se na ně díváme. Tak kolik jich tady vyrostlo?
2: Vyrostly tady 4. Podle původních plánů jich snad mělo být i víc. A celá vesnice měla být ještě mnohem větší, měla se nacházet ještě směrem na Lobzi kus dál. A panelové domy proto, že to bylo plánované jako vesnice městského typu.
3: Mě, když jsem četla o Rovné, zaujala informace, že při první příležitosti lidé z Rovné utíkají. Tak vás se musím zeptat, proč jste do Rovný přišel před 18 lety?
2: Z jednoho prostého důvodu. Já jsem v té době vlastně sloužil u policie, měl jsem to tady na starosti a měl jsem 2 malé děti a bydlel jsem v Kraslicích, kde jsem měl být 1:1. A prostě jsem scháněl něco většího a tady se mi vlastně naskytla možnost si koupit větší byt. Takže za prvý z tohohle důvodu, no a pak už jsem tady nějak zůstal, už jsem si tady zvykl.
3: Kde těch 350 obyvatel nejčastěji pracuje, kam dojíždí za prací?
2: My jsme obec, kde žije převážná většina důchodců. Věkový průměr je hodně přes 50 z těch, co jsou tady přihlášený. A ty lidi, co dojíždí za prací, tak dojíždějí Cheb, Sokolov. Pár zaměstnanců máme jako tady přímo v obci, že jo, obecní zaměstnance, ale většina těch, co dojíždějí, tak dojíždějí opravdu mimo.
3: Kam přicházíme teď?
2: Přicházíme na hřiště na Malou Kopanou, který je vlastně nějakým kulturním centrem v letních měsících pro obec. Konají se tady letní slavnosti, pálení čarodějnic a veškerý takový ty menší oslavy, dne dětí třeba a podobně.
3: V obci se nachází také mateřská a základní škola do 3. třídy, dětské nebo workoutové hřiště. Letos se tu bude konat už 12. ročník oblíbeného rockového festivalu a každoroční letní slavnosti, které pravidelně navštěvují stovky lidí. Zrovna na Sokolovsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin 34 minut, jak poskytnout první pomoc nebo jak správně komunikovat s operátorem zdravotnické záchranné služby. I to se dnes například dozvědí lidé na náměstí Republiky v Plzni, kde krajští zdravotničtí záchranáři pořádají den linky 155. Na místě je i naše reportérka Julie Suchá. Dobré dopoledne, co všechno můžou lidé na náměstí vidět?
1: Dobré dopoledne. Tak návštěvníci si můžou zkusit přímo v hale radnice postup při poskytování první pomoci na figurínách. A to jak na těch klasických, kde si zkouší srdeční masáž, tak i pomocí speciálních brýlí ve virtuální realitě, která simuluje krizovou situaci. Dispečeři tu potom třeba vysvětlují, jak fungují telefonáty na linku 155, na jaké informace se lidi ptají a taky ukazují jejich systém na počítačích, kam záchranná všechny ty informace zapisují. Zájemci si taky můžou vyplnit vědomostní test s otázkami na postup první pomoci. S tím jim tu pomáhají sami záchranáři, od kterých se lidé taky můžou třeba dozvědět i nějaké novinky v postupech poskytování první pomoci. Já jsem se třeba dozvěděla, že při krvácení z nosu se hlava nemá zaklánět, aby se krev nevdechla, ale naopak se má hlava předklonit. Ale určitě se lidé dozví i další.
0: Kromě práce záchranářů si můžou zájemci prohlédnout i vozy záchranné služby, je to tak?
1: Ano, tady před budovou radnice stojí několik sanitních vozů. Jedno z nich je výjezdové auto, které je plně vybavené na ostré výjezdy a těch jezdí v Plzni prý celkem 7. Lidé se můžou podívat i dovnitř vozu, kde tedy uvidí veškeré to vybavení, jako třeba defibrilátor, plicní ventilaci, nosítka a podobně. Kromě toho je tu k vidění i historický sanitní vůz, který zapůjčilo muzeum na demarkační linii v Rokycanech. A lidé se můžou přijít podívat sem na radnici až do 17 hodin.
0: Z náměstí Republiky v Plzni se nám přihlásila Julie Suchá. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Říkali...

0: Hospodářské rady.
1: Šestová sezóna klepe na dveře. Jak ho na pultech správně vybrat? Volte vždy pevný chřest, který se neohýbá a není namočený do vody. Zaručeně čerstvý chřest je takový, že se hned rozlomí a zřetelně křupne. Mladý zelený chřest nemusíte loupat. Stačí ho jen opláchnout a odstranit dřevnaté konce. Při vaření postupujte následovně. Vařte ho ve slané vodě několik minut, dokud lehce nezměkne. Uvařený chřest doporučujeme i hned schladit ledovou vodou, aby si zachoval jasně zelenou barvu. Příprava bílého chřestu je náročnější, musí se řádně oloupat a ořezat alespoň 3 cm z dolního konce. Vyžaduje další vaření a do vody je dobré přidat pár kapek citronové šťávy a kousek másla. To přebije případnou hořkost. Tuto zeleninu uchovávejte v lednici zabalenou do vlhké utěrky. Chřest se dá také zamrazit.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Tak ať už si k obědu chystáte chřest nebo cokoliv jiného, přejeme dobrou chuť a zůstaňte s námi i po 12. hodině. Rozjedou se písničky pro vás a na vaše přání budeme hrát až do 13. hodiny. Krásný pátek přeje Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

karton na burek a taký porcelán. Som odrejný.

0: Sí.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Karlovarský kraj podpoří filmaře vouchery. Český rozhlas zítra otevře všechna svá regionální studia. Škodu za zhruba 100 milionů korun způsobil včerejší požár v kladenské pekárně. A dnes čekejte velkou oblačnost s přeháňkami, teploty do 13 stupňů. Dobré poledne u zpráv s Hanou Zubkovou. Karlovarský kraj nabídne filmovým a televizním produkcím filmové vouchery. Projekt finančně podpoří vznik audiovizuálních děl, například celovečerní hrané a dokumentární filmy pro kina nebo projekty určené pro online a televizní vysílání. Celkem má kraj pro filmaře připravených zhruba 30 milionů korun a jednou z hlavních podmínek pro získání dotace je natáčení z větší části na území kraje, říká krajský radní Erik Klimeš z Hnutí ANO.
4: Jsme inspirováni podobnými programy, které už byly vyhlášeny i v jiných krajích, propagace kraje jako takového a samozřejmě předpokládáme, že podstatná část těchto prostředků a možná i větší bude utracena těmi produkcemi v Karlovarském kraji, protože ty budou čerpat služby od našich podnikatelů.
3: Dotační program plánuje kraj vyhlásit v září. Zájemci si můžou zítra přijít prohlédnout budovu Českého rozhlasu v Karlových Varech. V rámci dne otevřených dveří budou mít návštěvníci jedinečnou možnost nahlédnout do zákulisí vysílání nebo se potkat s moderátory a redaktory. Pokračuje vedoucí programu Radim Jehlík.
5: Součástí budou především prohlídky budovy samotného rozhlasu, ale připravili jsme i bohatý doprovodný program. Ať už jde o hudební vystoupení, ochutnávky regionálních potravin, velkým lákadlem bude autogramiáda vítězky letošní řady televizní soutěže Peče celá země Elišky Hlaváčové.
3: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Karlovy Vary začíná zítra v 10 hodin a potrvá do 16 hodin. Včerejší požár v kladenských pekárnách způsobil škodu zhruba 100 milionů korun. Oznámil to mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Oheň poškodil část techniky. Příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel ve spolupráci s policií a technickým ústavem požární ochrany. Policie dnes zveřejní další informace ke krádeži lebky svaté Zdislavy. Podezřelého muže zadrželi kriminalisti včera v podvečer. Měli by mít taky informace o tom, kde vzácná relikvie je. Zloděj ukradl lebku z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku v úterý večer při přípravě bohoslužby. Lebku běžně hlídá alarm, před obřadem se ale vypíná.
6: Sport.
3: Stadion v Karlových Varech Drahovicích v sobotu vytvoří zázemí mezinárodnímu turnaji mladých evropských fotbalistů. V rámci takzvaného mini-eura se představí hráči prestižních klubů. Jediným českým zástupcem bude tým pražské Sparty. Úvodní část turnaje je umístěna do Karlových Varů. Finálové zápasy se budou hrát v německém Rehau. Pokračuje předseda karlovarské Slavie Stanislav Štípek.
7: Budou tady prostě top značky světového fotbalu. Bayern Mnichov, Manchester United, FC Porto, Ajax Amsterdam, kluby z Austrálie, z Norska, prostě z celého světa. Velká akce, 11letý děti. Klidně se přijďte podívat, byla to skvělá akce a skvělý výkony sportovců.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte velkou oblačnost, na většině území přehánky, výjimečně i slabou bouřku, večer ustávání srážek. Nejvyšší teploty 10 až 13, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Pane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Sokolově je z důvodu prací na silnici uzavřená vozovka od sjezdu z kruhového objezdu z ulice Kraslická ve směru na Svatavu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
0: Hezký dobrý den, je pátek 15. května 2026, svátek mají Žofie a Sofie. Nezapomeňte tedy poblahopřát ke jmeninám nositelkám těchto křestních jmen. A vám všem, kteří budete mít zájem nechat si zahrát písničku, kterou máte rádi, poslat někomu hudební dárek, splníme i tato přání, ať už písemná nebo telefonická, v našem předvíkendovém vysílání. Spojení do pořadu zůstává stejné, studio.vary@rozhlas.cz je e-mail a právě teď až do 13. hodiny můžete telefonovat na linku 221 55 37 37. U mikrofonu pátečního vysílání je Petr Čimpera. Přeju vám pěkný den a pohodový poslech. Teď skupina Miraj.
6: Život plne dál.

0: starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Tak na úvod skupina Mirai, teď máme 12 hodin a 8 minut, posloucháte páteční písničky pro vás. Telefony blikají, přichází pošta, tak pojďme na ten první telefonát. Je od Kristýny, která je původem z Pily, ale teď nám aktuálně telefonuje z Německa. Zdravím vás, Kristýno, dobrý den.
2: Já taky zdravím, dobrý den.
1: Tak povídejte, komu zahrajeme a jakou písničku?
2: Já bych chtěla zahrát Kaju Gota mýmu dědovi, kterýho mám ráda a ve středu slavil narozeniny, je to Horst Lederer z Pily.
1: Dobře, společně jsme vybrali Karla Gota, písničku Být stále mlád, to je velký hit mnohonásobného českého i zlatého slavíka, tak jdeme na to, co říkáte.
2: Jdeme na to, děkuji vám.
1: Gratulujeme k narozeninám na Pilu, hezký den, naslyšenou.
2: Naschranou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A ve 12 hodin na 12 minut posloucháte ty páteční 15. květnové, do kterých nám teď telefonuje z Aše paní Anna a já vás vítám na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Pěkný dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím a všechny posluchače a prosila bych zahrát písničku, na který jsme se domluvili a je to, my máme s manželem 60. výročí svatby, tak si to chceme, tu krásnou písničku poslechnout a aby nám to vydrželo ještě aspoň 10 let.
1: No to určitě.
2: My jsme si přáli.
1: Tedy paní, ano, to je výročí neuvěřitelné. Já vám blahopřeji za Český rozhlas Karlovy Vary. Poslouchá nás manžel teď?
2: Ano, to výborně, víte, že jo.
1: A jak se jmenuje křestním jménem?
2: Jiří,
1: zdravíme vás, také vaší manželku Aničku, no to je nádherné. Tak do Aše posíláme písničku, jak jste vybrala, je to Jiří Korn, písnička se jmenuje Jednou je hůř, jednou je líp, ale snad těch chvilek, kdy to nebylo úplně ideální, nebylo tolik, za 60 let, to je nádherné, bylo určitě těch krásných chvílí hodně. Já vás zdravím, vše dobré, pevné zdraví a tady je písnička jen a jen pro vás. Naslyšenou, pěkný
2: den. Děkujeme, mějte se hezky taky, nashledanou, děkuju.
3: Thank you.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramenem.

Jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: velmi významnému výročí zaspíval Jiří Korn paní Aně a Jiřímu, manželskému páru do Aše. Ještě jednou vás zdravíme, opět nám zatelefonujte, budeme rádi. No a tím dalším, kdo nám teď telefonuje do vysílání, je František z Rajce. A koho uslyšíme, jakou kapelu, to už nám řekne on ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den. No, chtěl bych zahrát Katapult. Má výročí 50 let. A písničku Hlupák váha.
0: Tak 50 let, půl století slaví česká big beatová kapela Katapult a František vybral jeden z velikých hitů. Hlupák váha už zní na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Děkujeme za zavolání, hezký pátek, naslyšenou, pěkný den.
1: Mám taky, příjemný víkend.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Tak teď už vybíráme také z došlé pošty do pátečních písniček pro vás s datem 15. května 2026. Nám napsal Michal z Karlových Varů. Dobrý den, mám rád písničky Toma Jonese, jeho zastřený a úžasný hlas mě dělá vždy velikou radost. Pokud bych si mohl přát, tak prosím písničku Sex Bomb a už se také chystám na zítřejší den otevřených dveří s celou naší rodinou. Tak to je Michal z Karlových Varů. Děkujeme, Michale, za tenhle vzkaz. Samozřejmě od toho jsou písničky pro vás, plníme tedy přání vás posluchačů, posluchaček, teď tedy Tom Jones pro Michala z Karlových Varů Sex Bomb a budeme se samozřejmě těšit na vás i zítra už od 10 hodin, den otevřených dveří Českého rozhlasu Karlovy Vary. Spáj.

0: Tom Jones zaspíval ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary Michalovi z Karlových Varů. Za minutu bude 12:30. U mikrofonu pátečních písniček pro vás je Petr Čimpera. A koho teď uslyšíme, tak nejprve tedy mluvené slovo, to je od Josefa z Horního Slavkova. Interpreta vybere on. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím tady to Bezva Radio. Dneska už jsme zahrali moje písničku, takže si dneska dáme Pavla Dobeše. A je to Zapomenutý trumf a přeju to všech těm dobrým lidem a hlavně to přeju Standovi do Dolců a Jardovi do Hranic, Hanzimu do Němec a sestrám a hlavně vám do rádia, aby se vám to taky jednou líbilo, něco nového, ať se vám daří a zase někdy naslyšenou.
0: Tak mějte se krásně. Ano, mějte se fajn, naslyšenou, zdravíme do Horního Slavkova.
2: Prach a kašel, kde bez faraďka išel, tak vždycky trpí pajšel, to každý havěř ví, tu už vylezli jsme z dňury.

Steiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny, ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě, jestli uhodně těsk.

startu hned jak vlize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebyl jste tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej kyste saber, bo jsme poslední. Brzoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

0: šuchlal enom veku. No co jsem měl robiť, taky peň se těžko hledat, co jde ráno bez oběda, ani plán se podlez nedá, musí se překročit. Na šachtě jsou také hromské zákony, že jak měníš peku, tak nesu vykony. A kdyby jsem byl dajny, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem ten cizokrajny kožu dneska ponosit.
1: Tak to byl Pavel Bubeš, vybral ho do našeho vysílání pan Josef z Horního Slavkova. Slíbil jsem další písemný vzkaz, následuje od Míši. Dobrý den, krásný páteční den, prosím o zahrání písničky od Evy Farný, Všechno nebo nic, je to pro všechny na zelený barák a pro moje holky. Moc děkuji, s pozdravem Míša, zdraví naše rádio a pravidelně nám píše do této rubriky. Jsme za to rádi. Míšo, hezký den.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A ty předvíkendové posloucháte 6 minut po půl jedné na telefonu pátečního vysílání. Vítám paní Jarku ze Sokolova. Pěkný den.
2: Pěkný den i všem posluchačům.
1: Tak kterého interpreta si dnes dáme, Jarko?
2: Ano, a dneska si dáme Antonína Gondolána. Nedávno byl hostem v televizi a také zapotřebí tu jeho krásnou písničku zahrát celou, protože ta opravdu stojí za to. A je to Čekej a neplakej.
1: Dobře, vybrala jste Antonína Gondolána. Já musím říct, že vždy pečlivě vybíráte písničky do našeho pořadu. Už jsem vás jednou nazval takovou dramaturgyní, tak jsme za to moc rádi. Přeju vám pěkné... Nevím, zdali přijdete zítra na Den otevřených dveří. Zítra
2: no, budu se snažit.
1: Jelikož zítra bude všechno jinak, zítra budou vybírat písničky naši hosté ve studiu, kteří přijdou sem na Den otevřených dveří, takže se nám nedovoláte ani nepište do zítřejšího pořadu, ale zase v neděli potom. Takže zítra Den otevřených dveří, ale dnes Antonín Gondolán, vybrala ho Jarka ze Sokolova, Čekej a neplakej. Naslyšenou a pěkný den.
2: Naslyšenou, tak pěkný den.

0: příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěže Peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Zítkově ulici v Karlových Varech.
1: A bude toho zítra opravdu hodně, my se na vás těšíme od 10 hodin. Já budu u mikrofonu opět od 12 v písničkách pro vás, ale ty zítřejší budou patřit našim návštěvníkům ve studiu, takže využijte třeba dnešního pořadu, anebo pak v neděli. A právě teď aktuálně vítám ve vysílání paní Janu ze Sokolová. Pěkný den.
2: Dobrý den, všechny zdravím.
1: A prosila bych...
2: Ano, prosila bych zahrát pro moje kolegyně cvičenky, které zítra na sídlišti Michal v tělocvičně povede naše cvičitelka paní Lída Nováková. Bude mít ještě Soničku na pomoc, ale všem přeju, ať to zvládnou. Všem moc lituju, že tam nebudu s nima a posílám jim hezkou písničku.
1: Vybral jste skupinu Queen, We Are The Champions, tak ať se akce vydaří. Jano, zdravíme.
2: Děkuju.
1: Do Sokolova, naslyšenou, pěkný den.
2: Napředenou, děkuju.

Tak to byla britská skupina Queen, zahrála v pátečním vydání písniček pro vás. Teď je 12 hodin 45 minut, v následujícím vzkazu se vracíme na českou hudební scénu. Dobrý den, pane Čimpero, moc prosím pro všechny zahrát písničku Já jsem Aleš od Tří sester. Děkuji moc a přeji krásný den a pohodový víkend. A podepsán je právě Aleš z Běštína. Tak plníme i tohle hudební přání na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje.

Tak to byla kapela Tři sestry, hráli jsme pro Aleše z Běštína, teď je 12 hodin 49 minut, tady je páteční vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary.

0: Za malou chvíli 13 hodin, čas pro aktuální zprávy s Hanou Zubkovou, která připravuje aktuality do našeho vysílání, pátečního vysílání. Stihneme ale ještě jeden telefonický vzkaz, je od Ivety z Chebu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já se vás chtěla poprosit, jestli byste dala tak hodně a poslal písničku, tak jen tak od Helenky Vondráčkový Růže kvetou dál.
0: Ano, písnička je připravená, zdravíme vás do Chebu, paní Iveto, děkujeme, že jste nám zatelefonovala opět, využijte této možnosti, rádi vás uslyšíme. Naslyšenou, pěkný den. Takové byly páteční písničky pro vás, budu se těšit chvilku po 14. hodině v předvíkendovém dobrém odpoledni Českého rozhlasu Karlovy Vary. Naslyšenou.
2: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Bublava chystá rozšíření vodovodu a kanalizace. V Karlových Varech se v sobotu poběží 13. ročník půlmaratonu. A dnes čekejte velkou oblačnost s přeháňkami, teploty do 13 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Část Bublavy na Sokolovsku získá nové vodovodní řady a tlakovou kanalizaci. Vodárny zároveň propojí dvě větve vodovodu, aby při poruchách nemuseli odstavit dodávky vody pro celou oblast. Projekt počítá s napojením domů, které dnes nemají kanalizaci v dosahu, například v okolí rybníka nebo podél hlavní silnice, říká nezávislá starostka Monika Matasová.
3: V některých místech mají lidi u svých nemovitostí stávající historické kopané studny, kde se potýkají v létě při dlouhodobém suchu s nedostatkem vody. A ti, kteří třeba mají novější nemovitosti a udělali si tam i hluboké vrty, tak ty naopak neřeší nedostatek vody, ale špatnou kvalitu vody.
2: V centru Karlových Varů zítra pokračuje republiková série běžeckých závodů v půlmaratonu. Běh na 10 kilometrů odstartuje ve 14 hodin. O 2 hodiny později vyběhnou na trasu rodinné míle stovky dětí s rodiči. Hlavní závod půlmaratonu začíná v 18 hodin. Řidiči musí počítat s dopravním omezením ve městě, říká Jiří Nečásek z organizačního týmu.
4: My dnes začínáme stavět oblast startu a cíle kolem hotelu Termál a víceméně jenom nábřeží Osvobození, kde se buduje startovní a cílová brána. Jinak ty ostatní omezení se všechny budou týkat pouze soboty a řekněme opravdu těch území, které jsou zasaženy tím během jako takovým.
2: Podrobné informace o uzavírkách jsou na stránkách pořadatele závodu. Připravovaný zákon o médiích veřejné služby je podle odboru kompatibility úřadu vlády nepřehledný. Připomínkové řízení k mediální novele skončilo od dnešní půlnoci. Kritizovala ji například Hospodářská komora nebo Antimonopolní úřad. Podle nich v zákoně například není jasně definovaný pojem veřejné služby a může být v rozporu s unijními pravidly. Podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy jsou připomínky očekávatelné. Zabývat se ale bude jen těmi podstatnými.
5: A jestliže se těch připomínek tam sejde víc, my samozřejmě tu prioritizaci a tu definici veřejné služby tam dodáme. Já nebudu dávat z vlády do sněmovny zákon, o kterým nebudu 100% já i koaliční kolegové a vláda hlavně přesvědčení o tom, že přináší jako pokrok.
2: Výrazně pozměnit ale Klempíř zákon nechce. Dál trvá na tom, aby byl transparentní a jednoduchý. Celkem 36 zemí, včetně Česka, se dnes zavázalo připojit ke zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. Informovala o tom Rada Evropy. O tribunálu se jednalo během dvoudenní schůzky ministrů zahraničí v moldavském Kišiněvě. Česko zastoupil šéf diplomacie Petr Macinga z motoristů. K vytvoření tribunálu se zavázalo 34 členských zemí Rady Evropy z celkových 640. Austrálie, Kostarika a také Evropská unie.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte velkou oblačnost, na většině území přeháňky, výjimečně i slabou bouřku. Nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 209 v Lokti na Sokolovsku nedaleko čerpací stanice Eurooil je z důvodu televizního natáčení omezený provoz řízený pracovníky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Vesele a zdravě.
6: Jsme připraveni, poradna opět v provozu, na hodinu jsme tu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou, už na mě kouká a mikrofony zaplí. Dobrý den, paní doktorko.
7: A s Patrikem Rozehnalem, dobrý den.
6: Téma něčeho moc bude.
7: čeho?
8: Ano, toho, čeho my ženy se snažíme zbavit.
7: A my muži?
8: A vlastně někteří muži už se toho snaží zbavovat také.
7: Ano.
8: Patriku, jsou to chlupy.
7: Ano, takže když má někdo větší ochlupení, než by se zdálo být normálním.
8: Nebo než se mu líbí.
7: Tak to je dnešní téma
8: ano.
7: Tady. Ano, dobrá. Jako vždycky na úvod jeden vtip můžu?
8: No, jsem s ním.
7: Trošku odvážnější. Žena přijde k doktorovi kvůli její hormonální léčbě. Doktor si i hned všimne, že ve výstřihu jí rostou chlupy a ptá se, zdá se, že vám chlupatí hrudník, jak daleko to jde? No až dolů k šourku, ale to je další věc, o kterém jsem s vámi chtěla mluvit.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a to dnešní téma tohoto dílu je nadměrné ochlupení. Zatímco ženy často trápí pár chloupků na bradě, mužský porost na hrudi může připomínat někdy i svetr, když to takto nazvu. Naše redaktorka pořadu Vesele a zdravě Bára Kvapilová se na tohle ptala i dermatologa Petra Arenbergera.
1: Proč je někdo víc chlupatý a někdo méně?
2: Je to dáno na jedné straně geneticky, to znamená, když se podíváme na své rodiče, prarodiče a mají krásný porost, který chránil třeba běžnou populaci před několika miliony lety, aby nám nebylo zima, tak se může stát, že máme podobnou vlohu a může se nám toto ovlasení objevit i na těle, kde bychom ho nechtěli a neočekávali.
3: Tatrmane, zarostl jako Ezop.
4: Ezau, tatínku. Ezau.
3: Ten taky.
1: Asi není problém, když má víc chlupů muž, tam se to tak nějak očekává.
2: Tam jsou androgény, čili mužské pohlavní hormony a jejich jedním z úkolů je, aby doplňovalo ochlupení na těle a aby ubývaly vlasy ve kštici. Čili je to takové trochu nespravedlivé, takže pánové, kteří buď mají vyšší vnímavost k mužským pohlavním hormonům, anebo ti, kteří mají prostě vyšší hladinu mužských pohlavních hormonů, a to je většinou i argument, který pánům říkám, když se nám nedaří doplnit vlasy ve kštici, tak říkám, že zase naopak jsou to prostě statní mladí muži.
1: Zatímco s přibývajícím věkem mužům vlasy ubývají, ženám naopak chloupky přibývají.
2: Máte pravdu, ty chlupy přibývají třeba pod nosem a podobně. Po přechodu tam hrají u žen trochu více roli mužské pohlavní hormony, které se třeba tvoří v nadledvinách, a ubývají ty ženské pohlavní hormony, protože vaječníky tolik už nefungují, jako fungovaly před 50.
4: Chlupatý kaktus.
1: Pan doktor Arenberger to ale vidí optimisticky.
2: Tam se skutečně může stát, že nějaký ten chloupek přibyde, ale dneska je takových možností třeba laserové odstranění chloupku nebo takové to intenzivní pulzní světlo, to takzvané IPL, které si dokonce můžete i koupit domů a odstraňovat si chloupky téměř definitivně. Ono to chce několik ošetření, ale v místech, kde opakovaně tuhle tu metodu použijete, tak už tam potom ty chloupky tolik nerostou nebo dokonce vůbec nerostou.
5: Vesele a zdravě.
6: No, tak já bych jenom chtěla říct, že v latině nebo v medicínské literatuře jsou ty nemoci dvě. Jedna se vyskytuje u obou pohlaví a jmenuje se tak nádherně vlkodlačí syndrom. Je to takzvaný hypertrichóza, neboli zvýšený výrůst nebo růst chlupů i tam, kde nemají co dělat.
0: A kde nemají co dělat?
6: Například na čele, pod očima, nebo v podloketních a podkoleních jamkách.
0: To znamená, pokud tam začnou růst, no máme proto vlkodlačí syndrom.
6: No proto vlkodlačí syndrom, protože vlkodlák je porostlý srstí celý, že jo. Mm-hmm. A pak je takzvaný hirsutismus, a to je situace, o které mluvil teď na závěr pan doktor Arenberger, kdy u žen se začne tvořit ochlupení, jako kdyby byli muži. To znamená na těch prsou, přičemž nemají ten šourek, ale mají na prsou, na zádech, můžou mít vousy a podobně. Takže to je situace způsobená testosteronem, což je mužský pohlavní hormon, a nejčastěji se to děje právě s přechodem. Ale existují i jiné důvody. On mluvil o tom, že se mění činnost vaječníků, pokud ženy mají takzvaná policystická ovária, a to může být, a to chci varovat, někdy následek diet určených pro muže, to znamená diet bez sacharidových, takzvané keto diety, tak se vlastně začne tvořit v části vaječníků, která se jmenuje stroma, to je ta část, která nevytváří vajíčka, se začne tvořit testosteron. Stejně tak se může tvořit na ledvinách, ale to bývá z jiných důvodů.
0: A
6: začnou růst chlupy všude možně.
0: Chcete říct, že tady, kdo má větší míru ochlupení po určitém době, kdy to bylo normální, tak má ty dvě nemoci?
6: Ne, má tu nebo onu. Jinak ta hypertrichóza bývá vrozená,
0: ano.
6: Ale může být i získaná.
0: I o tom si budeme povídat za malou chvíli v našem pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Dnes na téma Máme moc chlupů.

0: Václav Neckář v našem vysílání pořadu Vesele a zdravě, kde nám téma připomenou i dva naši posluchači, kteří pravidelně básní na to téma.
1: Zdraví Petr, byla krásné děvčátko a pak přišla zrada. Dnes je slečna huňatá, jak je tyho mladá.
2: No, to je ono přesně, ano.
0: A ještě jedna od Mirka.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Že mám hodně ochlupení, prý to nic není. Takový bývají dost vášní a toho si ženy na mužích cení.
0: Souvisí s mírou ochlupení, řekněme, sexuální výkonnost?
2: Hladina testosteronu údajně souvisí, tak by to mělo souviset. Říká se, že plešatej chlap je jako lepší údajně milenec, což souvisí s tou vyšší hladinou testosteronu. Ale já nevím, já jsem z těch plešatejch vlastně...
0: Jich tolik neměla.
2: Jsem žádnýho nepoznal. Pardon. No, jinak děkujeme oběma pánům, že na toto citlivé témíčko završovali každý jinak.
0: Ano,
2: totiž.
0: To
2: je nejlepší. Ano.
0: Souvisí to třeba s mírou imunity?
2: No, testosteron by neměl souviset s mírou imunity, i když třeba kortikoidy, které rovněž jsou vylučovány v snadledvinách, souvisí, ale já si myslím, že testosteron souvisí s vnímáním bolesti. To znamená, že vlastně trošičku tu bolest potlačuje. Čili lidé, kteří mívají vyšší testosteron, tak mohou mít vlastně trošku menší citlivost k bolesti, neboli že věci je úplně tolik nebolí.
0: Hmm. Je to čistě i dáno věkem, to, že nám pak začnou na některých místech růst ty chlupy a máme z toho obavy?
2: Je to věkem, u žen to bývá věkem, u mužů zase ty chlupy růst přestanou, pánové bohužel vlasy nenarostou, to je smůla, jakmile jednou přestanou, tak už nerostou, ale po 50. roce věku nám ženám totiž už zbyde jediný hormon a to je testosteron a údajně ženy v tom třetím stádiu vývoje, to znamená pana matka stařena, teďko se obracím ke keltské mytologii, tak stařen se prý báli i bojovníci, protože ta žena vlastně za prvé si pamatuje, její stavba mozku zůstává stejná, za druhé velmi rychle vybavuje všechny zřetězené věci, které ten člověk v dávné době udělal, no a teď má ten bojovný testosteron, takže se nebojí. Jo. Takže opravdu stařen se báli i mladí bojovníci.
0: Ovlivňuje to třeba i braní některých léků?
2: Ano. Já tady mám celý seznam léků. Asi bych spíš řekla ty skupiny, abych neříkala ty cizí názvy, ale jsou to jednoduše léky, které zvyšují tvorbu hormonů v nadledvinách, pak jsou to kortikoidy, to jsou léky, které se používají u autoimunitních nebo u nějakých dalších zánětlivých onemocnění, pak jsou to některá antibiotika, tady bych asi řekla cyklosporin, streptomycin, protože ty se berou nejčastěji. Může to být interferon alfa, který se bere při některých virózách. Prostě doporučila bych čtěte příbalové letáky, protože tam to bude napsané s tím, že ty léky často, které vedou k zvýšení tvorby těch chlupů, jsou léky, které bereme na vysoký krevní tlak, to jsou některé vazodilatátory a na fotosenzibilizaci, to znamená, to jsou léky, které vlastně zvyšují citlivost k světlu.
0: Kde je ta hranice mezi tou normálností a zvýšenou mírou ochlupení, že už bychom to měli řešit? Kromě toho, že to roste třeba na těch místech, kde to nemá, jak jste
2: ty říkala? Ty chlupy, které vlastně se týkají té hypertrichózy, tak ty rostou i tam, kde to nemá být. Ano. Ale u toho hirsutismu, to znamená, tam vlastně se z ženy jako kdyby stává trošku muž, ale nikdy nebude mít ty chlupy v takové míře, jakože ji nenaroste plnovou, jo, tam ty chlupy jsou na těch místech, jako mají muži, ale jsou jemnější.
0: A kdyby se začala holit?
2: No.
0: Podpoří to? Bude víc těch chloupků?
2: Obecně, jakmile začneme holit něco, tak to, co začne růst, tak to jsou vlastně ty chlupy, které my jsme usekli. Když si představíte, ten chloupek vypadá jako taková zužující se do špičky
0: bičík,
2: věc. A když vy to useknete, tak ono, když to dorůstá, tak to dorůstá ta nejtlustší část, čili opticky to vypadá, jakože jich roste víc. Ale ono jich roste stejné množství, akorát jsou prostě tlustší.
0: Budeme se věnovat i vašim dotazům na téma moc ochlupení a trápí vás tento problém, tak dopředu jste psali přes formulář na stránkách veseleazdravie.cz, nechali jste nám i vzkazy na záznamníku a brzy se dostane i na vaše živé dotazy a telefonáty v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou.
4: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: zpívající moderátorka naše kolegyně Nachládková v písni Neptej se a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě s naší paní doktorkou Kateřinou Cajdamovou, už to můžu po těch letech říct, ne?
1: No ano, já jsem s velkou radostí vaše.
0: Tak téma dnes příliš ochlupení, příliš moc chlupů, tak na tohle téma se ptali i posluchači třeba v telefonátech. Tady je paní doktorko první dotaz.
2: Dobrý den, paní doktorko. Mám 82 let. Před 4 roky proběhlo na pokožce stařecká změna a to pyhy a ještě se mě na obličeji začaly růst chloupky na bradě a pod ní. Nikdy jsem to neměla. Jsem po onkologické operaci, byla jsem bez vlasů. Likviduji to vytrháváním. Co mám dělat? Vím, že jsem stará.
1: Tak, tohle je pravděpodobně důsledek toho základního onemocnění. Nemyslím si, že to je důsledek té onkologické léčby, ale u některých nádorových onemocnění se tohleto jako vedlejší účinek objeví. Většinou to bývá zvýšená citlivost organismu na testosteron. To znamená, mělo by to s tím, jak úspěšná byla léčba, tak by to mělo pomaličku odeznít a doporučovala bych tady zkusit nějakou voskovou léčbu nebo od profesionálu, jak říkal pan profesor Arenberger, zkusit ten laser. Asi domů si kupovat ten drahý přístroj, to asi není potřeba, protože to přejde, čili tady pravděpodobně některá z těch odstraňovacích metod, ale šla bych za profesionály, protože oni to umějí, že to nebolí tolik.
0: Stejné rady by směřovaly k posluchačce, která taky volala, ale ano. Měla problém stejný, nicméně ano. Po přechodu.
1: Ano, po přechodu je to častější, o tom jsme už taky mluvili, takže zase tam je ovšem vlastně ta investice do toho přístroje na delší dobu, čili určitě zase by to stálo za to.
0: Ptali jste se i přes stránky Vesele a zdraví.cz, ano, přes formulář.
1: Pan Jaroslav, krásný dotaz, je mu 36 let, píše tady, je pohled muž, na rukách, na nohách ani na hrudi mu naštěstí chlupy nerostou. Ptá se, jestli v tom není nějaký zdravotní problém. No, mohlo by to být, zejména pokud má hustou kštici, tak by to mohlo být, že třeba nemá úplně vyšší hladinu testosteronu. Šlo by to vyšetřit a zjistit. A chlupy v podpaží a na intimních partích mu rostou, tam si to holí, protože chlupy nemá rád a ptá se, jestli neškodí kůži. No kůži to škodí samozřejmě, to holení, zejména v podpaží a v oblasti genitálu je ta kůže tenčí, to znamená, že může být citlivější. Doporučuje se to dobře promazávat a pokud vlastně on píše, že mu vadí ty chlupy, tak tady bych doporučila možná zajít na nějaké trvalé odstranění toho ochlupení.
0: V dnešní době se kromě toho, že se holí klasickou cestou, ti muži tak volí i různé pasty a krémy, které tomu odpomohou po nějaké aplikaci i to setřít. Je to nebezpečnější, je to nějaký způsob chemikálie, nebo byste to doporučila?
1: Já záleží samozřejmě, jaký krém, já bych doporučila co nejjednodušší, protože tam je podstatou to promaštění, aby ta kůže byla odolná. Jinak, pane Jaroslave, pošlete nám svůj telefon na druhý dotaz, vám odpovím, ten se netýká dnešního pořadu.
0: Ale dotaz, který se pořadu týká, je opět z telefonního záznamníku.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví posluchačkami. Já prosím, paní doktorko, co byste poradila samorostům, co jdou na operaci a musí být vyholeni na intimních místech, tak aby se neporanili, jde především o ženy.
1: Ano, tak samorostům bych doporučila, aby použili vosk, protože tam potom nevadí, že ty chloupky rychle dorostou a ono to míň bolí. Navíc ten vosk vlastně se dobře nanáší, takže se nemusíte bát. Tady bych to asi neholila žiletkou, protože opravdu by se člověk mohl poranit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí i vám. Teď otevíráme naživo poradnu pořadu Vesele a zdravě na téma moc ochlupení. Jestli vás takový problém trápí, ptejte se klidně. Telefonní linka je od téhle chvíle v provozu.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ptáte se, telefon jste využili, jenom připomínám všem, číslo sem 731 800 900 do poradny Veselé a zdravě, kde dnes řešíme přílišnou míru ochlupení, která je pro obtěžující, pro ty, kdo volají. A ptáte se, a tady je první dotaz. Dobrý den, po telefonu přejeme.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Marie od Uherského Brodu.
1: Ano.
2: Ročník narození 49.
1: Ano.
2: Narodila jsem se s výrazným ochlupením od beder.
1: Ano.
2: A jako je pravda, že už je to pase. Jestli by se jako dalo, příčina?
1: Ano, to je pravděpodobně ten vrozený hirsutismus. Vzhledem k tomu, že to je něco, co máte od mládí, tak to bude záležitost hladiny možná testosteronu. A máte to ještě někde jinde, nebo jenom na těch bedrech?
2: No, jako nohy a ruky a
1: jo,
2: obličej,
1: máte.
2: Ale tak jako normálně klasicky,
1: jo.
2: Není to,
1: ano.
2: Že by to bylo úplně alarmující.
1: Ano, ano. No, takže tady bych doporučila buď ten vosk, anebo si pořídit ten přístroj, o kterém mluvil pan profesor, to znamená na to pulzní světlo, protože to se vám vyplatí.
0: Mimochodem, to se sežene ve zdravotnických potřebách.
1: Ano, ve zdravotnických potřebách.
0: Tak zkuste a dejte, když tak, zprávu, jak to dopadlo, jestli jste s tím spokojená.
1: Ano.
0: Další dotaz telefonní v pořadu Veselé a zdravě k tématu přílišné ochlupení. Kdo tam je? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku i vás, pane Patriku.
0: Děkuju.
3: A mám následující dotaz. Manžel je již starší pán, celý život má chlupy po celém těle, akorát na hlavě se to pošouplo asi směrem dolů. Jinak to bychom neřešili, ale velmi mě obtěžuje to, že má chlupy v uších.

0: prosím ne. Buď se to zastřihává, jsou na to speciální zastřihovací přístroje, které se vnoří dovnitř a vlastně mají správný tvar, to znamená,
1: je to, jako,
0: to tam zastřihnout.
1: Je to, když bychom špunty do uší a stačí,
0: ano,
1: to holí.
0: Ale pak na permanentní je laser, tam vlastně dochází k tomu, že se zničí ten základ, ta cibulka toho chloupku, ale nevytrhá se to, to znamená, že se to jako netraumatizuje a pak je dobrá metoda těmi vosky. Ale asi bych doporučila navštívit specializovaná pracoviště, kosmetik, které se zabývají vlastně tímhletím. Jo, to znamená, že mají ten laser nebo ty vosky a odstraňují to opatrně. Prosím, prosím, nevytrhávejte mu to.
2: Problém, no, manžel bere varfarin, takže
0: no.
2: Mobil...
0: Jasně, fajn, tak prosím koupit přístroj na zastřihávání a tam bych asi doporučovala, aby se to naučil sám, protože to si musí zastřihávat obden.
1: Radí doktorka Kateřina Cajdamová poradí dalšímu, kdo je na telefonu teď v pořadu Veselé a zdravě. Vítejte.
0: Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: A někdo nestlumil rozhlas. Ne. Prosím,
2: okamžitě
0: stlumte, protože vás slyšíme s ozvěnou. Povídejte.
3: Ano, tak já děkuji moc. Tady je posluchačka Urbanská a já mám paní doktorku velký dotaz. Já jsem dostala na léčení krevního tlaku trixiplam a mě začaly strašně vypadávat vlasy a teď, když jsem byla u paní kadeřnice, tak mě říkala, abych s tím něco dělala, že to je určitě z nějakého léku, že už mám i lisiny místama.
0: Jo. Hmm.
3: Dá se s tím něco dělat nebo?
0: No, pokud už jsou lisiny, tak to znamená, že tam už došlo k tomu, že ty cibulky vlasové odumřely a už neregenerují, ale existují vlastně metody implantace, kdy vám vaše vlastní vlásky z hranice na krku, kde rostou většinou po celý život, tam vlastně rostou nejlépe a mají nejzdravější, tak se přemysťují.
1: Takže takové doporučení, což je opačný problém, než dnes řešíme,
0: ano,
1: jenom připomínám
0: ano,
1: to dnešní
0: ano.
1: Téma. Přílišné ochlupení, jeho velká hustota, co vám prostě nedělá dobře a způsobuje třeba problémy. Ptejte se dál 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte doktorku Kateřinu Zajdanovou, Patrika Rozehnala a pořad Veselé a zdravě, který patří do pátečního vysílání právě v tomto čase. A dnes je to téma moc ochlupení, když to zjednoduším. Ptáte se na telefonu 731 800 900. Někdo nám taky volá. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Tady je Jaroslav Zelina z Tlumačova, rodák z Machové.
1: Ano.
2: Ne od Uherského Brodu, ne od Jarny, nastají od Tokia. Tokia, to se mi vždycky líbí, když tady volám od a páčíte s ní, kdo to volá. Proč se za to stydět? Naši nás chtěli, sousedy a
1: ano.
2: Rodiče si nevybíráme.
1: Tak, povídejte, co nám voláte.
2: No, já jenom s tím ochlupením jako takovým,
1: ano.
2: Nebo já nevím co. Vždycky se říkávalo se, když nejsou bohatí, aspoň na jsou chlupatí. No.
1: Tak moc děkujeme. Děkujeme.
2: Poprvní jsem se začal holit až na vojně.
0: Ano.
2: Já jsem to zdržoval vždycky do posledku, abych jako neto, protože jak se to začne, tak to potom jede, že?
1: Ano,
2: no,
1: to se...
2: A potom se taky říkávalo, nebo... že někteří jsou takový ti nechlupatí. A taky se říkávalo, když chlap nemá chlupatý prsa, tak se nemůže ani ženit.
1: No vidíte to.
0: Dobře, tak, děkujeme moc.
1: Ano,
0: tak, je to veselé a zdravé.
1: Je to veselé, děkujeme. Já jenom jako žena bych řekla radši chudá a bez chlupů teda.
0: A muži. Máme další dotaz telefonní na čísle 731 800 900. Povídejte.
3: Ano, děkuji. Tady Pítreková. Je mi už tady jako požehnání přes 80, ale chtěla jsem se paní doktorky zeptat, a sice, jak se tomu říká, takové ty uzličky na krku, já nevím, to se objevuje u stáří.
1: Záleží, jestli jsou červené uzlíčky, nebo jenom takové kožní výrůstečky. Ano, no, doporučuji.
3: Normálně tedy jako
1: ano.
3: Pleťové,
1: ano.
3: Nevím, speciálně se tomu říká nějak nevím se vyjadřit.
1: Já bych doporučila, abyste s tím zašla na kožní, protože oni vám to umějí odstranit tak, aby tam nebyly jizvičky potom.
0: Takže to je doporučení, jo? Které dáváte takto posluchačce. Moc děkujeme a za malou chvíli nás čeká také ještě shrnutí toho dnešního tématu.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Kex a ve vysílání ještě na chvíli doktorka Kateřina Cajdomová a téma moc ochlupení. Uděláme ano. Takový závěr, rady ano. Závěrečné, paní
1: tak
0: doktorko.
1: Tak já bych jenom řekla, u kterých chorob se to snáze stane, to znamená od narození ten hirsutismus je tam, kde je akromegalie nebo nějaká dermomyozitída, případně porfyrie nebo kde jsou problémy se štítnou žlázou.
0: To jsou samá zaklínadla.
1: Porfyrie, to je onemocnění krve a onemocnění štítné žlázy se snížením vylučování hormonu štítné žlázy, tam se zvyšuje ta citlivost. Potom to bývá u rakoviny, nejčastěji u rakoviny plic, tlustého střeva a prsu, kromě toho ještě rakovina nadledvin. A tam, kde jsou poruchy příjmu potravy nebo podvýživa, tam to souvisí, jak už jsem říkala, s tím, zejména u žen, že vlastně se naruší činnost vaječníku. No a ty léky, to jsme povídali, a teď bych jenom chtěla moc poprosit opravdu z nosu a z uší nevytrhávat, protože to strašně traumatizuje sliznici, a zajít na specializovaná pracoviště, kde vám s tím pomohou.
0: A v jakém sledu pracovat? Někdo... Holení, trhání, vosk, laser, světlo?
1: Tak, tam záleží, od kdy to má ten člověk, to znamená, čím je mladší, tím víc se doporučuje zkusit ten pulzní, to pulzní světlo, protože ten přístroj je sice dražší, ale vy ho budete používat celý život. Jinak chloupky rostou 0,3 až 0,5 mm, takže to může být 1 až 1,5 cm za rok, teda za měsíc, na rozdíl od vlasů, které rostou pořád, tak ty chloupky, když je vytrhnete, tak 4 až 6 týdnů máte pokoji. Teda vytrhnete, odstraníte tím laserem, ne vytrhnete.
0: Moc děkuji za to dnešní povídání, téma a rady a budu se těšit zase za týden, ať se daří.
1: Já moc děkuju, nashledanou, a bylo to dneska opravdu velmi zajímavě chlupaté.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Na pronájem Sokolovské nemocnice vypíše Karlovarský kraj koncesní řízení. Muzeum v Chebu připomene stoleté výročí od vzniku české loutky Hurvínek. U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků. A zítra čekejte převážně oblačno, teploty do 14 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovarský kraj vypíše koncesní řízení na pronájem a provozování nemocnice v Sokolově. V současné době ji provozuje soukromá společnost Penta Hospitals, které skončí smlouva v roce 2029. Podle vedení kraje není další prodloužení nájemní smlouvy možné, protože ho zákon už neumožňuje a jedinou cestou, jak zachovat současný stav, je koncesní řízení. Podle mluvčího skupiny Penta

0: Hospital z Vladislava Podradského by rozhodnutí kraje nemělo mít vliv na chod Sokolovské nemocnice.
1: Vyhlášení koncesního řízení prakticky nemá žádný dopad ani na pacienty, ani na zaměstnance nemocnice. Nemocnice i nadále bude poskytovat veškeré služby v plném rozsahu a vlastně našich pacientů by se to nemělo nijak dotknout, stejně tak jako zaměstnanců. Naše skupina už deklarovala jasně zájem koncesního řízení se zúčastnit a pokračovat v provozování nemocnice Sokolov.
0: V České Loutce Hurvínek je 100 let, připomene ho výstava v muzeu v Chebu. Vernisáž bude zítra od 17 hodin. Součástí expozice je taky připomínka řezbáře Gustava Noska, který v Chebu žil a právě loutku Hurvínka vyřezal, říká spolukurátor výstavy Michal Beránek.
2: Bude tady Hurvínku několik, bude tady originál Gustava Noska, budou tady právě Hurvínci zapůjčené z Německa, které dělal pro tehdejší východoněmecké scény a budou tady úplně i ty nejnovější, které se vyrábějí v současnosti.
0: Součástí výstavy bude taky krátký úvodní film, ve kterém Hurvínek návštěvníky provede místy, která jsou v Chebu spojená právě se jménem Gustava Noska. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků, podobně jako loni. Výsledky zveřejnila státní organizace Cermat.
3: Je to strašně super pocit. Zase nemůžu říct, že by to bylo úplně zadarmo. Fakt jsem do toho dávala hodně svýho volného času.
4: Deváťačka Julie se dostala na střední školu, na kterou chtěla nejvíc. Stejně jako 3/4 z přijatých. Nejvíc úspěšných uchazečů o 4leté obory je na Vysočině. Nejméně v Praze, kde se na školu nedostala 5 z nich. Vyšší konkurence byla podle ředitelky Cermatu Barbory Rosulkové na víceletých gymnáziích.
5: Od 8letých oborů bylo přijato 47,5% uchazečů. Do 6letých gymnázií bylo přijato 35,6% a i zde je patrný takový meziroční nárůst.
4: Státní organizace Cermat zveřejnila taky výsledky společné části maturity. Neuspělo 9,5% studentů, kteří psali testy poprvé. Loni to bylo 12,3%. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Slovenský premiér Robert Fico označil středeční ruské útoky na Ukrajinu za velmi znepokojivé, jsou podle něj už velmi blízko a Slovensko musí být ostražité. Zároveň ale kritizoval přístup Evropy k řešení konfliktu. Ruské údery zasáhly před 2 dny oblast u hranic s Maďarskem a Slovenskem. Budapešť si kvůli tomu už včera předvolala ruského velvyslance.
6: Počasí.
0: V noci bude převážně oblačno a výjimečně doznívající přehánky, kránu místy i polojasno. Nejnižší teploty 4 až 1 stupeň Celsia a místy přízemní mrazíky, na horách 3 stupně až 0. Zítra pak čekejte zpočátku místy polojasno, jinak většinou oblačno a odpoledne se mohou lokálně objevit i přehánky a bouřky. Večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti, později místy i skoro jasno. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 6 až 9 stupňů. Povane slabý během dne mírný severní nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, ráno a později večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu rekonstrukce plynovodu zúžená vozovka v ulici Fričova, Jáchymovská a Krušnohorská.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobrý den vám všem, kteří posloucháte předvíkendové vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď je 14:05, začíná páteční dobré odpoledne. Napadlo vás někdy, kde se vzali sněhuláci? Odpověď budeme už za chvíli hledat v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Tak si rubriku poslechněte, stejně jako příjemnou muziku a přáním klidného poslechu.
6: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.
8: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě. U Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky, jednou

uchvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že stavění sněhuláků byla oblíbená zábava už v dávné minulosti? Neumíme přesně říci, kdo postavil prvního sněhuláka. S jistotou ale víme, že se kresbička postavy uplácané ze sněhu objevila už v holandské modlitební knížce z roku 1380, známé jako Kniha hodinek. Na samém konci 15. století vymodeloval, patrně pověřen vládcem Florencie, na nádvoří Medičejského paláce postavu ze sněhu sám slavný malíř a sochař Michelangelo Buonarroti. Sněhuláky najdeme i v díle věhlasného Williama Shakespearea. Psal o nich v dramatu Richard II. O lidech, jejichž oddanost je jen zdánlivá, se v něm říká, že jsou jako sněhuláci, kteří roztají na slunci. Pravé popularitě se sněhuláci začali těšit v 18. století. Často byli zobrazováni s hrozivým výrazem jako stělesnění zimy a třeskutého mrazu. V následujícím století se sněhulák stává sympatickým chlapíkem s příjemným úsměvem v dětských knížkách, na vánočních pohlednicích či ozdobách. Největšího sněhuláka na světě postavili v roce 2008 v USA. Měřil přes 37 metrů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Proč se z Tondova kamaráda Matěje stal estébák a jak se v rodině Franců ocitla Jiřinka? Seriál vyprávěj. ČT2. Los Angeleský detektiv odkrývá dávná tajemství nacistů. Premiéra politického thrilleru Tajný vzorec. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu 18. ročníku pražských svatojánských slavností. Navalis 2026, koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem. Páteční večer s Českou televizí.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: I v pátečním odpoledním vysílání pro vás máme zajímavé pozvánky. 14 hodin a 25 minut. V rámci zahájení lázeňské sezóny ve Františkových lázních se od 15 hodin v hudebním pavilonu u Františkova pramene koná kulinářská show s Markétou Hrubešovou. Od 7:30 večer pak vystoupí kapela 100 zvířat. V prostorách galerie Marienbad v prvním patře hlavní kolonády v Mariánských lázních v 17 hodin dnes slavnostně zahájí výstavu obrazů Petra Maliny. Přednáška cestovatelky Lenky Galaras s názvem Všemi smysly Jihoafrická republika začne v 17:30 v kulturním a kreativním centru v přízemí radnice v Jáchymově. Chebská galerie výtvarného umění láká na výstavu nazvanou Nedokončený autoportrét. V prostorách velké galerie představuje imaginativní tvorbu Veroniky Holcové, jedné z nejosobitějších současných tuzemských malířek. V Karlovarské galerii umění se dnes večer představí zpěvačka, pianistka a skladatelka Lucie Dlabolová. Koncert písní na pomezí folku šanzonu s jemnými jazzovými přesahy začne v 19:30. Kino Drahomíra v Karlových Varech zve na underground comedy večer, kdy se směje úplně každý. Od 20 hodin se představí stand-up komici Jiří Charvát, Jaroslav Cerman a Honza Gérik, kteří slibují večer plný neotřelého humoru, tentokrát bez cenzury a bez scénáře. A na speciální komentovanou noční prohlídku se můžete vypravit do špitálního kostela Všech svatých v Jáchymově. Začne ve 20 hodin a sraz všech zájemců je před hlavním vchodem do kostela. Tak takové byly tipy pro volný čas, ty páteční s datem 15. května.

0: Pět minut po půl třetí posloucháte páteční odpolední vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Pokud hledáte zajímavé a netradiční místo pro výlet, nedaleko Sokolova jedno takové najdete. Přímo u silnice, která spojuje Sokolov a Kraslice, se za malým pruhem smíšeného lesa ukrývá národní přírodní památka Pískovna Erika. Na území, které vznikalo v Třetí horách, v prostředí říčních toků a mělkých jezer, je dnes možné pozorovat různé vrstvení a strukturu hornin. A díky unikátním biotopům jsou tu k vidění vzácní a chránění obojživelníci. Na místo se společně s redaktorkou Janou Strejčkovou vypravil geolog Petr Rojík.
1: Pokud vím, tak poslední písek byl odtud odvezen v roce 2001 a sloužil po přetřídění pro výrobu pláže na koupališti Michal u Sokolova.
2: Po asi zhruba 200 metrech jsme se dostali na místo, kam jsme chtěli.
1: Teď se před námi rozevírá výhled na dno bývalé pískovny. Máme tady vlastně velkou plochu, která se táhne asi tak půl kilometru daleko. Přijdeme teď ke krásné skalní stěně. Je to vlastně asi tak 8-9 metrů vysoká skalní stěna, která se táhne až do nedohledna a jsou v ní
2: nádherně barevná.
1: Je nádherně pruhovaná, barevná, od světlé šedé až do sytě rezavě hnědé barvy a je vrstvená, jsou v tom zase vidět vrstvičky různých písků, štěrků a taky bílého kaolínu. A potom je taky vidět, že ty vrstvy jsou mírně zvlněné a jedna vrstva tu druhou vzájemně seřezává. A dohromady tohleto všechno vytvořila řeka, která má stáří 35 až 34 milionů let. Ano, dneska se to dá říct takhle poměrně přesně. Geologové tomuto období říkají eocén. A opravdu v tomto souvrství písků se nacházejí otisky rostlin, které se přiřazují ke skupině třeba skořicovníků, předchůdců, dubu. Jsou tady různé i palmové vějíříky k nalezení. Teď už zvedám jeden kamínek štěrkopísku, kde se dá rozeznat otisk jednoho takového listu. A popojdu, tady už jsou vidět lístky velmi zřetelné.
2: I tady s žilnatinou.
1: Tady taky ano, takže už nacházíme oba dva.
2: Pískovna se dá v podstatě celá krásně obejít.
1: Ano, a je velmi přehledná. Teď jsme se dostali k nejnižšímu místu pískovny. Je zalito kaluží, asi tak až několik decimetrů hlubokou. Na dně jsou vidět řasy a taky se to tam hemží mraky vodního hmyzu.
2: My jsme se teď dostali k další vodní ploše.
1: Biologové zde odkryli vzácné biotopy, kde se daří speciálním vodním živočichům. Jsou tady mloci, čolci, velmi vzácná a chráněná ropucha krátkonohá.
3: Právě díky vzácným obojživelníkům byla někdejší pískovna už před 20 lety zařazena mezi evropsky významné lokality Natura 2000 a v roce 2018 se stala národní přírodní památkou. Z Lomnice na Sokolovsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
3: A teď ve 14 hodin a 48 minut otevíráme páteční rozhlasové tržiště. Jak znělka napověděla, tady je čas pro vaše telefonické inzeráty na čísle 221 55 37 37. Tak pokud máte inzerát ke zveřejnění ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, telefonujte právě teď do našeho odpoledního programu s datem 15. května. Vaše inzeráty přijímáme každý všední den chvilku před 15. hodinou na uvedeném telefonním čísle pro osvěžení 221 55 37 37 a pokud něco prodáváte, sháníte, chcete vyměnit, k tomu slouží rubrika Českého rozhlasu Karlovy Vary rozhlasové tržiště. Tak já vždy využívám toho času, abyste mohli vytočit naší studiovou linku a nabídnout váš inzerát, ale ten čas je neúprosný, tak pokud chcete inzerovat, stává se nám, že telefonujete po té ukončovací znělce, ale to už nemohou být vaše inzeráty akceptovány. Nás to pak mrzí, protože tento prostor je pro vás určený posluchačům Českého rozhlasu Karlovy Vary, ale máme na to danou stopáž, tak ještě jednou vaše inzeráty v pátečním rozhlasovém tržišti. Vypadá to tedy, že dnes bez jakéhokoliv inzerátu o víkendu nenabízíme tuhle rubriku, tak další inzeráty až v pondělí 18. května.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Se mi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
6: Aši připravují prostory pro ambulanci plicní lékařky. Fungovat bude příští rok. Karlovy Vary rozšiřují sociální zázemí pro návštěvníky města. Nejvyšší ceny benzínu i nafty zůstanou o víkendu skoro bez změny. A zítra čekejte převážně oblačno, teploty do 14 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Aši bude ordinace plicní lékařky. Sídlit bude v Klostermanově ulici ve vile, kterou radnice odkoupila od soukromého vlastníka. Za objekt město zaplatilo přes 7 milionů korun. Jak říká starosta Vítězslav Kokoř z Hnutí ANO, v plánu teď jsou úpravy prostor.
7: Tam připravujeme prostory a samozřejmě tam jsou programy Karlovarského kraje a programy Aše pro zdravotníky, pro vybavení ordinací. Úplně přesně o tom vybavení jsme nemluvili, kdo co bude platit, ale počítám, že něco samozřejmě bude na náklady paní doktorky a něco bude mít město.
6: Ve Varšavské ulici v Karlových Varech vzniknou do začátku prázdninových měsíců nové toalety. Město je nechá umístit na okraj záchytného parkoviště do nového modulového systému. Podle náměstka primátorky Lubomíra Kováře z Hnutí ANO město za toalety zaplatí 4,5 milionu korun a využije k tomu krajskou dotaci.
8: Je tam připraveno modulové řešení, bude to tedy WC pro ty, co budou přijíždět, nebo nejenom pro ty, co budou přijíždět na to naše velké parkoviště v ulici Varšavská. Mělo by doplnit tu síť WC, které máme vlastně od Gettovy stezky až v podstatě po tuto ulici Varšavskou.
6: Maximální ceny paliv se o víkendu změní jen mírně. Za benzín si řidiči připlatí 8 haléřů, litr bude stát 44 korun a 33 haléřů. Nafta naopak zlevní o 4 haléře na 41 korun 99 haléřů za litr. Ceny zveřejnilo ministerstvo financí a budou platit až do pondělí. Resort je vypočítává střídeního průměru velkoobchodních cen. Lebku svaté Zdislavy mají v péči restaurátoři. Muž, který ji v úterý ukradl z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku, podle policie relikvii zalil do betonu. Skoro 800 let staré ostatky plánoval pohřbít v řece, říká velitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit.
9: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne, tak dneska podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
6: Muži hrozí trest vězení na 2 až 8 let. Pachatel je v policejní cele. O vazbě rozhodne Českolipský soud.
10: Sport.
6: Tenistky Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová nastoupí na antukovém turnaji v Římě do semifinále. Česko-americká dvojice usiluje o čtvrtý triumf na elitním turnaji, takzvané tisícovce za sebou. V Římě se utká se španělsko-americkým párem Bukšaová Melicharová Martinezová.
10: Počasí.
6: V noci a zítra čekejte převážně oblačno, lokálně přehánky. Místy bude polojasno, později i skoro jasno. Nejnižší noční teploty 4 až 1 stupeň Celsia a místy přízemní mrazíky, na horách 3 stupně až 0. Nejvyšší denní teploty 11 až 14, na horách 6 až 9 stupňů. Povane slabý, během dne mírný severní nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, ráno a později večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
11: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
6: Na silnici 1/6 se u Bochova na Karlovarsku střetla dvě osobní auta. Komunikace je zcela uzavřená.
11: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
12: Dobrý den, po zprávách pokračuje páteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď informace o čase je 15 hodin 4,5 minuty. V neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám recept, který se stal tím vůbec nejlepším v roce 2020. Tentokrát nám ho připraví michelinský šéfkuchař Roman Paulus a podrobnosti prozradíme už za chvíli. Hezké odpoledne a klidný poslech.
11: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Posloucháte páteční dobré odpoledne, je 15 hodin a 12 minut. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat zelené šlíšky se slaninou a cibulkou od Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Nejlepší recept roku 2020 michelinský šéfkuchař Roman Paulus. Patrik Rozehnal se zajímal, jestli ho bere jako závazek předělávat po někom recept, který vyhrál.
2: Všechno je závazek. Jako my ty recepty, my tam máme přidat něco navíc, jako, tak já jsem se snažil, aby to tak dopadlo, aby to nebyla žádná parodie nebo nějaký schazování toho receptu, protože si myslím, že to si to určitě nezaslouží.
3: Jedná se o velmi jednoduché jídlo. A tenhle recept si upravil Roman podle toho, že má rád bramborové knedlíky a taky ty chlupaté.
2: Tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
3: Takže ze šlíšků budou šišky. Začali jsme tedy připravovat trochu obohacené těsto.
2: Já myslím, že už teď to vypadá dobře. Hle.
3: Jak má Roman radost úplně.
2: Já mám takové zkušenosti, že když to jídlo jako voní a vypadá dobře, když se připravuje, tak už potom určitě bude i chutnat dobře. Patriku, dobrou chuť.
3: Já se na to tak těším.
2: Tě je milosrdný v kritice. Kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak by k tomu dal ještě opečenou krekovičku.
1: Tohle jídlo nazvané zelné šlíšky, jakési šišky z brambor se zelím, je jednoduché a překvapivě dobré. Podívat se na něj můžete na stránce www.pochoutkovýrok.cz a hned dostanete chuť si to připravit. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Celý recept v podání šéfkuchaře Romana Pauluse uslyšíte v neděli po 10. hodině a v repríze po 21. hodině v pochoutkovém roce.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Je 15 hodin a 25 minut, čas na soutěž v pátečním odpoledním vysílání. K dispozici je studiová linka 221 55 37 37. Rodina je to nejcennější, co v životě máme. Jsou to lidé, u kterých nacházíme bezpečí, pochopení a bezpodmínečnou lásku. Proto se dnes, 15. května, slaví Mezinárodní den rodiny. A my v dnešní soutěži nabízíme knihy Věda zvaná rodičovství a Život s postižením. No a Eurorando je největším evropským festivalem pěší turistiky. Koná se jednou za 5 let a jeho cílem je podpora aktivního pohybu, přátelství mezi národy a poznávání přírodního i kulturního bohatství. 6. ročník festivalu se uskuteční 20. až 27. září v Krušných horách. Podrobnosti o této akci se dozvíte na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu, tedy zítra 16. května ve stánku Klubu českých turistů. My v týdenní soutěži nabízíme 2 poukazy na autobusový zájezd, který proběhne v rámci Euroranda. Pokud tedy správně odpovíte na dnešní soutěžní otázku, postoupíte do závěrečného slosování, které proběhne zítra, tedy 16. května v našem odpoledním vysílání. Tak ještě jednou telefon do studia 221 55 37 37. Tady je první soutěžící, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Michal z Plzně.
0: Michal z Plzně, Michal, zdravíme vás. Tak Michale, tady je soutěžní otázka, už to zaznělo v té dnešní ceně. Dnes je 15. května, Mezinárodní den rodiny. Mě by zajímalo, od kterého roku si tuto záležitost připomínáme, ve kterém roce poprvé byl slaven Mezinárodní den rodiny. Já vám dám 4 možnosti, nebo znáte odpověď?
1: No, dáme si možnosti. Radši.
0: Dáme si možnosti. Tak za A, bylo to v roce 1994, za B, v roce 1996, za C, 1998, anebo za D, od roku 2000.
1: Tak já, když nevím, tak zkouším Ačko.
0: Vyzkoušíte Ačko, rok 1994. V roce 1993 byla přijata rezoluce Organizace spojených národů o tom, že od roku 1994 se bude slavit Mezinárodní den rodiny 15. května. Správná odpověď. Správná odpověď, znamená to tedy, že vyhráváte 2 knihy, Věda zvaná rodičovství a také Život s postižením, a zároveň vás zařazujeme do toho našeho velkého slosování o zájezd, autobusový zájezd. To slosování, Michale, proběhne zítra, tak nás poslouchejte.
1: Dobře, budu.
0: Gratuluju, naslyšenou, pěkný den.
1: No, zatím.
0: Tak to byl náš soutěžící v pátečním odpoledním vysílání. Teď je 15 hodin 28 minut a kapela Otavan. Přejeme dobré odpoledne, pohodový poslech.

0: 15 hodin 34 minuty posloucháte páteční Dobré odpoledne. Před 100 lety se poprvé na scéně objevila legendární loutka Hurvínek. Ten si získal publikum nejenom svým osobitým projevem, ale i typickým koulením očima. Spolu se Sbejblem tak začali tvořit nerozlučnou dvojici, která baví generace dětí a dospělých i v dnešní době. Loutku Hurvínka vyřezal řezbář Gustav Nosek. Právě 100leté výročí vzniku loutky Hurvínka připomíná také muzeum v Chebu. Vernisáž s doprovodným programem bude v sobotu od 17 hodin.
1: Tohle video s Hurvínkem přivítá návštěvníky na naší nové výstavě v muzeu v Chebu, věnované 100letému výročí vzniku slavné loutky Hurvínka.
2: Říká Alena Koudelková, spolukurátorka výstavy o Hurvínkovi. Jak dlouho to video trvá?
1: Video má asi 8 minut a vlastně skládá se ze dvou částí, z české a německé, protože tato výstava vznikla v partnerství s německým muzeem loutek v Bad Liebenwerda.
2: Se spoluautorem výstavy o Hurvínkovi s Michalem Beránkem a zaměstnancem muzea v Chebu. Tak jsme teď v místnosti vedle nás vitríny, ty už jsou zaplněné loutkami. Pojďme říct, co všechno tady vlastně lidé uvidí a s čím se návštěvníci seznámí.
3: Předně tedy Gustavu Noskovi jako obyvateli města Chebu a jeho celoživotnímu dílu. Jeho nejslavnější loutkou je tedy přirozeně Hurvínek, který se stává světovým fenoménem, a tomu se věnujeme pak v těch následujících místnostech. V té první je tedy jeho průnik před televizní a filmové kamery a ten následný se věnuje štermu Hurvínkovi opravdu, který pronikl do světa od Mexika přes Evropu až po Tajvan, Japonsko.
2: Hurvínku tady bude několik.
3: Ano, bude tady Hurvínku několik, bude tady originál Gustava Noska, budou tady právě Hurvínci zapůjčené z Německa, které dělal pro tehdejší východoněmecké scény, a budou tady úplně i ty nejnovější, které se vyrábějí v současnosti.
2: A máme tady i plakáty nalepené na stěně.
3: Je to celosvětový fenomén a právě ty plakáty, nebo tu koláž z plakátů se zmolili právě proto, že můžete vidět v angličtině, francouzštině, němčině, japonštině, vlastně skoro v jakémkoliv světovém jazyku vás napadne, tak v tom Hurvínek ze Sbejblem mluví.
2: Velká vitrína, Mánička, Sbejbl, Hurvínek, Žerik, prostě zkrátka tak, jak známe z pohádek, tak všechny ty postavičky tady jsou v téhle velké vitríně.
3: Ano, to je vlastně ta velká vitrína připomínající to 100leté jubileum, ke kterému i tato výstava vznikla, a jak vidíte, vlastně všechny postavičky jdou přát Hurvínkovi k jeho narozeninám.
2: Po pravé straně a tady po levé straně Hurvínek drží s jiným Hurvínkem židli.
3: Ano, to je vlastně ten nejstarší a nejnovější, tenhle je z roku 2025, tenhle je z těch 50. let.
1: V této vitríně mohou návštěvníci vidět takzvanou hmyzí kapelu,
2: dodává Alena Koudelková,
1: kterou původně kdysi vyřezal Jan Vavřík Rýs, což byl další významný plzeňský loutkář. A tato hmyzí kapela hrála ve slavné loutkové hře Hurvínek mezi broučky. Gustav Nosek potom v roce 45. vyřezal potom i tady v Chebu a patří vlastně mezi naše nejcennější sbírkové předměty v rámci pozbírky loutky. Vidíme tam čmeláka, komára, a všichni mají nějaký hudební nástroj.
2: Výstava, která připomíná 100leté výročí od vzniku loutky Hurvínka, bude v muzeu k vidění do 11. října. Z Chebu Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Proč jezdíme na hory?
1: Aby jsme jezdili na kole.
2: Že vlastně jezdíme z té hory zase dolů na těch bobech.
3: A že tam můžeme i stavět sněhuláky.
4: A když jezdí z toho, z té hory, tak aby si měl celý zasněžený ksik.
5: Aby si skákal z té hory.
6: Aby jsme se sklouzali po písku.
7: Po sněhu.
8: A

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary opraví další dva kamenné mosty. Horní Slavkov zabezpečuje vstupy do bývalých pivovarských sklepů pod kostelem svatého Jiří. Schodky rozpočtů by mohly mít volnější pravidla. Poslanci schválili spornou novelu o rozpočtové odpovědnosti. A zítra čekejte převážně oblačno, teploty do 14 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovy Vary připravují opravy dvou mostů ve Slovenské ulici. V obou případech jde o staré mostní konstrukce na silnici vedoucí k přehradě Březová. Stavební práce se odehrají za provozu. Začít by měly ve druhé polovině července a skončit mají v závěru letošního roku, říká náměstek primátorky Lubomír Kovář z Hnutí ANO.
2: Na Slovenské ulici budeme opravovat dva mosty, vlastně silniční. Možná ani si jich člověk nevšimne, když tam projíždí. Jsou to historické kamenné mosty s tím, že se opraví tedy ten povrch a izolace, aby mohly dál sloužit. Cena bude kolem 8 milionů bez daně, ale věříme, že se podaří vysoutěžit levněji.
0: Horní Slavkov zajišťuje vstupy do sklepů někdejšího pivovaru ve Stráni pod kostelem svatého Jiří. Radnice chce místo líp zabezpečit. Součástí prací je taky prořezání a úprava zeleně v Pivovarské ulici, říká nezávislý starosta Alexander Terek.
3: Je tam taková dřevěná mříž proti tomu vstupu, ale časem a přírodními vlivy už degradovala a nedalo se k tomu rozumně dostat tak, aby se tam ten materiál dopravil. Tak jsme si tam k tomu udělali přístup, aby tam ty práce mohly proběhnout.
0: Sněmovna schválila spornou novelu rozpočtových zákonů. Do maximálních schodků by se tak nově nemusely počítat strategické stavby dálnic nebo železnic a výdaje na obranu nad 2% hrubého domácího produktu. Opozice novelu kritizovala. Rozvolnění pravidel by podle ní znamenalo nekontrolovatelné utrácení. Chce se obrátit na ústavní soud. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO s kritikou nesouhlasí. Novelu mimo jiné zdůvodnila tím, v jakém stavu přebrala finance po minulé vládě. Na severovýchodě Konga propukla epidemie eboly. Na síti X to uvedlo Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemoci s tím, že v provincii Ituri zemřelo 65 lidí. U dalších 250 obyvatel je podezření na nákazu. Středisko na dnešek svolalo koordinační schůzku. Výsledkem by měla být opatření pro boj proti šíření nemoci, včetně přeshraničního dohledu. Setkání se kromě představitelů Konga účastní i zástupci dalších zemí a globálních partnerů. Ebola se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem nebo bolesti svalů.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekejte převážně oblačno, lokálně přehánky, místy bude polojasno, později i skoro jasno. Nejnižší noční teploty 4 až 1 stupeň Celsia a místy přízemní mrazíky, na horách 3 stupně až 0. Nejvyšší denní teploty 11 až 14, na horách 6 až 9 stupňů. Povane slabý během dne mírný severní nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, ráno a později večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Část silnice třetí třídy v úseku Kinžvart-Kladská u Mariánských Lázní je z důvodu stavebních prací zúžená na jeden jízdní pruh. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem řidičům šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Pohodu si udělejte v této hodině, udělat si k nám přišla i režisérka, taky naše členka Humoriády už od začátku, Jitka Němcová. Usmívá se na mě a promluví i na vás. Ahoj, Jitko.
3: Dobrý den, já se usmívám, protože dlouho jsem Patrika neviděla a nějak nám zhubnul, to bude tím jarem. Ale já vám něco řeknu k tomu jaru, já jsem strašně naštvaná, protože já jdu, teď chodím s tím psem denně, že jo. Výjdu do toho parku a ty listy jsou krásný, nový, zelený,
2: šťavnatý,
3: voňavý, šťavnatý. Každý rok a já ne a ne a ne. Nic se neděje. Žádný nový listy, žádný šťavnatý, nic prostě. Ať mě to, jaro, toto.
1: Humoriáda.

0: Tak jo, co tedy dáme posluchačům k poslechu Jitko Němcova?
1: Nějakou srandu by to chtělo, že jo? Takže,
0: no.
1: Tak co třeba nějaký, co třeba Pitkina?
0: A anekdoty. Jo. Dobře, jsou tady.
2: Říkám, potkáváme se jenom občas, ale Milan je opravdu nepřeberná studnice vtipů. Vždycky ho potkám třeba po půl roce a řeknu, řekni mi nějaký novej, jo? A vždycky mě skácí nějak a vždycky mám připravený. Kolik máš vtipů, ty se tím nějak systematicky zabýváš?
3: 300, který používám.
2: 300 vtipů, tak řekni, no, tak jako něco.
3: Jo, takhle letí chlap v letadle a spadne do pralesa. Teďka se zachrání, že, tak se vyndá mobil, že si zavolá vybitej. No tak nic, tak jde mezi těma liánama, přijde na takovou mítinu, tam metrový indiáni skáče okolo totému. Tak říká, ale prosím vás, nemáte nabíječku na té ten mobil? Nemáte mobil, že bych si zavolal jako o pomoc? No to mi tady jako, jak se dorozuměte se světem? Říká, no to my si, pane, vybubnujeme takhle a stáme toho kopce, zase oni vybubnujou a dál a potom jako tak, no tak sakra, no tak mi vybubnujte o pomoc, tak se namaluju, že jo, začnu skákat bubeník a ten tam veme to, tam taradam, taradam, taradam, taradam, jo, za 10 minut z toho kopce, tam taradam, taradam, taradam, dí, říká, co říkaj? No, že jsme se probudnovali do hlasové schránky.
2: Milan Pitkin.
4: Američani pošlou průzkumníka do Ruska, vy, tak do ty, tam do nějaký ty stepy, že jo, a on je oblečený, hele, kamizolku, harmoniku, vodku u sebe a vysadil z vrtulníka, on to tam mydlí těma vřízkama a potká bábu z nůží, ne, a říká, zdravstvuj, babuška. No, babuška mě dnuša zkazat, kde z vokzál? A on, no, saka один. Já tobě skažu, što ty netrus. Říká, já že netrus, no, babuška, pasmatry, vypije vodku, zahraje Váňo, Váňo, Ivane, že tam co je kozáčka. Říká, no, ty sprášiveš kakrus, piješ kakrus. No, já думаю, что ты не трус. Říká, já že ne, to nakopne babu, až jí upadne nuše, že jo. Zpátky do vrtulníku a na základnu a teďka tam pytli první bába, které mi potkala, hned věděl, že nejsem Rus. A ty velice píše to a říká, ach jo, s váma s černochama jsou pořád jenom potíže. Jak se loví jeleni? No takhle půjde, půjčku, tady chlapi půjče, že jo? A půjdeš někam do té lověny a koupíš si knížku, příručku, lovíme jeleny, že jo? No tak si nalistuješ posed nebo zapase se, bum, a je po něm, viď? No ale teďka, jak se loví tygři? Asi šprdavě.
1: Koupím příručku.
4: Hele, když si ušetříš na zájezd do Malajzie, půjčku samozřejmě se, a do baťou si musíš připalit. Jehlici na pletení, dvě esa z karet a příručku lovíme jeleny, jo. Jdeš tam, ale půjdeš někam na pajdlu, kus dozadu, že hele, ten tygr si tě vyčuchá, viď? Hele, skáče po tobě, ty vyndáš jehlici na pletení, pí ho do voka, voj. Ježiš! Voko, a ty vyndáš dvě esa z karet, ale pozor, velusk, jako dvě esa jsou víc, jo. A on říkal, no to jsem teda z toho jelen. No pak vyndáš tu příručku, zapasne se to, no a je pojď.
0: Pitkina, směská anekdot. Cestování do Malajzie, to nepodnikla tedy Jitka Němcová.
5: Ne.
0: Ta byla dlouho teď v Itálii, ty jsi užívala čas takhle na jihu.
5: Já jsem chtěla...
0: Ty jsi tam měla zavzpomínat na mladá léta.
5: To taky, ale chtěla jsem utíst tomu, jak je tomu jaru, který mě dělá depresi, že jo. Že jsem si říkala, to už tam už bude po jaru. Ale zavzpomínala jsem si samozřejmě... Před léto.
0: Ano.
5: Už jsem zavzpomínala, protože jsem tam dlouho nebyla. Potřeba jsem navštívit hlavně jednu kamarádku, která bydlí v Římě, a jela jsem tam, já jsem tam vezla dva studenty z FAMU, tam, kteří, jeden z nich dělá takovou práci o filmovém Římě, že jo, takže jsme chodili, kde se narodil Fellini a Scorsese a tak dále a tak dále. A já jsem měla s sebou samozřejmě perku, protože pak jsem pokračovala dál a oni pak odlítávali zpátky do Prahy.
0: Penku českého Fouska, připomínám.
5: Českého Fouska, ano. Bylo to tak, že já jsem zavolala, ty my si voláme s tou kamarádkou a já jsem jí neřekla, že přejedu do Říma. A já jsem zavolala, hele, prosím tě, já tam mám nějaký studenty, oni pro tebe mají knížku, kterou jsem ti po nich poslala, takže když tak, kdyby na tebe zazvonili, to, a oni se možná to vyprdnou, ale kdyby na tebe zazvonili, jak jim otevře, a vem si to, oni tam teď studujou, chodí tam po těch filmařích a tak dál. Takže už jsem zaparkoval auto úplně do jejího baráku. Oni zazvonili, kluk s holkou, na D20. Mariana vyšla a říkala, já vám otevřu bránu, pojďte dál. A oni říkali, no my jsme tady autem, no tak tady na chvilku zaparkovat můžete. Oni to mají v centru, prostě takový dvůr, tam se nedá zaparkovat. Takže já jsem přikrčená tam najela. Oni vystoupili, ty dva mladí, jeden už byl venku, a najednou vyběhla...
0: Tý nekleplo.
5: Najednou vyběhla Perka. A ona nebyla schopná vůbec reagovat, protože ona říká, tak kde máte tu knížku? Říká, no, není to bohužel knížka, paní režisérka vám posílá psa, víte, ona už se o něj nemůže starat. Ta byla úplně vyřízená. A já jsem, protože Perka se vrátila ke mně k autu, tak ona už začala koukat do tam. Já jsem vlastně 5 minut předtím mluvila jako s ní z Prahy, tak jsem z toho vylezla a ona říkala, že mě rozbije držku normálně.
0: Ale přežila to.
5: Přežil to, takovýhle hezký fóreček jsme si udělali.
0: Měla nakonec radost.
5: Určitě. Měla radost, jo. Perka byla skvělá, ta to tam hned prohnala, ona má plno koček, protože ona sbírá všechny kočky z Říma. A v Římě je nejvíc koček na světě a ona tak chodí a krmí je. No tak Perka měla co dělat, že jo, tam po tom dvorku.
0: Vzpomíná a tedy prozrazuje něco o své činnosti teď na jaře Jitka Němcová. Vybrala nám Milana Pitkina. Můžeme s ním pokračovat povídáním o tom, jak všechno přišel, anebo Jiří Krampol zase o tom, jak jeho rodina blbla. Povídka Šimka a Grossman nebo i Jiřího Krampola. Co vyberete? Je to na vás. 731 800 900, tedy pro ty, co volají přímo do studia, je tu SMS-kové číslo ještě 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A pro Milana Pitkina nebo Humor mezera B pro Jiřího Krampola. Je to jenom a jenom opravdu na vás. Rozhodněte. V pořadu Humoriáda.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda s Jitkou Němcovou a taky s vámi po telefonu, protože vy rozhodujete a vybíráte si teď mezi Milanem Pitkinem a Jiřím Krampolem. Na telefonu je kdo? Kdo by chtěl hlasovat? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Pavel z Chocerad.
1: Ano.
2: Zdravím paní Jitku.
3: Dobrý den, zdravím Chocerady.
2: Dobrý den, ještě jednou a já bych si určitě vybral Milana Pitkina.
1: Dobře. Tak...
2: A zkazil paní Jitce, že voda už je na koupání.
3: Já vám děkuju.
1: Dobře, děkujeme. A šťastný dojezd také. Kdo teď je po telefonu ve spojení s Humoriádou?
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Němcová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a volím pokračování.
1: Pana Pitkina, zapisuju, děkuju. Dalšímu dávám prostor.
5: Dobrý den, tady František Kralupy.
1: Ano.
5: Zdravím. Hlavně paní empatickou, paní Němcovou a Patriku, vás, prosím vás, kdybyste mohli dát to pitky, na to nemá vadu.
1: Dobře.
5: A to se vždycky povede s váma. Díky, mějte se hezky, zdravím.
1: Taky se mějte. Já myslím, že se to povedlo vám, protože jste pro něj v té převaze hlasovali a Ačko vítězí. Tudíž Milan Pitkin, teď je část toho povídání, jak jsem o všechno přišel.
6: Ale jak jsem byl to trošku opilý, tak jsem si nevšiml, že to nejsou moje housky. Kdyby byly to Stradivárky za 2 miliony, houslisty hudečka, který byl nahoře na sále jako koncert. No, on si přišel o přestávce dolů do vinárny dát panáka a ty housle tam položil. No, musel jsem kvůli tomu prodat barák, aby jsem zaplatil tu škodu. No a zbylo mě už jenom to moje autíčko. No a představte si, že jsem jednou uprostřed lesa lesa vypíchnul a neměl jsem hever. No, musel jsem pěšky asi 5 kilometrů do vesnice do pneuse se servisu. No a když jsem se vrátil k mému autíčku, no tak stálo na špalkách a nemělo ani jedno kolo. Nějaká rošťáky mě je ukrat. A vy víte, co to je schánět? No nový kola na starý MBčko. To není žádná legrace. No nakonec jsem je teda se sehnal a s kamarádem jsme je jeli namontovat. No a když jsme tam přijeli, tak moje autíčko nemělo ani motor, ani převodovku, ani sedačky. No ne, nezlobte se, já vždycky, když se na to vzpomenu, tak z toho začnu koko. No nakonec jsem tato auto musel nenechat, protože už nebylo k ničem. No a zůstal jsem úplně bez peněz, malý garsonce. No a protože jsem nic neplatil, tak mě ostříli elektriku a zavřeli mi plyn. No a protože jsem neplatil ani činži, tak mě vysadili dveře. nakonec mi zavřeli vodu a zabetonovali mi odpad, aby to neodtejkalo. No a potom mě ještě zazdili v okna, aby se ten smrad nedal vidět. No to mi zase až tak nevadilo. No a tak jsem musel poprvé ve svém životě jít do práce. Našel jsem si mi místo vrátního v jedné toto továrně. Přišel jsem poprvé do práce, sedl jsem si do vrátnice a asi po 10 minutách jsem najednou omdlel. Přijela sanitka, vezli mě do nemocnice a víte, na co mě přišli? No, doktoři mi řekli, že to bude nejspíš přepracování. Takže ono a ani s tou prací by se to nemělo moc přehánět. A o tom to je.
1: Humoriáda. Prací to nepřehánět. Dělá něco teď? Pracuje na něčem Jitka Němcová? Nebo zaobíráš se něčím, prosím tě, co by ti vyplňovalo čas?
3: Vyplňuje, ale s tou prací, já si teda na starý kolena myslím, že prací se nedají vydělat peníze.
1: A máš teda doporučení jak?
3: No, hodit nohy na stůl a nic nedělat.
1: Jo, a tím se vydělají prachy?
3: Já myslím, že víc než v tou prací, když je to šílený, ale ne, musí lidi dělat, co je baví. Jinak je to...
1: No někdy ta cesta k tomu to najít, to, co tě baví, je dlouhá. A někdo to třeba
3: má
1: se to tak nepovede. No?
3: Jo, ale to nevadí. Tak si najde něco vedle, aby ho to motivovalo k tomu, nebo aby zapomněl na to, že dělá nějakou blbost.
1: A co tebe na tom filmování nejvíc bavilo?
3: Filmování, no, točení.
1: Přímo.
3: To bejt na place.
1: A co, jako dirigovat ty ostatní, no, sledovat, jak to vzniká?
3: Je to připadá si trošičku jako pán Bůh, malinko někdy, když máš 2000 lidí pod sebou a ty tím říkáš úplný blbosti v podstatě, co si tady v hlavě vymyslím, jakože pod vodou točit a oni, že půjdou zleva doprava, těch 10 000 lidí a zase doleva, zase. A teď si najednou říkáš, bože můj, oni to fakt dělají. A já nevím, když jsem si to teď před chvilkou vymyslela, jako, jak to dopadne, teď to možná bude hrozný průšvih, jo. Ale je to krásný pocit, protože, no baví tě to, je to hra, jako když hraješ šachy, no.
1: Ty ráda ovládáš lidi?
3: Ne. Ne.
1: Ne, filmuješ.
3: Filmuju ráda.
1: Jo. Je to, co tak v té hlavě a v tom mozku se odehrává? Jak ta radost z té práce se projeví?
3: Projeví se, jako ono, když točíš film, tak jako nejkrásnější na tom filmu je ta tvorba. Pak, když už sedíš v té střižně, pak když už děláš dokončovačky, pořád je to určitá tvorba, protože nastupuje jiných a jiný profese nastupují, ale ta tvorba je... To je absolutní radost.
1: Částečně tomu rozumím. Když člověk už vyrazí třeba za posluchači a je tam s nimi a natáčí, tak to je to nejhezčí. Pak to samozřejmě zpracovává domů a dává tomu nějakou formu. I to člověk je těší.
3: Ale pak už to si žije svým životem.
1: Ano.
3: A ty už, pak už to je hotový a nazdar, čau. Jo. Ale ta tvorba je nejhezčí proces, který ti nikdo nemůže vzít. Ten tě neveme nikdo, protože to máš v té hlavě a myslíš na to, ono tě to spaluje někdy a někdy se nenávidíš a všechno možné, ale ty emoce tam jsou.
1: Říká Jitka Němcová.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, Seznam bohatý na jména, některá z nich teď vytáhne do éteru, jak se říká, Jitka Němcová, co to bude?
2: No ty mě tady honíš dneska teda opravdu, ale já myslím...
1: No do hodiny musíme vtěsnat co nejvíc.
2: Do hodiny musím, tak už jedeme, počkej. Já bych dala Ljubu Skořepovou.
1: Jo. Jo, dobře. Tak jako tehdy možná osmdesátnici ještě, co by hosta, sejdeme se na Cibulce, taky s Pepíkem Zímou a s Ivankou Devátou.
3: Je, Pepíčko, ale ten nádherný vtip, který jste říkal, já nám ho říkal v zákulisí a říkal, ten asi do vysílání říct nemůžu. Můžete.
4: Je to, proti lidskosti trošku.
3: Ne. Ten můžete to, potom vy, paní Lubo.
4: No to je takový ze života, no na Vinohradském zbytově takhle hezky v neděli v podvečer, dvě babičky mají tam ty svoje dva dědečky vedle sebe v hrobečkách, no tak to tam poklízej, pomodlej se, kytičky udělají, urovnaj všechno, no a vnou se smráká, ta jedna povídá ty druhý, no tak Máňo, já už bych snad šla domů. A ta druhá jí říká, prosím tě, stojí ti to za to?
3: Ten je strašný, ale krásné, jak Luba mluvila o tom vylepšování a omlazování, já jsem slyšel, a ten je taky decentní, jak dáma si přeje v určitém věku a od manžela dostane návštěvu toho kosmetického omlazovacího salonu. Tak tam stráví skoro celý den, manžel na ní čeká před tím omlazovacím salonem, ona vyjde po té celodenní práci mnoha lékařů a taky jako rozářená a ten manžel se na ní podívá a říká, no tak co, no, aspoň jsi to zkusila.
5: Já znám tak jeden drastický, možná, že je známý, ale on se mně teda strašně líbí, jak si stará dáma pozve svý tři přítelkyně a dcera jí všechno připraví. Mami, tady je kafe, tady máte kousky v ledničce a víno a takhle a všecko. No a teďka přijde, seděj a ona říká, ježiš, ani jsem vám kafe neudělal, udělá kafe. A zase seděj hodinu a pak říká, bože, já mám hlavu, teď kafe vám chci uvařit druhý kafe, nebudu to uvařit třetí kafe, no a oni odejdou a přijdou ven a říkají, ta je lakomání, kafe nám neudělá. A přijde domů ta dcera a říká, mami, teď tady máš to cukroví a víno, vy jste si to nedali. A ona říká, prosím tě, teď nepřišli.
3: Krásný. Tak, že dnešní pořad Život začíná po 80. Začneme sexem a pak si budeme vyprávět vtipy o seniorech, to bych nečekal. Tahle sestava se mi líbí, to budeme pravidelně opakovat. Ještě nějaký fórek o seniorech, napadá vás něco, když už jsme u toho? Nemám. Když jsme tady v té čekárně, tak prý, že sestra pravidelně vychází, ještě tady nebyla.
6: Není špatný, když člověk je někdo ne třeba v Praze úplně, aby šel ke vchodu nudistických těch.
3: Pláže.
6: A pak tam nemusí odejít, pak zase odejít, jako že si něco zapomněl. Ale ohromně to funguje tohle.
3: A k čemu je to dobrý?
6: No, že vás vidějí, jak tam jdete.
3: Ano.
6: Že co tam budete dělat, jo, a pak musíte říct, ježiš, já jsem něco zapomněl a jít domů. To já jsem dělala často tohle. A někdy jsem tam i zůstala.
3: Na nudistický
4: a to plat. Já si pamatuju, to jsme byli spolu. Já jsem to do té doby taky jsem měl k tomu takový vztah podivný, jo. Ale to jsem se nechal přemluvit, manželka už to znala. A tak jsem tam ležel na té pláži, docela se mi to zalíbilo, jo. Zvykl jsem si rychle, pak se mi podařilo usnout. A tak jsem hezky ležel, spal a když jsem se probudil, tak manželka mi říkala, člověče, to jsi měl vidět. Jak jsi tak spal, tak najednou... Tam byla taková, my jsme ji říkali, bláznivá francouzka. Taková, podívej, tak vlasy měla takhle všechno, jak udělaný malá pani. A ta tam furt chodila po té pláži. A jak ty si tam tak ležel a spal, tak si takhle najednou stoupla nad tebe, úplně se rozkročila nad tebou, takhle se podívala dolů a povídala, tedy francouzsky, něco jako v tom smyslu, ale to se na to podívejme.
3: No, No, jo.
4: To mě moc potěšilo.
3: Asi viděla princeznu se zlatou hvězdou a poznala vás.
4: Ovšem ve Francii to
3: ovšem ve Francii, samozřejmě. No, vypadá to, že ty historky začínají přituhovat malinko.
1: Ty jsi taky byla někdy na nuda pláži?
2: No určitě.
1: No určitě, ale no, samozřejmě. A s nima.
2: Ne, s nima ne, ale určitě to samozřejmě. Je to v podstatě normální, co jdeš. Blbý je, když potkáš svého profesora ze školy, že jo, tak mu říkáš, dobrý den, pane profesore, no. Je to takový divný, že máš, on nemá nic na sobě, ty nemáš nic na sobě.
1: A pak to ve škole pořád vidíš, tak to,
2: pak,
1: situaci.
2: Je to tak, jo. Ale myslím, že já jsem udělal jednou, bylo to v Bulharsku, zase je to s Francouzem teda, byl tam takový docela hezký kluk, Francouz, moc hezký, ale on nějak byl malej, ale já jsem byla větší než on a mě ho bylo tak líto, že jsem ho zvedla. Jako, on byl takový smutný, tak jsem ho zvedla, on se tak urazil příšer, že jsem zvedla malýho Francouze, ale že bych z toho měla nějaké potěšení, ne, zaprvé já moc nechodím na to slunce, protože ono mě malinko, no prostě mě, na mě se to hned chytá. Hned se to na mě
1: jako
2: chytá.
1: Spálíš se?
2: Nespálím, ale prostě jsem taková přičmoudlá pak, no. A když to
1: že by se tě mohli splést prchlíkem.
2: No samozřejmě. A takže já prostě, a teď na starý koleno už vůbec ne, to nedoporučuji dámám, aby se opalovali, dávali ten obličej na sluníčko, to už pak můžou jít k indiánům, že jo?
1: Když si dávali takové ty desky odrazové, aby ještě to šlo ze spoda na ten krk.
2: To je strašný.
1: No, to jo, tak bylo.
2: Ale opravdu není to hezký, když je někdo starý. A
1: byla jste na pláži třeba v Itálii, když tam byla?
2: No to já jsem musela na pláž, protože zaprvé jsem do té vody nevlezla, ta byla studená, ale to byl zájezd pro perku. Perka tam prostě běhala po pláži, koupala se v moři, já tam strčila prstiček, bylo to ledový, Perka proskakovala vlny, pak teda nějak si to neuměla uspořádat, takže vlna jí stáhla do moře víc, tak jsem pro ní já musela skočit, jenom jsem rychle odhodila mobil.
1: Nakonec se skoupala.
2: Nakonec jsem pro ní letěla, ona, a teď jí to vletělo do uší, to bylo zvláštní, co dělala, ona to nemohla z těch uší dostat, furt třásla tou hlavou, no dostala do držky od té vlny strašně, ale pak si dala pozor a pak už to uměla dokonale.
1: Jitka Němcová je náš dnešní host. Vybrala osazenstvo Luba Skořepová, Ivanka Devátá, Josef Zíma. Já teď vybírám Lubu Skořepovou a dám jí dohromady třeba s Milanem Nedělou, pokud budete chtít ve scénce. A nebo můžou přijít se scénkou o divadelních odbornicích Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožní. To je varianta B. Ačko Luba Skořepová, Milan Neděla, Bčko Luděk Sobota, Miloslav Šimek, Petr Nárožní. Kterou tu skupinku si vyberete? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900 anebo pošlete SMS-ku na číslo 90 01 04. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Je to váš čas, který taky rozhodne o tom, co budeme vysílat. Máte ještě pár minut k tomu, abyste přidali bod buď tedy Lubě Skořepové, Milanu Nedělovi, nebo Luďkovi Sobotovi, Miloslavu Šimkovi a Petru Nárožnému. Kdo nám volá do studia Humoriády v této chvíli? Vítejte u nás na telefonu.
2: Dobrý den, tady Honza z Choliny, já vás oba dva moc zdravím. Přeju vám krásný den a já bych prosím vás potřeboval Ačko.
1: Potřebovali jste Ačko, dobře. Luba Skořepová dostává bod s Milanem Nedělou. Kam půjde ten další?
3: Ano, hezké odpoledne slunečně. Přeji vám, Patriku, přeji Stanislava, posluchačka věrná. A srdečně zdravím paní Němcovou.
4: Dobrý den.
3: Mám je ráda.
4: Děkuju.
3: A přeji vám hodně zdraví a pohody. A vybírám Patriku Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Mějte se pěkně. Kdo další? Povídejte.
5: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála Bčko.
1: Dobře, taky zapisuju. Další posluchač, posluchačka.
6: Dobrý den, tady Eva z Turnova. Já bych zdravím vás oba dva do studia. Přeji vám pěkný víkend i všem posluchačům a přeju Ačko.
1: Dobře, to se nám to střídá. Moc děkuju, tady je hlas pro Lubu Skořepovou. Ještě někdo?
7: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
1: Bčko, dobře, Davide, děkujeme všem, uzavírám hru, druhý souboj a o pár hlasů navrch. Změna, Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný, tedy divadelní odborníci právě teď.
8: Na naší pouti nikdo se nemusí rmouti. To. A kdyby ho to napadlo, může hrát i divadlo. Být či nebýt, oč tu běží, Hamlet pozná jenom stěží, čaro škrtí Desdemonu. Robča líbá Julii a to všechno v režii divadelních odborníků.
9: Ano, je to pravda, vážení přátelé, je to skutečně tak, my jsme vzatí.
10: Ta kolega chce říct samozřejmě na slovo vzatý divadelní odborníci. Každého z vás, kdo se přihlásí, jsme ochotni zdarma za 5 minut přiučit divadelnímu řemeslu.
9: To znamená jevištní dikci, tak. Jevištnímu pohybu a tak silnému prožitku, že dotyční ani nebude vědět, čí je.
10: No tak přesně řečeno, nebude vědět, jestli je figurou, kterou hraje, nebo figurou, kterou je. Prosím, je mezi vámi takový odvážlivý?
9: Ano, přátelé, za 5 minut každý z vás má možnost na tomto improvizovaném jevišti stát se Romem, Julií, Roxanou, Desdemonem, Desdemonou, Broukem, Pitlíkem a psem Baskervilským.
10: Tak no tak příležitosti je dost, hlásí se někdo dobrovolně.
9: Hlásí se někdo dobrovolně?
10: Nikdo.
9: No,
10: tak babilci, jdeme domů.
8: Prosím, já se hlásím. Já bych to rád zkusil.
10: Aspoň vy, mladíku, pojďte.
9: A to je dobrodruh, pojďte.
10: Vy máte odvahu, no to vítáme. Vy už jste zajímavý zjevem pro divadlo.
9: Chlapče, tak co? Máte občanský průkaz?
8: No zajisté mám, ale proč?
10: No kdybyste se do toho tak vžil, že byste tady ztratil totožnost.
8: No tak to snad ne, to
9: jo,
8: snad ne.
9: Jo, ne, to už se nám jednou stalo. No. Jednou jsme tady měli jednoho, ten se do toho tak vžil, že je kouzelník žito, že jsme ho sami museli vymlátit.
10: No vy jste jistě nechtěl dostat cepe.
8: No to bych jistě nechtěl.
9: No tak pozor na hlavu.
10: Tam už ženě byli, kolego. Přijměte si, tam je vymlácen.
9: Ale jako mlad. No, kolego, co byste zde doporučil adeptovi? To je adept.
10: No tak já se zeptám, o co má zájem. O co víte? O klasiku?
8: No tak tedy pokud se mohu jaksi veřejně projevit, tak já tíhnu spíše ke klasice.
9: Táhne vás to k...
8: Ano. Tíhne mě to ke klasice.
10: Jste zatížen klasikou.
9: Tíha vás táhne ke klasice.
10: Já bych doporučil v tom případě Dostojevského.
8: No, to je,
9: aha, to je zajímavý
8: úkol.
9: To je náročný úkol. Máte na mysli přímo, kolego, máte na mysli přímo idiota?
10: Jo, dalo by se to tak říct. Myškina s idiota.
9: Tak dal byste si Myškina s idiota?
8: Volte. No ale já, pokud jsem informován, tak nejznámějším idiotem jste byl vždycky vy, že?
9: No tak to je pravda.
10: No jak to, kolego, jsem taky nebyl idiot k zahození, mě to přeci řekla většina režisérů.
9: No mám dojem, že ještě řekne.
10: No já jdu.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Divadelní odbornice, těhle trojka, režírovala si někdy divadlo, Jitko?
2: Já jsem nechtěla nikdy režírovat divadlo. Já na to nemám citflajš, já nemám prostě, já jsem neklidná.
1: V čem je to jiný? Tam je taky tvůrčí proces,
2: je tam tvůrčí proces, ale sedíš na zadku.
1: Tobě se líbí pobíhat po
2: platu. Já potřebuji běhat a nejsem silná v dialozích. A divadlo je o dialogu. Mm-hmm. Já jsem silná v obraze. To znamená, že já nepotřebuju to povídání, já potřebuju ty obrázky. Já to vidím všechno přes obrazy.
1: A tak ty dialogy někdo napíše, ne?
2: Ne, ty máš divadelní hru a ty tam máš všechny, jenom na dialogy. Ale a prostě všecko je to ve slově, zatímco já jsem všechno v obraze. Já to místo toho slova to řeknu tím obrazem.
1: Byla by si šťastná v němém filmu?
2: Absolutně. Absolutně. Úplně. Jill a Jim film. Mm-hmm. Tam lidi mluví něco a odehrává se v obraze úplně něco jiného. Je to moc krásný, protože oni říkají úplně něco jiného, než se v obraze odehráváte. Krásný příběh.
1: Dá se říct, že ti to slovo a dialogy vadí?
2: Já s nima neumím pracovat. Mm-hmm. Já prostě s nima neumím pracovat. Ne.
1: Prosím tě, jak je mohli pustit ze školy?
2: Nemohli, protože jsem měla samý pětky, rozumíš? V diktátu.
1: Takže se tě zbavili. A to je jedno, pusty i bez dialogu. Ona se nějak protluče. Jitka Němcová, náš dnešní host. A vyberte teď poslední ukázku. Tak pokud jste předtím byli pro Luďka Sobotu, Miloslava Šimka a Petra Nárožného, třeba jim dáte ještě další bod pro pokračování tohoto jejich představení z roku 78, anebo si necháme povídat o pletení z Hostince pod Gaštanom. Oldo Hlaváček a Ivan Krajíček nabízím já ještě proti jako druhou variantu B do poslední ukázky. Souboj začíná právě teď na telefonním čísle 731 800 900 a taky v SMS-kové podobě na číslo 90 011 04 posílejte textovky s heslem Humor, mezera a...

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ještě rychlý hlas pro variantu A nebo B v Humoriádě. Dobrý den, přejeme si Jitku Němcovou.
2: Ačko.
1: Ačko, dobře, zapisuju, to bylo pro rychle stručné, což je fajn. Dobrý den, kdo dál?
3: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, zdravím vás oba. Upozornil paní režisérku, že ochotníci jsou ve zvonkách, když bude vybírat, a já bych chtěl jeho pokračování.
1: Dobře, tak děkujeme moc. No, děkujeme, ať se daří. No a já myslím, že máme rozhodnuto. Bude to pokračování, tak ještě se vrátíme za panem Šimkem, Sobotou a Nárožný.
4: No, tedy pokud bych vůbec mohl nějak zasáhnout se svým skromným podílem, já bych rád upozornil, že já mám zase připravené. Protože mojí velkou láskou, tak říkají od dětství, byl vždycky zde ten monolog z Raduza z Mahuleny. No, zde, duj. Duj, vych se, boží silný orle,
5: to říká Radus,
4: jen
5: že?
4: Hlas... Ano, Radus, vy to znáte?
5: No tady je to napsaný, Radus. Radus je to taky, samozřejmě, že to známe. Radus hrál vždycky on, já jsem hrál tu jeho.
4: Vy?
5: Jak jsem se jmenoval? Jo, to Mahulenu.
4: Mahulenu? Posíšte, to muselo být ale těžké.
5: Ne, to bylo lehký, já jsem jí pojal jako chlapa.
4: Ach, tak.
5: To nebudeme rozbírat. Podívejte se, my bychom usedli, kdybyste domů, protože vy to máte připraveno zjevně.
4: Já to mám.
5: A my jsme vlastně taková komise pro výběr hereckých adeptů. Taková komise, vy si to tady zarecitujete a my vás posoudíme, případně případně vyhodíme.
4: Já předpokládám, že si k tomu vždycky řeknete svoje.
5: No, samozřejmě,
6: no, my už od toho jsme tady.
4: Ano, od toho jste zde.
5: Tak si spust.
4: Já si tedy spustím.
5: No jistě, je tady vedro, spuste si, co chcete.
4: Ano. Duj. Duj, vyš se, boží silní orle! Jen vlasy moje rvě a berli dechu, kež...
6: Zastav, čověče!
5: Veliký příval slov. Musíme se dohodnout, aby byla taková komunikace. Vždycky, když my uděláme takhle... Vždycky, když my uděláme takhle. Tak ty zavřeš otvor v hlavě, jo?
4: Tak.
5: Ano. Jste domluvený.
4: Ano.
5: Něco mu chceš říct ještě, kolego?
6: No, kolego, pokud by si stál o moje připomínky,
4: Já vám prosím vysím na rtech,
6: Tak dolů. To si nedovolu. Podívej se, chlapče.
5: Kolega už takhle je zatížený.
6: Já taky. Podívej se, chlapče, jednu věc ti řeknu. A opravdu myslím to s tebou dobře. Jestli máš nějakou trému, já vidím, jak se třeseš jako vosika. Jako sulc se nám tady klepeš. Úplně to takhle dělá se stolem. Podívej se, chlapče, na všechno nech bej, jestli si někdy nějaký problémy si měl. Jestli
5: v dětství, to nám se metá,
6: nějaký spalničky v dětství nebo něco a furt na to nemůžeš zapomenout. Tak to nám se metá.
5: Uvolni
6: všecko, odhoď.
5: Ano, správně.
6: To si sebereš potom.
5: Teď už spust.
4: Já pokud bych mohl připodotknout, já do toho teď dám všecko.
6: No něco si můžeš nechat. Tak. To něco mál, nějaký
5: peníze. Abys to měl rezervu nějakou. No, tak jde.
4: Duj. Duj, vy se boží silný orle. Jen vlasy moje rvě a ber mi dechu. Kéž hlas mám sílit toho větru a všechno.
6: Dost! On je jak divej. Podívej se, já to s tebou, chlapče, věř tomu, věř mi nebo ne, jestli ne, tak jo. Já to s tebou myslím jako tvůj táta.
4: Ano.
6: Věř tomu.
4: Ano.
6: A jako tvoje máma ti říká, chlapče,
4: ano.
6: Takhle ne.
4: Ano.
6: Takhle ano. Takhle ne.
0: Humoriáda.
1: A takhle vypadá konec Humoriády té dnešní a páteční. Jitko, děkuju moc za návštěvu.
7: Já vám taky děkuju, pane.
1: Zase příště.
7: Zase příště, mějte se hezky, děti.
1: Ano, užívejte si jaro, užívejte si o víkendu Hvězdné návraty a v příštím týdnu zase naslyšenou u Humoriády.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Kvůli vyšetřování nehody dvou aut je omezen průjezd po silnici 1/6 u Bochova. Koupaliště v Nové Roli ožije v sobotu mezigenerační akcí Den rodin. Klienti Komerční banky a České spořitelny by měli počítat s výpadky nebo odstávkami systémů. A zítra čekejte převážně oblačno, teploty do 14 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Nehoda dvou osobních aut omezila průjezd po silnici 1/6 mezi Karlovými Vary a Prahou u Bochova na Karlovarsku. Jak informovali zástupci záchranných složek, kolize se naštěstí obešla bez zranění. Podle policejního mluvčího Jana Bílka byla u obou řidičů provedena dechová zkouška na alkohol, která vyšla negativně. Provoz v místě je řízený kyvadlově, v obou směrech se tvoří kolony. Akce Den rodin se uskuteční zítra na koupališti v Nové Roli. Nabídne bohatý kulturní program pro všechny generace. Jak řekla zástupkyně ředitelky pořádající obecně prospěšné společnosti náhradním rodinám Ivana Říhová-Kodetová, je to den, který se koná na počest Mezinárodního dne rodin.
3: Snažíme se do toho dne zakomponovat jak tedy osvětu pěstounské péče, tak osvětu práce v sociálních službách, ale samozřejmě zapojit do toho i děti, rodiče, a to je vlastně takový ten kulturní program, který prolíná celým dnem od 10 do 5 hodin.
2: Některé banky v Česku plánují odstávky svých systémů. Například Komerční banka upozorňuje, že během pravidelné údržby od dnešních 21 hodin do zítřejších 22 hodin může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací. Podobně na tom budou taky klienti České spořitelny. Ta potvrdila odstávku internetového bankovnictví George během nocí z pátka na sobotu, ze soboty na neděli a taky z neděle na pondělí. Omezení se týkají hlavně zadávání plateb, placení kartou a výběry z bankomatů budou ale fungovat bez problémů po celou dobu aktualizací. Krátkodobé pronajímání by se v Česku mohlo regulovat. Dotklo by se ubytovatelů platform, jako je Airbnb nebo Booking, kterým lidé často vyčítají hluk nebo nedodržování některých pravidel, třeba požární ochrany. Města navíc nemají přehled o jejich počtech. Změnit by to mělo zprovoznění registru e-turista. Podle Ministerstva pro místní rozvoj k němu dojde letos, dodává vládní zmocněnec pro regionální politiku a cestovní ruch Stanislav Dvořák.
4: Tento registr je připraven v podobě plně funkční. Vedení ministerstva a kolegové jsme se s ním seznámili minulý týden, kdy nám tvůrci té aplikace vlastně ho názorně předvedli. Momentálně je nějakým způsobem v vozovkách zaparkován na našich serverech.
2: Do června chce rezort představit vládě i další návrhy na regulaci. Ty by pak měly jít do připomínkového řízení. Sport. Čeští hokejisté se ve svém prvním zápase na mistrovství světa utkají s Dánskem. Souboj začne ve švýcarském Friburku ve 20 hodin a 20 minut. Počasí. Zítra čekejte převážně oblačno, lokálně přeháňky, místy bude polojasno, později i skoro jasno. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 6 až 9 stupňů. Povane slabý, během dne mírný severní nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, ráno a později večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 6 u Komorní Hůrky na Chebsku havarovalo osobní auto. Na dálnici D6 u Dolního Rychnova na Sokolovsku bouralo osobní auto. Na silnici 1/6 u Bochova na Karlovarsku se došetřuje nehoda dvou osobních aut. Provoz je řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem. A počítejte se zdržením na silnici 13 v Boči u Stráže nad Ohří kvůli odstavenému nákladnímu vozidlu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Hezké a ničím nerušené odpoledne. Posloucháte Český rozhlas a Karlovy Vary a tento týden poslední den v kraji. Pojďte si společně s námi poslechnout, jaký je přehled témat pro následujících 60 minut. Hudební vystoupení nebo prohlídky pro provozního zázemí lázeňského domu. I tak bude vypadat doprovodný program k zahájení sezóny ve Františkových Lázních. Podrobnosti nabídneme za chviličku. Kdo by neznal české loutky Hurvínka a Spejbla a právě Hurvínek slaví v letošním roce významné jubileum. Postavičce je přesně 100 let a připomenejí i výstava v muzeu v Chebu. Karlovy Vary hostí o tomhle víkendu další ročník Matony Running Festivalu. I na tenhle svátek běžeckého sportu vás samozřejmě pozveme. No a začíná festival muzejních nocí, zapojí se do něj i Karlovarský kraj. Jaký program pro návštěvníky nabídnou muzea a galerie v našem regionu, to prozradíme v závěru Dne v kraji. Teď písnička od Janka Ladeckého, Budu všechno, co si budeš přát. Tak si přejte společně s námi a hlavně nepřelazujte nikam jinam, než na Český rozhlas Karlovy Vary.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Část Bublavy na Sokolovsku získá nové vodovodní řady a tlakovou kanalizaci. Vodárny zároveň propojí dvě větve vodovodu, aby při poruchách nemuseli odstavit dodávky vody pro celou oblast. Projekt počítá s napojením domů, které dnes nemají kanalizaci v dosahu, například v okolí rybníka nebo podél hlavní silnice. V centru Karlových Varů v sobotu pokračuje republiková série běžeckých závodů v půlmaratonu. Ve 14 hodin odstartuje běh na 10 kilometrů, v 16 hodin poběží stovky dětí s rodiči trasu rodinné míle a hlavní závod půlmaratonu začíná v 18 hodin. Kde ve městě musí řidiči počítat s dopravními omezeními, říká Jiří Nečásek z organizačního týmu.
2: Byla startovat cíle kolem hotelu Termál, nábřeží Osvobození. Jinak ty ostatní omezení se všechny budou týkat těch území, které jsou zasaženy tím během jako takovým.
1: Zájemci si můžou zítra přijít prohlédnout budovu Českého rozhlasu v Karlových Varech v Zítkově ulici. V rámci dne otevřených dveří budou mít návštěvníci jedinečnou možnost nahlédnout do zákulisí vysílání nebo se potkat s moderátory a redaktory. Akce začíná v 10 hodin a potrvá do 16 hodin. Muzeum v Chebu připomene stoleté výročí od vzniku české loutky Hurvínek. Vernisáž bude zítra od 17 hodin. Součástí expozice je taky krátký úvodní film a připomínka řezbáře Gustava Noska, který v Chebu žil a právě loutku Hurvínka vyřezal. Pokračuje spolukurátor výstavy Michal Beránek.
3: Bude tady originál Gustava Noska, budou tady právě Hurvínci zapůjčené z Německa a budou tady úplně i ty nejnovější, které se vyrábějí v současnosti.
1: Podrobnosti uslyšíte před 17:30. Františkovy lázně oficiálně otevírají novou lázeňskou sezónu. Hlavní program se uskuteční zítra v centru města i v nejbližším okolí. Součástí oslav budou hudební vystoupení, představení gastronomických specialit nebo prohlídky provozního zázemí lázeňských domů. Více už za pár minut. V Česku dnes začíná 22. ročník festivalu muzejních nocí. Zapojila se do něj i města v Karlovarském kraji. Před 17:45 prozradíme, kam se lidé v regionu mohou vypravit.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: 17 hodin a téměř 15 minut, tedy ve čtvrt na 6, jste měli možnost slyšet hlas Petra Němce a Marie Rotrové v písničce Ranní loučení. No a my teď přejdeme k prvnímu tématu dnešní hodiny v rámci Dne v kraji. Františkovy lázně oficiálně otevírají novou lázeňskou sezónu. Související oslavy se odehrají v centru města i v nejbližším okolí. Program slavností by měl oslovit rodiny s dětmi, návštěvníky města, ale i zahraniční hosty. Se starostkou Lenkou Průšovou z politického hnutí Františkovy lázně, Sdružení místních, si o programu zahájení lázeňské sezony povídala kolegyně Jitka Brošková.
1: Paní starostko, historicky kolikátou lázeňskou sezónu Františkovy lázně zahajují?
2: V sobotu zahájíme 233. lázeňskou sezónu v pořadí.
1: Doprovodný program slavností začne už dnes. Tak co jste pro návštěvníky připravili?
2: Ano, je to tak. Od 18 hodin v kolonádě solného a lučního pramene budeme zahajovat hned 3 vernisáže výstav. Mimo jiné i výstava prací žáků naší základní umělecké školy Járy Cimrmana ve Františkových lázních. No a jako takovou tečku v 19.30 opět v hudebním pavilonku u Františkova pramene čeká návštěvníky hudebně třaskavá show s koncertem kapely 100 zvířat.
1: Zítra, to znamená v sobotu 16. května, nabídnou oslavy hlavní program. Tak na které jeho důležité části byste naše posluchače upozornila?
2: Tak určitě bych upozornila na čas 9.30, kdy začíná slavnostní mše svatá v kostele Povýšení svatého kříže. V 11 hodin potom prochází slavnostní průvod právě od kostela Národní třídou až k hudebnímu pavilonku u Františkova pramene, kde proběhne slavnostní zahájení společně se svěcením Františkova pramene a Glauberových pramenů. No a odpolední program už je potom ve znamení hudby. Návštěvníci se mohou těšit například na Kamila Emanuela Gotta, Western Girls, kapelu I Love You Honey Bunny, nebo Olgu Lounovou, Michala Hrůzu, nebo zpěváka Raega s kapelou.
1: Tak a co dalšího ještě nabídne doprovodný program?
2: Připravili jsme toho velkou spoustu. Návštěvníci si u nás budou moci vyzkoušet naše přírodní léčivé zdroje. Máme nachystanou ukázku slatiny, včetně slatinné koupele. Mohou vyzkoušet společnou plynou uhličitou koupel zdarma a čeká je také obrovské množství různých poradenství, ať už je to nutriční poradenství, onkologická prevence. Můžou si určit krevní skupinu, nechat si zkontrolovat kožní znaménka, změřit oči, můžou se seznámit například i s vodíkovou terapií, kterou používáme u nás v lázních. Můžou si nechat změřit hladinu cukru nebo i cholesterol z krvi. Máme přichystáno i kolo štěstí a je toho obrovská spousta, takže jsou všichni srdečně zváni.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
3: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Always on my mind a Pet Shop Boys, 17 hodin a 22 minut, stále posloucháte Páteční den v kraji s datem 15. května 2026 a stále je s vámi u mikrofonu Českého rozhlasu Karlovy Vary David Forst. Před 100 lety se poprvé na scéně objevila legendární loutka Hurvínek. Ten si získal publikum nejenom svým osobitým projevem, ale i typickým koulením očima. Spolu se Spejblem tak začali tvořit nerozlučnou dvojici, která baví generace dětí a dospělých i v dnešní době. Loutku Hurvínka vyřezal řezbář Gustav Nosek. Právě stoleté výročí vzniku loutky Hurvínka připomíná taky muzeum v Chebu. Vernisáž s doprovodným programem bude v sobotu od 17 hodin.
1: Ahojda, kluce, dívky, ahojda, čtobrnice,
2: Tohle video s Hurvínkem přivítá návštěvníky na naší nové výstavě v muzeu v Chebu, věnované stoletému výročí vzniku slavné loutky Hurvínka.
3: Říká Alena Koudelková, spolukurátorka výstavy o Hurvínkovi. Jak dlouho to video trvá?
2: Video má asi 8 minut a vlastně skládá se ze dvou částí, z české a německé, protože tato výstava vznikla v partnerství s německým muzeem loutek v Bad Liebenwerda.
3: Se spoluautorem výstavy o Hurvínkovi s Michalem Beránkem a zaměstnancem muzea v Chebu. Tak jsme teď v místnosti vedle nás vitríny, ty už jsou zaplněné loutkami. Pojďme říct, co všechno tady vlastně lidé uvidí a s čím se návštěvníci seznámí.
4: Předně tedy Gustavu Noskovi jako obyvateli města Chebu a jeho celoživotnímu dílu. Jeho nejslavnější loutkou je tedy přirozeně Hurvínek, který se stává světovým fenoménem, a tomu se věnujeme pak v těch následujících místnostech. V té první je tedy jeho průnik před televizní a filmové kamery a ten následní se věnuje už tomu Hurvínkovi opravdu, který pronikl do světa od Mexika přes Evropu až po Tajvan, Japonsko.
3: Hurvínku tady bude několik.
4: Ano, bude tady Hurvínku několik, bude tady originál Gustava Noska, budou tady právě Hurvínci zapůjčené z Německa, které dělal pro tehdejší východoněmecké scény, a budou tady úplně i ty nejnovější, které se vyrábějí v současnosti.
3: Velká vitrína, Mánička, Spejbl, Hurvínek, Žerik, prostě zkrátka tak, jak známe z pohádek, tak všechny ty postavičky tady jsou v téhle velké vitríně.
4: Ano, to je vlastně ta velká vitrína připomenující to stoleté jubileum, ke kterému i tato výstava vznikla, a jak vidíte, vlastně všechny postavičky jdou přát Hurvínkovi k jeho narozeninám.
3: Po pravé straně a tady po levé straně Hurvínek drží s jiným Hurvínkem židli.
4: Ano, to je vlastně ten nejstarší a nejnovější. Tenhle je z roku 2025, tenhle je z těch 50. let.
3: V této vitríně mohou návštěvníci vidět takzvanou hmyzí kapelu, dodává Alena Koudelková, kterou původně kdysi vyřezal Jan Vavřík Rýs, což byl další významný plzeňský loutkář. A tato hmyzí kapela hrála ve slavné loutkové hře Hurvínek mezi broučky. Gustav Nosek potom v roce 45. vyřezal potom i tady v Chebu a patří vlastně mezi naše nejcennější sbírkové předměty v rámci pozbírky loutky. Vidíme tam čmeláka, komára a všichni mají nějaký hudební nástroj.
5: Výstava, která připomíná stoleté výročí od vzniku loutky Hurvínka, bude v muzeu k vidění do 11. října. Z Chebu Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Přejeme pohodové pozdní odpoledne, je 17 hodin a 31 minut, hrajeme vám do dobré pohody a do dobré nálady, třeba i písničku od Roxette, Sleeping in my car. Karlovy Vary si před mnoha lety získali srdce filmařů svým půvabem, ale už před pár lety okouzlují také běžce. Tento víkend se v našich největších lázních uskuteční další ročník Matony Running Festivalu Karlovy Vary 2026. Malebná trasa běžce zavede k řece Teplá a na kolonádu se slavnými promenádami. S Jiřím Nečáskem z organizačního týmu si o svátku běžeckého sportu povídala kolegyně Zlata Kinsová. Tady je malý záznam.
1: Co je to vlastně za akci, za festival? Třeba nás teď poslouchá někdo, kdo ho blíže ještě nezná.
2: Tak je to festival, je to primárně běžecká akce, to znamená, jsou to ať už závody, kdy se opravdu soutěží ve špičkové kvalitě, a taky jsou to běhy pro všechny generace, ale právě, jak tomu říká ten název festival, chtěli bychom nabídnout zábavu pro všechny věkové kategorie, a to nejenom sportovní, ale právě v nějakých těch doplňkových aktivitách, ať už to, že bude na místě koncert, nebo i běžcům po trati budou hrát DJové, saxofonista nebo kapely.
1: Jak dlouho už se koná Matony Running Festival Karlovy Vary a proč jste si pro závody vybrali právě Karlovy Vary?
2: Letos to bude 13. vydání, on se poprvé v Karlových Varech závod konal v roce 2013, jednou samozřejmě byl také postižen tím covidovým obdobím a byla to snaha poté, co Raníček organizoval závody v Praze, vlastně ukázat nejenom českým, ale i zahraničním běžcům ostatní krásná města České republiky a myslím si, že Karlovy Vary přesto jsou poměrně malým městem, byly jasnou volbou, protože je to velmi krásné místo a opravdu jednou z takových našich snah je, aby lidé v běžeckých teniskách objevovali krásná města České republiky.
1: Matony Running Festival Karlovy Vary se stal už tradiční naší akcí našeho regionu. Kdy a kde se uskuteční letošní ročník a jaké závody budou součástí letošního ročníku?
2: Tak se vše koná tuto sobotu 16. května. Celé centrum je kolem hotelu Thermal. Začínáme ve 2 hodiny tím prvním doprovodným závodem, který je běh na 10 kilometrů. Potom ve 4 hodiny startuje DM Rodinná míle, což je takový krátký běh vlastně pro všechny generace. V 5 máme možná ten zábavnější a to je Bambini Run a běhy pro ty nejmenší od 100 do 200 metrů a ten hlavní titulární závod Matony půlmaraton Karlovy Vary startuje o 18 hodin.
1: O účast na této akci je velký zájem, na které závody je možné se ještě přihlásit, protože některé už jsou plné, je to tak?
2: Je to přesně tak, nás ohromně těší obrovský zájem o běhání, který je, řekněme, vlastně po celé České republice a vlastně závody Raníček naplňují velmi rychle svoji kapacitu, takže ty hlavní soutěžní závody, což je pro nás ta 10 půlmaraton, už jsou opravdu bohužel naplněné, ale rád bych pozval zvlášť rodiny a děti právě na tu DM Rodinnou míli, je to vlastně okruh takový plus minus 2-kilometrový, také po těch nejkrásnějších místech a tam je pořád možnost se zaregistrovat, případně ještě přijít v sobotu na expo a zaregistrovat se na místě, ale samozřejmě doporučuji nejlépe online na našich webových stránkách.
3: Den v kraji. Český rozhlas Karlovy Vary vás zve na Den otevřených dveří. V sobotu 16. května vám nabídneme jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěže, že peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Zítkově ulici v Karlových Varech.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: V Česku dnes začíná festival muzejních nocí do letošního 22. ročníku, který potrvá až do 13. května. Se zapojí 656 institucí v 208 městech po celé republice. Pro návštěvníky budou připravené noční prohlídky muzeí a galerií, ale i doprovodné akce. Na co všechno se můžou lidé těšit v Karlovarském kraji, tak to už je teď otázka pro Danu Jelínkovou, kterou vítám u mě ve studiu a přeji pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne, program nabídne komentované prohlídky, koncerty, workshopy, tematické večery i speciální akce s policií České republiky.
1: Dano, buďme konkrétnější, kde v regionu v rámci festivalu přivítají jako první návštěvníky a co je pro ně vlastně připraveno?
2: Tak dnes se můžou zájemci vypravit do muzea ve Žluticích. Od 20 hodin budou připravené nejen komentované prohlídky, ale zahraje i kapela Modrá kost. Zítra, tedy v sobotu 16. května, to bude muzeum Cheb a jeho ústředním tématem jsou loutky a loutkáři. Program začne v 17 hodin ve Valštejnské obrazárně vernisáží výstavy věnované Hurvínkovi. O této mimořádné expozici jsme vás už v našem vysílání i ve dni v regionu informovali. Po vernisáži budou následovat komentované prohlídky. Od 19 hodin je pak připravené představení souboru Buchty a loutky, věnované právě Hurvínkovi a nastunované pro tuto příležitost. No a v prostorách muzea nebudou chybět ani tvůrčí dílny.
1: Dano, prozraď našim posluchačům, která další města se zapojila do letošního ročníku muzejních nocí.
2: Tak v první řadě samozřejmě je to krajské město. V Karlovarském muzeu návštěvníky čeká například muzejně vědecko-policejní noc. Uskuteční se 22. května od 18 do 22 hodin a nabídne interaktivní program zaměřený na robotiku, šifry, 3D tisk, kriminalistické metody nebo virtuální realitu. Speciální večerní program je pak připravený na dvorku ředitelství muzea Karlovy Vary, které sídlí v ulici Pod Jelením skokem. Nabídne večerní čtení Pod lampou s herečkou Lucí Domesovou. Podzemí Vřídla připravilo mimořádné komentované prohlídky a zámecká věž pak představí expedici za poznáním karlovarského dědictví, spojené se setkáním s duchem pramenů a jeho poselstvím pro budoucí generace. No a policie České republiky otevře zájemcům podzemní kryt pod bazénem Termál, kde se uskuteční komentované prohlídky a s komentovanými prohlídkami a odbornou přednáškou o rekonstrukci národní kulturní památky se do akce zapojí i Císařské lázně. 2. a 3. června se lidé můžou vypravit ještě do Kyselky u Karlových Varů, kde Matony muzeum připravilo večerní prohlídku historického Lešnerova pavilonu. Součástí programu bude i doprovodný program.
1: Dano, kde najdou zájemci informace o programu muzejních nocí v Karlovarském kraji?
2: Tak veškeré informace jsou k dispozici samozřejmě na webových stránkách Asociace muzeí a galerií nebo na webech muzeí a galerií v regionu.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Seber si to sama. Počasí.
1: Víkend je doslova za dveřmi a spousta z vás určitě čeká a je zvědavá, jaké bude počasí zítra, tedy v sobotu 16. května. No a od toho tu mám teď toho nejpovolanějšího Tomáše Bejvedu z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni, kterého zdravím, přeji krásné odpoledne. A Tomáši, rovnou se vás zeptám, jak bude dnes v noci a večer.
2: Dobrý den, tak v průběhu večera a noci bude převážně oblačno, přičemž večer se lokálně vyskytnou ještě přehánky, které budou postupně ustávat. Během noci pak bude docházet k částečnému protrhávání oblačnosti a k ránu se může místy objevit i polojasno a ty nejnižší teploty klesnou na hodnoty od 5 do 2 stupňů Celsia. Při déle vytrvající zmenšené oblačnosti může být až 1 stupeň Celsia a místy se vyskytnou i přízemní mrazíky.
1: A teď Tomáši, to, co jsem zmínil před malou chviličkou, zvědavost neutichá, jak bude zítra v sobotu 16. května.
2: Tak postupně to bude ve znamení toho lepšícího se počasí, bude zítra většinou oblačno, odpoledne se tedy mohou lokálně objevit i přehánky, nelze vyloučit ani výskyt bouřky, ale večer pak ty srážky budou ustávat a bude docházet i k ubývání oblačnosti, později večer většinou až do vyjasnění a co se týče teplot, tak ty vystoupí na hodnoty od 11 do 14 stupňů Celsia, na horách to bude většinou mezi 6 a 9 stupňů Celsia.
1: Za počasí díky Tomáši Bejvodovi do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Tomáši, mějte hezký zbytek pátku a samozřejmě i příjemný víkend. Díky a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: 17 hodin 54 minut, páteční den v kraji, hlásí pomalu, ale jistě svůj konec a David Force pro dnešní den loučí. Já vám nabídnu před koncem hodiny a před zprávami s Hanou Zubkovou samozřejmě ještě jednu písničku, tentokrát to bude písnička Život je krásný od kapely Krištof. No a tentokrát vás pozvu samozřejmě na zítřejší den otevřených dveří sem k nám do Českého rozhlasu Karlovy Vary, který je od 10 do 16 hodin. Budu se na vás moc těšit, mý kolegové taky, tak určitě doražte. No a teď, jak jsem slíbil, Život je krásný, kapela Krištof a hezký zbytek dnešního, tedy pátečního večera.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Aše na Chebsku připravují prostory pro ambulanci plicní lékařky. Fungovat bude příští rok. V Konstantinových lázních zahájí o víkendu lázeňskou sezónu. U didaktických testů letos neuspěla skoro desetina maturantů. A zítra čekejte převážně oblačno, teploty do 14 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Aši na Chebsku bude ordinace plicní lékařky. Sídlit bude v Klostermanově ulici ve vile, kterou radnice odkoupila od soukromého vlastníka. Za objekt město zaplatilo přes 7 milionů korun. Jak říká starosta Vítězstav Kokoř z hnutí ANO, v plánu jsou teď úpravy prostor.
4: Tam připravujeme prostory a samozřejmě tam jsou programy Karlovarského kraje a programy Aše pro zdravotníky, pro vybavení ordinací. Úplně přesně o tom vybavení jsme nemluvili, kdo co bude platit, ale počítám, že něco samozřejmě bude na náklady paní doktorky a něco bude mít město.
3: V Konstantinových lázních tento víkend zahájí lázeňskou sezónu. Třídenní akce začíná dnes, kdy je na programu koncert, výstava a taneční večer. Hlavní program je naplánovaný na zítřek a nabídne žehnání Prusíkova pramene, akrobatická vystoupení, řemeslný jarmark, módní přehlídku i ukázku veteránů. Z Plzně se zájemci do Konstantinových lázní můžou dostat i vlakem, radí Jan Florian z místní akční skupiny Český západ.
5: Návštěvníci můžou přijet z Plzně přímým spojem vlaku, který jezdí každé dvě hodiny a ten, který to stíhá na zahájení, odjíždí v 8.50 z Plzně hlavního nádraží a já mám takovou informaci, že ho bude řídit Jiří Bízek, to je legendární mašinfíra na bezrudické lokálce, která letos slaví 125 let.
3: U státních maturit letos neuspěla necelá desetina studentů. Didaktické testy psalo zhruba 81 tisíc maturantů. Loni jich neuspělo zhruba 12%.
6: Největším problémem byla letos pro maturanty matematika. Didaktický test nezvládlo téměř 13% studentů. U českého jazyka a literatury neuspělo přibližně 6% maturantů a u angličtiny asi 3%. Pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.
7: Tradičně je neúspěšnost nižší u gymnazistů, dále pak u licejí. Střední odborné školy byly lehce nad republikovým průměrem.
6: Pokud maturanti s výsledkem nesouhlasí, můžou ve škole do testu nahlédnout, radí předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
8: A můžou případně podat na ministerstvo školství, pokud tam najdou nějakou chybu, třeba v hodnocení, žádost o přezkum.
6: Výsledky znají taky uchazeči o studium na středních školách. V prvním kole přijímaček uspělo přes 93% deváťáků, podobně jako loni. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
3: U dánského ostrova Anholt moře vyplavilo mrtvou velrybu. Dánské úřady teď zjišťují, jestli se jedná o keporkaka s přezdívkou Timmy. Ten několikrát uvázl na severu Německa a po náročné záchranné akci začátkem května ho tým dobrovolníků vypustil v severním moři. Velryba nalezená u Dánska uhynula nejspíš před nějakou dobou a leží zhruba 75 metrů od pobřeží. Odborníci odebrali část tkáně z ocasní ploutve. Vzorek pošlou k analýze do Německa. Sport. Kanoista Martin Fuchsa ovládl na světovém poháru v Brandenburgu závod na 1000 metrů. Druhý Číňan Wu Shengyue zaostal za českým olympijským vítězem o necelou sekundu. Počasí. Zítra čekejte převážně oblačno, lokálně přehánky. Místy bude polojasno, později i skoro jasno. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne mírný severní nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, ráno a později večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Počítejte se zdržením na silnici 13 v Boči u Stráže nad Oří na Karlovarsku kvůli odstavenému nákladnímu vozidlu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Muziky, muziky.
9: Dobrý podvečer na vlnách rádia vašeho kraje. K poslechu pořadu Muziky muziky vás vítá a přeje příjemný poslech Antonín Bulka. Dnes vám zahraje rožmitálská venkovanka pod vedením kapelníka Josefa Janouška se zpěváky Markétou Petráškovou, Danou Veseckou, Milanem Cacákem a Josefem Janouškem skladby muzikanta, skladatele a textaře Josefa Balka.

Dozněla Voždanská polka autora hudby i textu Josefa Balka. Josef Balek se narodil 30. ledna 1922 v Voždanech v okrese Příbram v muzikantské rodině. Jeho děd hrál na trumpetu a otec byl výborným trombonistou. 35 roků byl kapelníkem populární voždanské kapely Balků. Josef již v předškolním věku projevoval velký zájem o hudbu a začal se učit na ventilový trombon. V posledním roce základní školy přestoupil z trombonu na snížcový pozoun. Po skončení základní školy pracoval v lese jako dělník a stále se zdokonaloval ve hře na pozoun.

18 letech nastoupil do orchestru divadla Járy Kohouta. Po roce působení v tomto orchestru začal studovat hru na pozoud na státní konzervatoři v Praze ve třídě profesora Jaroslava Ušáka, kterého si velmi vážil. Ten říkával svým žákům, muzika si žádá největší disciplinovanost a každé její šizení se v budoucnu vymstí.

Po skončení studia na konzervatoři vyhrál Josef Balek konkurs do Slovenské filharmonie na post prvního pozounisty a vedoucího pozounové sekce z 23 uchazečů. Šéf dirigentem Slovenské filharmonie byl tehdy Václav Talich.

touhy po rodném kraji se Josef Balek zúčastnil konkurzního řízení do operního orchestru Plzeňského divadla Josefa Kajetána Tyla, kam byl přijat jako první pozounista. Po 3 letech působení v Plzeňském divadle zkusil konkurzní štěstí do Plzeňského rozhlasového orchestru. Po úspěšném konkurzu setrval Josef Balek v tomto orchestru 27 roků. Funkci prvního pozounisty zastával až do odchodu do důchodu.

Vedle klasické hudby měl rád také lidovou hudbu, ve které vyrostl a hledal posilu pro náročnou práci v hudbě klasické. V plzeňském rozhlase natáčel například s malou dechovkou Plzeňačkou, s Polatovou Šumavankou a staročeskou dechovkou Miloslava Chmela. S těmito dechovkami nahrál na pozou nebo tenor mnoho skladeb a gramofonových desek.

Josef Balek se také věnoval pedagogické činnosti. Byl prvním profesorem konzervatoře v Plzni, kde 4 roky vyučoval hru na pozoun. Po odchodu do důchodu vyučoval v Rožmitálské lidové škole umění hru na žestové dechové nástroje.

Já jsem poznal Josefa Balka jako student konzervatoře a jako staršího kolegu v plzeňském rozhlasovém orchestru a ve staročeské dechovce Miloslava Chmela. Později jako hudební režisér, když jsem režíroval natáčení plzeňského rozhlasového orchestru, jsem se přesvědčil o muzikantských a lidských kvalitách Josefa Balka. Byl to skromný člověk. Zemřel 7. července 1998. Čest jeho památce. Naslyšenou na vlnách rádia vašeho kraje v pořadu Muziky se těší Antonín Bulka.

Krásný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu vítejte u poslechu špalíčku lidových písní. Jde mu to, jako když bičem mrská. Upletl na sebe bič, má jazyk jako bič. Všimli jste si, v kolika lidových rčeních se objevuje bič, tedy nástroj hospodářů a kočích? Podíváme se na to v dnešní folklorní půlhodince. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Tak tedy, jak vypadal takový bič, tedy nástroj k pohánění koňského, kravského nebo volského potahu u našich předků, určitě dobře víte. Skládal se z dřevěného nebo bambusového takzvaného bičiště a z řemínku uvázaného na horním konci bičiště pomocí poutka. Na řemínku bývaly uzlíky a často také barevný střapec. Řemínek přitom musel být dostatečně dlouhý, aby bylo snadné práskání, pobízející zvířata k rychlejšímu pohybu. Ale pozor, dobří hospodáři a kočí nepoužívali bič ke šlehání zvířat, ale pouze k jejich pohánění lehkým dotekem a práskáním.

dnešním špalíčku si připomínáme důležitý nástroj hospodářů a kočích, tedy bič, a nutno říct, že dobrý bič býval pýchou každého kočího a býval také dobrým dárkem. Takový bič sehrával důležitou roli i v řadě výročních obřadů a zvyků, zvlášť o Vánocích. V předvečer významných svátků vyháněl hospodář práskáním zlo od domu. Bič se ale objevuje i v celé řadě lidových rčení a na ta se podíváme hned po dalších písničkách.

0: tak a pojďme se tedy podívat na lidová rčení, ve kterých se objevuje bič. Asi nejznámější je rčení plést si sám na sebe bič, což znamená sám si připravovat své trápení nebo utrpení. Slyšela jsem i pobídku švihni se bičem ve smyslu pospěš si. Když je někdo příliš hubený, říká se o něm, že by se mohl svlékat za bičem. Když mluví velmi rychle, má jazyk jako bič. A podobných rčení existuje ještě víc. Podíváme se na ně zase po písničkách.
1: Jede pošta z Vídně, má koníčky šimle. Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop. Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop. Koníčky řechtají, po straňky vrzají. Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop. Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop.

Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop. Pojedem přes hájek, tam je pěkný chládek. Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop. Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop.

hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop. Vraný koník skáče, mnohá pana pláče, hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop. Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop.

V dnešním špalíčku si povídáme o lidových rčeních našich předků, ve kterých se objevuje bič, tedy nástroj hospodářů a kočích. Je zajímavé, do kolika rčení taková věc, jakou je bič, pronikla. Určitě jste se už setkali s přirovnáním, jde mu to, jako když bičem mrská, tedy že mu to jde dobře, pěkně od ruky. Polské lidové je rčení z písku bič kroutit, které znamená marně se namáhat. No a zřejmě novodobější bude výraz školáků, respektive spíš jejich rodičů, kteří jedničky ve škole označují právě jako biče.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte špalíček lidových písní, dnes věnovaný důležitému nástroji hospodářů, tedy biči. Trochu jiný byl formanský bič, který se skládal z pružné hůlky a takzvaného švihadla nebo špagátu. Formani nejvíce kupovali už hotové biče, nebo si je občas i sami vyráběli. Formanským bičům byla často přisuzována i kouzelná moc. Bylo jimi prý možné znehybnět konkurenční zápřah a také prý dovedli koně donutit k převezení nadměrně těžkého nákladu. Alespoň tomu naši předci věřili. Ale to už by byla zase jiná kapitola. Pro dnešek se s vámi ve špalíčku lidových písní rozloučím a budu se těšit na slyšenou zase přesně za týden. Hezký večer vám přeje Michaela Vondráčková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj postaví pro základní a střední školu v ulici Závodu míru v Karlových Varech víceúčelové hřiště. Hurvínkovi je 100 let, připomene ho výstava v muzeu v Chebu. S náborem má policistům pomoci nové rekrutační středisko v centru Prahy. Sboru chybí asi 5000 lidí. A zítra čekejte převážně oblačno, teploty do 14 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. U základní a střední školy v ulici Závodu míru v Karlových Varech Staré Roly vznikne víceúčelové hřiště. Postaví ho Karlovarský kraj za více než 14 milionů korun. Podle krajské radní Hany Žákové z hnutí ANO práce začnou a zřejmě i skončí letos. Dodala, že škola, kterou navštěvují děti se specifickými potřebami vzdělávání, je poslední krajskou školou bez vlastního sportoviště. V nejbližších dnech bude podepsána smlouva s dodavatelem. Muzeum v Chebu připomene stoleté výročí od vzniku české loutky Hurvínek. Vyrobil ji řezbář Gustav Nosek, který ve městě žil. Na výstavě budou k vidění jak původní loutky, tak i ty, které vznikly v současné době, říká spolukurátor výstavy Michal Beránek.
2: Čemu se chceme věnovat? Předně tedy Gustavu Noskovi jako obyvateli města Chebu a jeho celoživotnímu dílu. Jeho nejslavnější loutkou je tedy přirozeně Hurvínek, který se stává světovým fenoménem, jeho průnik před televizní a filmové kamery. A ten následný se věnuje už tomu Hurvínkovi opravdu, který pronikl do světa od Mexika přes Evropu až po Tajvan, Japonsko.
0: Vernisáž bude v muzeu v Chebu v sobotu od 17 hodin. V rámci výstavy budou taky komentované prohlídky a edukační programy pro školy. Policii chybí zhruba 5000 zaměstnanců. S jejich náborem má pomoci nové kariérní a rekrutační centrum v Praze. Informace tam získají nejen zájemci o práci u sboru, ale taky policisté o možnosti kariérního postupu. Prostory v ulici Na Perštýně bude policie využívat taky jako komunitní centrum, říká vedoucí personálního a náborového oddělení Petra Literová.
3: Tento prostor je i tak konstruovaný, že můžou tady být akce pro veřejnost, různé workshopy od 7 hodin do 16.45. Je pondělí až čtvrtek a pátek máme teda zkrácenou dobu, což je od 7 hodin do 14.30.
0: Na vrcholu hory Giewont v polských Tatrách zasáhl blesk dva lidi ze skupiny turistů. Oba jsou zranění. Podle polské televize TVN24 těžce raněného naložili záchranáři horské služby do vrtulníku a přepravili do nemocnice. Druhého lehce zraněného snesli do údolí, poté ho do nemocnice převezli terénním vozem. Tři zbývající turisté jsou v pořádku. Minulou sobotu zasáhl blesk v rakouských Alpách 28-letou Češku a vážně ji zranil.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte převážně oblačno, lokálně přehánky. Místy bude polojasno, později i skoro jasno. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 6 až 9 stupňů. Povane slabý, během dne mírný severní nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. Ráno a později večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Počítejte se zdržením na silnici číslo 13 v Boči u Stráže nad Oří na Karlovarsku kvůli odstavenému nákladnímu vozidlu. Auto je v nepřehledném úseku. Projíždíte tam se zvýšenou opatrností. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem řidičům šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistra dnes přišla doslova udivená. Říkala, co se to s těmi lidmi děje. Oni začali psát všechno zvlášť. No jak jste to myslela? Dobrý den.
2: Dobrý den. Máme v češtině sice nevelkou skupinu slov, ale přece jenom jich pár je, pár typů, která vznikla skládáním neboli spojením dvou různých slovních základů. No a tahle slova v poslední době vídám napsaná zvlášť, nevím proč.
1: Tak buďme konkrétní, ve kterých případech teď v poslední době chybujeme, co se má psát dohromady a píšeme to chybně zvlášť.
2: Neříkám, že je to nějaký častý jev, ale zkrátka objevuje se taková slova jako velkolistý, stále zelený nebo drobnohled, tak zvěrolékař, ta se objevují rozpojená.
1: Mm-hmm. Jak to ale poznat? Protože některá slova zase píšeme zvlášť, nejsou to složeniny a některá mají dokonce možnost, že je můžeme psát dvěma variantami.
2: Tam samozřejmě nejlepší je se podívat do nějaké jazykové příručky a ověřit si to. Souvisí to totiž trochu s tím, že některé ty složeniny vznikly už rovnou jako složená slova a právě z takových slov jako zvěrolékař to poznáme, protože je nám jasné, že tím vznikl nový význam, tudíž je to jedno slovo. Ale pak jsou slova, která se původně psala zvlášť a ta tendence je, protože už dnes je bereme také jako se samostatným významem obě dohromady, tak postupně začít je psát dohromady. Ale máme slova v takové té přechodné fázi, například voděodolný, což není příliš frekventované slovo, ale tam si můžeme stále ještě vybrat, jak to napíšeme. A asi nejběžnější výraz, u kterého také ještě máme volbu, je takzvaný.
1: Jak jsme na tom vlastně v češtině s těmi složeninami, cizím slovem kompozity? Máme jich míň nebo víc než jiné jazyky? Taková němčina, ta je na to expertka. Tam se složí, co se dá dohromady.
2: Němčina je převážně takzvaný syntetický jazyk, to znamená, že ta slova skládá z různých základů. Češtině říkáme flexivní neboli ohebný jazyk, to znamená, že přidáváme něco před slovo, něco za slovo, předpony, přípony a ty pak ohýbáme a to je ten produktivní nebo nejběžnější způsob, jak slova v češtině vznikají.
1: Jestli pak se s vámi rozloučím někdy jako s jazykoporadkyní, nebo tohle se nespojí, jazyková poradkyně?
2: Já myslím, tak za 50 let to probereme.
1: No, ale ne my dva.
2: To není úplně optimistický závěr.
1: No, buďte realistka.
2: Možné je všechno.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stavění sněhuláků byla oblíbená zábava už v dávné minulosti? Neumíme přesně říci, kdo postavil prvního sněhuláka. S jistotou ale víme, že se kresbička postavy uplácané ze sněhu objevila už v holandské modlitební knížce z roku 1380, známé jako Kniha hodinek. Na samém konci 15. století vymodeloval, patrně pověřen vládcem Florencie, na nádvoří Medičejského paláce postavu ze sněhu sám slavný malíř a sochař Michelangelo Buonarroti. Sněhuláky najdeme i v díle věhlasného Williama Shakespearea. Psal o nich v dramatu Richard II. O lidech, jejichž oddanost je jen zdánlivá, se v něm říká, že jsou jako sněhuláci, kteří roztají na slunci. Pravé popularitě se sněhuláci začali těšit v 18. století. Často byli zobrazováni s hrozivým výrazem jako stělesnění zimy a třeskutého mrazu. V následujícím století se sněhulák stává sympatickým chlapíkem s příjemným úsměvem v dětských knížkách, na vánočních pohlednicích či ozdobách. Největšího sněhuláka na světě postavili v roce 2008 v USA. Měřil přes 37 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Od dnešního vydání Sousedů připravil kolega Richard Čulko rozhovor s Josefem Šorfou, kolegou z Českého rozhlasu Karlovy Vary, kde připravuje seriál Sudetské stopy.
2: Český rozhlas Karlovy Vary vysílá od února nový seriál Sudetské stopy. Ten připomíná zapomenuté příběhy, pamětihodnosti i osobnosti spojené s původními obyvateli Karlovarského kraje. Nový seriál se zaměřuje na historii pohraničí, která byla poznamenána druhou světovou válkou a poválečným odsunem obyvatel. Právě tyto události dodnes ovlivňují vztah lidí ke krajině i k místům, kde žijí. Sudetské stopy chtějí nabídnout širší a klidnější pohled na společnou česko-německou minulost a ukázat, že region má co objevovat i dnes. Minulost zdejšího regionu vůbec typická není a vztah k němu si vlastně vytváříme teprve v posledních letech. Je co objevovat, uvedl autor seriálu Josef Šorfa. Josefa Šorfu jsem si v rámci autorského čtení na zámku Štědrá vyspovídal. Pane Šorfo, jak jste k tomuto tématu vůbec přišel?
3: No, možná to téma spíš přišlo ke mně, protože sudetské stopy, to je věc, na kterou narážíte, ať už tady v Karlovarském kraji, kde vysílám, jedete v podstatě kamkoliv. Do hor, do lesů, do města.
2: Kolik pořadů už bylo vysíláno?
3: Tak zatím bylo odvysíláno 13 pořadů, ať už jde třeba o povídání s autorkou knížky Jitkou Blaškovou, Anet Chen, Děvčátko ze Sudet, povídání o starých mapách, o chebském knoflíku, o téměř zapomenutém fenoménu, o tom, že přijedete někam na místo, kde si domluvíte sraz na náměstí v Lauterbachu, a to samozřejmě znalci vědí, že tam už žádné náměstí není, ale je to jakási plocha, kde jsou pozůstatky kostela, pozdější čisté tedy, kde je parta lidí, kteří se o to místo starají, a takových témat jsou desítky. Já mám zatím plán na 20 dílů, které mám rozpracované, a minimálně dalších 20 určitě se ty témata najdou. Bohužel jsem limitovaný jenom krátkou dobou, těmi 3 až 5 minutami. Ty příspěvky se objevují jak v Českém rozhlase, v tom klasickém vysílání každý čtvrtek, nebo potom i na webu, na Facebooku, kde dávám tu zvukovou stopu delší.
2: Které téma bylo z těch 13 nejzajímavějších, nebo které vás překvapilo?
3: Člověk má povědomí o řadě věcí, kdy já vlastně ta témata skládám jako mozaiku. Těch témat jsou desítky, ale možná zůstanu hned u toho prvního, kde jsem se věnoval soše františkolázeňského Františka, respektive jeho autorovi. To je socha františkolázeňského Františka, je socha, kterou zná v západních Čechách, řekl bych skoro v celé republice, úplně každý. Jo. Osud Gustava Adolfa Majerla už téměř nikdo, a o to mi to více přišlo překvapivé, ten kontrast, že zatímco Františka zná každý, tak to, že pan Majerl musel odejít do Německa a z žalu roztloukl všechny malé podobizny, které měl, tak to bylo hodně překvapivé.
2: Vy jste díky nejen tohoto seriálu pohybujete denně v Sudetech nebo v Egerlandu. Co říkáte na aktivity vládní strany SPD ohledně sudetoněmeckého dne v Brně?
3: Mně to přijde zaprvé hodně nešťastné, protože téma sudetských Němců tady nejčastěji zvedají populisti před volbami,

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovna dnes schválila změny rozpočtových pravidel. Zástupci státního podniku Diamo zvažují obnovení těžby zlata na Jesenicku. A počasí zítra bude rozdílné, od polojasna na západě republiky po zataženost deštěm na východě. Maxima kolem 14 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Poslanci schválili změny rozpočtových pravidel. Část výdajů by se podle návrhu nově nezapočítávala do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu. Opozice to kritizuje.
2: Vládní koalice návrh prosadila až na několikátý pokus díky pevnému času hlasování. Opozice totiž chtěla dál obstruovat. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib varoval před dalším zadlužováním země.
3: Není možné, aby si tady z toho Alena Schillerová udělala politické kasino z rozpočtu a ten účet poslala mladým a rodinám s dětmi.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá s tím, že seznam povolených výdajů rozšíří třeba o dopravní stavby. Upozorňuje, že maximální povolené schodky, jak je dojednala minulá vláda, nejsou reálné. V příštím roce by to znamenalo deficit 150 miliard korun.
4: Jak bychom to asi udělali z roku na rok, když nám tady nechali díru za rok 25 skoro 300 miliard.
2: Opozice avizovala, že se kvůli návrhu obrátí na ústavní soud. Teď změny posoudí Senát. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Už pouze dva týdny mají obyvatelé Semil na poslání návrhu do letošního takzvaného participativního rozpočtu. Termín skončí 31. května. Město má na projekty připravený 1 milion korun.
5: Doručené návrhy radnice posoudí a ty vhodné zařadí do ankety. Lidé o nich budou moct hlasovat v listopadu. Město je pak nechá vybudovat příští rok. V minulých letech lidé v Semilech vybrali například úpravu hasičské zbrojnice v Bítouchově nebo doplnění vodního herního prvku na ostrově. Ze Semil Michal Jemelka, Český rozhlas.
0: Pracovníci státního podniku Diamo zpracovávají studii proveditelnosti obnovení těžby zlata u Zlatých hor na Jesenicku. Dokumenty posoudí z hlediska ekonomiky, dopadů na životní prostředí a také na obyvatele regionu. V červnu studii projedná dozorčí rada Diama. Potvrdil to vedoucí odboru hornictví tohoto státního podniku Karol Šmehel.
6: Studie proveditelnosti je proces, při kterém simulujeme potenciální těžbu a zpracování toho nerostu. Teď aktuálně budeme předkládat dozorčí radě státního podniku Diamo tuto první etapu studie proveditelnosti v červnu a následně budeme očekávat jejich rozhodnutí a samozřejmě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu o tom, zdali a jak budeme pokračovat v návazných krocích. Sport.
0: Čeští hokejisté přibližně za 16 minut nastoupí ke svému úvodnímu zápasu na letošním mistrovství světa ve Friburgu se střetnou s Dánskem. Už odpoledne Finsko porazilo Německo 3-1 a Kanada zdolala Švédsko 5-3.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme regionálně velmi rozdílné počasí. Zataženo s občasným deštěm, místy trvalejším čekáme hlavně na východě republiky, ojediněle také bouřky. V severozápadní polovině Čech přehánky jen ojediněle, na západě může být až polojasno. Maxima zítra mezi 9 a 14 stupni, v severozápadní polovině Čech mezi 12 a 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 směr Brno-Praha popojíždí kolona před sjezdem na Větrný Jeníkov. Ve stoupání na kilometru 105 je zúžení do jednoho pruhu a potrvá do neděle. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Vesele a zdravě. Dobrý večer a přejeme příjemný poslech.
1: Vesele a zdravě.
7: Jsme připraveni, poradna opět v provozu, na hodinu jsme tu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou, už na mě kouká a mikrofony zaplí. Dobrý den, paní doktorko.
8: A s Patrikem Rozehnalem, dobrý den.
7: Téma něčeho moc bude.
8: Čeho? Ano, toho, čeho my ženy se snažíme zbavit.
7: A my muži?
8: A vlastně někteří muži už se toho snaží zbavovat také.
7: Ano.
8: Patriku, jsou to chlupy.
7: Ano, takže když má někdo větší ochlupení, než by se zdálo být normálním.
8: Nebo než se mu líbí.
7: Tak to je dnešní téma tady. Ano, dobrá. Jako vždycky na úvod jeden vtip můžu?
8: No, jsem s ním.
7: Trošku odvážnější. Žena přijde k doktorovi kvůli její hormonální léčbě. Doktor si i hned všimne, že ve výstřihu jí rostou chlupy a ptá se, zdá se, že vám chlupatí hrudník, jak daleko to jde? No až dolů k šourku, ale to je další věc, o kterém jsem s vámi chtěla mluvit.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a to dnešní téma tohoto dílu je nadměrné ochlupení. Zatímco ženy často trápí pár chloupků na bradě, mužský porost na hrudi může připomínat někdy i svetr, když to takto nazvu. Naše redaktorka pořadu Vesele a zdravě Bára Kvapilová se na tohle ptala i dermatologa Petra Arenbergera. Chlupatý kaktus
1: mám tak rád. Proč je někdo víc chlupatý a někdo méně?
2: Je to dáno na jedné straně geneticky, to znamená, když se podíváme na své rodiče, prarodiče a mají krásný porost, který chránil třeba běžnou populaci před několika miliony lety, aby nám nebylo zima, tak se může stát, že máme podobnou vlohu a může se nám toto ovlasení objevit i na těle, kde bychom ho nechtěli a neočekávali.
3: Tatrmane, zarostl jako Ezop.
4: Ezau, tatínku. Ezau.
3: Ten taky.
1: Asi není problém, když má víc chlupů muž, tam se to tak nějak očekává.
2: Tam jsou androgény, čili mužské pohlavní hormony a jejich jedním z úkolů je, aby doplňovalo ochlupení na těle a aby ubývaly vlasy ve kštici. Čili je to takové trochu nespravedlivé, takže pánové, kteří buď mají vyšší vnímavost k mužským pohlavním hormonům, anebo ti, kteří mají prostě vyšší hladinu mužských pohlavních hormonů, a to je většinou i argument, který pánům říkám, když se nám nedaří doplnit vlasy ve kštici, tak říkám, že zase naopak jsou to prostě statní mladí muži.
1: Zatímco s přibývajícím věkem mužům vlasy ubývají, ženám naopak chloupky přibývají.
2: Máte pravdu, ty chlupy přibývají třeba pod nosem a podobně. Po přechodu tam hrají u žen trochu více roli mužské pohlavní hormony, které se třeba tvoří v nadledvinách, a ubývají ty ženské pohlavní hormony, protože vaječníky tolik už nefungují, jako fungovaly před 50. Chlupatý kaktus
1: mám tak rád. Pan doktor Arenberger to ale vidí optimisticky.
2: Tam se skutečně může stát, že nějaký ten chloupek přibyde, ale dneska je takových možností třeba laserové odstranění chloupku nebo takové to intenzivní pulzní světlo, to takzvané IPL, které si dokonce můžete i koupit domů a odstraňovat si chloupky téměř definitivně. Ono to chce několik ošetření, ale v místech, kde opakovaně tohle tu metodu použijete, tak už tam potom ty chloupky tolik nerostou nebo dokonce vůbec nerostou. Vesele a zdravě.
5: No, tak já bych jenom chtěla říct, že v latině nebo v medicínské literatuře jsou ty nemoci dvě. Jedna se vyskytuje u obou pohlaví a jmenuje se tak nádherně vlkodlačí syndrom. Je to takzvaný hypertrichóza, neboli zvýšený výrůst nebo růst chlupů i tam, kde nemají co dělat.
0: A kde nemají co dělat?
5: Například na čele, pod očima, nebo v podloketních a podkoleních jamkách.
0: To znamená, pokud tam začnou růst, no máme proto vlkodlačí syndrom.
5: No proto vlkodlačí syndrom, protože vlkodlák je porostlý srstí celý, že jo. Mm-hmm. A pak je takzvaný hirsutismus, a to je situace, o které mluvil teď na závěr pan doktor Arenberger, kdy u žen se začne tvořit ochlupení, jako kdyby byli muži. To znamená na těch prsou, přičemž nemají ten šourek, ale mají na prsou, na zádech, můžou mít vousy a podobně. Takže to je situace způsobená testosteronem, což je mužský pohlavní hormon, a nejčastěji se to děje právě s přechodem. Ale existují i jiné důvody. On mluvil o tom, že se mění činnost vaječníků, pokud ženy mají takzvaná policystická ovária, a to může být, a to chci varovat, někdy následek diet určených pro muže, to znamená diet bez sacharidových, takzvané keto diety, tak se vlastně začne tvořit v části vaječníků, která se jmenuje stroma, to je ta část, která nevytváří vajíčka, se začne tvořit testosteron. Stejně tak se může tvořit na ledvinách, ale to bývá z jiných důvodů.
0: A začnou růst chlupy
5: všude možně.
0: Chcete říct, že tady, kdo má větší míru ochlupení po určitém době, kdy to bylo normální, tak má ty dvě nemoci?
5: Ne, má tu nebo onu. Jinak ta hypertrichóza bývá vrozená,
0: ano.
5: Ale může být i získaná.
0: I o tom si budeme povídat za malou chvíli v našem pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Dnes na téma Máme moc chlupů.

0: Václav Neckář v našem vysílání pořadu Vesele a zdravě, kde nám téma připomenou i dva naši posluchači, kteří pravidelně básní na to téma.
1: Zdraví Petr, byla krásné děvčátko a pak přišla zrada. Dnes je slečna huňatá, jak je tyho mladá.
2: No, to je ono přesně, ano.
0: A ještě jedna od Mirka.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Že mám hodně ochoupení, prý to nic není. Takový bývají dost vášní a toho si ženy na mužích cení.
0: Souvisí s mírou ochlupení, řekněme, sexuální výkonnost?
2: Hladina testosteronu údajně souvisí, tak by to mělo souviset. Říká se, že plešatej chlap je jako lepší údajně milenec, což souvisí s tou vyšší hladinou testosteronu. Ale já nevím, já jsem z těch plešatejch vlastně...
0: Jich tolik neměla.
2: Jsem žádnýho nepoznal. Pardon. No, jinak děkujeme oběma pánům, že na toto citlivé témíčko završovali každý jinak.
0: Ano,
2: totiž.
0: To
2: je nejlepší. Ano.
0: Souvisí to třeba s mírou imunity?
2: No, testosteron by neměl souviset s mírou imunity, i když třeba kortikoidy, které rovněž jsou vylučovány v snadledvinách, souvisí, ale já si myslím, že testosteron souvisí s vnímáním bolesti. To znamená, že vlastně trošičku tu bolest potlačuje. Čili lidé, kteří mívají vyšší testosteron, tak mohou mít vlastně trošku menší citlivost k bolesti, neboli že věc je úplně tolik nebolí.
0: Hmm. Je to čistě i dáno věkem, to, že nám pak začnou na některých místech růst ty chlupy a máme z toho obavy?
2: Je to věkem, u žen to bývá věkem, u mužů zase ty chlupy růst přestanou, pánové bohužel vlasy nenarostou, to je smůla, jakmile jednou přestanou, tak už nerostou, ale po 50. roce věku nám ženám totiž už zbyde jediný hormon a to je testosteron a údajně ženy v tom třetím stádiu vývoje, to znamená pana matka stařena, teďko se obracím ke keltské mytologii, tak stařen se prý báli i bojovníci, protože ta žena vlastně za prvé si pamatuje, její stavba mozku zůstává stejná, za druhé velmi rychle vybavuje všechny zřetězené věci, které ten člověk v dávné době udělal, no a teď má ten bojovný testosteron, takže se nebojí. Jo. Takže opravdu stařen se báli i mladí bojovníci.
0: Ovlivňuje to třeba i braní některých léků?
2: Ano. Já tady mám celý seznam léků. Asi bych spíš řekla ty skupiny, abych neříkala ty cizí názvy, ale jsou to jednoduše léky, které zvyšují tvorbu hormonů v nadledvinách. Pak jsou to kortikoidy, to jsou léky, které se používají u autoimunitních nebo u nějakých dalších zánětlivých onemocnění. Pak jsou to některá antibiotika, tady bych asi řekla cyklosporin, streptomycin, protože ty se berou nejčastěji. Může to být interferon alfa, který se bere při některých virózách. Prostě doporučila bych čtěte příbalové letáky, protože tam to bude napsané s tím, že ty léky často, které vedou k zvýšení tvorby těch chlupů, jsou léky, které bereme na vysoký krevní tlak, to jsou některé vazodilatátory a na fotosenzibilizaci, to znamená, to jsou léky, které vlastně zvyšují citlivost k světlu.
0: Kde je ta hranice mezi tou normálností a zvýšenou mírou ochlupení, že už bychom to měli řešit? Kromě toho, že to roste třeba na těch místech, kde to nemá, jak jste
2: ty říkala? Ty chlupy, které vlastně se týkají té hypertrichózy, tak ty rostou i tam, kde to nemá být. Ano. Ale u toho hirsutismu, to znamená, tam vlastně se z ženy jako kdyby stává trošku muž, ale nikdy nebude mít ty chlupy v takové míře, jakože ji nenaroste plnovou. Jo? Tam ty chlupy jsou na těch místech, jako mají muži, ale jsou jemnější.
0: A kdyby se začala holit?
2: No.
0: Podpoří to? Bude víc těch chloupků?
2: Obecně, jakmile začneme holit něco, tak to, co začne růst, tak to jsou vlastně ty chlupy, které my jsme usekli. Když si představíte, ten chloupek vypadá jako taková zužující se do špičky
0: bičík,
2: věc. Takový. A když vy to useknete, tak ono, když to dorůstá, tak to dorůstá ta nejtlustší část, čili opticky to vypadá, jakože jich roste víc. Ale ono jich roste stejné množství, akorát jsou prostě tlustší.
0: Budeme se věnovat i vašim dotazům na téma moc ochlupení a trápí vás tento problém, tak dopředu jste psali přes formulář na stránkách veseleazdravie.cz, nechali jste nám i vzkazy na záznamníku a brzy se dostane i na vaše živé dotazy a telefonáty v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou.
4: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: zpívající moderátorka naše kolegyně na Chládkova v písni Neptej se a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě s naší paní doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Už to můžu po těch letech říct, ne?
1: No ano, já jsem s velkou radostí vaše.
0: Tak téma dnes příliš ochlupení, příliš moc chlupů, tak na tohle téma se ptali i posluchači třeba v telefonátech. Tady je paní doktorko první dotaz.
2: Dobrý den, paní doktorko. Mám 82 let. Před 4 roky proběhlo na pokožce stařecká změna a to pyhy a ještě se mě na obličeji začaly růst chloupky na bradě a pod ní. Nikdy jsem to neměla. Jsem po onkologické operaci, byla jsem bez vlasů. Likviduji to vytrháváním. Co mám dělat? Vím, že jsem stará.
1: Tak, tohle je pravděpodobně důsledek toho základního onemocnění. Nemyslím si, že to je důsledek té onkologické léčby, ale u některých nádorových onemocnění se tohleto jako vedlejší účinek objeví. Většinou to bývá zvýšená citlivost organismu na testosteron. To znamená, mělo by to s tím, jak úspěšná byla léčba, tak by to mělo pomaličku odeznít a doporučovala bych tady zkusit nějakou voskovou léčbu nebo od profesionálu, jak říkal pan profesor Arenberger, zkusit ten laser. Asi domů si kupovat ten drahý přístroj, to asi není potřeba, protože to přejde, čili tady pravděpodobně některá z těch odstraňovacích metod, ale šla bych za profesionály, protože oni to umějí, že to nebolí tolik.
0: Stejné rady by směřovaly k posluchačce, která taky volala, ale ano. Měla problém stejný, nicméně ano. Po přechodu.
1: Ano, po přechodu je to častější, o tom jsme už taky mluvili, takže zase tam je ovšem vlastně ta investice do toho přístroje na delší dobu, čili určitě by to stálo za to.
0: Ptali jste se i přes stránky Vesela a zdraví.cz, ano. Přes formulář.
1: Pan Jaroslav, krásný dotaz, je mu 36 let, píše tady, je pohledný muž. Na rukách, na nohách ani na hrudi mu naštěstí chlupy nerostou. Ptá se, jestli v tom není nějaký zdravotní problém. No, mohlo by to být, zejména pokud má hustou kštici, tak by to mohlo být, že třeba nemá úplně vyšší hladinu testosteronu. Šlo by to vyšetřit a zjistit. A chlupy v podpaží a na intimních partích mu rostou, tam si to holí, protože chlupy nemá rád a ptá se, jestli neškodí kůži. No kůži to škodí samozřejmě, to holení, zejména v podpaží a v oblasti genitálu je ta kůže tenčí, to znamená, že může být citlivější. Doporučuje se to dobře promazávat a pokud vlastně on píše, že mu vadí ty chlupy, tak tady bych doporučila možná zajít na nějaké trvalé odstranění toho ochlupení.
0: V dnešní době se kromě toho, že se holí klasickou cestou, ti muži tak volí i různé pasty a krémy, které tomu odpomohou po nějaké aplikaci i to setřít. Je to nebezpečnější, je to nějaký způsob chemikálie, nebo byste to doporučila?
1: Já záleží samozřejmě, jaký krém. Já bych doporučila co nejjednodušší, protože tam je podstatou to promaštění, aby ta kůže byla odolná. Jinak, pane Jaroslave, pošlete nám svůj telefon na druhý dotaz, vám odpovím, ten se netýká dnešního pořadu.
0: Ale dotaz, který se pořadu týká, je opět z telefonního záznamníku.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví posluchačka Mia. Prosím, paní doktorko, co byste poradila tamorostům, co jdou na operaci a musí být vyholeni na intimních místech, tak aby se neporanili, jde především o ženy.
1: Ano, tak samorostům bych doporučila, aby použili vosk, protože tam potom nevadí, že ty chloupky rychle dorostou a ono to míň bolí. Navíc ten vosk vlastně se dobře nanáší, takže se nemusíte bát. Tady bych to asi neholila žiletkou, protože opravdu by se člověk mohl poranit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí i vám. Teď otevíráme naživo poradnu pořadu Vesele a zdraví na téma moc ochlupení. Jestli vás takový problém trápí, ptejte se klidně. Telefonní linka je od téhle chvíle v provozu.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ptáte se, telefon jste využili, jenom připomínám všem, číslo sem 731 800 900 do poradny Veselé a zdravě, kde dnes řešíme přílišnou míru ochlupení, která je pro obtěžující, pro ty, kdo volají. A ptáte se, a tady je první dotaz. Dobrý den, po telefonu přejeme.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Marie od Uherského Brodu.
1: Ano.
2: Ročník narození 49.
1: Ano.
2: Narodila jsem se s výrazným ochlupením od beder.
1: Ano.
2: A jako je pravda, že už je to pase. Jestli by se jako dalo, příčina?
1: Ano, to je pravděpodobně ten vrozený hirsutismus. Vzhledem k tomu, že to je něco, co máte od mládí, tak to bude záležitost hladiny možná testosteronu a máte to ještě někde jinde nebo jenom na těch bedrech?
2: No, jako nohy a ruky a
1: jo,
2: obličej,
1: máte.
2: Ale tak jako normálně klasicky, není to, ano. Že by to bylo úplně alarmující.
1: Ano, ano. No, takže tady bych doporučila buď ten vosk, anebo si pořídit ten přístroj, o kterém mluvil pan profesor, to znamená na to pulzní světlo, protože to se vám vyplatí.
0: Mimochodem, to se sežene ve zdravotnických potřebách.
1: Ano, ve zdravotnických potřebách.
0: Tak zkuste a dejte, když tak zprávu, jak to dopadlo, jestli jste s tím spokojená.
1: Ano.
0: Další dotaz telefonní v pořadu Veselé a zdravě k tématu přílišné ochlupení. Kdo tam je? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku i vás, pane Patriku.
0: Děkuju.
3: A mám následující dotaz. Manžel je již starší pán, celý život má chlupy po celém těle, akorát na hlavě se to pošouplo, asi směrem dolů. Jinak to bychom neřešili, ale velmi mě obtěžuje to, že má chlupy v uších, i vevnitř, nejen na bolci. To je prostě přímo vata, která mu tam zůstá.
1: Jasně.
3: Takže když to holíme, tak to roste ještě víc, tak to zkouším vytrhávat pinzetou.
1: Jejdemane, děkujeme, že nám voláte, protože to je něco, co se opravdu nesmí. Chloupky v uších ani v chloupky v nose se vytrhávat nesmí, protože tam dochází k tvorbě různých furunklů nebo zánětů, je to traumatizující. Jo? Takže opravdu ne, prosím, ne. Buď se to zastřihává, jsou na to speciální zastřihovací přístroje, které se vnoří dovnitř a vlastně mají správný tvar, to znamená,
0: je to, jako
1: to tam zastřihnout.
0: Je to jako když bychom špunty do uší a
1: ano, ano,
0: to holí.
1: Ale pak na permanentní je laser, tam vlastně dochází k tomu, že se zničí ten základ, ta cibulka toho chloupku, ale nevytrhá se to, to znamená, že se to jako netraumatizuje a pak je dobrá metoda těmi vosky. Ale asi bych doporučila navštívit specializovaná pracoviště, kosmetik, které se zabývají vlastně tímhletím. Jo, to znamená, že mají ten laser nebo ty vosky a odstraňují to opatrně. Prosím, prosím, nevytrhávejte mu to.
3: Problém, manžel bere varfarin, takže
1: no. Jasně, fajn, tak prosím koupit přístroj na zastřihávání a tam bych asi doporučovala, aby se to naučil sám, protože to si musí zastřihávat obden.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí dalšímu, kdo je na telefonu teď v pořadu Veselé a zdravě, vítejte.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: A někdo nestlumil rozhlas. Ne. Prosím,
4: okamžitě
1: stlumte, protože vás slyšíme s ozvěnou. Povídejte.
4: Ano, tak já děkuji moc. Tady je posluchačka Orbánska a já mám paní doktorko velký dotaz. Já jsem dostala na léčení krevního tlaku trixiplam a mě začaly strašně vypadávat vlasy a teď, když jsem byla u paní kadeřnice, tak mě říkala, abych s tím něco dělala, že to je určitě z nějakého léku, že už mám i lisiny místama. Dá se s tím něco dělat nebo?
1: No, pokud už jsou lisiny, tak to znamená, že tam už došlo k tomu, že ty cibulky vlasové odumřely a už neregenerují. ale existují vlastně metody implantace, kdy vám vaše vlastní vlásky z hranice na krku, kde rostou většinou po celý život, tam vlastně rostou nejlépe a mají nejzdravější, tak se přemysťují.
0: Takže takové doporučení, což je opačný problém, než dnes řešíme, ano, jenom připomínám to dnešní téma. Přílišné ochlupení, jeho velká hustota, co vám prostě nedělá dobře a způsobuje třeba problémy. Ptejte se dál 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte doktorku Kateřinu Cejdanovou, Patrika Rozehnala a pořad Veselé a zdravě, který patří do pátečního vysílání právě v tomto čase. A dnes je to téma moc ochlupení, když to zjednoduším. Ptáte se na telefonu 731 800 900. Někdo nám taky volá. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Tady je Jaroslav Zelina z Tlumačova, rodák z Machové.
1: Ano.
2: Ne od Uherského Brodu, ne od Jánovi, jasný, od Tokia. Od Tokia, to se mi vždycky líbí, když tady volám od a páčíte s ní, kdo to volá. Proč se za to stydět? Naši nás chtěli, sousedy a
1: ano.
2: Rodiče si nevybíráme.
1: Tak, povídejte, ne? Co nám voláte.
2: No, já jenom s tím ochlupením jako takovým,
1: ano.
2: Ne, nebo já nevím co. Vždycky se říkávalo se, když nejsou bohatí, aspoň na jsou chlupatí. No.
1: Tak moc děkujeme. Děkujeme.
2: Poprvní jsem se začal holit až na vojně.
0: Ano.
2: Já jsem to zdržoval vždycky do posledku, abych jako ne to, protože jak se to začne, tak to potom jede, že?
1: Ano,
2: no,
1: to se...
2: A potom se taky říkávalo, nebo... že někteří jsou takový ti nechlupatí. A taky se říkávalo, když chlap nemá chlupatý prsa, tak se nemůže ani ženit.
1: No vidíte to.
0: Dobře, tak, děkujeme moc.
1: Ano,
0: tak, je to veselé a zdravé.
1: Je to veselé, děkujeme. Já jenom jako žena bych řekla radši chudá a bez chlupů teda.
0: A muži. Máme další dotaz telefonní nad čísle 731 800 900. Povídejte.
3: Ano, děkuji. Tady Pítreková. Je mi už tady jako požehnání přes 80, ale chtěla jsem se paní doktorky zeptat. A sice, jak se tomu říká, takové ty uzličky na krku, já nevím, to se objevuje u stáří.
1: Záleží, jestli jsou červené uzlíčky nebo jenom takové kožní výrůstečky. Ano, no. Doporučuji.
3: Normálně tedy jako
1: ano.
3: Pleťové.
1: Ano.
3: Nevím, speciálně se tomu říká nějak nevím se vyjadřit.
1: Já bych doporučila, abyste s tím zašla na kožní, protože oni vám to umějí odstranit tak, aby tam nebyly jizvičky potom.
0: Takže to je doporučení,
1: jo?
0: Které dáváte takto posluchačce. Moc děkujeme a za malou chvíli nás čeká také ještě shrnutí toho dnešního tématu.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Kex a ve vysílání ještě na chvíli doktorka Kateřina Cajdomová a téma moc ochlupení. Uděláme ano. Takový závěr, rady ano. Závěrečné, paní
1: tak
0: doktorko.
1: Já bych jenom řekla, u kterých chorob se to snáze stane, to znamená od narození ten hirsutismus je tam, kde je akromegalie nebo nějaká dermomyozitída, případně porfyrie nebo kde jsou problémy se štítnou žlázou.
0: To jsou sama zaklínadla.
1: Pardon. Porfyrie, to je onemocnění krve a onemocnění štítné žlázy se snížením vylučování hormonu štítné žlázy, tam se zvyšuje ta citlivost. Potom to bývá u rakoviny, nejčastěji u rakoviny plic, tlustého střeva a prsu, kromě toho ještě rakovina nadledvin. A tam, kde jsou poruchy příjmu potravy nebo podvýživa, tam to souvisí, jak už jsem říkala, s tím, zejména u žen, že vlastně se naruší činnost vaječníku. No a ty léky, to jsme povídali, a teď bych jenom chtěla moc poprosit opravdu z nosu a z uší nevytrhávat, protože to strašně traumatizuje sliznici, a zajít na specializovaná pracoviště, kde vám s tím pomohou.
0: A v jakém a sledu pracovat? Někdo... Holení, trhání, vosk, laser, světlo?
1: Tak, tam záleží, od kdy to má ten člověk, to znamená, čím je mladší, tím víc se doporučuje zkusit ten pulzní, to pulzní světlo, protože ten přístroj je sice dražší, ale vy ho budete používat celý život. Jinak chloupky rostou 0,3 až 0,5 mm, takže to může být 1 až 1,5 cm za rok, teda za měsíc, na rozdíl od vlasů, které rostou pořád, tak ty chloupky, když je vytrhnete, tak 4 až 6 týdnů máte pokoji. Teda vytrhnete, odstraníte tím laserem, ne vytrhnete.
0: Moc děkuji za to dnešní povídání, téma a rady a budu se těšit zase za týden, ať se daří.
1: Já moc děkuju, nashledanou, a bylo to dneska opravdu velmi zajímavě chlupaté.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: V Praze se dnes veřejně projednávalo vymezení tzv. Akceleračních oblastí. Policie vypátrala ukradenou lebku svaté Zdislavy a počasí v Česku zítra od polojasná na západě republiky po zataženo s vydatným deštěm na východě. Maxima většinou kolem 13 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Ve vypjaté atmosféře sledovali stovky lidí v Praze veřejné projednávání návrhu tzv. Akceleračních oblastí. Jedná se o území s možností rychlejší výstavby větrných nebo solárních elektráren. Experti a úřady v těchto oblastech předem zhodnotili desítky typů dopadů na lidi nebo na krajinu.
3: Snahu zástupců ministerstev celý proces veřejně vysvětlit část lidí v pražském radiopaláci od začátku přerušovala.
4: My potřebujeme konfrontovat to, co připravili, že jsou lži.
3: Říká účastnice, která si nepřála uvést jméno. Věcné dotazy pokládali například starostové obcí. Podle Reného Neděli z ministerstva průmyslu a obchodu mělo veřejné projednání smysl.
5: Vysvětlit i ty některé obavy a některé ty mýty typu, že vám někdo postaví větrnou elektrárnu ve prostřed vesnice. To se prostě nemůže stát.
3: Česko v rámci Evropské unie výrazně zaostává především v rozvoji větrné energetiky. Z pražského radiopaláce Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: Policisté vypátrali ukradenou lebku svaté Zdislavy. Pachatel vzácnou relikvii zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Hrozí mu za to až 8leté vězení. Lebku ukradl, protože nesouhlasil s vystavováním svatých ostatků.
6: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne, tak dneska podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
7: Říká ředitel Českolipského územního odboru policie Petr Reit. Relikvii, kterou pachatel zalil do betonu, teď mají v péči restaurátoři. Po jejím návratu do baziliky v Jablonném Podještědí by se měla zlepšit i bezpečnost, jak říká představený kláštera dominikánů Pavel Mária Majer.
8: Budeme jednat právě o tom, jak si novém zasklení obou relikviářů.
7: Nové sklo by mělo být nerozbitné. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Moravské Beskydy o tomto víkendu zasáhnou vydatné deště. Do neděle tam může spadnout až kolem 70 litrů vody na 1 metr čtvereční. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunková a také Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku.
1: Počasí.
2: V noci na sobotu čekáme v Česku převážně zataženo, zpočátku ojediněle, postupně od jihovýchodu s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech přehánky ojediněle, na západě až polojasno. Ranní minima mezi 9 a 5 stupni, na západě Čech při malé oblačnosti až plus 1, místy také přízemní mrazíky. Zítra přes den velká oblačnost, místy déšť i trvalý, to na východě republiky ojediněle i bouřky. Na severozápadě Čech přehánky pouze ojediněle a na západě i polojasno. Maxima zítra mezi 9 a 14 stupni. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severovýchodu. Bude večer na Moravě a ve Slezsku dál zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Začíná víkendová uzávěra na hlavním tahu číslo 38 na obchvatu Jihlavy. Tunel je tam neprůjezdný obousměrně kvůli plánované údržbě. Aktuálně projedete bez kolon. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Nabídkou Spolu budeme plovat řekou otevřela naše dnešní setkání ve své době výrazná bluegrassová formace Wabank Unit a otevřela další z našich pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými harcovníky naší country, folku a tramské písně. A chvíle my také zaskočíme mezi hitparádové jedničky.

měl dělat, málo co dělal nerad. Byl pošťák, jehož duše byla čistá. Vím, pro tátu to byla doba těžká,

Loreta Linová a životopisné vzpomínky horníkovy dcery z vrcholu hitparády 1970, které o 21 let později nabídl Honza Vyčítal s ryze osobními vzpomínkami pošmistravic kluka. A teď se vrátíme do času po roce 1988, kdy kytarista Marek Mikuláš založil bluegrazový kvartet Wabank Unit. Ten vydal v roce 1996 album Tajemství s přiznáním Petra Kuse Moc rád se toulám.

Vedoucí tandem bývalé sestavy Vabank Unit Marek Mikuláš a Jarda Teska, tentokrát už s Martinem Mikulášem, Jardou Štěrbou, Igorem Hlubem a steel kytarou Petra Cloudy v sestavě elitní party moderní country Blueground. Ta vznikla už v roce 2001 a první album s písničkou Co z toho mám nabídla před rovnými 10 lety. A rychle do Brna za Tramp Evergreen Bandem a písničkou legendárního Pepy Blažejovského Zase ti chytěj dálky se solovou Janou Radovou.

My to vydržíme, we're gonna hold on, zpívali ještě v roce 1973 George Jones s Tammy Wynettovou, ale uplynuli dva roky a jejich manželství bylo minulostí. O 22 let později se na stejné melodii vydal Pavel Bobek s Ivone Přenosilovou Cestou dlouhou.

slavnou iStyle Miss a One Janeo Keše přinesli do dnešního Country dostavníku Vítě Vondrášek, Břetislav Con, Josef Kachlík a Mirkové Urbánek a Huml, tedy veskrze amatérští, tak trochu trampští a místy silně countryoví trapeři z Rakovníka. Vznikli před rovným půl stoletím a k ozdobám jejich protlachů patřila celých 30 let písnička Je cizí.

0: Dobrý dostavník Mirka Černého.
1: Haló?
2: Haló, kdo volá?

0: Zuzana Burjanová s Jiřím Grossmanem a country beatem Jirky Brabce 1972. A ano, pane Jiří, zdařilá česká verze tehdy už čtyřleté a jediné hitparádové jedničky člena nešvilské Grand Ole Opry Roy Druskyho s Priscillou Mitchellovou. V jejím originálu nebyl pan Jiří, ale pan Peters.
1: Hello?

Početná parta vytrvale střežící odkaz trampské písně brněnský Tramp Evergreen Band, který založil už v roce 1988 populární Joška Joe Jäger, a písnička díky detektivkám kapitána Kida nejspíš ještě populárnějšího Savi Slima Klimeše Chicago. Ze stejných pramenů je i tahle píseň Lampáře.

Václav Rajneš, Jana Zuzka Radová, Sava Slim Klimeš, Jiří Havon Alina, Luboš Krmníček, Vítěz Nevajs a Kamil Mazálek. Brněnský tramp Evergreen v sestavě, v níž v roce 2006 nahrál nejen tuhle píseň Lampáře, ale celé album, které se jmenovalo Tak trochu jinak. Díky všem, kteří jste jeli i dnes se mnou, hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

0: rozladí.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: U didaktických testů letos v Česku neuspěla téměř desetina všech maturantů. Požár bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku způsobil škodu zhruba za 10 milionů korun. A zítřejší počasí od polojasna na západě republiky po zataženo s vydatnějším deštěm na východě. Maxima kolem 13 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. U státních maturit letos neuspěla téměř desetina studentů. Didaktické testy psalo zhruba 81 tisíc maturantů. Loni jich neuspělo přibližně 12%.
3: Největším problémem byla letos pro maturanty matematika. Didaktický test nezvládlo téměř 13% studentů. U českého jazyka a literatury neuspělo přibližně 6% maturantů a u angličtiny asi 3%. Pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.
4: Tradičně je neúspěšnost nižší u gymnazistů, dále pak u licejí. Střední odborné školy byly lehce nad republikovým průměrem.
3: Pokud maturanti s výsledkem nesouhlasí, můžou ve škole do testu nahlédnout, radí předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
5: A můžou případně podat na ministerstvo školství, pokud tam najdou nějakou chybu, třeba v hodnocení, žádost o přezkum.
3: Výsledky znají taky uchazeči o studium na středních školách. V prvním kole přijímaček uspělo přes 93% deváťáků, podobně jako loni. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Požár bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku způsobil škodu zhruba za 10 milionů korun. Odhad zveřejnili vyšetřovatelé po dnešním dopoledním ohledání vyhořelého místa. Příčinou požáru byla technická závada. Potvrdila to mluvčí Královéhradeckých krajských hasičů Martina Gecová.
6: Podle zjištěných informací bylo to bateriové úložiště ve výstavbě, kompletováno bylo v souladu s projektovou dokumentací a nebylo dosud uvedeno do provozu. Uvnitř byly požárem zasaženy stovky bateriových článků, které se postupně vlivem vysokých teplot zahřívaly jedna po druhé a požár se tak šířil dominovým efektem.
2: Ve Zlínském kraji přestal platit zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě. Rozhodl o tom hejtman Zlínského kraje Radim Holiš z hnutí ANO na návrh ředitele krajských hasičů. A to kvůli změně počasí a ukončení výstrah Českého hydrometeorologického ústavu. Opatření platilo ve Zlínském kraji od 6. května kvůli suchu a zvýšenému počtu požárů. Sport. Čeští hokejisté dnes večer vstoupili do letošního mistrovství světa a zatím si vedou velmi dobře. Po dvou třetinách vedou nad Dány 2-0. Už odpoledne Kanada porazila Švédsko 5-3 a Finsko si poradilo s Německem 3-1.
1: Počasí.
2: V noci čekáme v Česku převážně zataženo, zpočátku ojediněle, postupně od jihovýchodu občasný déšť, v severozápadní polovině Čech přehánky ojediněle, na západě až polojasno. Nejnižší teploty kolem 8 stupňů, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až plus 1, místy přízemní mrazíky. Zítra velká oblačnost, občasný déšť, místy i trvalý, zejména na východě republiky, ojediněle bouřky, na severozápadě Čech přehánky ojediněle, na západě až polojasno. Maxima zítra kolem 14 stupňů. V severozápadní polovině Čech mezi 12 a 16 a vítr zpočátku slabý bude v průběhu dne dál zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D7 na příjezdu do Slaného od Prahy se bouralo na konci dálnice, je to kilometr 16,5, průjezdný je jeden pruh, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak doufám, že jste se na to dnešní divadlo oblékli, jak se říká, stylově. Nějaká slušivá večerní roba, taky by se hodil šálek dobrého anglického čaje. A to všechno právě proto, že naším hostem dnes bude ctěný a vážený mistr z té staré herecké školy, jeden z těch pánů, kterým se tak rádo přezdívá Frakman, což je asi nejvýstižnější pojmenování muže, vždy elegantního, jak se patří, a taky vybraného chování. Zkrátka pan Svatopluk Beneš.
8: Dejte si tu pozor.
9: Nehádejte se, prosím vás.
10: Nehádejte se, prosím vás.
11: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá?
9: Já to nejsem.
12: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
9: Přes zubu.
12: Kdo tam půjde?
9: Já tam nejdu.
12: Jděte tam vy.
11: Ať tam nebo.
9: No tak budeš nebo nepůjdeš?
11: Nebudu.
12: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se

0: pozor.
1: Nehádejte se, prosím vás.
0: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá?
1: Já to nejste, dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu, kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam, vy.
0: Tam
1: nebo. No tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
0: Nepůjdu.
1: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdykoliv slyším tuhle rozpustilou Ježkovu písničku o třech strážnicích, nevím vám proč, ale hned mám před očima buď nějakou americkou filmovou grotesku, anebo si představím anglické policisty v takové té parádní uniformě. To víte, pana Svatopluka Beneše jsem měl pokaždé za typ právě anglického gentlemana, i když on se celoživotně taky snažil na jevišti téhle nálepky zbavit. Ale na druhou stranu jako vyhlášený milovník anglického humoru patřil k těm nejlepším interpretům podobného druhu literatury, a tedy i Jirotkova Saturnina.
2: Dědečkův dům se otřásal v základech. Po okenních tabulích tekly proudy deště. Teta Kateřina se po každém zablesknutí pokřižovala, podívala se starostlivě k oknu a zase mluvila dál. Venku zaburácel hrom a teta Kateřina vykřikla. Potom pravila, že komu není rady, tomu není pomoci. Ona ho varovala, ale kdepak, je jako malé dítě. Žádala, aby jí někdo řekl, jaký to má smysl. Celé dny sedí doma, ale jak začne takové dopuštění, tak zrovna musí jít ven. Všechno to povídání se týkalo dědečka. On totiž má bouřku vášnivě rád. A jak začne venku třískat hrom, nikdo ho doma neudrží. Vezme si gumový plášť, klopený klobouk do deště a v jutových botách brouzdá venku tak dlouho, až ten ohňostroj skončí. Doktor Vlach říká, že to je odbornický komplex a že se dědeček chodí dívat, jak dělá elektřinu konkurence. Pokoj příjemně stichl a já jsem toužil, aby se otevřely dveře a vstoupila slečna Barbora. Dveře se opravdu otevřely a vstoupil Milouš. Měl na sobě jasně žlutý župan a v koutku úst nezbytnou cigaretu. Když mě uviděl, nazvedl poněkud pravé obočí a řekl mi servus. Sedl si do protějšího křesla a prohlásil, že je to strašná otrava. Nikoho nesmí ani napadnout, že se tady bude 3 neděle koukat z okna, jak venku prší. Rozhodně se vrátí do Prahy. Po obědě požádá Barboru, aby ho zavezla na nádraží. Snad to ten most ještě vydrží. Ptal jsem se ho, koho že míní požádat. A on řekl znovu, Barboru. Tázal jsem se, jestli mu slečna Terebová dovolila, aby ji nazýval křestním jménem. Podíval se na mne schovývavě, pousmál se jako filmový světák a pravil, abych nebyl labuť. Naznačil, že má na slečnu Barboru zálusk a nevybíravým způsobem promlouval o jejich tělesných půvabech. Potom postřehl mé pobouření, pobaveně přivřel jedno oko a sevřeným palcem a ukazováčkem si půvabně přejížděl horní red. Tím přestíral, že má knírek. Pravil, že netušil, že bych se já ve svém věku mohl také zajímat o slečnu Barboru. Aby bylo jasno, podotýkám, že je mi 30 let. Milouš vyznává jakousi zmatenou teorii, podle níž mám život za sebou. Řekl, že se mu nyní zdá, že pobyt v tomto hnízdě přece jenom nebude tak nudný, jak se domníval. Nabídl mi sázku o to, kdo z nás dobude přízně slečny Barbory. Přitom označil cíl, kterého má být dosaženo. Neměl jsem Milouše nikdy rád, ale v tu chvíli jsem cítil, že jediným mým přáním je, abych toho domýšlivého slimáka zabil, zničil, roztrhal, rozbil na kusy a rozšlapal. Vyrazil jsem z křesla jako šílenec a skočil po něm. Můj útok bohužel skončil v polovině vzdálenosti mezi mým křeslem a Miloušem, protože jsem už podruhé toho dne zapomněl na poraněný kotník. Zelený bolestí a vztekem seděl jsem na koberci a cítil jsem, jak mi na čele vyrazil pot. Noha mne bolela tak, že jsem stěží potlačoval za úpění. Saturnin přiběhl a dopravil mne zpět do křesla. Bylo zřejmo, že nechápe, jak jsem se octl na koberci a proč mi Milouš nepomohl sám, ale byl příliš distinguovaným sluhou, než aby se vyptával. Požádal jsem Saturnina, aby se posadil do protějšího křesla a tázal jsem se ho, je-li v mých službách spokojen. Pravil, že je velmi spokojen. Ptal jsem se ho, jak by si počínal, Kdybych mu dal rozkaz poněkud neobvyklého druhu, rozářil se a řekl, že vždycky toužil potom, aby mu někdo dával rozkazy neobvyklého druhu, ale že se mu to bohužel nikdy nesplnilo. Chtěl jsem vědět, zda by měl výčitky svědomí, kdyby mému bratranci, honosícímu se jménem Milouš, někde za rohem jednu pořádně vrazil. Potom jsem Saturnina zavázal slavnou přísahou, že bude Milouše neúprosně stíhat na zemi, na vodě i ve vzduchu tak dlouho, dokud já nebudu sto postavit se na obě nohy a trestat ho sám. Saturnin pod dojmem slavné a nezapomenutelné chvíle povstal z křesla a opakoval pomalu a zřetelně všechno, k čemu se zavazoval. Do jeho slov se mísilo burácení vzdalující se bouře a já jsem neodolal a povstal jsem také. Stál jsem sice jen na jedné noze, ale stál jsem v pozoru. Posvátnost chvíle byla přerušena příchodem tety Kateřiny. Dveře se rozlétly, jako by za nimi vybuchl granát, a teta vpadla dovnitř. Zvolala něco naprosto nesrozumitelného a vrhla se do křesla. Saturnin si dovolil poznamenat, že to snad není možné. Teta pravila, že je tomu bohužel tak. Saturnin mínil, že se jistě všechno vysvětlí. Teta řekla, že měla zlý té noci sen. Saturnin se tázal, zda šla dceruška k vodě ven. Teta se na ní nechápavě podívala a ptala se, jaká dceruška. Místo odpovědi se Saturnin tázal, jestli tedy pana Milouše k jezeru co snutí, nic doma, nic mu pochutí. Teta chtěla vědět, jestli Milouš něco takového říkal a kde to jezero je. Měl jsem dojem, že se oba zbláznili. Ptal jsem se Saturnina, co tetu pobouřilo a co to vykřikla, když přiběhla do pokoje. Saturnin pravil, že nemá nejmenšího tušení, protože jí vůbec nerozuměl. Chytil jsem se za hlavu a tázal jsem se, o čem tedy s ní mluvil. Odpověděl, že je to osvědčený způsob uklidňování rozčílených osob. Teta vyskočila a pravila, že ona není pro nás žádná osoba. Chlácholil jsem ji a pak jsem se jí zeptal, co se tedy vlastně stalo. Tu se do její tváře opět vloudil výraz strachu a rozhlédla se po pokoji, jako by očekávala, že uvidí strašidlo. Pak řekla přiškrceným hlasem, že kuchařka i služebná Marie zmizely. Doktor Vlach prohlásil, že ho ani tak nezajímá osud kuchařky, jako co bude s obědem, když dědeček vstoupil. Teta Kateřina se mu s výkřikem vrhla vstříc a zahrnula ho přívalem něžných výčitek, aby bylo patrno, jak se strachovala o jeho zdraví. Snažila se ho zabalit do přikrývky z velbloudí srsti, ačkoliv měl na sobě ještě mokrý gumový plášť. To neměla dělat. Nejen, že je nesmysl balit někoho do přikrývky i s kloboukem, ale dědeček to mimo to nemá rád. Snad by se byl dědeček tak nerozlobil, kdyby jeho ješitnost nebyla dotčena tím, že tato příhoda měla tolik svědků. Jediný Milouš, který stál za jeho ramenem, měl větší zájem o kolena slečny Barbory než dojemnou péči, kterou teta projevovala dědečkovi. V koutku úst měl cigaretu a tvářil se, jako by přivíral oči před jejím dýmem, ale mne neoklamal. Nevím, jestli se vám už někdy stalo, že jste si sotva stačili pomyslet nějaké přání a už se vám splnilo. Pamatuji si, že jsem prudce zatoužil dát Miloušovi pár facek, když v tom se stalo toto. Dědeček nevrle zabručel a prudce rozhodil rukama, aby se zbavil přikrývky, kterou ho teta Kateřina omotávala. Přitom udeřil Milouše hřbetem ruky do obličeje a připlácel mu zbytek hořící cigarety na to, čemu Milouš říkal knírek. Milouš zažval a dědeček vyjekl, protože se spálil a zároveň lekl. Blesku rychle se otočil a dal Miloušovi pohlavek. Než se mohl někdo vzpamatovat, zasáhl Saturnin. S poděšeným výkřikem vyrval tetě Kateřině z rukou přikrývku, hodil ji Miloušovi přes hlavu, strhl ho k zemi a mačka jemu vší silou houni na obličej volal: chytli mu vousy! celá společnost se dívala ohromena na Saturninovo počínání. Teta hystericky volala, aby někdo přinesl vodu. Saturnin křičel, vodu ne, písek. A doktor Vlach si pro sebe bručel, chytli mu vousy, zaplať pámbu. Když konečně Saturnin Milouše pustil, mysleli jsme, že mezi nás přišel šílenec. Otáčel pomalu hlavu na všechny strany, zaklonil se a já jsem se nemohl zbavit dojmu, že začne kokrhat. Teta se k němu vrhla a ptala se, co se mu stalo. Posadila ho do křesla a chtěla ho balit do přikrývky jako prvé dědečka. Jakmile Milouš uviděl přikrývku, vyrazil ze sebe jakési zakviknutí a vyběhl z pokoje. Teta běžela za ním. Chvilku bylo ticho a pak řekl doktor Vlach, že doufá, že nebude nutno chlapci knírek amputovat. Slečna Barbora si přitiskla kapesník k ústům a myslím, že se tiše smála. Dědeček odložil gumový plášť a klobouk a oznámil nám dvě závažné zprávy. Pravil, že před 10 minutami strhla voda most, který nás spojoval s ostatním světem, a že kuchařka se služebnou Marií zůstali na druhém břehu. Jeli ráno na kolech do městečka pro jakési nákupy a ve chvíli, kdy se most poroučel, stáli bezradně na protějším břehu a volali na dědečka, co mají dělat. Dědeček podotkl, že jsou obě z blízké vesnice a že se patrně vrátili domů. Potom řekl, že je rád, že se teta Kateřina vzdálila, protože se můžeme poradit, jak bychom ji zabránili, aby se ujala vaření. Pravil, že je sice starý člověk, ale kdyby měla vařit teta Kateřina, pokusil by se přeplavat řeku. Tázal se slečny Barbory, zda je ochotna nás zachránit. Barbora pokynula hlavou zrovna takovým způsobem, jako když se rozhodla vletět s rapidem na zaplavený most. Pan Saturnin, že bude tak laskav a bude jí pomáhat aspoň při stolničení. Saturnin se postavil do pozoru a zvučně přitom klepl podpatky. Podobali jsme se až na tu střechu nad hlavou velmi podivné hrstce trosečníků. Mou myslí proběhly události právě uplynulého týdne a uvědomil jsem si, že Saturnin nezahálil. Rozbil dědečku v starý automobil, poškodil přitom prodejnu tabáku, naučil dědečka jiu-jitsu, zavinil mé poranění, bez kterého by nebylo došlo k dobrodružné jízdě slečny Barbory přes zaplavený most. Měl jsem podezření, že má prsty i v té věci s kuchařkou a služebnou Marií. Myslím, že jediná věc, kterou nezavinil, byla ta povodeň. Ale nejsem si tím docela jist.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

nesmíš se ptát. Co bylo včera, bude zítra zas, jen dnešek utopit a pochopit.

0: Už několikrát jsem tu v divadle pro vaše uši připomínal, a vidíte, zase ta Anglie, jak si Svatopluk Beneš zamiloval postavu Sherlocka Holmese v příbězích, které psal pan Rudolf Čechura pro rozhlasový Meteor. A tak nemůže chybět ani dnes. Vocnové se pravda Sherlockovi v průběhu času měnili. Asi nejčastěji jim byl Jaromír Spal, ale zahrál si ho taky Miloš Kopecký, Jiří Adamíra nebo Jiří Cízler. Ovšem v případu dvou houslistů si musel Svatopluk Beneš jako Sherlock Holmes poradit sám.
1: Je mrtvý 6 až 8 hodin, příčina smrti jasná, evidentní uškrcení holýma rukama, a to zepředu.
2: Děkuji, doktore. Chcete naznačit, že došlo k zápasu?
1: Nic nenaznačuju, říkám rovnou, že vrah stál přímo proti němu. Takže nějaký zápas tu být musel. On to byl houslista, inspektore?
2: Ano, solista, ovšem, nikterak slavný. A tedy také nikterak zámožný. Vždyť to vidíte, starý, ale nikoli starožitný nábytek. Všechno dost omšelé, nic moc, že?
1: Třeba vrazil všechny peníze do houslí.
2: Ale kde pak?
1: No, má tady dvoje, koukám.
2: No jistě, takový člověk nemůže mít jen jeden nástroj. Ovšem ta kvalita, no, dědici asi nebudou moc nadšení.
1: Ale vy se v tom vyznáte, inspektore?
2: No, nijak zvlášť. Ale tolik ovšem vím, že když je v houslích cedulka Made in USA, nemůže to být žádný majstrštyk. Jo, takhle kdyby to byla výroba italská nebo i česká, takový špidlen třeba. No to už by pár tisícovek hodilo, ale americké housle...
1: Třeba tu měl ještě nějaký třetí nástroj. A kvůli tomu ho zabili.
2: Kde pak? Ještě než jste přišel, měli jsme tu jeho hospodyni. Všechno si tu prohlédla a prohlásila s naprostou jistotou, že se tu nic nestratilo.
3: My jsme hotovi, inspektore.
4: Nikde žádné otisky, kromě těch jeho, nikde žádná kloudná stopa, prostě vůbec nic.
2: No dobrá, vypadá to, že jsme zas jednou v tom...
4: V koncích.
2: Ano, to jsem chtěl říct. Pojďte, doktore, jdeme. Vy tady, mládenci, počkejte, až pro něj přijedou.
4: Rozkaz, inspektore.
2: A to je asi tak všechno, co o tom vím, Holmesi. Spoléhám na vás.
5: Ano, já vím, jako obvykle. No, když už vážíte 2 hodiny cesty za mnou, nemohu vás zklamat. Ale tentokrát budu zřejmě muset jet s vámi do Londýna.
2: Nezjistíte tam nic jiného, než co jsem vám řekl. Pracovali jsme tentokrát obzvlášť pečlivě.
5: Ale jděte. Například ten váš výslech toho druhého houslisty, no, dalo by se tomu leco zvitknout.
2: Ah, neříkejte mu houslista, to je ladič, pijan.
5: To už jste říkal. Ale také jste říkal, že než oslepl, hrál znamenitě na housle. Je to tedy, řekněme, bývalý houslista. Hrát už sice nemůže, ale to neznamená, že zapomněl, jak který nástroj zní. Jestliže vám tedy pan... Jakže se jmenuje?
2: Holy.
5: Jestliže vám tedy pan Holy řekl, že z bytu zavražděného slýchal poslední dobou pravé Stradivárky, pak to nemůžete jen tak bez prozkoumání hodit za hlavu.
2: Máme přece svědectví té houslistovy hospodyně, která bezpečně ví, že Mr. Blackhorn měl jenom ty dvoje housle. Nikdy u něj žádné Stradivárky neviděla.
5: A ona by je snad poznala?
2: No, prostě je si jistá, že Blackhorn měl pouze 2 nástroje a ty tam taky zůstaly. A potom... Kde by, prosím vás, vzal chudý koncertní mistr peníze na Stradivárky? Vždyť cena takového nástroje se pohybuje ve 100 000 liber, tedy pokud vím.
5: Vy jste oba ty nástroje osobně prohlížel?
2: Samozřejmě.
5: Dokázal byste pohledem rozeznat Stradivárky?
2: No, to asi ne. Ale číst ještě umím. V obou nástrojích je štítek s firmou. No, teď si nespomenu na to jméno, ale je tam jasně napsáno Made in USA.
5: Taková cedulka se ovšem dá nalepit i do pravých Stradivárek. Jako kamufláž pro lajky, vidíte?
2: Hrome, to To mě nenapadlo.
5: Nevadí, on to taky není tenhle případ. Říkáte, že je tam napsáno Made in USA. A není tam, inspektore, náhodou ještě v závorce napsáno Texas?
2: Hrome, jak jste to uhodl, Holmesi?
5: Já nehádám, Lestrade, já uvažuji. A taky občas čtu.
2: Vůbec vám nerozumím. Co tím chcete říci?
5: Že ten slepý houslista bohužel číst nemůže.
2: Umí číst slepecké písmo.
5: Ano, ale odborné časopisy v tomto písmu většinou nevycházejí.
2: No dobrá, ale kam tím k čertu míříte? Já naprosto nechápu.
5: To je v pořádku, inspektore.
2: Myslíte?
5: Ano. A teď k jiné věci. Říkal jste, že zámek bytu byl vypáčen. Co z toho lze usuzovat?
2: Že vrah vnikl do bytu násilí.
5: Znamenitý postřeh. A co ještě?
2: No, že neměl klíč.
5: Ještě lepší. A nic jiného už vás nenapadá? Nerad to říkám, ale myslím, že i Watson by dokázal vydedukovat toto. Jestliže ten člověk vnikl do bytu vypáčením zámku, předpokládal patrně, že byt je prázdný. Nešel tam tedy s úmyslem vraždit, nýbrž s úmyslem loupit. Když už ale v nenadálém střetnutí Blackhorna zabil, proč tedy pak nevzal to, pro co tam přišel?
2: Ha? To je opravdu záhada.
5: Ale není. Nevzal to proto, že to tam nebylo. Nenašel to.
2: Je mi líto, ale pořád jaksi...
5: Nechme toho, inspektore. A pojeďme do Londýna. Potřebuji si promluvit s tím slepým houslistou.
2: Ladičem.
5: No prostě s panem Houlim.
2: Neurážejte se hned, pane Houli. Nejde přece o to, že bych vám nevěřil. Pan Holmes prostě chce slyšet všechno ještě jednou přímo od vás. Tak buďte tak laskav a odpovídejte na jeho otázky podle nejlepšího svědomí.
6: Tak jsem odpovídal i vám, inspektore. Já přece nemám co tajit.
5: Ne, to rozhodně ne. Vy jste také nic nezatajil, pane Houli. Jenom jste snad na něco zapomněl. Třeba se vám to nezdálo důležité, ale my na to musíme přijít. Nezapomínejte, že jste vlastně jediný použitelný svědek.
6: Máte smůlu, že váš svědek je slepý.
5: Za to máte výtečný sluch. Nejen hudební, ale sluch obecně. V tomhle případě je to pro nás důležitější. Vrah si dával jistě dobrý pozor, aby ho nikdo neviděl. Ale nemohl si být jist, zda ho někdo neslyší. A vy přece bydlíte hned v sousedním bytě.
6: Ale to už jsem přece inspektorovi vysvětloval. Neslyšel jsem nic, takže jsem zřejmě v tu dobu nebyl doma.
5: Ano, to jste řekl. Teď už také víte, v kolik hodin přibližně k vraždě došlo. Vzpomenete si, u kterého zákazníka jste v tu dobu byl?
6: Jistě. U starožitníka Foxe. Je to tady v naší ulici. Pro mne 10 minut chůze.
5: Věděl někdo o tom, že tam v tu dobu půjdete?
6: Ne, pan Fox mě volal půl hodinku předtím, abych přišel, že mu přivezli nový klavír.
5: Nový?
6: No prostě další. On se specializuje na obchod s použitými hudebními nástroji, takže tam chodím dost často. Vždycky, když koupí nějaký nový klavír nebo piano.
5: Zmínil jste se mu někdy o tom, že váš soused má podle vašeho názoru Stradivárky.
6: Ano, řekl jsem mu to asi před týdnem.
2: Ale tohle jste mi neřekl, Houli.
6: Neptal jste se na to, inspektore.
5: Vy se obvykle se starožitníkem při práci bavíte?
6: No, při práci ne. To musí mít klid. Ale vždycky prohodíme pár slov, než začnu ladit. A pak, když odcházím.
5: Ano. Tentokrát jste ladil jak dlouho?
6: Asi tak půl hodiny.
5: Po tu dobu jste neslyšel Foxe promluvit?
6: Ne, ne. Až zase, když jsem odcházel.
5: Rozumím. Pane Houli, říkal jste ještě někomu jinému, že váš soused má patrně Stradivárky?
6: Ne, nikomu. A mistra Blackhorna jsem se na to také nijak nevyptával. Kdyby byl chtěl, řekl by mi o tom něco sám. On musel přece vědět, že já to po zvuku poznám. Ale my jsme se v podstatě jen zdravili.
5: Dobrá. Teď vás poprosím o spolupráci, pane Houli. Já půjdu do sousedního bytu a zahraju vám na ty housle. A vy mi řeknete...
6: Ale Stradivárky už tam přece nejsou. Prý jenom dvoje americké housle, říkal inspektor.
5: Nevadí. Zkusíme to.

0: Tak co?
1: Obyčejný, i když kvalitní nástroj. To jsou ty housle, na které Blackhorn taky občas hrával.
0: Dobrá, tak ještě jednou.

To je ono. To je ten božský zvuk skutečné Stradivárky. Poznám to přece.

0: má zvláštní jméno. Naďváry. Důkladně prozkoumal kousíček dřeva z jednoho starého violončela mistra Gvarneriho. A víte, co zjistil? Tajemství dosud nedostižných kremonských nástrojů spočívalo v mořské vodě.
1: Tomu nerozumím.
0: Víte přece, že mořská voda obsahuje nejen sůl, ale i mnohé jiné nerostné látky.
1: Ovšem.
0: No a některé z nich byly absorbovány v onom malém zkoumaném kousíčku dřeva. Ono totiž to dřevo, z něhož tenkrát houslaři v Kremoně vyráběli, se plavívalo po řece do moře a tam se pak nějaký čas povalovalo. Ve vodě. Už chápete?
1: No dobrá, dobrá. Ale to je zatím jenom teorie.
0: Ale vůbec ne. Ten biochemik uměle vyrobil příslušný roztok, nasytil jim dřevo a mistr houslař už z něj vyrobil 5 nástrojů. Výsledky jsou fantastické. Hudebníci i vědci, kteří prováděli nezávislé akustické rozbory, se shodli na tom, že nové nástroje z Texasu znějí úplně stejně jako dosud nedostižné výrobky starých kremonských mistrů z 18. století. No a vy jste to také potvrdil, pane Houli.
1: To tedy znamená, že soused měl jeden z těch texaských nástrojů?
0: Řekl bych, že mu firma zapůjčila nebo snad i darovala oba nástroje k testování. Jeden obvyklý výrobek a jeden nástroj vyrobený z onoho dřeva nasyceného umělou mořskou vodou.
2: Zní to skutečně přesvědčivě, ale pořád jste mi ještě neodhalil vraha, Holmesi.
0: Jak to, že ne? Vždyť je to snad jasné. Jediný, kdo se domnívá, že Blackhorn má pravé Stradivárky, byl tady pan Houli.
1: Co? No to volte.
0: A jediný, komu to tady pan Houli řekl, byl starožitník Fox a ten je také chtěl uloupit. Vás, pane Houli, vylákal k sobě a dal vám tam práci.
1: Abych tady nebyl a nic neslyšel.
0: Ovšem. Starožitník však netušil, že Blackhorn bude doma.
1: On měl ale opravdu odjet na koncert. Teprve na poslední chvíli se to změnilo. Ale to už se starožitník nedozvěděl.
0: No, co vy na to, inspektore?
2: Děkuji, Holmesi. Ovšem, uznejte sám. Odhalil jste vraha díky tomu, že jste sám houslistou. A já hru na housle v popisu práce nemám.
0: Což je chyba. Umění totiž zjemňuje mravy a bystří rozum, čehož obého má i policista, inspektore, zapotřebí.
3: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Skotland.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Být hercem to znamená dobrovolně přijmout úděl bájného Sisyfa, který valil balvan na vysokou horu. Herecká práce je nekonečná, ale zároveň je v ní cosi obrozujícího. Věčný pramen mládí. Být hercem mnohdy znamená zapomenout na sebe sama. Tak o herectví přemýšlel pan Svatopluk Beneš na stránkách své knížky Vzpomínek. Ale abychom nekončili navážno, ještě se na chvilku zastavíme společně s Ondřejem Suchým a Svatoplukem Benešem v Nostalgickém muzeu zábavy. A pak už vám jen společně s Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii popřejeme dobrou noc a dobré dny ve zdraví, naši milí přátelé.

0: Přátelé, listováním zvukovými archivy.
1: Pořad Nostalgické muzeum zábavy, jak je patrno už z názvu, je pořadem zábavným. Nemohu proto jinak, než se vás ze všeho nejdřív zeptat na film Studentská máma a na vaše první setkání s režisérem Vladimírem Slavinským.
2: No to se musím přirozeně hned sám zasmát, protože se mi to rázem jako si vyjeví, to setkání se Slavinským i to filmování, protože to byl svéráznej člověk. Neobyčejně svéráznej. A já jsem byl strašně mladý, mě bylo tenkrát, kolik to bylo, asi 16 let, byl jsem první rok na konzervatoři a najednou jsem do Roudnice dostal se, sestra mě přinesla telegram, přišel ti nějaký telegram, tak ti ho nesu, aby si se s tím hned seznámila. Ten telegram ještě mám, náhodou jsem ho našel, čirou náhodou. Chtěl jsem to vyhodit, dělal jsem si pořádek. No a abych to tedy zkrátil, tak jsem byl pozván Slavinským do Prahy, protože byly prázdniny a já jsem tedy nechodil v té době do školy tam. A druhý den tedy, telegram přišel v sobotu, já tam byl přijel v pondělí, šel jsem do Elekta filmu, kam jsem byl pozván a tam mě seznámili s režisérem Slavinským, ten si mě prohlížel jako divný zvíře nějaký a hned mě řekl, tak tadyhle máte scénář, naučte se to do zejtřka a já vás vyzkouším a uděláme si takovou probu u mě v bytě. Tak já jsem tedy se chvěl po celém těle, protože když jsem zalistoval v tom scénáři, tak jsem viděl, že to byla dost velká role. Já jsem byl zvyklý do ateliéru jenom vstoupit jako statista v tom prvním ročníku. No tak jsem měl nesmírnou radost, ale taky strach. A Slavinský to hnedky vzal z ostra, když jsem tam přišel a začal mě režírovat, jak to mám hrát, že to je dramatická scéna, úžasně. A byl to takovej pubertální maturant, který se pořád koukal naproti do jiného okna, kde bydlela nějaká dívka, mladá studentka a samozřejmě maturita mu potom nešla. A tak teď jako tu dramatickou scénu, že mám tady udělat tak. No tak já jsem to dělal skutečně po něm. Tak, jak jsem se chtěl zavděčit, to bylo něco ukrutného. Já se dostal do takové hysterie nepřirozený, že jsem najednou omdlel a uhodil jsem se o krb do hlavy. Jo. A já jsem to ale bohužel takovým způsobem zahrál taky do toho filmu. A když jsem, Slavinský byl nadšen. Jo. A když jsem to viděl jednou po mnoha a mnoha letech, tak to hráli v Iluzionu a šel se sem tam podívat, jak jsem to tenkrát vlastně hrál, jestli se mi to nezdá, že to bylo tak hrozný. No když jsem se viděl, tak jsem zaprvé nemohl pochopit, že mi ještě někdo nabít nějakou roli. A za druhý jsem prostě se ohlížel, kudy, kterou dírou vypadnout, dokud je zhasnuto v biografu na ulici. To se mně podařilo. Ovšem, já jsem v tom vypadal tak v mladistvě úžasně, že by mě asi nikdo nepoznal. Teďko už v té době, kdy jsem to viděl opakovat. No a to teda bylo moje zahájení, to byla moje první skutečná role. A já nevím, jak se to stalo, že si mě začali brát, když mě v tom viděli ti režiséři.
1: Vrátím-li se k již citovanému konstatování, že váš zjev vás předurčil k rolím milovnickým, otevírá se před námi velké téma. Miloval jste na filmovém plátně největší krásky českého filmu své doby. Jak jste se s tím vypořádával v soukromí? Byl jste někdy do některé své partnerky nešťastně, nebo třeba i šťastně, zamilován doopravdy?
2: Ajajaj, to je otázka.
1: Tu jsem vám schválně nepřečet, když jsem...
2: No stává se to a mně se to stávalo až příliš často. Já jsem byl vždycky mladší než ty zkušený partnerky a tak jsem nevěděl jako při té milostní scéně nějaký. Třeba já jsem hned dostal jako za partnerku Lídu Bárovou poprvé, která přijela z Německa, vyhodili ji od tam, tať začínala válka, že? A teď to byla evropská hvězda. Měla zrovna jako po filmu Barcarola a tím se jaksi stala velice populární po celé Evropě a teď co s ní, že jo? Já jsem nevěděl, co si můžu dovolit.
1: Neříkejte, že jste nevěděl.
2: No věděl, ale bál jsem se. Jak bude reagovat, ale ona to samozřejmě velice rutinovaně prohlídla, tak mě řekla, hele, budeme si tykat, nebudeme tady dělat žádný takový, jako když se vidíme z Bůh ví, jaký setkání je to. Budeme přátelé a nestýd se ničeho, je to přece jenom divadlo. Že já jsem se přitom do ní zamiloval. To bylo to divadlo potom hrozně. Ale nic se nedělo, já si netrouf, vůbec jsem si netrouf, jo. No.
1: S Lídou Bárovou jste si netrouf, nicméně. S Hanou Vítovou jste měl ve filmu Noční motýl milostnou scénu, o které se dá říci, že to byla asi vůbec první erotická scéna v českém filmu. Můžete nám prozradit, jak se tato scéna na Barrandově točila a s jakými pocity jste ji s Hanou Vítovou prožívali?
2: No tak zaprvé vyklidili celý ateliér, zůstal tam jen režisér, zůstal tam kameraman samozřejmě a hlavní osvětlovač. To bylo takový, jako když se bude dít Bůh ví co. Ale celá ta scéna se skládá z toho, že já jsem hrál tam důstojníka, který jde na frontu a prostě se rozhodl, že jako ještě dostane tuhle tu milovanou ženu a prostě doslova přepadne a téměř znásilní. Ale ono to bylo všecko jenom pocať fotografovaný, víte. Takže se nic nedělo, já nevím, proč ty lidi vyhnali z toho ateliéru, nám tam chyběli, jo, a prostě ona byla dost taková jako pruderní, Hanička.
1: Ano.
2: Hanička Vítová, takže to bylo asi na její přání, ale ta scéna dopadla docela dobře, ale nebyla to první scéna erotická ve filmu, protože v Extázi machatý Hedu Lamár poprvé přived jaksi ovšem...
1: Ano, ale jenom samotnou.
2: Ale nahou.
1: Jednou z nejvýznamnějších rolí ve vaší filmografii je Ríša v pohádce Máje. Spolu s Natašou Golovou jste byli označováni za ideální hereckou dvojici. Jak se vám spolupracovalo s Natašou Golovou ve filmu i na divadle?
2: No tak Nataša Golová, já jsem s ní byl ve Vinohradském divadle v jednom angažmá. Tam už jsme jako spolu partnery hráli, jo. Já jsem dostal jednu z nejhezčích rolí hned na začátku jakési anglické hry, kde jsme jako byli partneři. Já jsem ještě byl mladý student Angličan, byl jsem tam jako na francouzštinu a zamiloval jsem se do ní a ona do mne. Tak a od té doby potom se odvíjelo mnoho a mnoho partnerských příležitostí. Ale v tom filmu jsme hráli asi tak po 3 letech, co jsme se znali. A ten film se skutečně, musím sám říct, vydařil, protože dodnes je živý. I když už mládež se tomu samozřejmě směje. A dokonce jsem se setkal s tím, že mě jeden takový mladý herec řekl, prosím vás, jak to, že vám to nepřišlo směšný, tohle. Já jsem ho poučil a jsem řekl, hlejte, to vám nemůže přijít směšný, to už byla taky tenkrát historie, jo. A když vám bude směšná role, tak jděte radši od toho, protože to nikoho nepřesvědčíte a budete směšnej vy. Jo, a to je pravda, to je pravda. Člověk tomu musí věřit. Herec musí věřit tomu, co dělá, a musí to tak hodnověrně taky přenést na toho diváka. Jinak se to zvrhne, anebo to není ke koukání.
1: Herečka, která dráždila veřejnost nejen svým krásným zjevem, ale i svým pohotovým vtipem, byla Adina Mandlová. Máte na Adinu Mandlovou nějakou úsměvnou vzpomínku, pane Beneš?
2: No, to bych se divil, kdyby tato otázka nepřišla teda na řadu. No tak s Mandlovou jsem se seznámil, když jsem dělal zkoušku na film Pacientka doktora Hegla. Ona byla o dost starší, myslím, že o 7 let. Vidíte, to už si nepamatuju. A samozřejmě jako tu zkoušku jsem udělal vedle ní, jako s ní, jako s partnerkou. Vávra to chtěl vidět, prostě jak to, jestli nebudu moc jako mladý a tak dále, a jak to budu asi dělat. No a stalo se to, že já jsem pohla, prosím vás, odveze mě někdo z toho Barandova. A Mandlová pohla, pojď, já tě rovnou svezu, já tady mám vůz. No a tak to začalo. Tak to začalo naše přátelství a trvalo skoro rok. Byla to vysoká škola, abych tak řekl. Skutečně jsem tedy udělal prudký vývoj, jo, který mě teda umožnil se vůbec pohybovat v té filmařské společnosti. Tenkrát mě bylo 22 let, ale já jsem pořád tomu nerozuměl, co tam jako... Naučil jsem se za prvé chování, naučil jsem se dávat si pozor na to či na ono, naučil jsem se kus profese od ní, ona se to zase naučila od Huga Haase, že? A tak prostě pro mě znamenala tedy mnoho i v začátku a zabrání v mé profesi. Všecko jsem okouk, dokonce i nápoje jsem tedy poznával různé, protože ona měla vždycky ve svém baru ty nejlepší francouzské značky. Takže jsem se tímhle trošku zkazil, protože pak jsem už nechtělo pít štok.
1: No, o tom vašem přátelství, pane Beneši, pokud vím, tak se dokonce zmínila kinoreví, možná nejednou. A i fotografie se tam objevila. Mohl byste k tomu něco říct, co tam pan doktor rádl?
2: Jo, to, tak to je dobrý, tato otázka.
1: Jo, tak, tak já to myslel jinak.
2: No, tak to, no tak ona měla smysl pro humor a v tom jeho domě bydlel taky rádl doktor, který byl šéfem a majitelem kinoreví a byl s námi přítel, jo. A my jsme přijeli jednou až ráno z Hradce Králové a potkali jsme se před domem, ona bydlela na nábřeží proti Manesu v domě Hlaholu, a my jdeme dovnitř a vylez na nás rád, ten šel do práce, abych tak řekl, advokátský. A Adina dostala pro nějakého muzikanta heligon, ona tam, to byla továrna na nástroje dechové, která byla dost známá. A ona nám tam řekla, hele, já bych potřebovala pro jednoho muzikanta a to skutečně jako mu to chtěla dát jako dar, aby se na to zmohl. No tak já jsem to nosil, jo, tu troubu, a přijel jsem tedy jako, a měl jsem to takhle na krku a rád vytáhl prostě aparát a povedal, můžu si vás děti takhle vzít, no to je rozkošný, tak nás vyblejsk a pak to uveřejnil, prosím, pěkně pod titulkem ve své kinoreví Hvězda s troubou.

שיהיה טוב מאוד פיין נמיד חיבי Každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přeji vám pěkný páteční večer, vážení přátelé. Od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia vás zdraví Borek Kapitánčik. A v tuhle chvíli, jen pár vteřin po 23. hodině, otevírám další noční linku. V jejím úvodu chci říct dvě důležité věci. Kdykoliv během následujících dvou hodin zazní slovo droga, jsou tam uvozovky, takzvaně droga. Je to, řekl bych, nejstručnější vyjádření toho, že vlastně každý může mít něco, co ho částečně poznáší, částečně odvádí od reality, částečně mu něco dodává. A inspirací k tématu dnešní noční linky bylo jedno výročí. Dnes je to totiž 75 let, co v pražské nemocnici u Apolináře zahájila provoz první protialkoholní záchytná stanice nejen v tehdejší Československé republice. Ale pozor, to byla inspirace jenom částečná. Ta věta šťastný, kdo nepozná svoji drogu, tedy věta z titulku dnešní noční linky, totiž zní v kontextu, že jsme vlastně jen lidé a že každý z nás má nějakou potenciální slabost nebo vášeň, která by ho mohla zcela ovládnout. Jde tedy o vztahy, krom jiného, jde i o adrenalin, o práci, či o opojnou moc a o to, že za šťastné se mohou považovat ti, kteří svou osudovou slabost nikdy nepotkají a nepropadnou jí. Možná se příběhy na toto téma budou týkat přímo vás. Možná jste byli svědky toho, jak někdo z vaší blízkosti propadl vášni cestovatelské, vášni nákupní, gamblerské, sběratelské, anebo té skutečné drogové. A jak mu to změnilo život? O tom, jaké štěstí mají ti, kteří nepoznali nebo odolali vášni, která by jejich život změnila k horšímu, můžete do noční linky volat na 731 800 900 a psát na web rozhlas.cz/linka. A ta druhá důležitá věc, která musí zaznít v úvodu dnešní noční linky, je, že to asi nebudou, dá-li se předpokládat, vždy příběhy jen veselé. Tak tedy šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Telefon 731 800 900. Web rozhlas.cz/linka. Můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď je 6 minut po 23. hodině, je čas noční linky Českého rozhlasu a stejně jako bych se chtěl zeptat toho každého dalšího volajícího na čísle 731 800 900, ptám se i Jardy, který je tím prvním na zmíněné lince, jestli má co říct k tématu šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Jardo, dobrý večer.
1: Taky dobrý večer, tady všechny posluchači taky noční linky. A také tak Danus Baté si poslouchá. A teď těm drogám teda, no, jakoby, pešně jsem poznal, nebo nepoznal. Jako těm prčím drogám je to ta káva a vlastně alkohol. S alkoholem jsem měl velký problémy, z toho jsem se dostal jenom degustaci, což je docela dobrý pokrok. Jako skleničke tak nějak občas. No alkoholu. Spíš k ochutání, ale co mám velký problém s takovou drogou je kouření, ten tabák, jakoby dýmkový, no, jak jsem se zmínil už hodněkrát do šílince s tou dýmkou, kterou bojuju. Umínil jsem to teda hodně, ale proto mi to, jako, už rodina říká, že by to si mělo pastit úplně, ale táta říká, dokud tady nešáhne ta smrt, tak prostě asi nepřestane, no.
0: Jak dlouho kouříte tabák?
1: Jako dýmku? Asi 19 let.
0: Začal jste jakým způsobem? Bylo to, řekněme, v době, kdy jste byl v nějakém presu?
1: Ne, já jsem začínal jakoby s vářením, jsem měl doutníky a z toho jsem přešel na tuhle tu dýmku. Jakoby já kouřil od nějakých 18 let.
0: Takže bychom asi neřekli, že to byla nějaká berlička, která vám měla v těžké životní situaci nějak pomoct. Ono se to takhle stává většinou.
1: Ale hlavně je to dobrý, že jsem to dost omezil. Já jsem fakt vykouřil 40 gramový tabák za den, jo. Což stál dneska stojí 400 tabák, že přepočítá teda koruny. A já jsem byl schopen na dnešní peníze, by to vyšlo skoro 15 000 na měsíc, jo. Což jakoby je úplně neúnosný, by to bylo, že jsem to omezil už aspoň na ty tři dní, na ten sáček, no. A i tak je to jakoby to, ale ještě by co je teda pro mě to jinou, odstoupím od těch drog takovejhle a co je pro mě, mám takový problém se šopaholismem, jestli vám to je, co říká, šopaholismus.
0: Že rád nakupujete.
1: To je hodně špatný, no.
0: Tak ono...
1: Není den, abych si něco nekoupil, jo.
0: Jo, děláte si tím...
1: Já to mám hlavně formou jako sběratelství, že to je prostě, asi si dovedete představit, jak to u mě se jedna jedničce vypadá, no.
0: Zhruba ano. Chtěl jste, nebo zkoušel jste přestat s kouřením tabáku?
1: S kouřením tabáku, jako, nemám tu vůli, asi s tím nějakou, mě to dodává nějakou, jakoby, takovou pocit uklidnění a takový, jako, relaxace, no, že je tím třeba nahlazuju ten alkohol.
0: O škodlivosti kouření tabáku je, myslím, sice zbytečné hovořit, zejména s vámi jako s kuřákem, nicméně mělo by to zaznít. Každý bychom si měli být vědomi. A já jsem taky kuřák, takže jsem si toho vědom, že to je škodlivé a že si tím ničíme zdraví. A nejenom naše, ale taky našeho okolí.
1: Ano.
0: Jardo, už jenom ten hmotný stimul, když to takhle řeknu, tedy to, že v dobách, kdy jste kouřil jeden paklík tabáku během dne, tak ten by vás možná, který dneska vyjde na 400, jak říkáte, tak ten by vás možná mohl někam posunout. Mě tedy už trošku posunul, já to omezil, no, to je pravda, ale ne zcela.
1: Hlavně mi to třeba vycházelo, že to bylo, když to tak spočítáte, to byl jeden paklík a nacpal se z toho skoro 12 zímek, jo. A teď si tu dýmku kouříte 40 minut, to 45 minut, tak to přijdejte, co já skoro vlastně jakoby nespal, lejet, jo, jakoby já ten den skoro jenom prokouřil, jo.
0: Takže vy jste skoro nespal, jo?
1: No, když jste vzpomínil, tak jdete 40 minut krát 12,
0: Ano.
1: To je skoro půl dne jste prokouřil, jo. Nemáte spánek, nějakou práci.
0: No, teď jsem se právě na tu práci chtěl zeptat, ano.
1: Taký záliby a jakoby to ještě naštěstí nemám rodinu, to by jakoby, jako určitě by to třeba možná donutilo nějakou tu ženu mít a nějakou rodinu a šlo by to třeba 100% stranu, protože před těma dětma by se třeba už cítil, že by mi to mohlo vadit, pak až by, nebo kdyby ty děti byly, že to by asi mě to třeba donutilo, nebo ta přítelkyně říká, nekuš mi tady, nebo tohle, že by to možná, že by to bylo jiný, jakoby, že by se s tím třeba dal jako praštit, no.
0: Já vidím jako pozitivní, že se snažíte najít aspoň cesty, jak s tím přestat. Vychodit to. No tak, Jardo, nebudu vám radit od toho, nejen, že tady nejsem, ale nejsem ten pravý, kdo by vám mohl radit. Příběhy na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, jste ale začal, myslím si, tím, no, hodně velkým kalibrem. Myslím si, že to tady bude znít ještě několikrát.
1: Tak musím to dát takhle.
0: Je to na každém z nás. Určitě, ono každý, je všechno v hlavě.
1: Každý určitě nějakou tu drogu má, že to cokoliv, že jo. Někdo má třeba nějakou vášeň auta, třeba nebo nějaký koníček, no. Já teda se mám úplně jako drogu je práce, jo, že bych jako byl nějaký workaholik, jo.
0: Tak to jsme na tom podobně, protože to je jedna z mých drog, ano, moje práce.
1: Vy máte? Já ji nemám jako práci workaholik, nejsem workaholik, já nejsem workaholik.
0: Já ano.
1: Já dělám, co musím a do ničeho víc se nějak nehrnu.
0: Jardo, na vaší cestě vám přeju hodně štěstí a...
1: Taky děkuju.
0: Sám víte, že by bylo dobré s tím skončit, že?
1: Ale já jsem hodně rád svou závislosti od toho alkoholu. Myslím, že to je jako vážnější, že to jsou vážnější následky s tím alkoholem.
0: To bude zřejmě další téma, které bude znít dosti často v dnešních příbězích. Tedy pokud se noční linka vyvede, protože bez vašich příběhů, bez vaší upřímnosti by to nebylo ono.
1: Zdravím všechny posluchače a budu poslouchat dál přeju si to nejméně těch závislostí nebo na těch, jak takhle, no. Tak jo, dobrou noc.
0: Dobrou noc, Jardo. Držím vám pěsti. Naslyšenou. 731 800 900, tenhle telefon budete moci využít během další písničky, ale o tom jistě velmi dobře víte a stejně tak můžete psát během celých dvou hodin noční linky na rozhlas.cz/linka. Michal z Myšlína napsal: špatným vášním jsem se naučil nepodléhat. Pomáhá mi opakovat si následující formuly. Nebuď slaboch, který se neumí ovládat. Kdo jiný než člověk jako ty by měl jít příkladem. Velmi rozšířené jsou vášně a závislosti, které lidem očerpávají kapitál, ničí jejich zdraví, narušují vztahy. Naštěstí existují vášně, které jsou ctnostné a společnosti prospěšné. Já, pokračuje, respektive zakončuje svůj vzkaz Michal, já straním třeba vášni pro filantropii. Mým velkým životním vzorem je Američan Ronald Reed. Znovu zopakuju to, co jsem uvedl už v úvodu noční linky. Ta droga, která se nachází v titulku dnešní noční linky, je vždy s uvozovkami. Nemyslím tím jen ty chemické látky, které jsou konec konců nezákonné. Mám tím na mysli všechny vášně, které pokud nepoznáme, nebo někteří z nás nepoznají, tak jsou šťastní v životě. Tak tedy šťastný ten, kdo nepozná svou drogu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a už za pár chvil bude slyšet naše posluchačka Dana. Ještě než se tak stane, mám dvě drobné poznámky. Ona sama vlastně v řeči, kterou jsme spolu vedli těsně předtím, než vstoupíme do vysílání, místo slova droga použila vášeň. Taky by se dalo říct, že je šťastný ten, kdo nepozná svou vášeň. Ale tam už je to trošku kontraproduktivní. Záměrně jsem zvolil právě ono slovo droga, které ovšem vždy dávám do úvozovek. Opakuju to už po druhé. Víckrát už to neudělám. No ale teď už, paní Dano, jste na řadě vy. Přeju vám dobrý večer.
1: Já přeju krásný večer vám, Borku. Moc ráda vás slyším po čase zase. A zdravím všechny posluchače samozřejmě.
0: Za všechny děkuju,
1: paní Dano. Od severu, západu a do všech světových stran. A teď k tomu, čemu já jsem za život podlehla, jo. V životě jsem nebyla alkoholička, to teda vůbec nemám k tomu sklony, jo, ani moji rodiče. Moji rodiče vůbec nekouřili. Tatínek si svátečně občas zapálil. Já jsem taky nekouřila, dokud jsem tady měla svoje děti a pečovala jsem o ně. A tak asi je to tak zhruba 10 let, co teda jako bohužel tomu kouření jsem podlehla, jo. Já teda nekouřím dýmku, jako Jardu jsem slyšela jenom čas, ale já kouřím teda, já si zakouřím, já tu mám i elektronickou cigaretu, ale ona mi to fakt nedělá dobře a když si dám kafičko, to prostě si cigaretu potřebuju dát nutně.
0: Na tohle téma vlastně existují i filmy, Kafe a cigára, jestli jste viděla.
1: Přesně tak, no to jsem teda neviděla, ale u mě to tak je, prostě. Víte co, já když se bavím a jsem mezi nekuřákama, tak kouřit nemusím vůbec. Já jsem byla třeba na srazu před nějakýma dvěma týdny a s těma spolužáky a tam jsem opravdu, já jsem vykouřila za celý, já nevím, 6 nebo 7 hodin jsem vykouřila 2 cigarety a to jenom, že jsme sešli se spolužáky zakouřit ven. Že jsem si jako říkala, no ale jako říkám, alkoholu jsem nepodlehala, drogy jsem v životě nevyzkoušela. A pamatuju si, když jsem byla ještě na intru, tam se hodně kouřilo. A tenkrát byly cigarety za pár šupů, jo. Tak já jsem to v životě neochutnala. Prostě jo, já jak někde, když mi pasávali kravičky na vesnici, tak jsem kouřila slámu. A to bylo možná začátek, ale můj dědeček se dožil 90 let a kouřil dýmku. Kouřil fajku, vyloženě takovou tu zahnutou fajku. A já jsem si říkala, tyjo, prošel první světovou válkou, kouřil a já to mám. Já už jsem o tom i přemýšlela, odkud já to, jsem to převzala, jo, protože já si myslím, že jsem to věděla po tom dědečkovi. Protože
0: v tom hrají roli i predispozice. Ano, genetika taky, dá se říct, že jo, řekl bych.
1: A víte to, jak odešly ty děti ze světa, teda do světa, ne do světa, ale do světa. Jo, ty moje 3 potomci, 2 synové a dcera. No tak jako já jsem tady najednou zůstala sama a já jsem si říkala, nějakou špatnost mít musím. Alkoholu prostě netíhnou. Jo, to opravdu jednou, když si zaspívám se synem, když přijede z Prahy jednou za 2 týdny, a jinak prostě já to nepotřebuju. Já jako alkohol k životu nepotřebuju. Drogy jsem v životě nevyzkoušela, to teda můžu říct, ani Mariánku jsem nevyzkoušela, ale cigaretka a kafičko, to je moje. No.
0: Já vám vlastně rozumím. Znovu musím říct, že to, co děláte vy, i to, co dělám já si je balím, tak je nezdravé a škodí ne nám, ale i našemu okolí.
1: My to všichni víme.
0: My to víme, ale teď bych se vlastně měl 1000krát omluvit všem, kteří poslouchají, ale nikdy nám to dělá radost, že jo?
1: No mě to dělá radost, já jsem si taky balila ještě nedávno. A když finance jako nějak, tak jako přece jenom to je do peněz, že jo?
0: No to jo.
1: Ale já si říkám, nechodím po cukrárnách, nevíme tam klepy, drby, tak. Drbárny prostě tady v Blatný.
0: Omlouváme
1: jo,
0: si to hezky.
1: Abych se dělala zákuskama, jo, abych se cítila zákuskama a pomlouvala druhý lidi, to vůbec mě nezajímá. Takže prostě nějakou špatnost mít musím a proto já to práskám, jo. Prostě kafičko a cigaretka. A když je zabalená, to vždycky, když přijede s ním, tak říkám, hele, nabalíme se, jo. Protože já už jsem ho naučila normálně kouřit. Ono je mu přes 40 a já jsem ho naučila kouřit, jo. Já vždycky prostě, když si dáme pauzu v tom zpívání, tak si prostě musíme dát to kafičko a k tomu musíme mít
0: cigaretku. To mě zajímá, co vám to dělá s hlasem? Kouření.
1: No, s hlasem právě mi to nedělá vůbec nic. Hele, já jsem prospívala Borku nějakých, já nevím, zhruba 15 let určitě. A já jsem nekouřila tenkrát. Já jenom, když mě vnutili o přestávce, o půlnoční přestávce, nějaký hudebník mi prostě vnutil cigaretu, tak jsem a ohrnula jsem nos, jo. Mm-hmm. A když byly děti, prostě jsem je chovala. Taky ne. No, ale s hlasem mi to nic neudělá. Naopak, já mám teďko falzet takové, jaký jsem v životě neměla, když jsem nekouřila.
0: No, máte důvod pokračovat.
1: No, je to zvláštní, ale já vám můžu říct, že já jsem zpívala alt jako hlas, takový ten hlubší, takový ten typ, jako byla Přenosilová, Kubišová a to. Já dneska zpívám falzetem a my, když se právě sezdejeme se synem, tak si musíme dát to kafe a cigárko, protože prostě, aby jsme přestali vůbec zpívat, jo. Prostě, já vždycky hned postavím na kafe, jak přijde nebo on, a prostě hnedka balíme cigaretku. A prostě je to taková pauzička vynucená, ale já si myslím, že nikomu tím neškodím. Já jsem teda ohledu plnej kuřák. Já bych v životě nekouřila někde, kde jsou děti, což jsem teda dělala. A taky bych nekouřila nikomu pod nos, kdo je nekuřák, jo. To prostě neschvaluju. A říkám, jsou daleko horší závažné věci, jako je alkoholismus. Si myslím, že z toho se těžko už člověk vymaní. A já už jako nemám důvod teď přestávat kouřit jako na svůj věk. Jo.
0: Já jsem čekal, jestli řeknete na stará kolena.
1: No, na stará kolena, dá se to tak i říct.
0: No, zníte mladě, možná, že i díky tomu kouření, tak jsem právě chtěl ten paradox trošku zvýraznit.
1: Víte co? Ono to něco do sebe má pro mě. A pro mě je to uklidňující. A já, když potřebuji něco vyřešit, tak prostě si tu cigaretku prostě dám a já jsem klidnější a pohodovější. A tak je to se vším, který, teda co já vlastně nad čím přemýšlím, nebo o čem důmám a souvislosti hledám a tak dále. Mějte se krásně, Borečku.
0: Děkuju.
1: Mějte se krásně, vybrně, všichni, ať nám neprší už dlouho, protože deště bylo fakt, tak akorát bych řekla, že i u vás tam asi
0: přišlo. No, tak my jsme měli sice takovou trošku suší epizodu, v Čechách toho napršilo víc, ještě minulý týden, ale teď už to doháníme na Moravě.
1: No, a víte co, deště je třeba. To sucho taky není úplně nejzdravější. Já jsem fakt začala mít spilovou alergii. To jsem naposled mluvila asi s Jitkou Lukešovou, jak jsem si stěžovala, že to nic mě netrápí tolik jako pilová alergie, kterou mám na stáří.
0: Vlastně. V tom jsme docela podobní, ještě navíc tomu připočtíme ten saharský prach, který ve velkých výškách doputoval
1: přesně,
0: až k nám.
1: Přesně.
0: Já jsem štěkal jak ovčácký pes. No, tak paní Dano, děkuju a mějte se hezky.
1: Mějte se nádherně a všichni posluchači, zdravíčko především a deštík, tak jenom takový ten blahodárnej, májovej a ať je nám krásně.
0: Jo? Děkuju, naslyšenou.
1: Neslyšeno.
0: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Slyšeli jste tam tu uvozovku? Uvozovku na začátku a uvozovku na konci u drogy. Může to být tabák, může to být, jak už jsem říkal, gamblerství. Může to být třeba i vášeň pro dobré skutky, která vás možná někdy zavede, neříkám do záhuby, ale až do úzkých. A ten, kdo nepozná tuhle svoji vášeň, tuhle svoji v uvozovkách drogu, ten by zřejmě byl šťastný, nebo je šťastný. O tom můžete povídat na čísle 731 800 900 až do zítřejší jedné hodiny a taky psát, tak jako napsal Pavel. Protože bydlím sám, tak mi den co den dělá společnost, alespoň po telefonu má kamarádka z noční linky a jsem za to rád, protože upřímně řečeno, bych si už nedokázal představit, že bych si s ní nezavolal a jistě nápodobně i ona zrovna tak. Tak to je taková má závislost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vážení posluchači, přeju vám dobrý večer a taky klidnou noc. A pokud možno, jakýkoliv problém při příjmu noční linky, ať nenastane. Jinými slovy, ať slyšíte všechno, co naši posluchači a posluchačky na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, řeknou. Tím dalším, kdo by tak měl učinit, je František, který čeká na telefonu 731 800 900. Zdravím do Kralup.
1: Dobrý večer všem.
0: Zdravím
1: tady
0: vás.
1: Tady Kralupy a patřím mezi ty šťastlivce, když tak poslouchám, který nekouří. Ale kouřívali jsme s manželkou, já nevím, jestli ještě existují dneska ty mentolky, ale to už je před lety. Jsme si vždycky, jak říkala paní, ke kafíčku nebo to, ale jinak jsme přestali a jsem šťastný, že vůbec nekouřím a i v rodině. Ale mám takovou zkušenost, co to stojí, kamarádi, tak když co kouřejí, co to stojí peněz hroznej dneska, že prostě zajedno si kazí zdraví, to prosím, ale že co to stojí peněz, to je to zatížení pro tu rodinu. Teďko ještě když v rodině třeba kouřejí dva, to taky byl případ takovej, to je taková finanční zátěž, že opravdu se divím těm lidem, že je to neodradí. A je to vlastně droga, no je to, jak se říká, je to droga, která prostě těžko se toho člověk zbavuje. Ale to bych si vám chtěl říct. Nedávno jsem poslouchal, Alex Minářová měla program, měla hodinový program tam s tím světoznámým fotografem. Vy určitě víte.
0: Robert Vano, myslíte? Ano.
1: Vano, přesně, výborně, jste mi pomohl. Tak ten vyprávěl, jak začínal, jeho prostě, když se dostával, jak se říká, na piedestál, když byl žádaný všude, samozřejmě vydělával těžký peníze a to. No a dopadlo to tak, že jak tyhle ty prominenti všelijaký drogy, marihuana a takovýhle. Takže normálně byl závislý, že už normálně, že se choval jako zvíře, že prostě už to nezvládal. A přátelé, nějaká rodina ho vzali jako pod křídla, jak se říká, zavřeli ho normálně na chalupě, ho zabednili, 14 dní ho tam nechali, dávali mu jenom jídlo, všecko a nechali prostě drogu, on že na ně křičel, že zabije, prostě byl, jak byl v té abstinenci, šílel úplně a jedině díky nim se z toho dostal, prostě potom, když byl zven, tak ještě jako nějak se s tím vyrovnával, ale bavil se toho, ale že těch 14 dní, možná, že to bylo i díl, možná, že jsem řekl málo, takže mu to pomohlo, ale že ta abstinence, že ten absťák, jak tomu říkají, že to je hrozný pro toho člověka, když opravdu s tím má skončit. Takže takhle, já je lituju ty lidi, kteří jsou na tom závislí, zátěž je to finanční, zdravotní, všecko. A přál bych tím, těm, kdo jsou na tom závislí a chtějí se toho zbavit, aby se jim to povedlo. Aby měli úplně jiný život a peníze radši užívali s rodinou, tamhle jezdili na zahraniční zájezdy, užívali si života, ale ty drogy, a ať je to kouření a prostě všecko, je to zabiják lidstva. Já vám moc děkuju, že jste mě vyslech a přeji všem, ať se toho zbaví a přeji všem stále zdraví. Díky moc.
0: Já děkuji vám, Františku. A znovu musím dodat, že kdykoliv zazní v noční lince slovo droga, tak vždycky je tím myšleno to, čemu bychom taky mohli říct, třeba vášeň, slabost, že nejde jenom o chemické látky, že nejde jenom o drogy v tom smyslu, jak jsou definovány třeba v zákoně, ať už se jedná o návykové látky, alkohol, jak vy říkáte, marihuana, nebo i tvrdší drogy, kokain a podobně, ale že jde třeba i o závislost na hrách, na hraní, gamblerství.
1: Ano.
0: Takže děkuji mockrát, jsem rád, že jste se dovolal, Františku, a přeju vám krásný víkend. Naslyšeno.
1: Já vám taky a je to úžasně přínosný program tohleto. Přál bych vám všem zdraví a hlavně mějte se dobře. Díky.
0: Díky a naslyšenou. Vaše příběhy, vaše poznámky, vaše připomínky píšete i na rozhlas.cz/linka. Tedy připomínky v tom smyslu, co ještě třeba neodeznělo. A v tomhle případě má Bohumír vlastně pravdu. Jeho dva řádky vám rád přečtu. No, to je kumšt, kdy přestat. Ono se snadno řekne, přestaň, už je toho dost, neblbni. Po dostavění rodinného domu a mým starostí s dětmi mě nahecovali známí, dej se na domácí vína. Další na sbírání bylin do čajů. A tak mě to chytlo, že nevím, čím bych měl skončit dřív. Sbíral jsem 42 druhů bylin. Známá bylinkářka mi doporučila sbírat jen polovinu. Vína už jen převážně šípková, místo tinktur raději likéry a dobrou slivovici. Ten, kdo se tomu oddá, zavčas zabrzděte, jinak dopadnete jako já.

Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Nemusí to být jen chemická látka, to už jsem říkal několikrát. Může to být jakákoliv vášeň, která nám na jednu stranu možná něco přinese, ale na druhou stranu nás určitě o něco připraví. Přinejmenším o čas, jako se stalo třeba mně v dobách, kdy mi troskotalo manželství, tak jsem se až příliš oddal online hrám, strategiím a podobně. Takže vím zhruba, o čem mluvíme, pokud budeme mluvit třeba i o vášní prohry. Navíc za malou chvilku dostane další z vás znovu slovo, bude to Zdeněk, ale ještě než se tak stane, tak to, co napsal Tom,

0: teď před zhruba 2 minutami na rozhlas.cz Lomit Kolinka zazní. Dobrý den, nedávno jsem oslavil 33 let. Mojí největší drogou jsou ženy. Nevím, jestli si vynahrazují mládí, nebo jestli je to současná moderní doba plná erotiky. Jen vím, že mám rodinu a nedokážu přestat flirtovat s jinými dívkami. Děkuji a dobrou noc. Ovšem mám takový pocit, že společně se Zdeňkem se teď na telefonu 731 800 900 vrátíme k té největší droze, o které už tady bylo několikrát hovořeno. Zdeňku, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Povídejte.
1: Já chci se jenom zmínit o tom, jak jsem přestal kouřit. Asi před 50 lety, to mě bylo asi 32 nebo 33, tak jsem do té doby jsem vůbec nekouřil a najednou prostě se mi ozvalo ředitelství jednoho podniku, že potřebuju do jednoho servisu, potřebuju vedoucího, který má praxi, je v oboru vyučený a prostě má maturitu a že nemůžu sehnat, jestli to vezmu a nabídli mi dost slušný peníze, tak se jsem to vzal. A najednou jsem zjistil, že se chci uklidňovat cigaretou. Prostě měl jsem tam asi 20 loupežníků, který s autama, který montážníma a bylo třeba prostě nějak se s nima prostě bavit a prostě nějak to přežít. A najednou táta mi jednou povídá, když viděl, že mám prostě takový zahnědlý, říkal, ty kouříš? Já jsem říkal, no jenom v práci, když víš, že doma si nezapálím vůbec. On říkal, no já tě to zakazovat nebudu, ale hele, dej si na misky vah, si polož na jednu misku si polož výhody a na druhou misku si polož nevýhody a budeš vědět hned, jak jsi na tom a jestli nejsi úplně hloupý, tak to pochopíš. No samozřejmě jsem to udělal, táta byl inteligentní člověk, že jsem si nechal poradit a ovšem to nepomáhalo. Kouřil jsem dál a najednou jsem si řekl, ty vlastně máš ještě jednu možnost, ty máš možnost se vsadit s kamarádem, třeba jenom o 3 piva, vsadit se s ním, že rok nebudeš kouřit a ty víš, že sázka se prostě nemá porušovat. Tak jsem se vsadil a prostě ten rok asi dvakrát mě někdo úplně omylem, nějaký kamarád mě prostě takhle dal cigaretu a já jsem si neudělal ten šulka, jenom jsem si prostě potáhl a říkal jsem si sakra, tak já jsem to prohrál. Takže jsem mu zaplatil ty piva a říkal jsem mu, hele, ještě jednou rok si dám. A to už prostě mi nikdo nepřesvědčí. Po tom roce jsem skutečně si nezapálil a už jsem to nepotřeboval vůbec. Jenomže jsem měl na svatbu kamaráda do Říčan, ze kterým jsme jezdívali na vandry. A tam on říkal, ale pozor, naši kouří, tam se kouří celá rodina, takže já jsem říkal, no to nic, no a teď jsem říkal, no tak já tam mezi kuřákama, já tam budu jak bílá vrána, já jsem říkal, tak si zkusím ten, už jsem nemusel kouřit, ten rok jsem vydržel, jenomže prostě jsem se mi udělalo zle po první cigaretě, po druhé už mi to nechutnalo, ale nevadilo mi to a třetí už jsem kouřil normálně. Tak jsem říkal, no tak jsem ztracenej. Tak jsem šel za kamarádem, říkal jsem mu, hele, ještě jednou se s tebou sadím, ale tentokrát, kdyby byl cokoliv, tak to prostě dodržím. Dodržel jsem to a po roce jsem si řekl, a to bylo důležitá podmínka, řekl jsem si, hele, teď si zapálit můžeš, protože si sázku prostě si dodržel. Ale potřebuješ to dneska ještě? Už? Nepotřebuju. Tak dneska kouřit nebudu. Druhý den jsem znovu říkal, ráno jsem vstal, říkal jsem, potřebuješ si zapálit? Nepotřebuju. No tak. A po několika dnech, když jsem si uvědomil, že vlastně už vůbec nepotřebuju tu cigaretu, že nemám absolutní chuť na ní. Od té doby 50 let nekouřím.
0: Kéž by byl každý tak dokonalý, aby mu to vyšlo, sice na potřetí to bylo u vás, ale aby mu to vyšlo tak jako vám, Zdeňku?
1: No, prostě jsem to musel vydržet, protože táta mi prostě říkal, no, nebudu tě to zakazovat. Ale, to musíš na to přijít sám. No, samozřejmě výhoda byla v tom, když jsme seděli v Českým ráji na skalách betlemských skal a teď jsme večer, za teplýho večera jsme si pouštili ty kroužky nahoru do nebe a nad jízerou se rozsvítily ty světílka těch chaloupek, jo, večer. No, to byly krásné chvíle, ale nic víc, nic víc dobrýho. Všechno ostatní špatný. Peníze, zdraví, okolí, všechno prostě na nic. Takže to je všechno, nebudu zdržovat už víc.
0: Nezdržujte, prostě... naopak, já jsem rád za každý autentický příběh, za každý opravdový příběh našich posluchačů a posluchaček. Zdeňku, a tenhle byl opravdový, děkuju.
1: Bylo opravdu, nevymyslel jsem si nic.
0: Nikoho nepodezírám, děkuju a mějte se hezky. Krásné jaro. Naslyšenou.
1: Mějte se fajn a držím palce všem, kteří si najdou pro sebe způsob, jak to prostě vydržet. No, to je všechno. Mějte se a nashledanou.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Pomalu se blíží půlnoc, což bude polovina dnešní noční linky, ale pořád ještě je čas na to, abyste volali a taky psali. Číslo je 731 800 900, za chvilku ho uslyšíte znovu. A na rozhlas.cz/Lomítko Linka tam také chodí vaše příběhy na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. A znovu opakuju, nemusí to být jen drogy v tom klasickém slova smyslu, ale třeba i vášeň, slabost pro ženy, která už tady byla také zmíněna, ale samozřejmě i ono kouření, o kterém jsme si povídali v téhle hodince už docela hodně. Nicméně to, co napsal Honza, je zase z trošku jiného soudku. Žil jsem několik měsíců s alkoholičkou a jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. Já jsem takto poznal, že alkohol je daleko horší a nebezpečnější droga než jakákoliv jiná. Je to bohužel droga legální, dostupná kdekoliv a kdykoliv a ta závislost je naprosto srovnatelná s drogami nelegálními. Dokonce je ta závislost ještě silnější a s ještě horšími následky kvůli bezproblémové dostupnosti. Když se stane něco vážného a přijede policie, řeknou vám jenom, ale s tím my nic neuděláme, ona pije dobrovolně a tím neporušuje žádné zákony. To samé řeknou v nemocnici a bohužel i v psychiatrické léčebně. Na krizové lince, kde jsem to také konzultoval, mi řekli na můj přímý dotaz doslova, ano, jediná možnost je počkat, až bude ona nebo někdo jiný v ohrožení života. Prostě počkat, až se něco stane. Alkoholikovi prostě nepomůžete a on sám nikdy nepřizná, že léčbu opravdu potřebuje. A ve střízlivosti bude opakovaně slibovat, že to už bylo opravdu, ale opravdu naposled. Nebude to naposled. A nemůže být. Dokud alkohol nebude protizákonný, stejně tak jako chemické drogy. Je to osobní zkušenost z mého pohledu, z pohledu člověka, kterému záleží na ostatních, zakončuje svoje psaní Honza. A já, protože jsem něco vlastně úplně stejného zažil, podepisuju každé slovo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Tahle nádherná verze původního Conte Partiro, tedy písnička, kterou vám zaspívali v tomto případě Lucie Bílá a Karel Gott, nás přivedla až k poslednímu telefonátu té první hodiny noční linky Českého rozhlasu. Za chviličku dostane slovo Anička z Hosološnice, takže budu zdravit na Slovensko. Ale já vám vlastně už několik těch svých přiznání předestřel, krom online strategií a třeba mého workoholismu. Já jsem vlastně, ano, tohle je moje vášeň, protože já si tím už 35 roku taky plním tak trošku sen, protože jsem vždycky chtěl dělat za mikrofonem, i když tedy v dobách, kdy jsem ještě byl o něco mladší, to byly spíš sny o tom, že sedím aspoň za mixážním pultem. No ale, jak říkám, já jsem vlastně workoholik a to je ta moje droga, rádio. Aničko, jak jste na tom vy? Poznala jste svoji drogu?
1: Dobrý večer, já vás všetkých pozdravujem.
0: Dobrý večer.
1: Tak bohužiaľ, alebo jak bych to povedala, že moja droga je to rádio.
0: Taky jo.
1: Ja zaspím s rádiom, len sa strhnem a rádio mi hraje. Bez toho ja neviem ani zaspať a ja to mám od rana do rana otvorené. Keď som na dvore, dneska som sadila paradajky už von. A som si, nemohla som tam tej záhrade byť, zapla som si rádio a išla suseda a hovorí, prosím ťa, že ťa to baví stále počúvať len rádio. Áno, mňa to radšej ako televíziu.
0: No to je krásny. A kdy to na vás prišlo? Na mne to prišlo ve 14, tahle vášeň.
1: No tak mňa odkedy začali rádia takéto tranzistorové a som na chalúpe, tak vám môžem povedať, doma nebol čas, keď som chodila do školy, áno. Ale aj keď som už mala deti, že som bola vydatá, manžel ten hrával na gitare, prišli sme na chalupu, samozrejme porobili sme, rádio hralo, manžel potom sedeli sme u grilu a on zase na gitare, spievali sme si spolu. Ale rádio je moje všetko. A keď vás počúvam aj cez deň, že ste tam, už som sa potešila dneska, no Borek má dneska nočnú linku, dúfam, že sa dovolám.
0: Má to, no. Má to jenom jeden mírně negativní dopad, konkrétně ta dnešní noční linka, protože zítra máme v Brně na Beethovence den otevřených dveří a já jsem slíbil, že na 11. hodinu dorazím. To nevím teda, jak se probudím, ale zkusím to. No.
1: Ale viete čo, keby tu bol môj vnuk, ten išiel do Varšavy, majú koncert, spieva tam a hovorí, stará mama, ja ťa tam zoberem, hovorím, ja by som tak strašne rada išla do toho Brna na to deň otvoreným dverí. Bohužiaľ sa mi to nepodarilo, no možno, že na budúci rok, alebo kedy to budete mať, že by sa mi to aj podarilo.
0: No, uvidíme, uvidíme. Teď mi napadlo, že sa ešte budú musieť oholiť, abych nevypadal úplne ako lesní muž. No, tak ďakujem, Aničko. A nejaká...
1: Počúvajte, dneska chodia tí chlapi tak zarastení, že to je úplne neskutočne, že človek nevie, či je to mladý alebo starý. No.
0: Tak u mňa už sa nespletete. Mladí je daleko pryč. Tak...
1: Ja som vás videla, nebojte sa, sa z internetu som vás videla.
0: No, kamarátka
1: tu mala a hovorím, ukážem všetkých redaktorov, čo sú nočné linke, tak som vás videla všetkých. No.
0: Aničko, a nejaká iná droga, nejaká iná vášeň, ktorou máte a třeba ste, nebo ste sa jí vyhnula? Máte nejakou?
1: Áno, keď sme s mojím bratom sme boli dvojčata a mali sme 17 rokov, mama nebola doma ani otec a hovorí, vieš čo, ideme si zapaliť. On ma učil fajčiť. A ja som sa tak strašne potom rozkašľala, mne to nechutilo. Ale skús to ešte raz a v tom prišla mama, takú nám vylepila obidvom facky a hovorí, no tak fajčiť decka nebudete a hotovo. A mne to nechutilo. Fakt mi to nechutilo. Ani alkohol, ani cigarety, absolútne. Čo mám ešte tak, že sladkosti, ale ja si to môžem dovoliť v mojej postave, takže ja, keď ma chytí taká vášeň moja sladká, tak ja som schopná zjesť polku bomboniery.
0: Jenom půlku? To já si dám celou tabulku čokolády někdy i na spaní.
1: No.
0: Zejména v zimě teda. No, v létě mě to nenapadne, v zimě.
1: Ano,
0: v zimě.
1: Ano. No. A ráda pečem, takže samozřejmě moravské koláčiky a tak dále, kukáve a tak. No tak ale to není zase taká droga, že by som nevydržala bez toho. Ale ta čokoláda mi chutí skutočně.
0: Máme hodně společného, Aničko. Rádio i čokoládu. Mějte se hezky a přeji vám krásný květen.
1: Všechno dobré vám prajem. Všetkým posluchačům pozdravujem.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Aj vám.
2: Noční linka.
0: Dámy a pánové, je tu nový den, je tu další hodina Noční linky Českého rozhlasu, je tu sobota 16. května. Gratuluju všem Přemyslům, kteří dnes slaví svůj svátek. A pokračujeme v našem povídání na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Je to téma Noční linky, do které můžete volat na číslo 731 800 900 a taky psát na rozhlas.cz/linka. A tuhle hodinku bych rád otevřel jedním psaným vzkazem. Podepsán je XYZ a až jej uslyšíte, nebudete se divit. Přemýšlím, zda psát, ale třeba si to někdo přečte a někomu to pomůže. Vybavuje se mi věta Judity Čeřovské, že s alkoholikem se nedá žít a kdo tvrdí opak, nikdy to neskusil. Brali jsme se s manželkou v roce 1985. Náchylnost k alkoholu budoucího tchána mi měla být výstrahou, leč nebyla. Škoda. Manželství bylo v pohodě, a to až do revoluce. A domníval jsem se, že nastávají světlé zítřky. V roce 1990 jsme se stěhovali snad do jednoho z posledních družstevních bytů. V červnu se do toho bytu narodil první zdravý syn, o více než rok později následovala dcera. Ale ouha, přišla velmi hubená léta. Já přišel o zaměstnání, mimochodem těch jsem vyměnil nepočítaně, protože v popřevratové době se životnost zaměstnavatelů počítala na měsíce, maximálně na půl roku. A aby toho nebylo málo, manželka, která měla zaměstnání ve státní správě jisté, počala pít. Vzpomínám na tato úděsná léta velmi nerad. Manželka pro mne bez důvodu začala holdovat alkoholu čím dál tím víc. Když se vracela k večeru, kdy děti ještě nespaly, odváděl jsem je před jejím běsněním na noc ke svým rodičům. Vracela-li se v noci, kdy děti už spaly, nechal jsem ji tlouci a kopat do dveří k velké nelibosti ostatních obyvatelů domu. Únavou pak usínala na chodbě. A tak se z manželské dvojice stali nepřátelé. Manželka zanedbávala nejen úklid a povinnosti v domácnosti, takže jsem ji nakonec definitivně opustil. Na protialkoholní léčení nastoupila až poté, co jsem se definitivně odstěhoval. A nebyla na léčení jednou. A alkohol se jí stal opravdu osudným. Upila se k smrti. Já vám říkal, že příběhy, které zazní v dnešní noční lince, zřejmě nebudou vždycky veselé. Tématem je to, že je šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Máte-li k tomu co říct? Pište nebo volejte. 731 800 900. U mikrofonu je Borek Kapitančík.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu, jejím tématem je pro dnešek šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. A nemusí to být jen drogy chemické, jak už jsme si několikrát říkali. Ano, i když je pravda, že mnohdy už tady byla řeč o tabáku, o alkoholu, ale mohou to být i jiné závislosti či vášně, které nás někdy můžou hodně rozvyklat. A už jsou to 3 měsíce, co jsem nemluvil s paní Evou. Já jsem se záměrně díval do svých záznamů. Bylo to 11. února, co jsme si povídali na téma, jak chcete, aby si vás pamatovali. A vy jste ta s těmi škvarkovými plackami, paní Evo, že?
1: Ano, ano, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Všechny srdečně zdravím a vás, pane Borku, taky.
0: Děkuji.
1: A chtěla jsem říct, že mám taky závislost a to je taková, že navštěvují vetešnictví a starožitnictví. A ve vetešnictví se dají najít poklady a jak se říká, pro jednoho odpad a pro druhého poklad. No takže dneska jsme zrovna byli v Praze a navštívila jsem vetešnictví a koupila jsem tam nějaké věci za 2500 a další moje vášeň je starožitné hodiny. Už jich mám 16 tery. Takže různé. Na zeď, jako ty krbové, jak se říká, a prostě různé hodiny, no.
0: Tak to vám řeknu, to je vášeň, kterou jsem snad ani nečekal dnes v noční lince, ale já naprosto chápu, že to může být droga, že vám to dráždí ten váš, teď nevím, jestli to řeknu správně, limbický systém, no prostě vyvolává to vás, ve vás ty libé pocity, jo, ten endorfin, jako když narazíte na nějaké nové nástěnné hodiny historické, které jste ještě ani neviděla a musíte je mít, že jo?
1: Ano, ano, je to tak, no. Mám hodinky, které jsou asi 10 cm, možná ani ne velké, jsou to takzvané dětské hodinky, jo, a ty mě stály 10 000 tedy, jako. Takže za to dám.
0: To leze do peněz skoro jako to kouření.
1: No a chci taky říct, že jsem nikdy nekouřila a nikdy jsem nepila, ale mám 2 syny a oba jsou notorici, teda ten starší syn se mnou nemluví přes 20 let, takže nevím, jak pokračuje v pití a ten pil teda akorát tvrdý alkohol a tady ten mladší, se kterým žiju tady v domě, v Pečkách, takže ten prostě pije víno a pivo. A je agresivní, zlý, vyvolává hádky a je to prostě hrozný. Je to prostě hrozný.
0: To jsme nepozorovaně od těch méně škodlivých vášní přešli k těm hodně škodlivým.
1: Ano, má to v genech po otci a po z jeho strany jako ten tchán se vlastně taky upil úplně k smrti, jak se tady říkal, že ta paní se taky upila. Jak jste četl nějaký ten...
0: Ano, to byl vzkaz, který jsem před mnou chvilkou zmínil do vysílání.
1: No, takže tchán ten se upil vyloženě taky k smrti. No a čekám teda, kdy nějaká taková pohroma přijde na toho mýho syna, protože musím s ním tady žít, protože jsem prodala v Praze byt a nastěhovala jsem se, koupila jsem v Pečkách dům a tady nejsem schopná prostě žít sama.
0: Ale víte, paní Evo, že teď o něco víc rozumím té vaší sběratelské starožitnické vášni, protože to musí být pro vás příšerné, že vlastně neustále žijete se svým ženem a visí nad vámi ten Damoklův meč.
1: Ano, protože už jezdí i do práce, když jede třeba na noční, dělá dvanáctky, takže už dopoledne popíjí a až do odpoledne a potom prostě jede do práce opilý a navíc teda jako on řídí, takže... Takže...
0: Teď vám odbíjejí hodiny, jsem slyšel.
1: Ano. Ano, teď je 12:15, tak odbíjejí hodiny. A mám jedny krásné hodiny, ty jsem koupila, je to stará vídeňská práce, ty měřej přes metr a ty odbíjejí ve čtvrtinak, v půlinak, ve třičtvrtinak a v celou hodinu se to všechno jako opakuje. Jako jsou nádherný, mám z toho radost. No, takže tohle to je jediná moje radost. A knížky, vášeň, knížky a kytky. No, takže...
0: Teď už vaším vášním rozumím o něco víc, po té, co jste zmínila svoje syny.
1: No a jako už jako nemám moc sílu, ráda jsem, moc ráda jsem vařila a pekla všechno možný a už mě to ani s tím opilcem jako nebaví. Takže to je jako...
0: Nemám, co bych vám k tomu řekl. Nemám, protože... V tomhle řekněte případě mi, je každý krátký. Ale jsem...
1: Hodně síly. Abych to zvládla. Bála jsem se dokonce, že mě i fyzicky napadne, protože to dělal i jeho otec, můj manžel. No.
0: Já bych vás nerad strašil, ale to je fáze, která jednou u alkoholika přijde. Vím to.
1: No, přijde, no. Já vím, no. Víte, já jsem žila s manželem. Ten byl taky alkoholik a ty kluci to mají po něm, no, moje. Naši kluci, no, takže to je... A jednomu je 55 a tady tomu s alkoholikovi, se kterým žiju, tak bude 54 a je to prostě opravdu, opravdu hrozný.
0: Pani Evo, na jedině vám můžu popřát hodně sil, víc.
1: Hodně sil,
0: nikdo
1: no.
0: z nás neudělá. Jak už bylo řečeno, taky v jednom psaní našeho posluchače, když přijde policie, tak vám řeknou, my s tím nic neuděláme, on pije dobrovolně a tím neporušuje žádné zákony.
1: No. Právě. Tím se nedá nic dělat. No, doufám, že se neupije k smrti, no, že dostane dřív rozum. No.
0: Smutné je, že je to váš syn. Evo.
1: No, je to. Ano.
0: Hodně sil vám
1: přeju. Ano, děkuju, mějte se moc hezky, vám přeju hodně zdraví a všem posluchačům hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Ať se vám všem daří. Mějte se hezky, pane Borku, nashledanou, dobrou noc.
0: I vy, naslyšenou.
1: Děkuji.
0: Posloucháte Noční linku na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, a k tomu napsala Helena. Možná by se to dalo nazvat závislostí, to, čemu podlehneme a nezmění to život zas tak moc. Myslím si, že v dnešní době je závislost na mobilech, na internetu skoro stejně nebezpečná jako skutečné drogy. Já podlehla už poměrně dávno kouření, nikdy jsem nekouřila hodně, protože mi vlastně ten smrad z cigaret vadí, takže nejvíc tak 3 až 4 cigarety za den a taky ke kafi. To je nějaká zakletá kombinace. A myslím si, že skutečnou závislost nemám, protože mi kouření přestává chutnat v poslední době. Objednávám si cigarety od kanadských indiánů a ti tvrdí, že tabák sám o sobě je prý zdravý. Oni používají 100% tabák, nic jiného prý přidané není. Tak zdraví a kouření neřeším. Spíš mám dojem, že mi někdy tahle 100% tabák cigareta pomáhá. A navíc jejich cigarety jsou levné, takže ani finanční problémy kvůli kouření řešit nemusím. Napsala Helena. Heleno, děkuji za vaše psaní a vám, kteří se teprve rozhodujete, zda napsat nebo zatelefonovat, připomenu jen téma. Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Je to na vás. Vaše příběhy tvoří Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. To je téma noční linky, kterou právě posloucháte. A Božena k tomu zřejmě má co říct. Vítám ji na telefonu 731 800 900. Pěkný večer, paní Boženko.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům. Já bych jenom chtěla říct ke kouření. Moje dcera poměrně kouřila hodně a v lednu si řekla, kouřit nebudu. Došla si do lékárny, koupila si tam za 1200 prášky a prostě začala je brát, nesměl se pít alkohol žádný k tomu, nejdřív nějak po 2 hodinách, pak po 3 hodinách a přesně nevím, jak to pokračovalo. A opravdu už od toho ledna nekouří, vůbec nemá ani chuť na cigaretu, nic prostě to a myslela jsem, že jí zdolá to před měsícem, přišla náhle o manžela, říkám, no a bude to řešit kouřením. Ne, nic, jsem ráda tomu a opravdu nekouří a říkám, mami, opravdu mě to tak pomohlo, že ani nemám chuť, i když holky kouřejí v práci a to mě nenapadne, abych si zapálila.
0: Takže ta kůra odvykací pomocí jo. Farmak byla úspěšná v případě vaší dcery.
1: Ano. Ano.
0: To je dobrá zpráva pro ty, kteří třeba poslouchají a říkají si, přestanu s tím? Děkuju. Ano. Děkuju.
1: No a prostě řekla si, jako musí ten člověk chtít, že jo. Určitě, kdyby prostě nechtěl, tak třeba by mu ani ty prášky nepomohly, nebo, ale opravdu můžu vám říct, nekouří a i sama říká, vůbec nemám chuť na cigaretu, ani mě nenapadne a kouřila, jako bych řekla, dost nejenom, že by si dala takhle ke kafičku nebo to a opravdu nekouří.
0: No. Paní Boženo, a měla jste někdy vy, řekněme, sklon podlehnout nějaké své slabosti? Poznala jste někdy takovou svou slabost a může to být jakákoliv, to samozřejmě nemusí být jen kouření, nemusí to být alkohol, může to být třeba, no třeba sběratelství, už tady byla řeč o vetešnictví, o starožitnictví, ale třeba sázkařství. Já mám jednoho kamaráda, který měl takové období, kdy vlastně prosázel i peníze na nájem bytu.
1: No tak to jako, že jsem si vsadil, anebo když jedu do Kolína s dcerou, tak si třeba vsadím za těch 30 korun sportku, mám i 2 měsíce v peněžence. Ani nevím, jestli vyhraju
0: to
1: nebo ne.
0: To ani není vášní, to je vášníčka taková.
1: No. Ale ne, nikdy mě nic takového nepřepadlo, abych prostě musela něco...
0: No jste prostě šťastná, ani, nepoznala jste ani, svoji drogu zřejmě ještě.
1: Ano, ani sbírání, nic prostě, něco, ne, tak nějak všecko v toleranci.
0: Dovolte, abych vám pogratuloval za celý náš vysílací tým, včetně techniků z Karlína a mějte se hezky, naslyšenou.
1: No, naslyšenou, naslyšenou.
0: Telefonovat můžete do noční linky ještě celých 35 minut. To je doba, která je ještě před námi. A s tématem šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Telefonujete na 731 800 900 a píšete na rozhlas.cz/linka. Teď zrovna jsem obnovil tuhle stránku a vidím, že tam čerstvě napsala Blanka. Cituju. Dobrý večer, mojí největší drogou je hrabat se v hlíně, čili moje vášeň je zahradničení. Miluju květiny, mám skalku a záhonky, na kterých pěstuju různé odrůdy květin. Každé jaro až do podzimu jsem na zahradě, kde ztrácím pojem o čase. Samozřejmě mám také problémy se zády, ale nevnímám to. V mládí jsem také kouřila, ale problémy s plícemi mě přiměly k tomu, abych přestala. Dnes je to 73 let a nechybí mi to. Mějte se fajn. Podepsána Blanka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dalším telefonujícím na čísle 731 800 900, dalším, kdo má zřejmě co říct k tématu šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, je Jarda. Dobrý večer, Jardo.
1: Já vás zdravím.
0: Vypněte prosím rozhlasový přijímač, ono to potom dělá ten dozvuk, někdy i zpětnou vazbu a je to nepohodlné zejména pro vás.
1: Jo.
0: Děkuju.
1: Já jsem kouřil 60 cigaret denně. A jestli někdo kupuje nějaký ptakoviny na to, že se ho naučí kouřit, já to neberu. Protože já jsem, když jsem měl otevřenou tuberu, tak jsem skončil s tím, koupil jsem si poslední krabičku, dal jsem si jednu cigaretu po obědě, jednu po večeři a tím pádem to skončilo za 10 dnů a přestal jsem kouřit. Žádný jako nějaký prášky nebo já nevím nějaký odvykačky nebo já nevím co. Nic. To je na vůli akorát toho člověka. Buď chce, anebo nechce.
0: Můžu něco říct?
1: To je jenom...
0: Ano?
1: No.
0: Já bych chtěl říct, že v tom s vámi souhlasím, že to je na vůli každého člověka. Nicméně nesouhlasil bych s tím, že prášky jsou na nic. Každý potřebuje zřejmě jinou cestu. Nejsme všichni stejní, ale to je jenom můj drobný osobní pohled.
1: Jo, jasně, ale ono...
0: Mně jde o to, aby ti, kteří třeba teď poslouchají a uvažují třeba o tom, že to udělají podobně jako dcera paní Boženy, před malou chvílí zmíněná, tak abychom je neodradili, protože opravdu upřímně myslím, že každý k tomu cíli můžeme dojít třeba i trošku jinou cestou. Nicméně, že je to v hlavě, s tím nemůžu než souhlasit.
1: No, to je jasný.
0: Jardo, a to byla jediná vaše vášeň, kterou jste poznal a které jste podlehl? Ono kouření?
1: No tak já jsem kouřil do 40 let jako. No a říkám, jsem 60 cigaret denně jako.
0: To je hodně.
1: No a potom, když přišla ta otevřená, no tak jsem byl ve špitále, no a tak jsem si řekl, že zkusím s ním přestát, jako. Protože já jsem doma měl, ležel na posteli, měl jsem popelník na prsou, no a kouřil, čumil na televizi, jakože. Takže to bylo o něčem jinom. No ale to jsem přestal i pít. Ani pivo jsem si nedal 9 měsíců. No a tak jsem si řekl potom, je, tak abych si nedal pivo, tak to ne. Ale cigarety už v životě.
0: Ptá
1: no
0: se vás...
1: Drží mě to přes 20 let.
0: K tomu gratuluju. K tomu gratuluju, Jardo, a ptát se vás, jestli se teď cítíte líp, je myslím si zbytečné. Je to automatické, že?
1: No, ne, to záleží na člověku, co má v sobě, jako, a jestli si to zakaže nebo ne. No, když jsem nastoupil s tou tuberou a doktorka se mě ptala, jako... kolik piju piva, nebo to, já říkám, no tak dvě denně, no. A ona mi řekla, že jsem alkoholik.
0: Neřekla tak... náhodou, že jste takzvaně funkční alkoholik?
1: Ne. Ona mi řekla rovnou, že jsem alkoholik.
0: Rovnou, dvě piva denně je alkoholismus. No tak...
1: No, jasně.
0: To se začínám cítit trošku nesvůj.
1: No,
0: a tak jsem se snažil, abych si ty ledviny proplachoval. No tak s tím hold budu muset přestat, no.
1: No ale já jsem 9 měsíců neměl ani birela, jako, že jsem si nedal ani nealko. No a potom, když jako mi řekli, že už nepotřebuju po 9 měsících, tak já jsem říkal, no tak to ne. Přišel jsem jako do hospody za klukama, no tam jsme se zmazali a bylo to.
0: Odříkaného chleba největší krajíc, ano. Dobře.
1: Kouřit nebudu, ale abych si odřekl i to pivo, tak to ne.
0: Tak to teda náhodou. Jardo, děkuju za vaši upřímnost, za tu vaši zpověď, kterou jste právě provedl v noční lince a přeju vám, abyste v tom vydržel, tedy v onom nekouření. No a s tím pivem, no. Já nejsem ten, kdo by vám měl nebo mohl radit. Je to vždycky jenom na nás a na tom, co máme v hlavě a co vlastně chceme. Co doopravdy
1: ale
0: chceme.
1: Jasný, no, to je na každém jako a...
0: Přesně.
1: Říkám, jo, už to držím jako jakou dobu a v životě už do držky vemu cigaro jako a...
0: Za to vás chválím. Jardo, děkuju, přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Jo, taky. Naschledávaj.
0: Po telefonátu na čísle 731 800 900 ještě doplnění toho, co vy tak píšete na rozhlasce Zedlomítko Linka. Týká se to zejména, ano, těch nejběžnějších v úvozovkách drog, opět v úvozovkách, stejně jako v případě Ivety. Zdravím vás a nespavce. Neřestí mám hodně, ale drogy k ním nepatří. Tedy nepočítám-li tu kupu léků, co mi předepisují lékaři, ale to už hold patří k tomu pokročilému věku. Musím se ale pochlubit, pokračuje Iveta, že díky svému dědečkovi nekouřím. Nebylo mi ani 5 let, když jsme měli s dědou takový nedělní rituál. Sedali jsme spolu po obědě na schodech a děda mi čítával pohádku a přitom kouřil své oblíbené globusky. Nevím proč, snad proto, že děda vypadal, že mu to chutná, jsem se ho zeptala, jaká je ta cigareta. Děda mlčky potáhl z cigarety a ten kouř na mě nečekaně vyfoukl. Já se ho nadechla a strašně se rozkašlala, až se mi obrátil žaludek. Babička mě musela převléknout a dědovi vyhubovala. Od té doby jsou cigarety můj nepřítel, ale už jsem od dědy nechtěla ani pohádku. A tak celý život tvrdím, že od 5 let nekouřím. Hezké jaro, dobrou noc, přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Není žádným tajemstvím a drtivá většina z vás, kteří posloucháte noční linku Českého rozhlasu, to teď možná berou jako nošení dříví do lesa, ale já to znovu zopakuju. Pro někoho je vášní třeba vášeň sázkařská, pro někoho vášeň sběratelská, pro někoho je takzvaně drogou, znovu opakuju, takzvaně drogou, kouření, no vlastně to je doslova droga, anebo alkohol. Pro někoho to můžou být vášně zcela jiné povahy, třeba ženy, anebo naopak pro ženy muži. A kdo ví, jak ještě tohle všechno zkombinovat. Martin o tom možná něco ví, teď nám to chce povědět. Dobrý večer.

0: úplně do těch rádií, ale spíše jako méně mainstreamová či ne mainstreamová. A to je třeba právě můj úděl. Takže všichni, kteří nedělají do této kultury, do této muziky, tak jsou strašně šťastní, protože v podstatě jim zůstane spousta bohatství. Takhle mně zůstane bohatství ne to majetné, ale to, co je potom v těch srdcích těch kamarádů a přátel, kteří spolu se mnou občas uděláme nějaký koncert, nějakou akci a třeba někoho podpoříme. A ještě horší vášeň je neustále někomu pomáhat.
1: Takže altruista.
0: Neslyšící člověk, který vlastně ještě ztratil sluch, mám praktickou hluchotu a v podstatě jsem si kolem těch věcí pořídil jedna z takových hlášek. Ty si pořizuješ takhle drahou kytaru, když neslyšíš. No jo, právě proto, aby ji slyšel.
1: No tak paradox to je, to musíte uznat.
0: No to já to vím. Víte, třeba kolem toho kouření, kolem toho alkoholu. Já, když jsem se dozvěděl, že taky ty dvě piva denně, když si dám na propláchnutí, že jsem alkoholik, tak jsem se taky vyděsil. Nicméně raději zůstanu, řekněme, že mírným alkoholikem, který to má 100% pod kontrolou, než abych měl nemocné ledvené. Nicméně kolem cigaret, já jsem kdysi kouříval možná i 20, dlouho, hodně dlouho dobu jsem kouřil tak 10 denně a v podstatě dneska tím, že vlastně ještě, a to právě, to jsem se dostal z koncertu, měl jsem na autě aparaturu a měl jsem vážnou dopravní nehodu, kde to kouření totálně odpadlo, protože ještě teď mám zlámaný hrudník a kdybych si dal cigaretu, tak se tak rozkašlu, že chvíli asi ztratí bez vědomí.
1: Že si znovu polámete žebra, jo?
0: Ne, já ještě pořád vás dostelí.
1: Takže tady aspoň tohle nebezpečí nehrozí.
0: Ale to nic. Většinou u těch vášní je to, že člověk si něco ochutná a chce něco zkusit, pak ho to většinou ovládne a nejdůležitější je se dostat nad tu vášní, která vám ubližuje. Já třeba mě od vám neubližuje, naopak to mi pomáhá. Ta mě vlastně pomohla i k tomu, že dneska spolu můžeme hovořit přes telefon, protože já tím, že nemám ani 4% zdravého sluchu, teď s tím hraju, teď s tím ještě i někdy jsem donucen zvučit, když mi vypadne zvukař. To je prostě něco neskutečného. To mě pomohlo do života. Ale vážně, které se týkají třeba právě, které vám poškozují zdraví, tak to je dobré se dostat na dně. Na dno, jako dolů, jako nad ně, jako nahoru.
1: mít navrch, nad nimi, tak.
0: Ano. Tak. A k tomu pomůže, ať už nějaká ta berlička zvíká třeba prášku, nebo zvíkaček, nebo třeba velká berle, a to je to, když zjistíte, že vám ta vášeň opravdu ničí zdraví a potřebujete s tím přestat. To jsou velké psychologické podpory. Takže já přeji všem, kteří nás poslouchají, i těm, kteří nás neposlouchají, aby se jim ty vášně, které jim neubližují, kterým pomáhají, aby se jim udrželi, a ty, které jim ubližují, aby se dokázali dostat nad ně.
1: Jako my dva s těmi pivy, že jo?
0: Ano.
1: Mějte se pěkně. Martine, přeji vám dobrou noc a hezké jaro. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, děkuji.
1: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Takhle to vlastně říkala moje bývalá tchýně. A měla pravdu, můžu to potvrdit. A jistě to potvrdí Jana, která napsala: já jsem závislá na sladkém, musím ho mít denně. Na mém koníčku sběratelství, na noční linku, přes kterou jsem si našla kamaráda, se kterým si denně voláme, a také ostatní kamarády a kamarádky, se kterými si také volám nebo píšu. To je taky můj velký doping. Jano, ale ta noční linka, bych neviděl jako nějak zásadně negativní doping nebo snad drogu v tom pravém slova smyslu. I když návyk to je, pro mě jo. Já už vám přiznal, že jsem na tom mikrofonu de facto závislý. Už 35 let. To je moje droga.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční lince se už podruhé dívám do svých záznamů, týkajících se právě noční linky, a řekl bych, že s paní Magdalenou jsme spolu naposledy mluvili na začátku května. To bylo na téma, co se na základní škole naučíš. Jestli se tedy nepletu. Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám přeju, pane Borku, a všem posluchačům.
0: Je to tak, že jsme spolu mluvili před těmi zhruba dvěma týdny?
1: Ano.
0: Je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: A vy máte i co říct k tématu šťastný ten, kdo nepozná svou drogu?
1: No, dneska vítězej cigarety. Já jako sportovec jsem tvrdila ve své mládí, že můj muž nesmí kouřit, nesmí pít. Ani jsem nechodila s klukama, který kouřili nebo pili. A to jenom třeba pivo. A stalo se tak, že můj muž kouřil a bohužel jsem této vášně podlehla. Ale mě to nechutnalo, ale protože velká frajerka, jsem nemohla zůstat pozadu, že jo?
0: No tak sportovec ten má přímo v genech to, že musí vítězit, že jo?
1: Ano.
0: Pardon za to zlehčení tedy, no.
1: A pak jsem byla obklopena kamarádkama, který všechny kouřili. A když jsme někde seděli, tak zapal si, no pochopitelně, že jo. Neměla jsem pevnou vůli, ale když už jsem měla vlastně dceru, tak jsem říkala, u dítěte se nesmí kouřit, tak jsem řekla, a v mé rodině nikdo nekouřil ještě ke všemu, takže jsem to musela skrývat. Tak jsem řekla, ne. Nic mě to neudělalo, prostě odstrčila jsem krabičku s cigaretama a ne. Dneska, když jenom projde po chodníku kuřák, už jsem z toho nevedla. A na to, když jedu výtahem a přede mnou tam byl kuřák.
0: No ono se říká, že od naučení kuřáci jsou ti nejhorší v tom smyslu, že potom nejvíc bojují proti kuřákům. No.
1: A moja dcera, když si tvrdila, říkala, já kdybych si zapálila, tak máma mě jednu vrazí, tak mě to za to nestojí. A mám kamarádku, která kouří snad 60 let a je zdravá poměrně. A já po covidu jsem chytla, co se dalo. Doktoři s plicním onemocněním, že jsem si přispěla já mládí kouřením, ale možná, že je to pravda, ale prostě vlastně to u mě nikdy nebyla, mě to nechutnalo, bylo to prostě, a kouřila jsem velice málo. A kdo říká, že ty kafy si musí zapálit, tak mě ani to kafe nechutná. Ani mě nepomáhá, že bych prostě byla po vypití kávy nějaká čipernější. Ale mojí vášní je, když má někdo z mých známých auto, ve kterým jsem ještě nejela, neřídila, tak prostě toho musím už kemrat a musí mě nechat svíst, protože to je moje vášeň.
0: Tak já si píšu, Magdalena ráda jezdí v autech, ve kterých ještě nejezdila, jo?
1: Ano. Jenom v počerních, ne v kradených.
0: Samozřejmě. I když je to pěkný dodatek, a jsem rád, že jste to řekla za mě, ještě dřív než já, máte větší postřeh, takže no, holce pozná sportovkyně, to já jsem v podstatě nikdy nebyl.
1: Teď bych ještě ráda sportovala, ale vůbec to nejde.
0: A jaké sporty jste provozoval? Protože i to svým způsobem může být droga.
1: Lehkou atletiku.
0: Takže běh, lehkou skoky.
1: Lehkou atletiku a pak když si to padou.
0: No, sportovkyně tělem i duší.
1: No, bohužel už. Teď bych to potřeba učit vnoučata a prázdniny se blížej a nemoci mě přibývají, ale myslím si, že ještě v sobě něco vydoluju, že i přes špatnou chůzi přeci jenom ještě je musím trochu potrápit, aby z nich nevyrostly takový buchty jako jejich tatínkové.
0: Jsem myslel, že řeknete jako já jsem, tedy jako Borek, že je. Protože já jsem taky dřív měl jistou vášeň taneč. Já jsem chodil dokonce do brněnského starletu, do K4, moderní výrazový tanec. Ovšem jen do té doby, než jsem si zničil kolena a teď už prostě jsem rád, že chodím. Takže Magdaleno, moc krát vám děkuju. Mějte se krásně a hezké jaro přeju.
1: Vám taky přeju krásné jaro a hodně zdraví.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: V noční lince, která už pomalu míří ke svému konci, jsme si dnes povídali o tom, že je šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Ještě jeden telefonát na čísle 731 800 900 zbývá do konce našeho povídání. A pak už můžete čekat to další téma, tu další noční linku, která začne za 22 hodin a 9 minut, počítám-li správně. Nicméně do té doby ještě nějaký čas máme, tedy než za mixážní pult usedne další průvodce noční linkou, kterým bude Jarka Barboříková, a tématem té příští noční linky budou křižovatky výchovy, jak se vyrovnáváme s úspěchy a neúspěchy našich dětí, což mě tak napadá, že je téma, které je docela podobné tomu mému příštímu brněnskému, jablko ne, anebo padá daleko od stromu, ale to si nechme na příští týden. Teď už snad jen ten poslední telefonát na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Pro jistotu raději hned, protože, jak jsem říkal, jedna hodina se blíží. Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu?
2: Já vás taky zdravím, dobrý večer, u telefonu váš posluchač věrný to, Radomil z Prostějova.
0: Dobrý večer, Radomile, zdravím vás, nebo dobré ráno.
2: Dobré ráno. Dlouho jsme se neslyšeli a já bych to zkusil zhrknout. Mě moc fascinovala ta věta, že je šťastný ten, který nepoznal svou drogu, tak já bych řekl, že jsem šťastný, protože jsem ji poznal. Protože za drogu dneska tady už padlo spoustu různých definicí, co může být droga. A někdo může brát za drogu chemické látky, jiný nikotin, co potřebuje náš mozek. Vždycky něco potřebuje náš mozek, jo? Někdo třeba řekne čokoláda, cukr, energie, mozek pro tělo, nebo tohle všechno dohromady, jo, u čokolády. Já to mám v přírodě. Já když potřebuju něco pro svůj mozek a pro svoji duši, tak vylezu ven, co nejdál od lidí, a zastavím se, někde sednu, někam si vylezu a jako by se zastavil čas pro mě, ale když člověk může používat ten zrak a jiný smysly a dívá, bystří se kolem sebe, tak může vnímat ten život těch jiných, ty zvířata, jak se to hýbe, jak vítr hraje prostě s těma rostlinama asi. Jo, někdy přijde déšť, po dešti duha, když tam sedíte hodiny, nebo trávíte v té přírodě hodiny, to je taková droga, že kolikrát si člověk přeje, aby vlastně nepotřeboval jako civilizaci, jo, že...
0: No to, já vám ani nevíte, jak já vám... Promiňte, že vás přerušu, Radomila, ale vy jste mě opravdu dostal. Vy ani nevíte, jak já vám rozumím. Já jsem schopen třeba hodinu ležet v houpací plachtě a při soumraku se dívat na to, jak létají netopíři.
2: Jo.
0: A to mě stačí. Jenomže potom přijde ten okamžik, kdy se podívám na hodinky a už jsem měl být v práci. Noční linka. Fofry.
2: Jo, zase to někam běží.
0: Ano,
2: to někam
0: ano,
2: běží.
0: Ano.
2: Čas běží jak splašený koně.
0: Jo.
2: To je jasný a teče to a pořád dopředu a nezastavíme to a ani to nespomalíme a nevrátíme. To by bylo taky někdy třeba i na škodu. Každopádně musíme jít stále dopředu a některé ty závislosti trošku potlačovat, ale některý těm bych vůbec nebránil.
0: Radomile, ještě mě zajímá jedna věc, tedy jestli můžu, jestli vás nezdržím, jestli máte ještě půl minutky. Vy říkáte, že pro svůj mozek a pro svoji duši potřebujete přírodu. Já jsem říkal, že tomu rozumím. Ale teď mi řekněte, když takhle chcete být co nejdál od lidí v takových okamžicích, nemá vás vaše okolí třeba za mizantropa, tedy za člověka, který, řekněme, nemusí moc lidi, že nemá rád lidi přímo?
2: A to bych neřekl. Já si myslím, že mě lidi nazývají různými.
0: No to mě taky, to mě taky.
2: Ale já sám o sobě říkám, protože se jmenuju Radomil a prý ten, kdo se tak jmenuje, má rád lidi. Já o sobě říkám často, že radši mám častěji zvířata než lidi, ale pak se zase říká, že kdo má rád zvířata, má rád lidi. Takže ono se to vlastně nějak furt zavírá do kolečka.
0: Ano, někdy se po té spirále dostaneme sice na stejné místo, ale někdy i o patro výš. Radomile, děkuju a přeji vám krásné jaro. Naslyšenou.
2: Napodobně naslyšenou.
0: Možná vás inspiroval náš poslední telefonující posluchač k tomu, abyste se zítra ráno, až se probudíte, podívali ven z okna. Pokud nebude pršet, uvidíte, jak třeba slunce a vítr si pohrává s lístky na stromu, který je na dohled od vašeho okna. Takhle to mám podobně já a já se na to dívám moc rád. Tak pokud je tohle vaše droga, řekl bych, že je to jenom v pořádku. U mikrofonu byl Borek Kapitánček a pro dnešní noční linku budu muset vyhlásit definitivní konec. Ale jak už jsem říkal, ta další začíná za 22 hodin, moderovat bude Jarka Barboříková a tématem budou křižovatky výchovy. Já se na vás budu samozřejmě těšit v té příští brněnské noční lince, což bude ve středu 20. května a jejím tématem bude jablko nepadá daleko od stromu. Padá nebo nepadá? Ve vašem případě.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Jsou věci, které se čas od času nehodí. Člověk na ně nemá náladu, jsou drahé nebo nedostupné. Já vám nabízím něco, co je zadarmo, nikdo tím nikdy nepohrdne a ještě vám to prospěje. Takový je humor. Dobrý humor, který vám nabízím. Mé jméno je Patrik Rozehnal a za chvíli vám řeknu ještě jedno, důležitější jméno. Budeme totiž mluvit o muži, který se narodil 14. září roku 1945 v Praze na Žižkově. Takže mu letos je...
2: Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo?
1: To je pravda, tak si to spočítejte sami. My si během pořadu řekneme jiné věci. Kdy se dal na dráhu umělce, kdy koho potkal a co vlastní.
2: Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
1: To tu řešit nebudeme. Já myslel třeba, kolik písničkových titulů máte na kontě.
2: Aha, rozumím.
1: Bude to totiž vzpomínkový pořad.
2: Oč se vlastně jedná?
1: O zábavu. Prozradíme vlastně hodně věcí. Povíme si o Jaroslavu Uhlířovi. Co tomu říkáte?
2: Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
1: Tak nebudeme se teď hádat, ne?
2: Co jsme si, to jsme si.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: hlásím, aby zdal. To prosím, aby zdal.
1: Ať je všem hej a život máte s úsměvem na tváři. Přeju ještě jednou a teď už to povídání o Jaroslavu Uhlířovi, který nám dnes taky dodá ty písničky, ale i zábavu v podobě mluveného slova.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zdá se to zvláštní, ale začínal v armádní redakci tehdejšího Československého rozhlasu, která sídlila v Dykově ulici v Praze. Pracoval tam i Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Karel Šebánek i režisérka Helena Filipová. Nahoře byly kanceláře, dole v místnosti piano, kde taky hráli. Nejprve u písniček spolupracoval s Miloněm Čepelkou, později se Zdeňkem Svěrákem. Tak také vznikla jejich první slavná písnička Strašidýlko Emílek.

0: Ke spolupráci se Zdeňkem Svěrákem na téhle písni přesvědčil Jaroslava Uhlíře právě Miloň Čepelka. Požádal ho, jestli by nepomohl Svěrákovi zhudebnit nějaké veršíky. Tehdy se Jaroslav nedůvěřivě zeptal, a který to je? Ten modrovokej, vysvětlil Čepelka. Toho nepřesvědčilo, ale stejně se dali dohromady a vznikl tenhle velký hit. Druhým životním a profesním partnerem Jaroslava Uhlíře je Karel Šíp. A tak si teď pustíme jednu z jejich společných scének.
1: S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Tenhle slavný pořad vznikl z obyčejné pětiminutovky, kterou Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp dělali na obrazovkách Československé televize. Pokaždé si povídali s nějakým hostem. V první pětiminutovce to byl Karel Zich. Zaspíval písničku, kterou všichni znali.
3: Je to paha!

0: Potom si chvíle povídali a nakonec přidal i svou aktuální novinku. Ten pořad udělal ještě několikrát, jeden i s Petrou Janů, který pojali obzvlášť humorně. Právě po něm pak dostali šanci, aby udělali samostatný pořad, který se jmenoval O smíchu. A krátce na to přišla i nabídka na první díl hudební soutěže Hit Šaráda. S tím, že pokaždé ji ale bude dělat někdo jiný. U tohoto záměru ale nezůstalo. Sešli se ještě mnohokrát a důkazem je nakonec i ta další ukázka.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
2: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
1: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku s názvem Prolhané Karel.
0: No a jak se tihle dva seznámili, to kdysi oba společně prozradili i ve Všechno párty na obrazovkách České televize v režii Viktora Polesného.
3: No je to jednoduchý, no tak jako jak jsme se seznámili. Ty si prostě dostal ode mě, já jsem byl kapelník skupiny a ty si dostal prostě takzvaně lano, že jo, tak jsem tě zlanařil. Prvně jsme se viděli a tam se rozcházíme, že jo. Ty víš, kdy jsi mě prvně viděl a čím jsem
4: tě utkvěl? Já jsem tě viděl prvně v domu dětí a mládeže Julia Fužíka v Grébovce.
3: Ano, u pionýra jsme se potkali. Ano. Jako ne, že bychom byli členové, že jo? To byl dům,
4: kde nějak prostě tam jsme mě se zkoušeli třeba v Gottwaldově síni.
3: Co?
4: Se skupinou Providence.
3: Ano. Ta se rozpadla ještě dřív, než vznikla, to ano. Já vím, tak nikdy ne. Vy jste jenom zkoušeli.
4: No a vy jste v opatro vejš, v mnohem menší, zkušebně jste zkoušeli s faraonama.
3: Ano,
4: a já se taky pamatuju, že
3: jsem šel a ty jsi mě viděl
4: na kukačku a já jsem si říkal...
3: A líbil jsem se.
4: Karel, no líbil, ne, Karel je o 3 měsíce starší než já.
3: Ano.
4: Ale já myslel, že jsi mladší o 3 roky než já.
3: Jo?
4: No, já jsem si tak říkal, to je nějaký kluk tady od těch faraonů, že
3: já to... měl hodně vlasů, no. Jsem měl.
4: Tak takhle jsme se seznámili, no.
3: Ano, no, tak bylo to jinak, ale to jedno.
4: No tak jak to bylo jinak?
3: Bylo to tak, že já jsem požádal, aby mě s tebou seznámil svého kamaráda, který byl se mnou na vojně a s tebou chodil na základní školu.
4: Ano.
3: Já jsem chtěl znát živýho hudebního skladatele, já jsem žádnýho neznal. Já jsem psal texty a chtěl jsem...
4: Herda, Harris.
3: Ano. A ten tě skontaktoval a to...
4: Ne,
3: a
4: ten, na... se, ne, ten se
3: jak
4: potom...
3: Jak to, že ne?
4: Ten se potom nějak vynožil, jak jsme někde hráli.
3: Nevynožil
4: to
3: se
4: já... jsme hráli ze Schellingrem, už jsme byli faraoni a Herdy se byl... No tak to budeme tohleto.
3: Já ti říkám, že to bylo takhle. A je to můj pořad tohle.
4: Prosím tě, já se vrátím k tomu jak jsi mě naučil mluvit? Já se pamatuju, my jsme kdysi se Zdeňkem Sferákem hráli dětské divadlo.
3: Ano.
4: V Albatrosu to bylo.
3: Ano.
4: Pro 99, ani víc bych tam ani nešlo. Pavlína Filipovská.
3: Tam byla.
4: No, a Sferák.
3: Můžeš trošku na štort, můžeš
4: no,
3: takhle.
4: A režíroval to Láďa Smoljak.
3: Ano, ano.
4: A já ti řeknu, no, že Sferák už tak rezignoval, že dokonce udělal scénku. To byla desetiminutový dialog, kdy on řekl tomu publiku, těm dětem říká, prosím vás, pan Uhlíř tady hraje na piano i zpívá to, některý umějí, ale on neumí mluvit.
3: No.
4: Jo? A říká, musí mít sebou tlumočníka. Toho tlumočníka já mu dělám, já osobně. A teď to mě dává různé otázky a já si vzpomínám na jednu otázku a na odpověď, kdy Láďa Smoljak řekl, klidně odpověz pomalu, protože stejně nikdo nebude vědět, co to je. A šlo se, jednalo se o to, že kromě toho dialogu, tak najednou mě Sferák říká, Jardo, prosím tě, už se ti někdy stalo, že jsi šel po ulici a někdo si zpíval tvůj písničku? A já jsem na to řekl, veselé néci, my se asášim asátam s hazagou. A Sferák to přelal a říká, to znamená, ve spálené ulici, jmenuje se Já se vznáším, já si letám s Hanou Zagorovou.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: písnička Já se vnáším, já si létám. Zpívala Hanka Zagorová, to ano. Jsem, prosím pěkně,
1: já to vím.
0: Dělal já taky slova
1: vím, jak si to složil, no, řekneš to tady veřejně.
0: No to můžu říct.
1: My jsme, ale prosím tě nějak opatrně.
0: Ne, velmi opatrně. My jsme jezdili dětská představení se Zdeňkem Svěrákem a s Pavlínou Filipovskou.
1: Mě to můžeš říct.
0: Ano, a byli jsme v Plzni na zájezdě a tam bylo dopoledne představení, pauzička na oběd a odpoledne představení. A já jsem, to mě bylo nějak kolem 30 let, já nějak snídal čokoládu a tyhle ty věci, takže jsem trpěl většinou.
1: Jako trpěl si střevní, mi si měl.
0: Střevní, no. A už na oběd, ano, a já šel na onu místnostku a radost, nic. A já říkám, to se znáším, to si lítám. Pak si mám pozor, textaři dlouhý slabiky. Já se vznáším, já si létám. Tak jsem šel k pianu na to jeviště, tam paní uklízela, ta asi 10 světků uklízela v kanceláři a já tam asi ten referent jsem si udělal. A přišel Svěrák z toho oběda a já říkám, hej, co mám, a ty mu hraju ten referent, že se vznáším, já si létám. A nechceš si to dodělat? A on říká, když to z tebe tak pěkně vyšlo, dodělej si to sám.
2: Tak to byla historie téhle jedné písničky a o skládání písní, které naplňovaly život Jaroslava Uhlíře, teď bude řeč ve Scénkách i vzpomínkách.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Třeba tak slavná písnička, jako je Severní vítr, měla být původně zpívána Pavlem Bobkem. Ten ale v té době zpíval písně anglicky. A tak to nakonec natočil Jaroslav Uhlíř.
4: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláv, nemocen.
2: A nápad, aby tahle skladba doprovodila slavnou scénu, kdy honí stočíšníku Josefa Abraháma, přišel od Ládi Smoljaka. Jiný režisér by k tomu nasadil honičkovou muziku, ale díky Láďovi tam zní jen pomalý severní vítr.

Tu písničku doprovází foukací harmonika a banjo, ale vůbec v ní nehraje piano. A tím je podle Jaroslava Uhlíře zajímavá. Při pěvecké přípravě té písně mu prý hodně Láďa pomohl. On sám měl tendenci to zpívat, jak Láďa říkal, jako lyrický tenor. Hlavně proto, že se nedoprovázel na klavír, ale on ho usměrnil a nakonec to naspíval úplně normálně.

0: Téma muzika bylo často námětem i společných scének s Karlem Šípem. Často se kolem toho točili a nejednou k tomu přizvali i své kolegy. Jako třeba teď, Luďka Sobotu. Je tu část rozhovoru se slavným diskžokejem.
1: Platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
2: V Lipníku nad Bečvou.
1: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch předních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
3: Dolar.
1: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
3: Co Čech, to dolar.
1: Ano, tak jistě, taky někdy. V létě, občas, ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami přízlibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
3: Co Čech, to disc jockey.
1: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Ano, už je mezi námi. Už je mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
3: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
1: Ano.
3: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
1: No ale, turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
4: Co?
1: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
4: No byl open.
1: Byl open.
4: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
1: Ano. Byl vlastně open, by se...
3: No, zeptám se jinak.
1: Ano.
3: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžním vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
4: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šumějí.
1: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
4: Kde? Tady...
1: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
4: A kde vyrábíme lodě?
3: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
1: zvládal,
4: nám... že on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
0: Jaroslav Uhlíř říká, že s písněmi je to jako s rostlinami. Jen fanoušci rozhodnou, že některé z nich budou trvalky. Odolné kořínky pak zapustí a ozdobou záhonu se stanou právě takové trvalky, jako je dělání, když se zamiluje kůň, nebo třeba Barbora píše z Tábora. Je jich zhruba 30, těch velkých hitů, které dali v životě dohromady Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
5: Přátelé, když si někdo řekne, teď půjdu domů a napíšu hit, ten hit Pambíček, to je... Prostě nenapíšete.
6: Jak jste říkal, hit Pambíček?
5: Ano, Pambíček, no hit Pambíček, no.
6: Jako, no je víc Pambíčku a jeden je jenom přes hity, jako?
5: Přes hity, ano, to je
6: jsem
5: to.
6: Nevěděl.
5: No ano, a ten ti to zašprajcuje, řekne, já ti dám pochvilku hit, jo, takový jako...

0: Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Aha, tak s tímhle, se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: S texty a písněmi se prali i právě Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Buď byl spokojený jeden nebo druhý. Často to byl dlouhý tvůrčí proces a nad některými písničkami se i hodně dlouho, slušně řečeno, dohadovali. Vždycky totiž museli dospět do bodu, že budou spokojeni oba, textař i skladatel. Ale teď už se hlásí Jiřina Bohdalová.
3: Pojďte sem. Já jsem se totiž rozhodla, že tady budu zpívat. Víte?
4: Aha, tak to nám ten nový rok pěkně začíná.
3: No, ne, já jsem se rozhodla, že chci písní oslavit vstup do nového roku. No a vy mi s tím pomůžete, protože já si vás opravdu jako skladatele nesmírně vážím. No jo.
4: Já se začnu červenat.
3: Ne, mě brouzdají pořád v uchu ty vaše melodie. Takový to se laví, tak to končívá.
4: To složil Klempíř.
3: Aha, tak promiňte, ale ta se vám povedla. Tak přijíždí poslední kouboj.
4: To složil Rytíř.
3: No jo, ono je to těžký, že jo? Rytíř, Uhlíř, Klempíř, já si všechny ty řemeslníky nějak pletu. Co si teda můžu od vás zaspívat?
4: Není nutno.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Další známá písnička Jaroslava Uhlíře je za námi a před námi další povídání a scénka.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jaroslav Uhlíř sice vždycky nosil velmi silné brýle a na texty se dokonce koukal ještě přes lupu, ale ty oči za jogurtovkami, jak se říká, měl pokaždé veselé a šibalské. Muzikanta nezapřel. Když se třeba koukl do knížky na neznámé básničky, hned se mu začaly pohybovat rty, prostě mu naskočila melodie, která by z básničky udělala písničku. Vždycky o sobě tvrdil, že není tvůrcem humoru, spíš jeho konzumentem. A občas, spíš výjimečně, vymyslí nějaký fór. Opravdový humorista podle něj musí mít v mozku šišaté zrcadlo. Takové, které tu běžnou situaci přetočí do legrace. A i jeho spolupracovníci jsou podle něj různí. Zdeněk Svěrák si dělá laskavou legraci pořád. Bolek Polívka toho vyloženě baví stále trousit vtipy. Je to živel, jako byl Vladimír Menšík. A Karel Šíp je soukromý spíš zasmušilý, i když občas řekne úžasný frk. Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře, teď uslyšíte v další ukázce a přizvou si i dva známé herce. Ale to už nechám v průběhu scénky na nich. A abyste neřekli, že vám pořád něco zkracuju, tak ta scénka je tu celá. Jmenuje se Asanace pohádek.
2: Tak jsem zrovna tuhle vypočítával, co všechno já mám s Mozartem společného. Nebo jsem to někde čet? Teď nevím. No, to už je jedno. Ale hodně jsem toho spočítal, že máme společného. Například jemu strpčoval život ten Salieri, že?
3: Přátelé!
2: A mám ho tady taky.
3: Co pak?
2: Ale nic, lidi si mě pletou s Mozartem a pořád chtějí, abych něco zahrál, jistě to.
3: Ne. To už teďka nepřichází v úvahu. Před námi jsou důležitější úkoly. Asanace. Asanace pohádek. Proč? Kolem nás se všechno tak jako zvolna mění, ale pohádky ty si pořád jedou ve starých kolejích.
2: Člověče, na pohádky já bych nesahal. Takovou pyšnou princeznu já můžu vidět pořád.
3: Pyšná princezna už je dávno v trezoru. A nepřipadá v úvahu už dneska promítat dětem, tam se dějou věci, to by nám už nikdo neodpustil, já nevím, například, tam ten taková směšná figurka výběrčí daní, že jde vybrat daně a dostane vejprask. Myslím, že dokonce od Uhlíře. To by nám už dneska ministerstvo financí neodpustilo, takovouhle politickou satiru, ne.
2: Ale ten starý král je roztomilej, to musíš uznat.
3: Král je roztomilý, ale záporný postavy jsou tam ty jeho poradci.
2: Aha, to je pravda.

0: To je pravda, to by asi dneska neprošlo.
1: Určitě by to neprošlo. Proto my musíme pohádky nasměrovat tím správným směrem, jako aby odpovídali potřebám doby. Sami na to samozřejmě nestačíme. Chtěli jsme si pozvat pomocníky. Tak jsme chtěli vědět, kdo z herců nejčastěji stvárňuje různé pohádkové postavy. S touto otázkou jsme se obrátili na televizní komputer a paní Šeborová nám řekla jména dvou herců a proto jsme je dneska pozvali ke spolupráci. Miloš Kopecký a Roman Skamene.
0: Přátelé, klid, zápletka té naší pohádky bude velice jednoduchá. Král měl 3 dcery. Děvčata, nástup.
1: Moment. Ale my jich tady máme 6. Ale to není problém. Vraž je tam všechny do té pohádky, ať se nám tady holky nehádají. Znova.
0: Dobře. Král měl 6 dcer.
2: Moment. Já mám určitě zase rád toho nepozorného krále, že jo?
0: Správně.
2: Jo.
0: A jednoho dne se král rozhodl, ano, že ty svoje dcery provdá.
2: Tak. Úplně všechny. Nemohl bych si tady aspoň jednu z nich nechat na horší časy?
1: Ne, pane Kopecký. Ovládejte si, na trůně si to rozhodněte. Jo, tady je vaše místo. Jste král. Pojďte.
3: Hele. No, sem. S kým on ty holky má?
4: Ježiš, tu babu bych chtěl vidět.
1: No tak co v pohádkách nebejvá, s kým je má. Jak tak koukám, je to různý, no. S kým je má?
2: Tak, dosti řeči. Dcerušky moje různé, přijdou vaši nápadníci. Ti z nich, kteří nejlépe a nejsprávněji zodpoví mé otázky, budou po zásluze odměněni tím, že vás nedostanou. Dostanou vás tím, co prohrají. No, můžu to hrát takhle?
1: Je to moderní pojetí, ale můžete. No. Je to moderní.
5: Já už jsem to pochopil. Takhle, my 3 jsme takový nápadníci. No. Tak jdeme na to. Hele, já bych byl tamhle tu 3. zprava.
1: Moment.
5: Co je?
1: Ještě než se to rozjede, ta pohádka, já myslím, že bychom se měli...

0: tam moje. To jsou vaši nápadníci. Ti se přišli ucházet o vaše ruce. Je tu ale jedna otázka. Kterému z nich dá ti přednost, táži se? Kterému z nich? Tady je každá rada drahá.
1: Možná byste mohl být trošku přesnější, pane Kopecký.
0: Dobře. Tady je každá česká národní rada drahá.
1: Tak, pane králi, jaká je nabídka?
0: Ty bys chtěl, abych ti dal jednu ze svých dcer?
1: O, tak mě by úplně stačilo, kdyby mi aspoň jedna z vašich dcer dala. Víte, takovou možnost mi, jo, vyniknout, jak jsem chytrý, o tom jde hlavně.
0: Jak pak ti říkají?
1: Já jsem dlouhý.
0: No, tak jak... Tady by si mohl být dokonce i ministrem. Rozumíš hospodářství?
1: Studoval jsem ekonomii.
0: No, kde?
1: V Turecku.
0: No to je perfektní! Perfektní! On se mně docela líbí, musím říct. Jenom mám takový dojem, jestli on není nadlouhý a trochu krátký. Odpočiň si, chlapče. Odpočiň si. My se zatím poohlédneme, podáším.
1: Dobrá, tak já jdu na cigáro, otče. No,
0: no, ti dám cigáro.
1: Ale to budete hodný, vy máte Ameriky určitě. No, jak
0: nebudu. No.
2: Pozor, ale pane Kopecký, já už bych dneska nezakazoval v pohádkách dokonce i kouřit.
1: No jistě, stejně, samozřejmě.
2: Jinak děti vidějí, že kouření zastavuje růst.
0: Jak tak koukám na tebe, jak tak na mě civíš, ty budeš patrně bystrozraký, co?
3: No, já jsem spíš bystrý než zraký.
0: Jestli jsi bystrý, to se ještě ukáže. Jak jistě víš, dávám dnes své dcery do veřejné dražby. Podle nového zákona chtěl jsem je předat původnímu majiteli, ale nikdo se nepřihlásil.
3: Vymyslíte restituce?
1: Bacha! To mi nikdo neřekl, že ty holky jsou restitutky. No, konečně dobrá pohádka, v takový jsem nehrál.
0: Ten se vyzná v cizích slovech, ale nevidí si na špičku nosu. Podíváme se na ledví dalšímu. Ty, nemýlím, se budeš široký, že?
2: No. Ne tak docela, pane králi. Řeknu to na rovinu, ono by to stejně časem prasklo. Moje původní jméno je Plaváček. Široký je moje krycí jméno.
0: Přímo srdcerivné, jak jsi sám dobrovolně a krásně to přiznal.
3: Ani já nejsem o nic horší. Já se jmenuji princ Bajaja. Bystrozraký, to je krycí jméno, to mi vymyslela sedmihlavá saň. Prej víc hlav, víc ví, no.
1: Dobrá, krucinál. Taky se přiznám. Jsem Paleček.

0: Dlouhý mi začali říkat, protože jsou oba blbí.
1: Když jste to tak krásně sami přiznali, je to jen důkaz, že jste rovní a čestní lidé. Děvčata jsou vaše. Holky, rozeberte si je.
2: No, mi vrát.

Ne, každá koruna dobrá. Pohádkové bytosti byly konečně odhaleny a po zásluze odměněny. Nakonec se všichni šťastně vzali do vazby a pokud nezemřeli, tak šťastně žijí pod nás. A to už by byla úplně jiná pohádka.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Po čase se Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem pracovně rozešli. Nebylo to ve zlém, s Karlem měl vždycky dobré vztahy. Ale najednou začal sledovat, že žije jakýsi čtvrt život. Že by toho vlastně po zbytek života moc nesložil. 14 dní bývali s Karlem na šňůře, pak týden natáčeli v televizi, takže na skládání mu zbýval jen jeden týden. A přitom už byli se Svěrákem domluveni na hodině zpěvu, ve které mělo být 8 písniček. Prostě takhle Jaroslav nemohl dál pokračovat. Tak se rozešli.
2: Jaroslavu, Kareši, kluci ani nevíte, jak já vás takhle rád vidím, takhle pohromadě. No, tak podejte si ruce, usmířte se.
3: Počkej, ale my se nemusíme nějak usmířovat, my nemáme problém, tak řekni.
4: Já taky o ničem nevím, všechno v pohodě.
2: Ale nedělejte, Ergot, s pravdou ven, no tak si to vyříkejte. Co jste si udělali, no co, chodil jsi mu za ženou?
3: Teď já tu jeho ani neznám.
4: No tak párkrát jste se viděli.
2: Ježišmarja, kvůli ženský se rozpadne dvojice, nebo co? Taková dvojice ještě. Hergory, ty dvojice jsou založeny na tom kontrastu. Vysoký, malý, pat patašon, Laurel Hardy, že jo, hubený, tlustý. No, vy jste byli chytrý, no, chytrý a ten... méně chápavý.
1: Tohle byla ukázka z manéže Bolka Polívky, tedy z obrazovek České televize. Čas od času se k sobě vrací a jsou spolu kamarádi. Tak si je ještě připomeňme v jedné ze scének nazvané Sportovní lékař.
5: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
6: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
5: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
6: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomě vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
5: Jaký nápoj?
6: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm dalebákům zakázal, jo?
5: Když se to hláskuje, tak kakao. No. To je hezký nápad, ano. No. No pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
6: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá souli při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
5: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
6: Samozřejmě. Sprintérům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
5: No, doktore, cítím... Cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit. Já vám děkuji.
1: Jaroslav Uhlíř kdysi řekl, že se díky vystupování ve dvojici s Karlem Šípem hodně naučil, i pokud jde o slovní projev. Takže za to, že nějak na pódium mluví, vděčí vedle Smoljaka i jemu. My zas tomuto muži za to, že jsme se nejen dnes mohli dobře pobavit a zasmát. It's okay, hraje, že...